0: krásný den vám všem přeju.
1: Takže, pardon, Simonko, usedni. A já hned na scénu pozvu tvého současného jevištního partnera a tím je Petr Nárožný.
2: Hezké odpoledne přeji všem.
1: Tak a vidíte, že jsou tu ještě dvě židle, takže pozvíme další naše hosty. Dalším hostem bude prvotřídní činoherní herečka, která se mimochodem na této letní scéně našeho divadla letos objeví hned ve třech inscenacích. Nicméně dnes v tomto pořadu se představí jako neméně zajímavá zpěvačka a autorka vlastních písní. Takže přichází Jitka Smutná.
3: Dobrý den, děkuju.
1: Ano, Jitka je autorka svých písní, nicméně sama se nebude doprovázet, proto potřebujeme přivítat také kytaristu Milana Kramaroviče. Takže posluchačům rozhlasu jsem odtajnil, že natáčíme a myslím, že jsem tak úplně přesně neřekl, kde jsme. Ano, my jsme v malebném staropražském zákoutí na Hradčanském Novém Světě, kde je letní scéna našeho divadla. Mimochodem jsme v dekoraci toho představení, protože teď se vlastně hraje seriál posledních ze Žhavých milenců na letní scéně divadla Ungelt, proto jsme všichni i v rámci tohoto natáčení pro Český rozhlas dvojku usedli do dekorace, kde večer už budete figury královat.
0: Takovou drobnost, abyste věděli, o čem to je. V bytě stařičké maminky si tento pán, majitel rybí restaurace, pozve tři ženy za sebou, protože chce být poprvé v životě nevěrný svý ženě, kterou miluje a chce zjistit, jaký to je s tou jinou. Že vlastně chce poprvé v životě, jako by se dalo říct, změnit běh svýho života, že chce žít. A za tím účelem si právě pozve tyhle ty tři ženský a vždycky poučený z jedný vlastně přijde na tu druhou a na tu třetí a nikdy mu to nevyjde a pak si pozve svoji ženu, aby si šli zašpásovat do bytu jeho maminky.
2: Takový vlastně pravdivý příběh ze života. No.
1: Takže nemusíte chodit, už jste zjistili, o čem to je.
0: Ne, to je ta nádhera, je v tom dialogu.
2: Faunovo značně pokročilé odpoledne.
1: Simono, tak ty to skutečně hraješ s
0: 30 let. Oni se všichni chlubějí, všichni mý kolegové se chlubějí, jak hrajou, já nevím, jako 500 reprízu a 300 reprízu. A já si tak říkám, já se nebudu chlubit, ale pod fousy se směju, pať si říkám, kam se na mě hrabete.
1: Nicméně k atmosféře divadelního zážitku na tomto místě určitě přispívá i fakt, že je to letní scéna a že nad námi je nebe. A jak se vám hraje vlastně v přírodě? Je to jiné?
0: Fantazie, to je fantazie.
1: Petře.
2: Já nenávidím hraní v přírodě.
1: S vámi bude dobrý dialog, ano.
2: Upřímně ho nenávidím a že jsem jich vymet těch letních kin a těch fotbalových hřiš a cirkusových arén. Já si myslím, že divadlo má být Nobel. Že mají být ženský hezky oblečený, mají vonět, chlapi mají mít, já nevím, smokingy, bobleky, naleštěný boty, že to má být takový buržoazně pravicová záležitost. To si myslím já, jako když je swingový koncert, že tam nemá chodit v rozřezaných džínech a takovýhle a potetovaný, ty bych vracel od vchodu. Ale musím říct, a není to proto, že sedí tady vedle jaksi šéf, a který to provozuje už dlouhou dobu a s velkým úspěchem. Musím říct, že tohle je trošku výjimka. Řeknu vám hned v čem, pokud se si to nevšimli sami. Tady je znamenitě vidět, což nebývá většinou v letních kinech. Nebývá. Dobře se tu sedí, o diváky je postaráno, na večerní představení dostanou sedačku a všichni dostanou dokonce, když je takový nepříjemný počasí, nebezpečí, dostanou pláštěnku. A potom, a to je mikroklima tohohle toho prostoru, ono je to, já nevím, možná, že meteorolog by řekl, že to je chladové údolí. I když je 35, tak tady v tomhletom divadle díky té nahloučené zeleně, která je v tímštním kontaktu, díky tomu, že to divadlo je malé a je opravdu v údolí, doprava je kopec, doleva je vlastně taky, takhle jo, no dobrý. Tak lidi dobře vidí, dobře slyší a nejsou umordovaný vedrem. Dokonce, když se někdo oblékne tak, jako vy jste správně oblečený teď na to odpoledne, po 10. hodině už tak jako by snesli i nějakou lehčí takovou blužičku přes sebe, protože je tu trošku chladno, pocitově, když tu seděj. Nám se Simonou je teplo, my si zahřejeme, to si obstaráme tím hraním. Takže tohleto divadlo je trochu jiné divadlo letní. Znám mnoho a mnoha jsem rád od Černý Luky v Ostravě až po Lochotín, kam když jsem byl u Rangers, přišlo 22 tisíc diváků, to asi, co jsem hrál nebo moderoval pro nejvíc lidí. Ale tohleto divadlo je komorní a je, dobře se to hraje, příjemně. Tady hezký kontakt s jevištěm, můžete si na ty nejbližší dokonce šáhnout. Prostě, že ano, když mu padne kabelka, se skočíte, podáte a hrajete dál. Je to tu prýma.
4: To jsme si nedomluvili, ale je to krásná reklama. Děkujeme, Petře. Pozvánka na letní scénu divadla Ungeld, ale nám se Simonku a myslím i Sítkou vůbec nevadí, že jsou všichni v košilích a jaksi letně a ležerně oblečení, netrváme na tom smokingu. Takže pojďme zahorovat i pro atmosféru rozvolněnosti v rámci letní scény, protože navíc naši diváci mají třeba i šanci, to v normálním divadle nemají logicky, vzít si do hlediště skleničku.
0: No to je fantastický přece. No. To je jakoby, jako divák bych Stašová, to brala.
4: Nárožný a oni si popíjí.
0: Jo, a já taky strašně ráda mám, že vlastně dejchám tady, že ta není klimatizace, to je fantastický. A teďko všechno to, jako ptáčci, když zacvrdlikají a tohleto, když přiletí nějaký letadlo, tak tady Petr Nárožný to bere do hry, jo, hned to okomentuje, takže ne, to je nádherný, já mám prostě letní scény, já miluju.
2: Nedělo.
4: Dělá. Jitko, ty a letní scény, taky jsi už zkušená harcovnice, promiň, v tomhle ohledu.
5: Ta moje první scéna letní byla na Břečanech, na Shakespeareovských slavnostech a hrála jsem Chůvu s Tereskou Brodskou a
4: s Radkem Holubem.
5: S Radkem Holubem, ano.
4: Co by Romem, překvapivý.
5: Tomáš Tepfr to režíroval, moc hezký výklad toho představení měl. A nahoře na tom balkónku, což se dneska už vlastně nedá použít, protože to je vlastně zabraný, to už nepatří k tomu divadlu, tak tam chodila ta Julie a on přicházel tím skalním okýnkem v té zdi kamenný a já jsem sedávala nahoře na takový nějaký cimbuří a koukala jsem na Prahu. Viděla jsem, jak se stmívá, slyšela jsem sanitky, což bylo zvláštní do toho Shakespearea, ale nikdy na to nezapomenu.
0: Nezapomněla jsi text?
5: Ne. No, tak někdy to mohlo být, že já měla jenom Julie, Julinko a to bylo všecko, někdy se to mohlo ozvat později. Ale oni věděli, kde se mají schovat.
0: Ty letní scény mají něco obrovitánského do sebe. No. Skutečně, to má to jinou atmosféru, protože v Kamenném divadle večer vlastně vidíme jenom hlavičky. Tady vás vidíme přímo do obličeje. Tady můžeme číst, když prorazíme takzvaně tu čtvrtou stěnu. Má to prostě svůj obrovský půvab a já to mám teda moc ráda.
4: Pan Nárožný má kamenný výraz.
2: No, když se někomu do obličeje, on od začátku demonstruje, že vás obtížně snáší. Nádhera. Pro takového člověka hrá, který jsem takhle posadil.
4: To je němohra, kterou bohužel rozhlasoví posluchači teď nevidí. Pan Nárožný mimicky znázorňuje nevstřícného diváka.
2: Já říkám, ty netušíš, jak je to dlouhý. Dobře, ty tak.
4: Vtipnější než Petr Nárožný nebudeme, takže teďka je Jitko chvíle pro první písničku. Co to bude?
5: Je to písnička, která se jmenuje Řeka.

Pravidelnou součástí této naší rozhlasové hodinky je vždycky ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak si ji pozorně poslechněme.

0: Karličko, zastav už tu vodu.
1: Ještě chvilku. Špejličko, pojď sem ke mně.
0: Už ne, už jsem se učesal.
1: Ukáž.
0: No, co?
1: Vypadáš jako čáp, co právě prodělal ekologickou havárii.
0: Já už musím, já pádím, nezlob se. Zamkneš, zhasneš.
1: Jo, bez starosti. A vrátím se domů k manželkovi jako vzorná ženuška. Za půl hodiny už o téhle garzonce nemám ani tušení.
0: To by mě ale mrzelo, lásko.
1: Ale nejspíš pozítří si na ní zase vzpomenu.
0: No a v kolik?
1: Zavolej. Jelinková.
0: Bestie.
1: Haló?
0: Ale slyším tě, tady je Bedrná. Myslíš, že jsem vás neprokouk oba?
1: Co ti to vlítlo na mozek?
0: Poštvala jsi ho na mě. Rádo by láska, za účelem vydírání, ale to už tady bylo.
1: Nezlob se, špejličko. Já ti vůbec nerozumím.
0: Prosím tě, Jance, nedělej, byl tady u mě a teď odešel. Ale pozor, s 200 000 korun. Jo a důležitá věc, kdyby tě chtěl ošidit, tak se nedej, ty zmije.
1: Tak dost. Kdo u tebe byl?
0: No, kdo asi? Tvůj muž? Jelínek, Adam. Ale parohy tady schodil.
1: A to je nesmysl. Můj muž leží nade mnou, v prvním patře.
0: Cože?
1: Má chřipku jako trám.
0: Je. Cože? Ty, řekni na mou duši.
1: Můžeš se přijít přesvědčit.
0: Karličko, tak promiň. Asi jsem sežral hada.

0: 20 let.
1: 21
0: Patrně šlo o vaši první jaksi spolupráci hereckou, že jo? Před těmi 21 lety. Já to odtajní úplně, název té hry Pistole Lavrentie Pavloviče Berii napsal Miloň Čepelka, režíroval Jan Fuchs a opravdu se psal rok 1999.
1: To je krásný, to je
0: Stašová
1: krásný.
0: Nárožní.
2: No a já mám na tohleto jinou vzpomínku. To je z let, kdy existovala v rozhlase redakce Zábavy, možná ano. Ještě. Ta už dávno není, je zrušená. Taky jaká pak zábava, že jo, jsou jiný starosti. A ta redakce Zábavy natočila, řekl bych, kilometry takových skečů na fotbale, u holiče, v tramvaji a tak. Spočívalo to v tom, že v každé pondělí jsme se sešli, 20, taky někdy 30 herců přišlo do rozhlasu. Každý dostal 5-6 scének napsaných takovým autorským týmem, který tenkrát existoval. No a my jsme natočili. Většina těch scének nám připadají, jsou špatný, nedobrý, ale neříkám, že v množství je síla, ale když se to natočí dost, tak přece jenom se ukáže, že něco se stane takzvaně trvalkou. Dneska je to majetek rozhlasu, já když někdy mě veze taxikář, tak řekne, pane Nárožný, celou noc jdou tyhle ty vaše scénky, to furt jde dokola prostě a tak. Já jsem se k tomu chtěl vrátit z jednoduchého důvodu, to je vám vždy jednu věc, na kterou nezapomenu a kterou mám spojenou s těma pondělkama. Václav Štekl byl postava českého komediálního herectví, hrál v Semaforu jeden čas, v kabaretu, u Fleku, já nevím co. Možná, že si některý vzpomenete, kulatá hlava, tlustík, takový tlouštík, pohotovej, vtipnej, parírovat uměl, šermí slova, jak se říká, ten měl oblíbenou scénku, a kterou provozoval už v hluboké totalitě. Neříkám, že to byl nějaký bojovník proti režimu, ale tohle si dovoloval, nevím, kdo by si to troufnul. On si udělal pár dřepů před tou čekárnou v tom rozhlase, kde byli ty herci. Takže byl zadejchaný, on okamžitě skrevnačil, byl takový červený, kapesník do ruky, otíral se, otevřel ty dveře, řekl, kluci, prosím vás, neudávejte. Neudávejte. Já tam teď byl na Letný, tam je 160 metrů fronta. Než se na tebe dostane, jedno udání neberou, musíš mít aspoň dvě. 140 za jedno čistýho a dvakrát za den se neotočíš. To byl jeho oblíbený. Nikdy se mu nic nestalo, tak nevím, jestli nás třeba netestovali.
0: No a chybí vám to dneska, ten rozhlas, tahle zábavná produkce? A děláte rozhlas?
2: Nedělá, já myslím, ne. Že ne. Někdy tu a tam se dělá nahrávka před Silvestrem, že vybrali nějaký herce, zkoušeli natočit, většinou to byly anekdoty, tu a tam nějaká scénka, jeden čas se to dělali v divadle u Asičo, si jaký pamatuju, ale mocné. Tu dělali dvě režisérky, prostě Eva Sováko, ještě z druhou, na jméno si nespomenu, ty se tam střídali a natočil to rozhlas kilometry a má obrovský archiv týhletý zábavy. No.
0: Takže vítejte tady v zábavném rozhlasovém pořadu. No a Simonko, ty a Jitka jako dramatické herečky.
1: Já rozhlas. No já a rozhlas, já mám velmi respekt před rozhlasem, protože on veme všecko. On je hrozně, ten mikrofon vám vlastně se dívá do duše. Takže tam je vidět veškerá faleš, slyšet veškerá faleš. Já mám opravdu veliký respekt, takže když dostanu nějakou inscenaci v rozhlase, tak by se dalo říct, že to potom v zápětí budu moct hrát i na jevišti, protože já se to téměř naučím. Nemůžu říct úplně, ale abych mohla mít ten správný pocit, tak to skoro umím. Takže veliký, veliký respekt.
0: Jitka?
3: Tak já jsem hodně dělala v Ostravě rozhlas. Měla jsem ráda poezii, nebo respektive pořady, kde se představovali mladí autoři, to už dneska vůbec

0: není, kde pak se mladý autor domohl rozhlasového pořadu. A teď tak jako sporadicky, pokud mám čas, tak se dostanu k nějaký pohádce, inscenaci. Většinou musím říct, že to dělají výborní režiséři. I mladí, a je to zajímavá práce. Určitě mám rozhlas ráda. Ale má pravdu Simona, že to teda chytne všechno.
1: Ano, mikrofon je neúprosný. Mm-hmm. Takže, Jitko, díky. No, Simono, teď při pohledu na tebe, omlouvám se, to je asi standardní a očekávaný dotaz. O mamince, ty jsi měla docela tvrdý odchov. Maminka se nikdy neangažovala v tom smyslu, aby vyčistila cestičku pro dcerušku Simonu, začínající herečku.
2: No, tak to je pravda, ale ono je to dneska úplně něco jiného, než to bylo tenkrát. Já bych nechtěla teďko začínat jako herec, protože dneska ty kontakty jsou strašně důležitý. Tenkrát by se dalo říct, jako že když herec šel třeba na oblast se vyhrát, tak se velmi často vrátil zpátky. Dneska, když nemáš ty známý a někdo na tebe neupozorní a tak, tak je, byla to trošičku jiná doba. Ona mě opravdu mohla hodit do té studené vody a plav. Nevím, jak by to bylo dneska, kdybych byla mladinká a kdybych začínala, tak jestli by třeba se někde nepřimluvila. Protože dneska je opravdu ta doba trošičku jiná.
1: No ale já směřuju k tomu, jaká byla ta vaše doba. Tedy.
2: Jaká byla ty tenkrát ta doba?
1: Simony,
2: no tak ne, tak
1: mámy.
2: Já jsem samozřejmě, když jsem dělala zkoušky na konzervatoři, to mám hezkou historku. Já jsem, aby teda bylo jasný, jak to teda ta se mnou ta máma teda jako praktikovala. Tak já jsem dělala v 15 letech zkoušky na konzervatoř a protože jsem chtěla vypadat hodně dobře, tak jsem šla do jejího šatníku a půjčila jsem si její halenku. No, je to neuvěřitelný, máma to zjistila. Vlítla na tu konzervatoř těsně před tím, než tam nebyly ty profesoři, to byly jenom ty děti, které taky dělali ty zkoušky. Ta máma tam vlítla, ty děti se koukaly jako blázni na to, co se děje. Řekla, jdeš se mnou na záchod, přinesla mi jinou halenku, já jsem se musela převlíknout a ona řekla, a takhle nebudeš začínat svoji kariéru. A zase utekla. Takže sice dalo by se říct, že by eventuálně to mohlo být něco, jako že by eventuálně ty profesoři viděli, že jsem její dcera, ale oni to neviděli, to viděli jenom ty, kteří se mnou soutěžili. Takže takhle to se mnou máma dělala.
1: No ale pak se dočkala i velice cenných rad, máma chodila na generálky.
2: Ale jo, ne, tak to já samozřejmě to trošičku chci zlehčit, ale ano, no tak já jsem věděla, že máma je komediální herečka a vždycky jsem si vybírala všechny dramatické role, abych jí pro pána krále nepřipomínala. Takže hned na škole, když jsme dělali etídy a všechno, tak prostě všechno to bylo, že mě umřel někdo. Jo, prostě já jsem furt chtěla plakat a prostě chtěla jsem ukázat ten, jako ten obrovský dramatický rozměr v sobě a stejně se všichni smáli, takže prostě jako stejně to bylo k ničemu. No ale tak máma samozřejmě do dneška chodí na moje generálky a vždycky mi dá takový ty, by se dalo říct, zlatý připomínky. Ono mi třeba říká, neměj ty ruce jak kus salámu takhle v řeznictví, ať ti takhle prostě nevisej. Vem si něco do ruky, rekvizitu. Ano, proto já mám ráda rekvizity, jo, protože prostě dneska už s těma rukama umím pracovat, ale tenkrát prostě jsem byla samá ruka, samá noha a nevěděla jsem jak, takže takový ty prostě, dalo by se říct, zlatý připomínky, abych šla hlasem níž, protože je to nepříjemný, když je to moc vysoko a tak dále a tak dále a psala si v tichosti si psala, vždycky si napsala hesla, ale pak to zas nemohla vyluštit, pak zas nemohla říkat, co to tam říkáš, ale to má do dneška a dám na ní, protože je to samozřejmě profesionál par excellence. A dneska, když ji připomínám v něčem, tak jsem na to pyšná, tak jsem na to hrdá, protože je to bezvadný, že ji připomínám. Jsem ráda, že ji mám.
3: Jak jsi mluvila o tom, že jsi dělala poznámky, které nebyla schopná dešifrovat, tak já jsem na to hrdý a no hrdý. Jsem rád, že tomu tak bylo. Byl jsem velký kamarád Lady Svitáčka, zvaného Svíťa. báječního pána, střední a starší, střední ne, ale starší generace dobře ví, kdo to byl. Báječný, řekl bych takový, ten typický druhý muž v českém filmu, který byl velice dovedl vystavit filmový gag, když si přečel scénář, psal kdysi filmové kritiky, tím začínal, natočil Konec Jasnoviče, rozkošný film s Milošem Kopeckým mladým, pak měl veliké průšvihy prostě a tak, a pak hrál taky s náma v Semaforu, v zájezovém představení a ten, když byl potom starý pán, tak si a miloval fóry, vtipy, za fóry dal duši, v tomhle jsme byli stejní. A pak už přece jenom ta paměť, člověk si začne pamatovat takovou tu vybranou, já tomu říkám A1, sadu vtipů, to má každý chlap až do smrti, ale ono jich není mnoho, ono jich je 6-8, ty umí říct kdykoliv a dobře. Ale slyšel jich tisíce, tak aby jen ty nový nezapomněl, tak si je psal. A protože zase byl jiný a ono napsat vtip je obtížný, otrava je to dlouhý, tak si dělal jenom poznámky. Takže já jsem k němu přišel a řekl, sedni si, to se nachechtáš, počkej. Strakonice Budějovice, kráva tchýně. Strakonice Budějovice, no, jinej. Průvočí ve vlaku, voják, Kde mám přistoupit? No, až tam bude ten tchán, tak ten, ale jiný. Takhle mi převyprávěl 6-8 vtipů a říkal, s tebou to ani ne, no, ty se nesměš.
1: Simonko, tu nezdolnou energii, ty ovšem nemáš jen po mámě. Existuje a stále žije, tvůj táta má 92 let, nemýlím-li se?
2: Ano, 1. července. Teď potom měl 92 let.
1: No, potom si také hodně poděděla,
2: no,
1: myslím.
2: No ano, ne, já jsem vlastně ještě dítě. To je fantastické, 65 a já jsem pořád dítě. Ale nejenom jako, že mám pocitově dítě. Opravdu já jsem dítě, protože oni oba dva na mě rajtujou. A já jsem hrozně ráda, že na mě rajtujou, protože dokud na mě rajtujou, tak je to v naprostém pořádku. Ne, táta je bezvadnej, teď jsme to oslavili, byla tam i Jiřinka, byli tam moji synové, Vojta s dívkou. Bylo to prostě nádherný, udělali jsme si krásný. A táta ožil. A táta nám vyprávěl s Jiřinkou, jak se seznámili, což je nádherný. A oba dva to říkali stejně.
1: Což je výjimečné.
2: Což je neuvěřitelný. Ano, oba dva stejně. A já jsem říkal, a to jsi neměl jiný, tati? A on říkal, měl, ale Jiřina byla nejvytrvalejší.
1: No. No, kdo je ovšem vytrvalý, a mě to velmi zaskočilo, pokud jde o partnerské vztahy, je po mé levici Petr Náružný. On je celoživotně ženat s jednou ženou. To je v naší branži velmi vzácné. Čím si to zasloužila?
3: To anebo... úplně typicky, ale tak podívejte se, Karel Meinlich byl ženatý 9krát. Rozhlasový režisér a báječný pán a na starý kolena říkal, že já mám dem. Teď jsem na to přišel, to byla blbost. Ono vlastně se hned zbláta dolou. Poznámky. Vždycky je to ze začátku hezký, ale já jsem říkal, no Karle, vy jste čekal, že tak jak to bude ty první 3 měsíce, že to bude furt, to nejde.
2: Mimochodem nejde. Karel Weinlich, fantastický režisér, rozhlasový režisér, pohádkář, báječný, s kterým jsem udělala taky spoustu pohádek, ty taky pochopitelně.
3: Obsazoval svý hry, že vždycky zatelefonoval a řekl, dobrý den, pane Nárožný, Weinlich u aparátu. Doufám, že jste si vydělal jinde hodně peněz, abyste u mě mohl hrát v pohádce.
1: Manželka, předpokládám, není z oboru. To je asi největší výhoda,
3: ne,
1: že?
3: Ne, to je civil.
2: Proto to vydrželo, že jo?
4: No jo.
1: Mými posledními hosty byly Vilma Cibulková a Martin Písařík a přinesli něco krásného do dražby na záchranu našeho divadla Unglet v této složité době. Takže já jsem požádal i Simonu a Petra, Jitka už nám svůj dárek dala, co přinesli oni, tedy do dražby divadla Ungel. Takže
3: Simi do Petr... mě ťuká, že bych měl začít.
1: Ano, velmi nenápadně,
2: jo,
1: ano.
2: Jo, dobře, já chci, aby si
3: začal. Já, Milan mě o to požádal a já jsem nepříliš dlouho přemýšlel, jsem se nedávno přestěhoval se svou ženou do trošku menšího bytu, aby jsme ho vytoupili a měli na činži. A tím pádem se ten byt zmenšil a já leta letoucí jsem sbíral sovy. Taková vášeň, exotický sovy. Sova je nejvarírovanější zvíře z celé živočišné oblasti. To je zajímavý. Slon, ale určitě sova. Ta má, ona je tak charakteristická, že namává jedním tahem jako znak, jde vyskládat a jak ji postavíte čelně, tak je to prostě vždycky sova. To je zvláštně. To ostatní zvířata nemají tolik. Jako. Prodávají se nejrůznější, mám od maďarských před egyptský a tak. No a jak ten byt se zmenšil, tak jsem vzal tu největší, kterou mám, kterou žena upřímně leta nenávidí. A byl to trošku její nápad, vezmi tohle. Tak jsem tu velkou sovu vzal, byla dlouhým majetkem a tu bych teda tady rozbalil. Ona je hezká, je dřevěná, lehonká, přitom jak pírko. Když jsme se z toho, jak jí upadlo ouško, to jsem přilepil dokonce. Ona je dřevěná, z balzy, z nějakého takového toho lehonkého dřeva. A je to taky příležitost udělat trošku osvětu. Víte, že lidi neustále tvrdí, že sova vidí dobře jenom v noci, že ve dne je slepá? Je to úplná blbost. Úplná. Vidí skvěle i ve dne, akorát loví v noci. To je celá věc. Prostě ve dne odpočívá, no. Tak je to takový noční pták, ale to oko vidí dokonale i ve dne, i v noci. A je to jeden jediný pták, který lítá úplně neslyšně. Protože má na těch letkách na konci tak zvláštně uspořádaný, takový zvláštní ještě přídavný, to říkám laičky, nejsem žádný ornitolog, takový pírka na těch letkách, který dělá, že to proudění není vůbec slyšet. Normální pták, prostě my to neslyšíme, já neslyším a on slyším autobus, to je jiný. Ale i ten, kdo slyší dobře, tak normální pták a neslyší, když letí. Zvířata ho samozřejmě slyšej a sovu neslyšej. Ta lítá úplně tiše ve vzduchu díky. Tak vyndám sovu.
1: Petře, o vás se traduje, že slyšíte špatně, ale co chcete slyšet, že slyšíte dobře.
3: Ne. Víte, ta hluchota je taková zvláštní choroba. Ona vás trošku omezuje, je otravná, ale bohužel je otravná taky pro ty druhy. To je pravda. Ale všimněte si, že je to jediná nemoc, kde vůči těm nemocným, my, který tu nemoc nemáme, jsme neuvěřitelně hrubí. Ten člověk vám třikrát něco řekne a pak dupne do nohou a zařve, hergo, ty jsi snad hluchý. A vy mu tichým katolickým hlasem řeknete, ano, já jsem hluchý. Ježíš, promiň. Jo, a že by někdo někoho zval, ty snad kulháš, ty blbče, prostě chodíš holý, na co si to hraje, on říká, teď nemám nohu, jo. No, to si nedovolí, to nikomu ani nenapadne. Ale hluchý mu vynadá každý. Kam čumíš, neslyšíš, že troubím, já to neslyším.
1: Ukažte tu sovu.
2: Petře,
1: přítomní diváci ji spatří a rozhlasoví posluchači si musí vyhledat Facebook divadla Unger.
2: Petře, tam uvidí sovy prý nosí štěstí. Je to tak?
1: Ale je krásná.
2: Sovy a sloni.
1: Je na aplaus. Je to je krásný dar, Petře. Tak to je krásný dárek do dražby na záchranu divadla Unger. Já dostávám papír, ano, ať to zazvučí i pro rozhlasové mikrofony. A teď dárek Simony.
2: Ano, tak já jsem taky strašně přemýšlela, co darovat. Jsem si říkala, sakra, to musí být něco speciálního. A Přišla jsem na jednu věc, že moje máma v době koronaviru přišla na to, že umí malovat. Já jsem teda, nevím, jestli ona na to přišla, v každém případě já jsem to o ní nevěděla. A ona říkala, přines mi nějakou fotku a já tě namaluju. Tak mě namalovala. Namalovala mě třikrát. A teda s těžkým srdcem, ale jeden z těch obrázků daruju a je to můj portrét. Je pěkný. No. Tak jsem to, je to jasný. Jsem to já.
1: No Simono, teď jsi mě úplně dojela a souhlasí maminka s tím, že to dáváš na záchranu
2: divadla. Já jsem jí zavolala a říkala jsem, poslouchej, ať nedám nějakou pitomost. Můžu jeden z těch tří obrázků, který si mě namalovala mě, každý je jiný, takže mě je to skoro líto. A ona povídá, ale jo, já tě namaluju zase, neboj. Takže takhle mě namalovala, je tam napsáno je 2020, když bude někdo chtít, tak ještě z druhé strany, aby to opravdu bylo jako, že je to Jiřinka Bohdalová, tak jo. Je to ona, ano.
1: Tak to je nádherný dárek. Simonko, moc tobě i paní Jiřince děkujeme.
3: Já jak znám Jiřinku, je hezký ten dárek. A jak znám Jiřu, tak by si skoro troufal to, že řekla, vem ten v těch zelených šatech, ten se mi nepoved.
2: Ne, je to krásný. A já opravdu, ona už Tereska Brodská, říká, já chci taky. Takže Tereska Brodská je namalovaná, pak umí krásně Jiřinka klauny, takže už klaunů má několik, to je pozor, a to je na plátně, to jenom aby bylo vidět, že to je na plátně a to jsou ty akrylové barvy. Jo, to je jako opravdu, je to pravý nefalšovaný, no, na plátně. Já koukám jako blázen.
1: Všichni koukáme a máme radost. Jitko, zpívej.

0: Děkuji.
1: Velký rozruch nedávno vzbudilo dvojalbum nazvané Škoda slova, které padne vedle. Bylo to vlastně živé čtení Petra Nárožného, ale ne klasická autobiografie. Petře, proč to nevyšlo knižně, že jste dal přednost tedy živému mluvenému projevu?
2: Mláďa Menčík to vždycky odbýval slovy, já bych rád i psal, ale to bych bohužel nesměl číst. Vím přesně, jak to myslel, říkal, no bych nesměl číst Čapka a Stefana Zweiga, abych nevěděl, co je to literatura. Řík je to vždycky blbý, nějaký takový příhody a co se stalo na natáčení a herecká paměť a lidská taková historická paměť trvá 20 let. Na 20 už nikdo neví, kdo to byl a o kom píše a tak a je to ve výprodeji za 18 korun tam dole, to leží. A to vždycky tak člověku až líto. Dostal jsem taky pár nabídek, vždycky jsem to odmít, ale pak přišel takový moment, že jsem dělal jednu audiodesku, audioknihu Černošský pánbo a páni Izraelité, nadřel jsem se na tom jako hůl, ale dopadlo to nakonec dobře. A tam jsem dostal nabídku, Helenka Rytířová říkala, nechtěl bys, Petře, ty rád vyprávíš, nechtěl bys něco povědět, máš nějaký materiál do mě? A já jsem říkal, mám pár příhod a když jsem dokonce pro svý děti před skoro 40 let vám psal sprostou pohádku, takovou, když začali kuketovat se sprostými slovy a nevěděli, co to přesně je a jak to funguje, jak jsem napsal takovou velice sprostou pohádku, která vlastně není sprostá. No a napadlo mě to natočit. Tak jsme to natočili, vydali, jmenuje se to Škoda slova, které padne vedle. Jsou to dvě CDčka, no ale pro generaci, která je mladá, tak je to samozřejmě zasažení na internetu ke stažení. Ale já jsem trval na tom, že to musí být i jako CDčko, protože jsem říkal, pozor, já mám stejné publikum jako Eva s Vaškem. 60+. Ty musí mít něco v ruce, co někam vrazej, něco zmáčknou, on to hraje, ne? Ty si stahují maximálně kalhoty, jinak nic nestahují tyhle lidi, jo? Ty moji kamarádi a vrstevníci. Takže jsem na tom trval a oni to vydali. Jedna z těch věcí, protože Milan říkal, ještě než jsme se do tohohle pustili, říkal, hele, ono je něco, než je to mrtvý z desky vyprávění, i když třeba zajímavý, než když to přečteš něco ty. Vybral jsem velice krátkou ukázku. Možná, že si vzpomenete, jsem kdysi moderoval pořad, když jsem měl Zlatíčka, to bylo moje vlastně poslední moderování v televizi. A díky tomu pořadu my jsme trošku koukli pod sukním, jak se to říká, pod sukni tomu, jak často děti vidějí své rodiče. My jsme nikdy k ničemu nenaváděli. Nikdy, nikdy, nikdy jsme se nedopustili vůči divákům toho faulu, že bychom jim řekli, hele, řekni, že se maminka vůbec nemeje. A já se jí poptám, mejete se rád? No jistě, velice peče často. Tu maminka meje se vůbec ne. Jo? Tohle to, co dělá ten šprungbret, ten odrazový musek toho humoru v té televizi. No, ale díky tomuhle tomu, přeci jenom z vyjádření těch dětí a často těch, kdo hráli údajně ty manželky, ty falešny, jsem dospěl k tomu, že by stálo za to hodit na papír a napsat 20 takových kardinálních bodů, jak nás muže vlastně naše milované ženy vnímají. A ono se to strašně podobá. Ono to jak přeskopírá. Většinou to udělá radost ženám, mužům ne. Takže je to takový dar spíš pro dámy, je jich tady dneska hodně.
1: No, proč si máme pouštět Nárožného, tak, když ho tu máme na ženu?
2: Jací jsme my muži jako manželé. Za prvé, není s námi žádná zábava. Naším vtipům se nikdo nesmije, doma se jenom válíme nebo spíme. Za druhé, když něco opravíme, je to na vyhození. Za třetí, stačí lehká rýma, už se hroutíme. Za čtvrté, v autě prostě nadáváme, moc solíme, jsme nespravedliví, věčně nervózní a žveme na děti. Za páté, od jídla se odvalíme, ani nepoděkujeme. Zase jste příšerně tančíme ještě horší, když se pokusíme o zpěv. Za sedmé, nesnesitelně chrápeme, hlučně jíme, ale také hlučně zíváme, dýcháme, polikáme a hlavně hltavě pijeme. Mimochodem, poznámka k tomu chrápání. V Americe dělali kvůli tomu průzkum a zjistili, aspoň podle prohlášení žen a manželek, že chrápání je třeba oddělit na chrápání chudáka a boháče. Boháč prý chrápe mužně, chlapsky, u chudáka je to nesnesitelné. Za osmé, máme navigaci v mobilu, v autě, mapu, dokonce buzolu a kompas a stejně se nakonec dáme kde jaké báby na cestě. V noci tajně jíme takzvaný bílý sex z lednici a také si tajně kupujeme hambaté časopisy. Neumíme zařídit pěknou dovolenou, v cizině si nikde nemluvíme, škudlíme každou korunu. Jsme zapomnětliví, roztržití, denně jsou to brýle, mobil, klíče, peněženka, hledat musí vždycky celá rodina. Když padne na křižovatce zelená, nejedeme a vypadá to, že čekáme, až snad padne ještě zelenější. Když nás někdo z rodiny upozorní, abychom už jeli, je z toho hádka až dalšímu semaforu, kde se to opakuje. Neumíme vybrat dárek, nepamatujeme si svátky dětí ani jejich narozeniny. Patologicky se bojíme zubaře, nemíjeme okna, nádobí, vanu, často ani sebe. Pořád všude zhasínáme, v zimě přivídáme topení. Necvičíme, nesportujeme, nečteme, v divadle jsme byli naposledy ze školu, jsme tlustý, nemotorní, bázlivý, nedbáme o pleť, vypadáme špatně, úplně nejhůř, když se svlečeme. Tak, tady jsem prosím nashromážil asi tak 20 typických vlastností a postojů nás mužů a zároveň, pozor, je to asi 20 důvodů, proč si nás naše milé, obětavé, vlídné, pilné, věrné, krásné a samozřejmě moudré, inteligentní a šarmantní manželky vzali za muže.

0: Switch on, switch off. Switch on, switch off. Switch on, switch off.
1: Zpívala nám Jitka Smutná, doprovázel Milan Kramarovič. A dnes se loučíme se Simonou Stašovou.
2: Děkuju a nashledanou v divadle.
1: S Jitkou Smutnou, dnes zpěvačkou.
2: Děkuju vám moc krát.
1: S Petrem Nárožným, inteligentním bavičem.
3: Děkuju. Přeju krásný večer.
1: Loučím se i s Milanem Kramarovičem. A loučím se samozřejmě i já, principál divadla Ungel a průvodce tímto pořadem Milan Hajn. Naslyšenou a naviděnou.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Pane doktore, jak vy reagujete na to, když třeba takový anglický bohemista se nad celou českou literaturou pousměje a velkým gestem smete všechno ze stolu?
3: Byl jeden tady takový, jmenuje se Robert Pinsent. Znáte ho, vidíte?
4: No, osobně ho naštěstí neznám, ale znám...
3: Od Čapka až
4: ano,
3: po Vančeru.
4: Ale znám o něm mnoho historek a v žaludku ho má velmi můj přítel Josef Škvorecký, který ho sejmul na jedné konferenci ano? Za jeho přítomnost. Mm-hmm. Je průhledně levičák a on všechno jaksi determinuje tímto svým pohledem. Jeho úsudky o české literatuře mě nezajímá.
3: Čí úsudky jste ochoten považovat za zajímavé?
4: Namátko. Třeba vaše. Když mi budete říkat, co se vám v české literatury líbí nebo nelíbí a proč tak velmi rád s vámi povedu dialog, pokud jsem toho já schopen. Každého. Ale tento pán je determinován a priorismem. A tam nemá cenu s ním vést dialog.
3: Z celého Škvoreckého já mám rád jednu útlou knížečku.
4: Opravdu Legenda Emeke? No jistě. A hlavně tam mám rád tu krásnou satirickou scénu, jak zesměšní toho českého učitele. A to proto, že se do této branže kantorů počítám. Tak proto si to mohu dovolit říct, že se mě to líbí a nemohu být podezírán z nějaké zavilosti vůči pedagogickému stavu.
3: Naopak, jste taky kantor původně, já myslím, já jsem, že to bylo o Odeonu.
4: No ano, ale já jsem nesměl učit. Víte, já když jsem končil fakultu, tak jsem učil 2 roky na dálkovém studiu, protože tam nikoho neměli a docela z Odeonu jsem tam ještě dojížděl do té Olomouce. Já jsem maturoval 47 a hned v dubnu 48 mě vyhodili, docela 28. dubna už mě nepustili do spolku posluchačů filozofie, aby mi tam mohli podsunout materiály, které jsem tam v té své skřínce neměl. Že? Takže já jsem chtěl učit vždycky a docela jsem byl odhodlán, já jsem odešel pak do Olomouce po 3 letech, kam jsem se dostal takovým polopodvodem, protože tam rektorkou byla moje gymnaziální profesorka Jiřina Otáhalová-Popelová. A tam se budovalo polonistické středisko pro Češi. Takže já jsem si vybral tu polštinu, kterou jsem si musel dodělat, protože jsem podmínečně nastupoval do 2. ročníku. No a byl jsem odhodlán, abych to dopověděl jít učit na Těšínsko. Jenomže jsem dostal nabídku z Odeonu, to jsem tam externě s kolegy dělal výbor z Klicpery a oni mě na to koupili a viděli, že jsem z Prahy, takže mě to bylo velmi milé a vydržel jsem tam 630 let.
3: Od 54. říkám to
4: správně. Ano, od listopadu 54 do roku 90. Odešel jsem tam odsaď posledního dubna 90.
2: Je to nadsazené, jestliže řeknu, že jste české literatuře různé redakční a editorské činnosti a interpretaci literatury, poezie věnoval celý svůj produktivní život a poproduktivní? Souhlasil byste s touto...
4: Pojďte se, nadsazené to není, pokud tím myslíte počet hodin. Pokud jde o kvalitu, to musí posoudit jiní.
2: Já jsem marně zkoumal celé 2 roky, proč nejste v Genu, proč nejste v Genusu.
4: Co bych tam dělal? Víte, já
2: tam jsou lidé, kteří napsali, vydali 2 knížky, 3, nebo...
4: Ale proč by tam nemohli být? Já jim to strašně přeju a musím vám říct, že bych tam ani nechtěl být. Víte, co mě na nich mrzí? A to jsem napsal do novin a pochopitelně pan šéf Genu a Genusu neměl ani tolik slušnosti, aby na to odpověděl, ačkoliv byl vyzván k té odpovědi, že tam strašně málo žen. Já jsem vždycky byl rytíř krásného pohlaví. Už na fakultě, to se o mě řekalo, když kolegyně byla v úzkých, já jsem jí hájil proti kantorovi. Takže, ale tohle to teď myslím smrtelně vážně. Víte, mně tam třeba chybí matka od 7 dětí. Pak mě tam chybí řada lidí, které učí na vysoké škole, řada hereček. Když si vezmete, kolik je tam herců a hereček, tak je to všechno v nepoměru. Mě by, je spousta zpěvaček, které jsou populární. Pilarová tam nebyla, já bych strašně rád viděl Genus o Pilarov.
2: Není Genus, je kavárna u Kiše, vítejte u nás. Dnes je naším hostem pan doktor Justl. A teď co vy všechno jste? Redaktor, bylo řečeno, Odeonu svého času.
4: Ano, 36 let.
2: Pedagog, 27 zakladatel.
4: 27 let jsem byl šéfem Violy.
2: Zakladatel?
4: Zakladatel. Ne. Zakladatelem byl Jiří Ostermann. Já jsem tam byl šéfem až od třetí sezóny, ale byl jsem v jeho umělecký radě a dělal jsem mu předsedu umělecký rady, ale zakladatelem byl on. Já jsem to jenom od roku 62 provokoval, aby něco takového vzniklo, ale on nezávisle na mě se svou skupinou poetického, jak se to jmenovalo tenkrát, poetický kabaret, poetického kabaretu, tohle to dělal, víte? Potom, protože Jirka byl vynikající recitátor, ale vůbec to nebyl typ organizační, no tak ta umělecká rada se rozhodla prostě, že to budu dělat já, ale já vám řeknu proč. Oni říkali, ty nejsi ženatý. V Odeonu si můžeš vzít poloviční úvazek a máš to nejblíž, bydlíš 7 minut od mě.
3: Kdybychom prozradili, kolik minut jste to měl do Kišovy kavárny, špatně bychom udělali. Takže to opět utajíme a vás metr. To uvítáme.
5: Děkuji, vítejte.
3: Dobré odpoledne.

0: Já začnu možná ze vzdáleného konce. Vy jste studoval, pane doktore, mimo jiné i čistou filozofii.
1: Ale chvíli, jenom jeden rok.
0: Nicméně, co máte rád, nebo co vás zajímá z filozofie tohoto století? Heidegger, Jaspers, nebo abych nezapomněl na ženy, to byste mě pokáral, Arendtová třeba, nebo co jste četl a proč vás to zaujalo?
1: Vemu to úplně odinuť. Víte, co na mě strašně zapůsobilo, když jsem byl po maturitě a začali jsme to na filozofii rozbírat? Le Bonova psychologie davu. A já jsem před tím únorem taky díky této psychologii davu, ale jiným věcem, pochopil v podstatě, co je to manipulovat s lidma.
0: A tuhle knížku neznám. Znám Canettiho a jiné, kteří o tomhle psali. Čím vás to zaujalo?
1: No, zaujalo mi to tím detailním popisem. A žijte, to je prostě, jak když popíše lékař, vám dá zprávu o tom, jak vypadá váš organismus. Ale můžu vám říct ještě druhou knížku, která na mě působila ve stejné době v tom mládí, a to byl Max Picard, Hitler v nás. To je prostě knížka, která, já si myslím, je zase dneska, po tom listopadu, kdyby znova vyšla, nebo si lidi přečetli, tak pochopí, co to znamená komunismus v nás. Přestože jsme třeba nikdy v té straně nebyli. Ale dýchali jsme to jako v místnosti, kde uchází plyn.
0: Myslíte, že teď v této zemi někdo manipuluje masami?
1: Obávám se, že se o to snaží mnoho lidí v denním tisku.
0: To znamená novinářů? Ano. Skutečně? Vědomně, nevědomně?
1: Podívejte se, já vám řeknu takový úplně banální příklad. Mě třeba strašně popudilo, jak se teď v novinách psalo o přidělení bytu panu premiérovi Václavu Klausovi. Já bych, kdybych měl tu moc, tak bych mu daroval vilu. Protože se domnívám, že tenhle ten člověk udělal pro tuto zemi cosi tak podstatného a dělá. A podívejte se na něj, jak o to 89. roku zestárl, smím-li to tak říct, jak je, co energie on dává. A tím já nechci říct, že bych neviděl věci, které se mi u něj nelíbí. Ty vidím. Ale to podstatné, které tady je v té rovině ekonomicky, to si myslím, že je naprosto nesporný a pro mě je naprosto nedůstojný v novinách se handrkovat o to, jestli on má někoho předběhnout s dekretem na byt nebo ne. To považuji za tak nedůstojný, že se mi nad tím zvedá žaludek.
0: Co si myslíte, že je zatím?
1: Já vám řeknu, co je zatím. Neschopnost být svobodný. Ti novináři nebyli svobodní a oni neumějí s tou svobodou ještě zacházet. Oni nevědí, že svoboda je především zodpovědnost. A že se nemůžu honit za lacinou senzací. Víte, ono je to honba za senzacemi. To máte jako s penězi. Ona se to ukáže lepší na těch penězích. Vemte si, mladí lidi, já nemám nic proti tomu, že chtějí zbohatnout a nikomu nechci říkat, hele, já jsem si koupil auto až ve 40, kupsoval taky ve 40, ať si ho koupí ve 20. Ale musí k tomu dojít poctivou a nějakou cestou, která není o šajslích něčím, že? Ale spousta těch lidí včera už bylo pozdě. A to mě strašně zlobí to.
2: Když už tak jsme začali na to aktuální téma, vy jste člověk z kultury. Když si vezmete divadlo, tak je v problematické situaci. Když si vezmete film, je v problematické situaci. Odeon padl tak, jak padl, a s naší knižní kulturou také bychom ledacos o tom mohli říct. Poslední události kolem Filharmonie, kolem Národní galerie. Co říkáte tomu rozkotlanému stavu?
1: Počkejte, já vám příliš nerozumím. Já bych chtěl, vysvětlete mi, Odeon padl tak, jak padl. Já nevím, co to, o čím chcete říct. Já mám na to velmi vyhraněný názor.
2: Že není.
1: Ano, ale on si to způsobil sám.
2: Může být.
1: Odeon udělal všechno proto, aby sám sebe zničil. Byl jsem tam příliš dlouho a příliš vím dobře, o čem mluvím. A jeden z těch, který ho ničil, tak je dneska na významném postu v zahraničí.
0: Čili ničil vědomně podle vás v tomto případě, nebo nevědomně? Už jsem jednou takovou formulaci...
1: Podívejte se, jestliže byli nevědomí, tak měli jít od vesla. A jestliže byli vědomí, tak by s nima mělo být zacházeno ještě jinak.
0: Pane doktore, když jste to nakousl, pro posluchače, který se neorientuje, v čem řemeslně vzato ničili Odeon? Proč musel tedy dospět tam, kam dospěl? Ptám se, vysvětlete to.
1: V těchhletech podmínkách je velmi těžké, aby existovala nakladatelství středního kalibru. Buď tady mohou být malá nakladatelství, která vydávají tu více, tu méně titulů, a která se nějakým způsobem specializují, nebo něco takového.
0: A Torst.
1: No jistě. To je, já myslím, Torst je jednička absolutní, protože tam, když si vezmete tu kvalitu, jakou ten Stojilov dělá a jakým způsobem to dělá, tak to klobouk dolů. A druhá věc je, ty nakladatelství se buď musí transformovat v něco jiného, a to udělala Mladá fronta třeba. ten Vladimír Pistorius to dělal znamenitě. A ten Odeon neuměl tohleto udělat. A přitom měl nejlepší podmínky, já vám řeknu proč. Protože měl klub čtenářů, kde bylo 400 tisíc lidí v kartotéce mrtvých, a teda mrtvých uvozovkách, rozumíte, ty, kteří se neobnovovali, ale bylo možno je vyzývat k obnovování, a 150 tisíc minimálně těch, kteří si objednávali. A první, co ten Odeon zabil, byl klub čtenářů. Já o tom strašně nerad mluvím, ale byly Vánoce 89, já jsem přišel do práce a tam nikdo nebyl a kolegové mi tam nechali lístek, že o patroníš je celoredakční porada. A tak jsem na tu poradu šel a když jsem slyšel, co tam povídají, tak jsem vstal a řekl jsem, že žádám, aby svolali celopodnikový aktiv. Ten celopodnikový aktiv byl svolaný na začátku ledna, myslím, že 8. ledna, to bylo 1990. A já jsem tam přednes projev, který je k mání, protože byl rozmnožený potom, Odeon včera, dnes a zítra. A v podstatě jsem nabídl tomu Odeonu řešení československého galimára. A tady říkám to, co jsem řekl předtím, že jsem si myslel, že buď musí být to nakladatelství malé, anebo to musí být velký nakladatelský dům, s kterým nic nezatřese. Buď to musí být ta štika, která bude proplouvat, anebo to musí být
0: kolos.
1: Ten kolos. Hmm. Ale nemůže to být to mezi tím, když je nějaká bouřka, tak ulítne z křecha. To prostě nejde. No a docela jsem vymyslel i takovej typ publikací. Je to strašně banální, ale já vám to povím. Výtvarnou řadu, která by byla v 15 jazycích. Publikace, která je jenom obrazová a má jenom čísla. A na zadních deskách uvnitř je kapsa a do té se na biblovém papíru vkládá legenda. Takže když vy listujete, tak nemusíte listovat dozadu ty knížky, ale máte to vedle sebe. A tuto legendu jsem chtěl mít vytištěnou v 15 světových jazycích. A kdyby si 5 kusů vyjednali z Portugalska, tak by se jenom strčilo 5x portugalsky. Furt do stejný knihy. Prohlásili mě za megaloma.
0: Kdyby vám, já vím, že kdyby jsou chyby, kdyby vám dneska bylo 18, 19, 20, no, se všemi těmi možnostmi, co ta země nabízí.
1: Co bych dělal?
0: Šel byste studovat filozofii?
1: Ne. Šel bych studovat filozofii, ano, já jsem ji taky šel záměrně studovat v roce 47. Šel. Ale zároveň já jsem ji šel studovat, protože jsem chtěl dělat politiku. Já když to teď řeknu, tak se mi budete asi smát, ale já jsem byl vysokým funkcionářem Mládeže lidové strany. Já jsem si směl tykat s generálním tajemníkem strany doktorem Klimkem, s tajemníkem Šrámkovým Jaroslavem Pecháčkem, otcem Pavla Pecháčka ze Svobodné Evropy a s těmito lidmi. S šéfredaktorem Lidové demokracie, doktorem Doleželem, a to mi bylo 17 let.
0: Mám se domnívat, že život strávený v kultuře byl vlastně podle tohoto vašeho původního plánu životem zmarněný?
1: Ne, vůbec ne. Takhle se nedá o tom životě uvažovat. Já jsem docela měl dvakrát za hranice a nikdy se to nepovedlo, víte. Já jsem věřící člověk a já si myslím, že to byla vůle boží, že se to mě nemělo stát. Poprvé jsem měl odejít okamžitě v únoru, a sice se skupinou Heleny Kožiluhové a jejího muže doktora Adolfa Procházky a Jana Renera, který byl předsedou klubu lidových akademiků. A to šlo 10 lidí a jedno místo tam bylo pro mě. A já jsem to řekl mému otci a on řekl, že když to udělám, že se s maminkou rozvede. Tak jsem to neudělal, tak on se s ní rozvede až za 2 roky. A v roce 49 tam mě čekal jeden můj kamarád, týden v Klatovech, a já jsem ležel zápalem po hrudní v nemocnici. To bylo, víte, dvakrát to bylo různým způsobem zmařeno, nemělo to být. A já jsem fatalista, já prostě věřím tento věc. A ať už jsem udělal v té věci něco nebo neudělal, nebo ať už jsem udělal něco ve snaze vydávat Vladimíra Holana, nebo neudělal, nebo v jiným, tak si myslím, že to mělo být. Prostě byla mi nabídnuta tato šance. Druhé je, jak jsem při této šanci obstál. Ale už jsem před chvílí řekl, že to není na mě, abych to soudil, to může někdo posoudit, až tady nebudu, nebo zítra, jak se jemu bude libo.

0: Před chvíli jste vyslovil jméno knížete české poezie Vladimíra Holana. Já vím, že letos má dvě výročí. Určitě uděláte ledacos pro to, aby ta výročí a jeho jméno stoupilo v povědomí. Jak vzpomínáte na Holana?
1: No, já bych především řekl, že nebudu pro to dělat nic. A sice z toho důvodu, víte, že já si myslím,
0: to
1: si že...
0: To zase nezaslouží, ne, Vladimír.
1: Ne, já vám to hned vysvětlím. Podívejte se, já jsem se pokusil udělat maximum v době, kdy to nebylo příliš žádáno. Že? Já bych vám třeba mohl vyprávět, proč nesměl 6 let vít žádný svazek jeho spisu od roku 70 do roku 76. To dneska už nikoho nezajímá. Dědečku, nepovídej nám tyto báchorky. Že? Ale myslím si, že to dílo je tady vydáno a to je podstat. A teď je na těch generacích, které přišly potom, aby si z toho, co tady mají, buď brali nebo nebrali. Mě oslovilo jedno nakladatelství, které chtělo znovu vydávat Holanovy spisy, pak oslovilo druhé a já jsem dal v podstatě dohromady 3 nakladatelství a říkal jsem, kdybyste se spojili, s překlady by to bylo 15 svazků, za 5 let byste to měli hotový, každý vydát jeden svazek ročně. To nakladatelství nebudu jmenovat, se neozvalo o týdobě, já ho urgovat nebudu. Ačkoliv mi na ministerstvu řekli, že ten grant tam pro toho Holana je.
0: Vy jste mluvil o 3 vydavatelství.
1: Ano, 3 byly, ale ten s tím jedním jsem jednal jako s prvním, ten mě oslovil první ano. A měli vyjednávat s těma druhými, s kterými já jsem o tom mluvil, aby dali tu partu dohromady. A to se nestalo. Už mohli letos vyjít 3 svazky k tomu dvojímu výročí. Neudělali to, neudělali. To jedno výročí proběhlo jako úplně mlčky, protože mě ani nenapadne, abych poslal do nějakých novin nějaký článek, když se ho neobjednají. To bylo 31. března. No a teď bude 90 let v září, 16. září, a to se bude slavit v Bělé pod Bezdězem 15., kde bude odhalena pamětní deska.
0: Nebyla to příliš jednoduchá spolupráce s Vladimírem Holanem, víte?
1: No, ale byla krásná, víte. Já jsem se ho jednou ptal, on každýho vyhodil. Já jsem se ho jednou ptal, když jsme slavili, myslím, 20 let naší známosti, což bylo teda v roce 72. Tak jsem se ho ptal, jak to, že každýho vyhodil a mě nevyhodil. A on říkal, vy jste mě nikdy neprovokoval. A jednou jsme se pohádali jenom jednou, to už bylo po půlnoci, to už jsme měli něco upito. A šlo v podstatě asi o to opisování těch věcí, protože on neměl stroje, já jsem tam nosil portable půl roku zbytečně. On to prostě nechtěl opisovat, protože říkal, že to stejně nevyjde. On o tom mluvil strašným způsobem. Víte, to si ani neumíte představit. On, když něco mu otiskli v novinách, tak vyžadoval korektu. Když mu skácel napsal z hosta do domu, že chce básně, jak mu je poslal, rukou opsaný, nebo mě diktoval na stroj potom, ale chtěl korekturu. On si hlídal všechno prostě. Proto je to. Ale na druhý se nikde nedoprošoval, aby vyšel. Já jsem třeba tady byl ředitel Galimára, který ho vydával a mě požádali, abych mu sjednal tam návštěvu. Jemu se nechtěl, on řekl, že ho nepřejímá, že si mu kvůli tomu nevydá, že mu to jedno. Že nemá chuť to s ním bavit. Dovedete si představit jiného českého básníka, že by tohle udělal. Šel by mu naproti na letiště, jiný básník.
0: Četl jste Ivana Diviše?
1: No jistě.
0: I tu pasáž o vás?
1: To není jedna. Tam
0: no já vím, moc, dobře, já ale mám to na mysli, jak jste...
1: O tom Holan, o ty noci s Hamletem.
0: Noci s Hamletem,
1: ano, to mi říkal tuhle pan Hubač, byla Thálie a on stál s nárožnem a strašně se chechtal. Já se jí podívám, co se tak smí. A Hubač říkal, vy jste jediná kladná postava z této respolehlivosti. Ten divíš, prý to tam s každým vyřizuje.
0: V podstatě šlo tehdy o to, jak jste
1: ano, a já jsem mu o tu půlnoc řekl, že už prostě toho mám dost a že to. A sebral jsem se a zašel jsem si vzít kabát.

A on vyskočil a dal ho ze mě rvát dolů. A on mi rukou dáním slíbil, že příště budeme opisovat, co se stalo. No ale to trvalo, to víte, co to bylo? To bylo všechny příběhy, celá bolest, celá noc s Hamletem, celá Toskána. Já nejsem písař žádný, že? Ale bylo to krásné. A tam, kde já jsem měl třeba pochybnost o interpunkci, víte, to je ideální totiž pro editora, když ten autor žije. A on měl ještě zvyky z gymnázie, takže on třeba dělal mechanicky čárku před jaku. Ačkoliv to nebyla třeba slovesná věta. Že? Ovšem, stylisticky tam někdy mohla být. Tak já jsem to dělal tak, že jsem ho nechal tu báseň přečíst. A podle toho, kde on pauzoval, tak když jsem viděl, že to tam odpauzovává, tak jsem pochopil, že to cítí jako stylskou pauzu, a pak jsem se s ním o tom domluvil, že to tam ta čárka zůstane.

0: Je někdo z mladších nebo dokonce mladých zástupců české poezie, kdo vás vzrušuje? Byl by to Jáchym Topol nebo vůbec naopak ne? Byl by to někdo jiný?
1: Ne, no tak kdysi mě vzrušoval velmi pozitivně Verniš a nyní mě vzrušuje velmi negativně. A pokud jste řekl o to Jáchyma Topola, tak velmi mě vzrušuje. A nejen jako básník, jako prozaik. Víte, já si myslím, že je to velká osobnost a že ty geny, které sahají až ke Karlu Šulcovi, takže prostě jsou nesporné tady. Že Jiřina, která má za muže Josefa Topola, je dcera Karla Šulce. Že tady ten Šulc byl z muzikantské rodiny a ze spisovatelské rodiny. Tam to jde do pradědečků a prababiček. A teď ten Topol, no to je pro mě takový zjevení české literatury, Josef Topol, víte? Já se mohu snad považovat, aspoň i podle toho, jak mi teď psal po svých narozeninách, za jeho přítele a stýkáme se, nebo známe se velmi dobře od premiéry jeho druhé hry Jejich den. A já si myslím, že je to velký básník českého jeviště. A já jsem ho taky mockrát prosil, aby mě ty verše dal, že je uvedeme ve Viole. A to už je leta. A on mě to mockrát slíbil a teď v tom dopisu se znova k tomu vracel. Že jako se mu nechtělo do toho hrabat se v té své minulosti, ale ta knížka vyjde a to je podstatný. A zasloužil se o to právě Jáchym taky. Víte, což je ještě krásný, protože to je to gesto toho rytířství. A tohleto gesto rytířství nikdy mezi těmi autory nemáte. Já bych vám mohl vykládat desítky historek o lidech, které ho neměli. Ale já vám radši povím jedno královské gesto, které měli dva velcí čeští básníci. Jednou jsem přišel k Vladimu Holanovi, bylo to v roce 1965. A on byl velmi rozechvělý. A já jsem říkal, co se vám děje? Říkal, nechte to, až si dáme lahvinku. A lahvinku on si dával teprve, když byla tma. No v zimě to šlo, v letě to bylo horší a protože se mu nechtělo čekat, tak zatahoval záclony. Měl takový těžký záclony a tak ty se zatahly a byla tma, mohla se otevřít lahvinka. Otevřeli jsme tu lahvinku a on pil velmi skřídně. To vám bylo zajímavé, já jsem ho nikdy neviděl, on nikdy nepil tvrdý alkohol. A pil jenom červený víno, bílý jenom o štědrý den krbě. A to červený víno, on ho srkal, on ho válel po jazyku a jemu ta sklenička dvoudecová vydržela půl hodiny, tři čtvrtě hodinu. Ale on pil od toho večera do třeba do tří v noci, že průběžně. Prokládal to houskou a sýrem. Nalili jsme si teda, čukli jsme si a on otevřel zásuvku a vyndal knížku a začal číst a takhle mu tekly slzy. A byl to Seifertův koncert na ostrově. To znamená kniha, kde Seifert začal novou kapitolu své poezie toho volného verše. Seifert mi kdysi řekl, ten volný verš jsem musel uchopit a vyvolat proto, že už jsem takto rýmování uměl, že mě ty rýmy padaly z rukávu a mě to svazovalo v tom, co chci říct. Protože mě naskakovali.
0: Forma vítězla nad obsahem.
1: Ano, zabrňovali v tom. A ten Holan to čet z toho koncertu. Takhle mu kanon si vzal mi za ruku a říkal, on mi říkal Justlíčku někdy, když jako byl to. Jaroslav je velký básník, já jsem šťastný, Jaroslav je velký básník. Vole z něj udělala velký básník. A když poslal Holan Seifertovi příběhy, tak on mu napsal, Vladimír, vždycky jsem věděl, že jsi největší český básník. Oni si to strašně přáli navzájem. A těsně před smrtí Seifertovou u něj byl Vlastimil Mršíček a zaznamenal takovou historiku, kde Seifert říká, tak dneska už vím, že z české literatury nevymizím a že mnou byla dovršená linie, na jejímž počátku je Jan Neruda. Ale je tady někdo, kterému ani všichni ještě nerozumíme a který nás daleko předešel a otevřel nové obzory. A to je Vladimír Holan. Ty byli to velcí rytíři.

0: Pane doktore Justle, vy byste mohl do nekonečna vyprávět historky, vy byste asi už mohl napsat i paměti svého druhu, vidíte. Ale já vystřelím z jiné houfnice. Není to tak, že touto zálibou jste si zkomplikoval soukromý život? Ve vašem životopise je cosi napsáno o dvou krátkých manželstvích. Máte dítě?
1: Umřelo mi druhý den po narození.
0: Ach bože. Máte pocit, že váš soukromý a nazveme to pracovní život byl v rovnováze?
1: Podívejte se, já si především...
0: Impertinentní otázka.
1: Ano, ne, vůbec není impertinentní, já se jí taky nevyhýbám. Víte, já jsem hluboce věřící křesťan, abych to tak řekl, a špatný katolík. Ale jsem věřící katolík, víte. A pak jsem, myslím, člověk, který nemá talent pro manželství. A docela vám řeknu takovou historku. Já jsem jednou o Vánocích byl v jednom kostele na půlnoční, v jednom kostele na Hodboží a v jednom kostele na Štěpán. Ve třech různých kostelech. A vyslechl jsem tři různá kázání. Všechna ta kázání byla úděsná. Nejúděsnější bylo to na Štědrý den, protože tam byly lidi, kteří jdou do kostela, no potom on tam 20 minut něco povídal. On nepochopil, že má mluvit 2-3 minuty a že ty lidi, kteří tam přišli jednou, aby slyšeli rybovku, že mají být osloveni těmito 2-3 minutami jednou myšlenkou, něčím, co si odnesou z toho kostela. No a mě to strašně nazlobilo, takže jsem zavolal univerzitního profesora doktora Josefa Merla, kterýmu jsem ministrovával, a požádal jsem ho, jestli by mi nesjednal audienci u pana arcibiskupa Tomáška, což on velmi rád udělal. No a já jsem šel...
0: To byl který rok?
1: Kolem Charty někdy tak.
0: Aha.
1: No. A já jsem tam šel teda, že, a se k tomu podívejte se, já pochopitelně nebudu ty kostely jmenovat, protože bych byl udavač teda, že. Ale ještě by mě zajímalo, máte tady odposlouchávací zařízení? A on říkal, ne, takhle roztahu, co vám to nevadí, oni stejně. No a teď jsem mu říkal, že jsem teda byl ve třech různých kostelech a že teda on říkal, já to vím, co mám dělat? Co mám dělat? Oni jsou nevzdělaní. Já vím, že to tady tak je. A nebo to neumějí odhadnout a všechno. Já jsem říkal, já vím, že na to žádný školení nepomůže a že máte teď velmi složitou situaci. Ale já přece mám pocit, že něco by se dalo dělat. Co kdybyste častěji vydával pastýřský list, tak oni by nemohli zaprvé tolikrát kázat. Protože kdyby to dával jednou měsíčně, můžou kázat jenom třikrát. A za druhý ten pastýřský list bude něco jako model. Oni ať budou chtít, nebo nebudou chtít, oni ho budou nějakým způsobem vzkřebávat.
0: A reflektovat.
1: Tím, že ho budou číst a třeba na někom to zanechá nějaký stop. Víc jakrát jsem s panem, tenkrát ještě ne, kardinálem Tomáškem nemluvil a skutečně asi za 2 měsíce začala velmi silit frekvence pastýřských listů pražského arcibiskupa. Ale říkám to proto, že já když jsem tam tenkrát u něj byl, tak jsem mu taky řekl o tom, že mám vlastně problém sám se sebou, protože jsem vlastně nedokázal založit rodinu, že jsem rozvedený, to jsem tenkrát ještě nebyl podruhé ženatý, nemám ani to děcko a nic. A on mi řekl velmi krásně, že každý tady máme trochu jinou pozici v tom světě a jiné povinnosti. A abych já přijmul ty povinnosti, které na mě jsou a nestaral se o ty povinnosti, které na mě nebyly položeny.
0: To znamená, že život vás vede určitým směrem a není na vás, abyste zkoumal, proč tomu tak je.
1: Víte, jak já jsem na začátku tady říkal, že jsem trochu
0: fatalista.
1: Já si myslím, víte, že život vám nabízí šance. Bude se vám to zdát možná hloupý, že to říkám, ale já jsem ani neusiloval o to, abych byl životopiscem Holanovým, ani jsem neusiloval o to, abych dělal violu nic. To prostě přišlo, bylo mi to nabídnuto. Já jsem se k Holanovi dostal tak, že můj univerzitní profesor Králik, protože jsem jel do Prahy na prázdniny poletní, poslal mu peníze v obálce. To jsem pochopil, že jsou prachy, že jsem tu obálku vzal do ruky. A ten Holan mě tam pozval, já jsem tam nešel. A on mě zavolal, jak to, že jsem na to pozvání nereagoval. Tak jsem tam šel. Ale já jsem nevyvinul žádný úsilí a já jsem takhle to úsilí nevyvinul v ničem. Ale pak jsem se snažil, když to přišlo, tak jsem se snažil, jak si s tím nějak vyrovnat. Vyrovnal jsem se s tím bohužel jenom ze svých chabých sil. Jistě, kdyby byl na mém místě někdo jiný, vypadalo by to líp. Ale mám čistý svědomí jenom v tom, že jsem se snažil.
0: Je to zdánlivý anebo skutečný protiklad ten fatalismus ve vás a na druhé straně vy jdete na tři mše a jdete si stěžovat biskupovi okamžitě, což by druhý člověk možná neudělal.
1: No ale já jsem to cítil tenkrát jako povinnost. Víte, to bylo ve vypjatý době,
0: ano.
1: A to byla série, kdyby tam bylo jedno to kázání za něco stálo, kdyby byl šel do jiného kostela, tak jsem to neudělal. Ale prostě ta naplněná triáda mě pobouře.
0: Máte někdy chuť zasáhnout do církevní politiky i v současnosti?
1: No, podívejte se.
0: Moment, existuje něco jako církevní
1: politika? No, to je právě, víte, to je právě strašně složitý. Já vám řeknu, je to velmi bolestný pro mě, ale já to velmi rád povím. Já si hluboce vážím a chodím rád na kázání Tomáše Halíka. Bohužel si myslím, že církev po roce 89 prohrála, co mohla vůbec prohrát. Že už snad ani víc prohrát nešlo. A že tu půdu, kterou tady skypřil kardinál Tomášek, a ono to nebylo od začátku, tak víte, tam tím moven, s tím hlavním, byl Zvěřina. Doktor Zvěřina byl přesně ten, tak, který psal ty dopisy tomu Tomáškovi a v podstatě mu dodával té sebedůvěry. Pak to byl Vojtila. A ten Tomášek vyrost v obrovskou osobnost. Víte, já to teď přeženu, kdyby on byl mladší a někdo ho navrhl na prezidenta, tak lidi by také volali, že Komárek má jít na hrad, tak by byli volali, aby Tomášek šel na hrad. To byla skutečně morální osobnost. To nebyl jenom arcibiskup a kardinál. To byla především velká morální osobnost, která měla charisma pro ty lidi.
0: Ještě to, co dokázal kolem svaté Anežky, no bylo elektrizující.
1: No ano, a to bylo těsně předtím, když vemte si to kázání poslední kolem ty Anežky a to, co řekl tomu národu, když ještě se nevědělo, že to padne a jak to bude. Že? No a jistě biskupský sbor a nynější kardinál jsou lidé vzdělaní, ale pro mě mají velmi málo charizmy. A já jenom z bolestí v srdci říkám, že si myslím, že ta církev tady dneska prohrála, co mohla. A ono je to jako s těmi nakladatelstvími, to je jenom, že bohužel v tragičtější rovině. Oni si neuvědomili, že být morálním horizontem pro ty lidi znamená uvažovat nejenom nábožensky, nejenom společensky, ale uvažovat taky v souvislech politických. Protože ta církev žije v nějaké zemi, v nějakém čase. A ona se s tím neuměla žádným způsobem vypořádat. A neuměla se vypořádat ještě proto, že vzniká paradoxní situace, že tady vlastně ve čtyřech stranách jsou takzvaní křesťanští politici a když se na to podíváte, tak je vám zase smutno. My jsme v podstatě dneska ateistický národ a ta církev dělá všechno proto, aby vlastně nepodpořila touhu po té víře. Víte, ono nejde o to, aby lidi jenom chodili do kostela a tak. Já jsem si vždycky myslel, že umění je také k tomu, aby lidi uvažovali o metafyzických otázkách. Aby prostě byli přivedeni k tomu, že život není jenom najíst se, pomilovat se a umřít. Ale že jsme za ten život nějakým způsobem zodpovědní, ať už věříme na posmrtný život nebo ne. Když nevěříme na posmrtný život, jsme zodpovědní svým dětem aspoň. Prostě někomu jsme zodpovědní. A to si myslím, že to je něco, co dneska je strašně málo v lidech zakořeněný, víte? A jestliže ta náboženství, ať už jsou to katolické náboženství nebo protestantská náboženství, jestli oni těm lidem nedají nějakou tuto víru, tak proč si myslíte, že se tady uchytávají sekty různé? Myslíte si, že pro spoustu lidí komunismus byl něco jiný než jedna z církví? Chtěli něčemu věřit, tak uvěřili této zločinecké ideologii. Člověk potřebuje víru. Musíte něčemu věřit. Vy taky věříte svým dětem, svým rodičům nebo tak. Bez té víry je ten život naprosto nemyslitelný. No a jestliže v těch článcích toho řetězu, těch možných aspektů věroučných chybí ten aspekt náboženský, nebo se dostane do téhleté situace a licituje se s tím náboženstvím jako s obchodní organizací, tak je to špatné.

0: Když se tak podíváte z okna svého bytu v Křižovnické ulici,
1: tak to jsem sentimentální. Víte proč? Protože tam ty zločinci chtějí postavit hotel
0: Four Seasons. To jsem se chtěl zeptat, jestli vám to trošku nezakryje výhled.
1: Ne, úplně mě to zakryje, ale o ten výhled by nešlo. Podívejte se, já nejsem sobec, a kdyby to bylo, já jsem se byl podívat na té výstavě, která byla ve Staroměstské radnici a dovolil jsem si tam napsat se zneužitím všech svých titulů takový hanopis do té knihy. Protože víte, já bych být architektem, tak bych se styděl přihlásit se do této soutěže a uvažoval bych o tom, jestli z morálních důvodů nemám vrátit diplom. Protože to je zločin na tomto místě to dělat. A já vám řeknu proč. Jednak to bude narváno do toho barokního baráku a do těch domů kolem. Zničí to panorám. A není rozhodující, jestli bude těch lůžek 180 nebo 160. Ale co to udělá ještě? Prosím vás, teď je ta Křižovnická neprůjezdná. A teď si představte, že pro 160 lůžek potraviny, obsluha prádelny, prostě všechen servis, který to má, plus ty lidi, kteří tam budou jezdit tím autem, se budou mít z té Křižovnický dostat do těch garáží. No to je totální nesmysl. To kdyby vymyslel fenomenální architekt, jak má ten hotel stát, tak nemůže vyřešit tuto situaci. Ta se řešit nedá. Ta ulice je úzká, je neprůjezdná už teď. Já tam parkuju, tak vím, jak dlouho mi trvá běc s autem. A já po Praze nejezdím. A jenom když jedu mimo Praha nebo vezu nějaký bedny, který neunesu. Takže to považuji za totální zločin bez ohledu na to, jestli mě to zakryje výhled nebo ne. Zakryje, no, ale to není to podstatně tohleto. A jestliže to město Praha je v tomhle natolik krátkozraký, že vidí na těch peněz, který za ten nájem dostane, si toto neuvědomí, tak je mi jich líto. To jsou prostě omily, za který se bude těžko platit. Oni třeba vyčítají ten hotel Don Giovanni. Já nepatřím k těm, který to vyčítají, protože pro mě je to na metru, je to v lokalitě, která si myslím tohleto unese. Jiní jsou, kteří strašně vyčítají tančící dům. Mně se ten nápad naopak líbí. Kvůli já tím chci říct, že nejsem konzervativní. Bude proti té stavbě Mánesa, která ve své době byla revoluční, tak ji tam nechtěli. Neboli je to jistá analogie tohleto. Ale toto si myslím, že je zločin taky kvůli životnímu prostředí. Protože těch aut, kterých tam bude navíc, to je prostě, to je nikdo neodpáře.
0: Jestli si dobře vzpomínám, na začátku jste hovořil o tom, že jste vlastně toužil vstoupit do politiky.
1: Ano, ano.
0: Proč vás teď nenapadlo, když takto formulujete ostře svoje postoje, vstoupit, řekněme, do komunální politiky?
1: Já vám to hned povím, kvůli svému věku. Já kdybych byl v roce 89 o 10 let mladší, tak jsem do té politiky vstoupil stejně rasantně, jak jsem to proti své vůli udělal v roce 68. Jenomže to nikdo neví, že jsme to udělali. To naštěstí generální tajemník té strany Jan Pauli ututlal, protože by Ivan Medek a já jsme byli dostali nejmín 20 let.
2: O čem hovoříte? Buďte konkrétnější.
1: Budu velmi konkrétní. Jan Vladislav mi jednoho dne zavolal, že bychom měli udělat něco pro to, aby Bedřich Fučík se vrátil do Vyšehradu jako ředitel. Tak přišel a udělali jsme petici a vytipovali jsme si 50 lidí ze všech kulturních oborů. A když jsme ty podpisy měli, tak on to donesl do Lidové demokracie šéfredaktorovi Touškovi a ten ho vyhodil. No a tak on mi zavolal z budky a říká, co s tím budeme dělat, podám přijď sem. A mezi tím jsem zavolal generálnímu tajemníkovi, kterého jsem znal z toho svého působení z roku 48. Do roku 48. Já jsem byl jeden, ano, já jsem byl jeden z 10 lidí, kteří dělali ten sjezd Lidové mládeže, kdy pochodovalo v roce 47 120 tisíc lidí Prahu. Já jsem měl na starostiskový referát. A měl jsem být, kdyby nebyl přišel únor, tak jsem byl vytipovaný do sněmovny jako za mládež poslanec. A ten Pauli mi vzkazoval od března nebo od února, abych prostě za ním přišel. Já jsem to neudělal. Až začátkem toho května, kdy prostě ten Vladislav jsem zavolal, říká, no už tě volám pěkně dlouho. Já jsem říkal, podívej se, ale já chci něco od tebe. Tak přijď. Tak jsme s tím Vladislavem přišli, on si to přečet, zved před náma telefon a s toho, s tím Touškou zamet takovým způsobem. No, prostě mu říká, teď si sem pošleš poslat, zítra to vyjde. Vyšlo to a Fučík se stal ředitelem Vyšehradu. Bylo po té audienci a chci tam, Pauli říká, pane Vladislave, počkejte na Vladimíra Vinku, já bych s ním chtěl mluvit. A vrazil mi do ruky program Lidové strany. A říká mi, prosím tě, přečti si to, oni to dělali zástupci krajů, týden s tím byli na tom našem školicím středisku a mně se to nezdá. Tak jsem šel domů, přečetl jsem si to a zvolil jsem do bytu a podám, Honzo, to nemůžete pustit, to je ubohý od toho, o čem to je, po to, jak to je. Říká, co mám dělat, já nevím. A nešel jsem spát, nedalo mi to a za noc jsem vytvořil 16členou pracovní skupinu na různý obory, tu jsem obvolal ráno a v 9 hodin jsem tomu Paulimu zavolal, že do 10 dnů bude mít nový program, aby si za 10 dnů večer pro něj přišel. A v té skupině nás bylo 16, já řeknu, kdo třeba jenom pro zajímavost, jako filozofii, preambuli, tam měl na starost Rio Preissner. No a když teda jsme to pak přečetli, ten program vzniknul vlastně tak, že jsme si to pak rozdělili, my jsme to četli ve skupinách po třech takových a pak jsme si každý rozdělili svou parketu a třikrát jsme se sešli. No tak on ten Pauli říkal, no jo, ale tohle já neprosadím. Musíte si zvolit tady delegaci a musíte se mnou zítra na to zasedání. No a tak oni si zvolili mě jako vedoucího té delegace a já jsem si vzal s sebou Ivana Metka a potom jednoho právníka, doktora Šedivýho a jednoho ekonoma, inženýra Němce.
2: Kratička odbočka. Proč se domníval, že to u elity tehdejších lidovců neprojde? Jednou větou.
1: No protože oni přece nemohli přijmout alternativní program, když oni na ně měsíc dělali od nějakých samozvanců.
2: Čili pouze to, z toho to důvodu.
1: No jistě, to taky tak dopadlo, já vám to povím.
2: Nože?
1: A teď vám povídá tak, kluci, ale musíte být v lidové straně. Jedinej tam byl ten Němec, protože my jsme všichni, já jsem teda v té lidové straně byl, vystoupil jsem v březnu 48, 2. března nebo kdy. Hned po únoru. A Medek tam nebyl nikdy. A ten Šedivý taky ne. No tak jsme mu tam podepsali ty přihlášky, které on tam měl. On říkal, zítra přijďte o půl hodiny dřív, já vám do kapsy strčím legitimaci. No a tak jsme přišli na to zasedání a teď on tohle to řekl, a tam se rozpoutala příšerná řavava prostě, jak to, že něco takového mohlo vejít. No a já, když šlo do tuje, tak to jsem, to je snad jediný, co se mi v životě skutečně povedlo, jak jsem praštil do stolu a zařval jsem, jste ochotni mě 5 minut poslouchat. No zkrátím to, ve 4 hodiny ráno jsem si nesl ten program domů, do jsem odvítoval sekretářce a vyšel 23. května, oni si dělali sám, že jsem si to dal k svátku. No a ten Pauli si představte, že zařídil to, že když ho museli odvolat, on byl ministrem, že to všechno vzal na sebe. A já nepochopím jednu věc, já jsem byl natolika výsleších. A tohle bylo rozmnožené, jsou tam naše jména, já ten exemplář doma mám. A ty estebáci to nevěděli. Na to nikdy nepřišla řeč, oni to prostě utajili. A Metka se taky nikdy na to neptali. Si tom věděli hovadin, tohle nevěděli. Ale to je rozmnožený materiál. S našimi jmény.
2: Brutální veletoč nejen do dneška, ale i do roku 96 mohuli.
1: No.
2: Jste vybaven různými znalostmi o lidové straně, o duchu lidovectví. No. Vstoupí lidovci do koalice s vítěznou partají Miloše Zemana, nebo ne? Ano, nebo ne?
1: Podívejte se.
2: Proč já... ano, proč ne?
1: No, podívejte se, já se taky bojím, že by mohli ty sociální demokrati vyhrát, protože všechno to, co tady bylo
2: jste
1: uděláno.
2: Řekl taky, vy víte, že se taky bojíme? Nebo?
1: No, vy jste to říkal, že s vítěznou koalicí, neboli vy už to... Podívejte se, já na ty lidovce bych v ničem nesázel. To, co oni podnikají kolem toho pojištění, víte, to je jenom z dalších komických tahů jejich polistopadové politiky. Mně jsou komičtí. Já mám spoustu věcí, kterých se mně na ODS nelíbí. Já třeba nedovedu pochopit, proč tak vzdělaný a inteligentní člověk, jako je Václav Klaus, drží některé lidi kolem sebe, ačkoliv všichni cítíme a víme, že ty lidi tam nemají co dělat. Nomen omen pro mě Petr Čermák. Tohle já nepochopím prostě. A co je pro mě bolestný na tom, on tím ztrácí sympatie a hlasy. A proto já se bojím, že by nemusel ty volby vyhrát. A jestli je nevyhraje, tak to považuji za tragédii. A já mu strašně přeju, aby je vyhrál. A budu ho pochopitelně volit. Protože je to pro mě v dané politické situaci se všemi výhradami, které k ODS mám, jediná alternativa. Já neznám jinou alternativu.
2: Pane Bože, kolego Nuci, teď musí pan doktor Ristl zakončit naše povídání vtipem nebo čímkoliv, abychom neskončili jako předvolební meeting. No tak, smažte to něčím jiným.
1: Dobře. Znáte to o tom rybáři, jak byl na břehu té řeky a chytil tu zlatou rybku?
2: Ne.
1: To neznáte? No tak on i chytil tu zlatou rybku a ta zlatá rybka mu půjde, rybáři, pust mě, já ti vyplním 3 přání. No dobře, že mi budu 4 přání, co chceš? Chci být vážený občan. Chci být bohatý. A chci mít krásnou ženskou. Máš to mít. Šel domů a už na něj čekali ubran města. Klanil se ho, že říkali, tohle je tvůj hrad. Uložili ho do postel, se ráno probudil kočka jak dělo. Pak nám říká, Ferdinand, vstávej, jedeme do Sarajeva.
2: Děkujem za návštěvu. Děkujem, pane doktore.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme v rytmu country. Jeden z největších interpretů tohoto žánru, Johnny Cash, nám zaspívá vlastní píseň o největším kovbojovi ze všech. The Greatest Cowboy of Them All.

Dospíval Johnny Cash. Také Eva Olmerová, zpěvačka, kterou často zařazujeme do oblasti jazzové muziky, měla ke country hudbě velmi blízko. Připomněl bych její nahrávky Čajová růže, Matka a asi nejúspěšnější z těch, které s country beatem Jiřího Brabce natočila, Čekej tiše. A tu si teď poslechneme.

Dospívala Eva Olmerová. Další zpěvák Chris de Burgh pochází z Irska. Prosadil se právě před 20 lety v roce 1986 písní, kterou věnoval své ženě, The Lady in Red. Obsadil první místo v britské hitparádě a v první desíce byl i v USA. My si dnes poslechneme jeho píseň o letním dešti, Summer Rain.

Na Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Bývá zvykem, že v tomto pořadu zazní také instrumentální skladba. Dnes si z alba Swing a Country, které s Big Bandem Českého rozhlasu natočil vynikající klavírista Rudolf Rockl, poslechneme melodii z muzikálu Jill Steina Funny Girl. Píseň má název People.

Tak, takhle báječně dovedl klávesy rozezvučet Rudolf Rockl. Bohužel zemřel předčasně. 23. září tomu bude 9 let. V našem pořadu už zpívali zpěváci, zpěvačky, hrál instrumentalista a tak teď dáme prostor vokální skupině. V případě Rangers, kterou uslyšíme, je lépe říct vokálně instrumentální skupina, protože nejen zpívají, ale sami se doprovázejí na hudební nástroje. V jejich podání si poslechneme píseň Vina vína, kterou otextoval Milan Dufek. Jedná se o melodii původně ruského autora Dmitry Tjomkina, který působil jako skladatel zejména v Hollywoodu. Určitě znáte jeho hudbu k filmovému westernu V pravé poledne. Dnes tedy Vina vína a Rangers.

Čas vymezený hudebním delikatesám se téměř naplnil. Na závěr si poslechneme píseň I'll Never Fall in Love Again. Už nikdy se nezamiluji. Píseň napsali Barbe Kerek a Hall David do muzikálu Sliby sliby, který byl uveden i na českých jevištích. Hrají a zpívají sourozenci The Carpenters a příjemný zbytek dne přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, a pěknou chvilku u rádia vám přeje Jan Rosák. Jsem rád, když se ke mně do Tandemu vracejí hosté, aby mě i vám řekli, co je u nich doma i v jejich práci nového. Takže naproti mě už sedí drobná žena, která je svým temperamentem, vůlí i pracovitostí nepřehlédnutelná. Do Tandemu přijala pozvání opět po čase zpěvačka Zuzana Stilská. Dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo, a přijala ho s radostí.
2: Tak to mám já, dvojnásobnou radost. Dáme si tedy písničku na rozjezd, samozřejmě písničku ve vašem podání, a hned potom se zeptám na ty novinky.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Koukám a vidím, zaspívala nám Zuzana Stírská se svým gospel timem, souborem, který dělá ohromně příjemnou muziku. Tak mám takový pocit, že to je asi to, co naplňuje hlavně vaše dnešní nebo současné dny, Zuzano, víte?
1: No ne až tak úplně, o tom si popovídáme, ale chtěla jsem doplnit, já zvažuji právě změnu názvu našeho souboru, ale respektive doplnění na Fine Gospel Time.
0: Ten fine, nebo respektive to slovo fine má vyjadřovat to, jak ten čas je příjemný?
1: Jak je příjemný čas strávený při poslechu naší hudby, protože já jsem měla právě problémy pořád s tím, už jsme si o tom, myslím, povídali, že lidé nás zařazovali do kostelů, kdež tedy zpíváme velmi rádi, nicméně nejenom tam. A to právě mnozí nedovedli pochopit, takže řekl, jo, gospel time, to my nehrajem, gospely a tak. A my jsme byli na zájezdu před 2 lety asi v Sýrii, kde nechtěli vůbec, abychom se jmenovali Gospel Time. Logicky, tam oni prostě jsou muslimštější, takže gospel jim nebyl po chuti, takže jsme se přejmenovali na Fine Time.
0: Aha.
1: Jenže vzhledem k tomu, že už leta tady působíme, konkrétně řečeno již 12. rokem na domácí scéně, je mi trošku líto.
0: Samozřejmě takovouhle marku zahodit, no jistě.
1: Takže se snažím o lišácké doplnění Fine Gospel Time a uvidíme, až se setkáme třeba ještě 3x tady, jestli už to potom nebude jenom ten Fine Time.
0: Takže Fine Gospel Time, ale to je docela fajn, to se mi líbí. Tak co je teď vlastně
1: vy jste se ptal,
0: nového ano, za ty 2 roky, co jsme se zhruba
1: ano,
0: neviděli?
1: Na tu aktuálnost,
0: ano.
1: Samozřejmě Gospel Time běží dál a stále. My jsme oslavili, už to bylo na podzim, s tou reprízu našeho pořadu Gospel Time Party, ve které jste také měl tu čest, myslím.
0: Semaforu, ano.
1: Ano, vystoupit jako host.
0: Jsem si troufnul i zaspívat si.
1: Ano, tam právě zveme lidi a nutíme je dělat to, co neumějí úplně nejlíp.
0: Ano,
1: ale to
0: ano,
1: není
0: ano.
1: Váš případ, vy zpíváte skvěle, ale já tím myslím, že když prostě tam pozvem tanečníka, třeba pana Harapese, tak ho nutíme zpívat, nebo pana moderátora Rosáka, aby zaspíval, a naopak, když tam máme zpěváka, tak chceme,
0: aby zatancoval.
1: Třeba no, nebo aby udělal přemet, nebo něco takhle. No a teď budeme mít 110. reprízu tohoto pořadu v květnu.
0: Odehrává se pořád v semaforu.
1: Pořád semafor a budeme, no měli jsme skvělou jednu akci, to byla minulá gospel party, 109. kde byl váš kolega hostem Aleš Cibulka a ještě pan předseda akademie, České akademie věd, pan Drahoš. A to byla velmi směšná gospel party, tam se lidé hodně pobavili. A teď právě v květnu budeme mít tu poslední v této sezóně, 25. května. A to bude velmi zajímavé pro mě, protože já si tam ráda zvu, ne tedy výhradně, ale ráda si tam zvu lidi, které vůbec neznám, které vidím úplně poprvé. To nebyl tedy váš případ, ale teď tam bude paní Jana Bobošíková. Tak tu neznám jenom samozřejmě.
0: A zaspívá taky, respektive vy ji donutíte.
1: Já doufám, že bude dělat věci, na které nejsme od ní zvyklí.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Andem cestuje. Cestujeme tak trošku zvláštním způsobem. Naši hosté, kteří jsou u nás na třetí návštěvě, což je případ právě Zuzany Stilské, tak si tak jako přemýšlejí a zamýšlejí se nad tím, kde, v kterém místečku je jim v životě úplně nejlíp. Já vím, že vy jste, Zuzano, procestovala kus světa. V 81. jste dokonce na čas opustila Československo, emigrovala jste do Německa, tam jste po těžký začátek se dostala opravdu na velice skvělou úroveň hudební scény.
1: Nejprve na dno,
0: ale z toho dna jste se potom hezky odrazila až třeba k vystupání s Jamesem Lastem nebo Mikem Oldfieldem. Ale vím, že teď máte hezkou chatičku u Sázavy. Takže těch míst třeba, kde je vám opravdu dobře, může být víc. A kde je vám tak úplně nejlíp?
1: Tak já mám taková tři místa, a sice chatička na Sázavě. A nejen jedna. Teď jsme si, představte, Honzo, si obstarali chatičku na druhém břehu Sázavy, kam se lze dostat pouze pramicí plavmo anebo nějakou lodí. Tam nevede žádná cesta, není tam ani elektrický proud, takže je to velice traperské. A to tedy jsme si obstarali za účelem zbavení se dětí.
0: Protože... Já jsem si říkal, proč to asi bude, no, tak to je jasný.
1: Tam je to velmi přírodní a mě strašně rozčiluje odhánět naše děti neustále od počítačů, televizí, tak jsme si vymysleli, když tam byl na prodej taková chatička přírodního typu, že by to nebyla špatná varianta, speciálně poté, co manžel absolvoval trojnásobnou oslavu narozenin všech našich dětí. To znamená, že na oné chatičce, kterou jste viděl, tam dorazilo 20 ječících děvčátek ve věku 13-14 let. A on to tam obstarával, protože já jsem zbaběle utekla. No potom následovali další oslavy 16-letého mladíka, opět s dámami v tomto věku i s chlapci v tomto věku, poměrně hlučná, dramatická. No a když absolvoval narozeniny třetí, tak jsme se rozhodli ke koupi tohoto stavení.
0: Ano, to je opravdu už potom těžké utrpení, to jste museli nějak kompenzovat.
1: Ano, takže v momentě, kdy oni budou na druhém břehu, tak pro mě tedy místo k odpočinku je naše chatička kousek od Prahy, kde se cítím opravdu skvěle, protože je to u vody a kde v létě, když je pěkné počasí, tak není potřeba moře. To je jedno místo, potom druhé místo je momentálně Pec pod Sněžkou, kam se uchylujeme, když máme volno, tak v zimních měsících za účelem lyžování.
0: A tam máte nějaké stabilní místečko, nebo?
1: Tam máme malilinkatý apartmánek, přímo ovšem u sjezdovky. A já, protože jsem, jako na jednu stranu, vy jste tady mluvil něco, že jsem pilná, to jsem, ale na druhé straně jsem zrovna tak líná. A já mám ráda všecko jako při ruce, takže mně se strašně líbí, že tam je to místečko ke spaní přímo u sjezdovky, takže nazuju botu přímo před domem. Sjezdovka, nechce se mi, dojedu až takřka do baráku na lyžích.
0: To je, tak to je se ideální, mi ideální. A vy jste, předpokládám, vy a manžel jste vášniví lyžaři?
1: Vášniví, ne, prosím vás, já jsem vášnivá jako osoba, ale rozhodně ne lyžař. A mně se to ale líbí, představte si, já jsem měla horor z lyžování. Ve čtvrté třídě jsme byli na škole v přírodě nebo na horském zájezdu. Tam jsem málem umrzla na Černé hoře na sjezdovce. To mě ujela lyže, teď sněžilo, teď to byly takový ty řemínkový vázání, že jo, tehdy. Tam mě zachránil kolega Luboš Haluška tehdy život a já od té doby jsem nelyžovala. A pak mě donutil až manžel po, řekněme, 30 letech, jsem se na to postavila opět. No a ono to šlo a teď se mi to začalo líbit, ale já nemám ráda žádný takovýto adrenalínový. Já si tam prostě pojíždím a v poslední době jsem se dokonce skoro ještě víc zamilovala do běžek, protože mně přijde, že vyjet, sedít se na zadku na kopec a potom zase sjet, že z toho člověk nezhubne moc. A protože potom toužím, takže jsem se vydala se namahat běžky a vyběhnout do kopce a tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je zpěvačka Zuzana Stírská. Už jsem to tady naznačil, že je velmi temperamentní, má pevnou vůli a je pracovitá, i když o sobě tvrdí, že je ráda líná, ale to já taky.
2: Ano.
1: Tedy o sobě tvrdím.
2: No já jsem štír, nevím, co jste vy.
1: Ne, já nejsem, já jsem panna.
2: Vy jste panna.
1: Ano, já jsem od prvního pohledu panna. Štíra mám doma, to je moje dcera, tak asi vím.
2: Takže víte, že toho představit. Loket.
1: Ano, ano. Ale vím, že jste taková rozhodná, že třeba svůj, teď to řeknu už konečně kompletně, Fine Gospel Time, řídíte pevnou rukou, taky takový soubor se musí.
2: A jak to víte, prosím vás? Vy jste tam nespíval, pokud si pamatuji.
1: Nespíval, ale viděl jsem vás při práci.
2: Tak to nevím. Mně přišlo, že jsem dost demokratická. Na začátku jsem byla až příliš, protože jsem chtěla být takový šéf kamarád a ono to opravdu

0: to, o čem mluvíte.
1: No samozřejmě, jenže si to nemůžu vůbec dovolit, protože oni potom nevědí, kdo byl opilý a kdo byl eventuálně vulgární, či špinavý, či nevonící, ale řeknu, jo, to byl někdo o tý Stěrský, jo. Tak to já mám těžší pozici.
0: No, já jsem tohleto všechno chtěl použít jenom jako odrazovou desku k tomu, abych vás teď navedl na takovou hypotetickou vlnu, abyste si představila, že byste mohla změnit všechno na světě, protože byste se stala na chvilku prezidentkou světa. Co byste v tom světě změnila?
1: Ježiš, prosím vás, to já bych toho měnila. Jo, to já bych potřebovala být dva životy prezidentkou světa. Já bych začala tím, že bych přikázala lidem slušný chování jeden k druhému. Ne jeden, jak jsem teď řekla, ale jeden k druhému. Protože mě to tak trápí, jak jsou lidi zlí na sebe a jak se málo usmívají, speciálně v naší republice. Já jsem toho opravdu hodně procestovala. A v zemích, kde bylo prostě daleko míň komfortu a luxusu, tak se lidé hodně víc usmívali než u nás. A to mě vadí. A musím to říct tady, mě vadí situace. Já bych třeba zakázala takové ty pořady, nebo bych je modifikovala, a la Superstar, X-Factor a podobný, jak jsou tam ty zlí porodci, jo. Já bych je vyhnala ze všech studií světa. Mně přijde, že oni by měli se chovat hezky k těm lidem, k těm nešťastníčkům, kteří tam přijdou, a oni to přijímají v popisu práce být zlým.
0: Ale to se nenosí dneska být hodný, ne?
1: Ale podívejte, Honzo, oni se na to dívají mladí lidi a oni si říkají, to se nosí. Teďkon já budu říkat, ať vypadne, a to, že jo, tam lítají daleko horší slova.
0: Ale máte pravdu, tak se opravdu teď mluví. Jen si přečtěte pár takových zkazů na takzvaném Facebooku, jak mladí lidé teď jaksi.
1: Ano.
0: Pod dojmem třeba i tohle, o čem mluvíte.
1: A já si nemyslím, že jsem nějaká pruderní osoba, ale prostě mně se líbí, když třeba něco neumím a někdo mi to hezky řekne. A ne, když mi řekne, hele, bych se s tím vycpat a vy a tak se na to, že jo. A prostě to jde říct jinak a i vtipně, ale oni, páni porodci, nemají v repertoáru zřejmě vtipné glosy, tak musí být hrubé.
0: Tak tohle to by změnila.
1: To bych měnila.
0: Ano, Zuzana Stěrská, kdyby se stala prezidentkou světa. Tak a ta chvíle končí, dost a zase do reality.
1: Bohužel.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je hezké, když se vkus lidí nemění, když taky věrnost zůstává. U Zuzany Stěrské koukám, že je to tak, jak to má být. Všechno zůstalo na svém místě, to znamená, že váš favorit z klasiků českého humoru je pořád stejný.
2: No, já jsem velmi přemýšlela, jestli vás nebo pana Suchého.
1: Jo, takhle.
2: Ale přeci jen vzhledem k tomu, že s ním momentálně velmi úzce spolupracuji, tak nad vámi zvítězil.
1: No, já si myslím, že to je nesouměřitelné. Jiří Suchý je opravdu, já to hrozně rád občas říkám, protože si myslím, že to je na místě. To je žijící legenda a jednou budeme ale opravdu tak pyšní na to, že jsme se s ním znali, ano, a stýkali a že jsme ho viděli na vlastní oči.
2: On to strašně nerad slyší, tato žijící legenda, tento pojem, ale je to pravda, ale já jenom, že jsem mluvila o vás, já jsem vás kdysi zažila v Plzni s panem Jančaříkem, jak jste poskakovali v takový kostlivecký nějaký maškaře a bylo to velmi veselé a vtipné, takže
1: pravdu?
2: Jsem si vás zařadila mezi komiky taky.
1: Jo, tak to jste moc hodná. My s tím teda s Petrem Jančaříkem asi tím pádem budeme vystupovat častěji.
3: Za mých mladých let bývaly na pokraji Prahy takový malinký domečky, takový krychle betonový, a to měla veřejná bezpečnost, takový malý úřadovny, a v noci třeba, když se přijížel do Prahy, tak kontrolovali, kdo tam jede, jo, tak namátkou. A my jsme se vraceli jednou ze zájezdu, pozdě v noci, červený světýlko, to baterkou takhle zamával, tak jsem zastavil. Přišel ke mně takový mladý SNBák a říká, občanský průkaz. Já jsem říkal, nemám. Řidičský průkaz. Já jsem říkal, nemám u sebe. Technické osvědčení. Já jsem říkal, to taky nemám. Já říkal, to je váš vůz? Já jsem říkal, není, to je mojí ženy. On říká, to je vaše žena? Já jsem říkal, není, to je žena pana Formana, to byla Věra Křesadlová. A on tak chvíli koukal a říká, pojďte se mnou a počítejte s tím, že to bude trvat hezky dlouho. Zatáhl mě do té úřadovny, jakože bude teď telefonovat někam, to nebyly počítače a databáze, to se ověřovalo všechno telefonem. A že musí se psat protokol a říká, posaďte se tady a tak. A v tom tam přišel takový starý SNBák a kouká na mě a říká, hele, když je to pan Suchý, toho přece nebudeme šikanovat tady, Uzo. A ten mladý byl takový zaražený a říká, no dobře, tak běžte a máte kliku, že jste si podobnej.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je zpěvačka Zuzana Stěrská, která sice rukou pevnou, nicméně vlídnou, šéfuje Fajn Gospel Tango.
2: Teď jste to řekl moc hezky, ano.
1: Já jsem si teď na tom dal hodně záležet, ano. Tak jak vypadá váš takový pracovní týden třeba? Jak často s Fajn Gospel Timem vyjíždíte a vystupujete?
2: U nás je to dost sezónní záležitost. My máme takové části roku, kde je to opravdu nabité, to samozřejmě čas předvánoční, ale i podzimní od září. A potom od toho pak je tak trošku klid, to asi znáte, leden, únor, někdy březen a pak se to rozjíždí zase. Takže je to velmi různé a ty aktivity já rozděluji právě mezi gospel rodinu a tak, jak někdy musí ta rodina trošku stranou. Potom se stará manžel, když je hodně gosplování, a když není gosplování, tak zase převezmu rukou pevnou, leč vlídnou rodinu, ale musím říct, někdy ani ne vlídnou.
1: Vy jste o tom už promluvila, o té vaší rodině, hezky jste to vylíčila, jak se slaví narozeniny, a vy máte 4 děti?
2: Já mám 4 děti a prosím vás, momentálně 3 z toho v pubertě, takže všechny posluchačky si dovedou představit, co zažívám.
1: To je mi vás upřímně líto.
2: Ano.
1: Já je tady vyjmenuji hezky. Vicky, Leonard, Rafael a Sunny. Je to takhle?
2: Ano, Sunny, Roxana.
1: Sunny, Roxana. Vaše děti, které osobně mám tu čest, jsem poznal, takže je znám, ovládají výborně teda samozřejmě český, ale i německý jazyk, to protože tatínek je Němec vlastně.
2: Tatínek je sice Němec, ale počal mluvit jenom česky, takže bohužel...
1: Cože?
2: No, vy jste ho neslyšel.
1: No, slyšel.
2: Jeho hlášky první bylo, když se rozpovídal v cukrárně, cože si dá, tak říká, jakže se to jmenovat, krabička na mrtvý člověk se šlehačkou.
1: Ne.
2: No opravdu, no krabičku na mrtvý člověk chtěl se šlehačkou, no. Napřed se divil, co to tady máme za pochutiny, jako... No ale on pořád mluví takhle. Teď zrovna Sunny chtěla včera Coca-Colu koupit a on se na ní rozkřičkl a řekl, prosím tě, furt Coca-Colu, vem si tu vodu s kohoutem. Takhle on,
1: ano,
2: on
1: ano mluví, to je, ale ano. To máte pořád takhle veselo doma.
2: My máme veselo, já ho už neopravuji, protože mě to přijde zajímavé, ale problém je, že už i naše děti začaly takhle mluvit, že říkají, dej mi ještě 2 knedlíky a tak.
1: Jo, takhle, líbí se jim to,
2: no,
1: ten způsob.
2: No,
1: aha.
2: No.
1: No, tak to je nebezpečí.
2: Učitelům se to nelíbí.
1: To je jasný, to je nebezpečí. No ale vaše děti, tedy respektive ne všechny, ale jedna, Vicky, vystudovala taky čínštinu, kromě angličtiny.
2: Ona byla, my jsme, protože těch dětí je dost relativně, tak jsme ji vyslali hned v 16 letech na rok do Ameriky, aby zdokonalila angličtinu. A protože existuje takový skvělý program od mládežnické takové agentury ASE, tak oni mají program pro děti od 15 do 18 let, tak jsme chtěli, aby stihla ještě jeden zájezd roční, tak jsme ji poslali do Číny a ona vskutku se tam naučila dost dobře čínsky, udělala i státnici, takže myslím, že ta udělala takový dobrý skutek pro svůj život.
1: Co dobrý skutek, ta udělala úžasný skutek, protože to samozřejmě může jenom zúročit. Co už víc, jak s tím naloží, s takovýmhle úžasným kapitálem?
2: Právě zatím nenakládá, je to paradoxní, ona studuje 2 vysoké školy, je poměrně chytrá, studuje PR, marketing a ještě anglistiku, amerikanistiku a na čínštinu se nedostala, na sinologii. No, tam dělali zkoušky z úplně něčeho jiného, kde se narodil Vasco de Gama nebo někdo takovej, nevím.
1: Takže to nestačilo, že
2: to
1: umí
2: ne. Ale chce to zkusit, ale 2 školy zatím má docela dost. Tak ta nasadila takovou vysokou laťku a bohužel žádné z 3 dětí zatím jí se nevyšplhalo tak vysoko. Ale jsou jiné, mají jiná nadání a my právě teď připravujeme takový pořad vlastní v Semaforu, jak jsem o tom už mluvila s panem Suchým, s Jitkou Molavcovou. Jehož premiéra bude 27. a 28. dubna teď už, takže se schyluje k nejhoršímu. A ten pořad se bude jmenovat, nebo už se jmenuje Vocať Pocať, aneb Zuzana má doma zebru. a bude se jednat o takovou velmi barevnou revue, písničkovou samozřejmě, ale bude to opravdu zajímavé, protože tam budou různé akce, to, co ty děti umějí, oni chodí na hudební gymnázium, oni tři mladší děti, takže hrají na různé nástroje, bude tam Vicky zpívat čínsky, bude se tam mluvit čínsky. Rafík bude troubit, bude hrát i na klavír, pokud vím, Sunny bude hrát na harfu. Ta teď se stala prvním rokem žačkou Kateřiny Englichové na gymnáziu jako jediná. Z gymnázia Jana Nerudy, tak jsem pyšná, takže jí to snad trošku jde. A i paní Kateřina pomáhá při výcviku pro tuto hru semaforskou, nějaký kousek, co tam Sunny bude hrát, nějakou směsku semaforskou. No, bude tam spousta překvapení.
1: Tak přijďte na Stěrská family.
2: Něco takového.
1: Ano, Zuzana má doma zebru.
3: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
4: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem,
3: ale také Trupte nám trumpety a muziky,
4: můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
3: A pro raní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
4: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zuzana Stírská to, co dělá, dělá samozřejmě dobře. To můžete posoudit jednak v divadle Semaforu, potom při nejrůznějších vystoupeních Fine Gospel Timeu. Už jsem se to naučil, už je to dobrý. Už je to dobrý. Ale přitom si myslím, že vy jste i, když jste emigrovala do Německa, tak jste to neměla, to jste taky říkala několikrát, úplně jednoduché, takže jste třeba musela zkusit dělat i něco jiného, než jenom zpívání. Myslíte si, že byste mohla dělat něco úplně jiného, než to, co děláte, i v současné době třeba?
2: Já mohu dělat cokoliv, ale musím u toho pořád zpívat.
1: Tak co třeba?
2: Tak
1: co
2: já
1: by
2: jsem...
1: vás bavilo dělat, kromě zpívání třeba? Profesi, myslím.
2: To si nedovedu představit, asi něco někde zase s hudbou. A nebo možná bych uměla i organizovat. Organizovat možná umím, ale umím s lidmi. Musela bych mít vybraný tým, protože s natvrdlými to jde těžko.
1: Když organizujete Fine Gospel Time, tak předpokládám, že děláte i jaksi třeba administrativu, to znamená...
2: No, smlouvy.
1: To znamená smlouvy.
2: A nejen administrativu, propagaci, kostýmy. Já dělám všechno sama. Já bych ráda měla někoho, kdo by mi pomohl. Já strašně nerada píšu. Všichni říkají, že to umím, jako se stylizovat nějakou anonci nebo něco, ale mě to bytostně vadí. Já to odkládám, já radši vyluxuju a vytrhnu koupelnu, než když vím, že mě líný redaktor z novin řekne, napište něco o tom a o tom, co děláte. Já radši, když mě to někdo dodá, tak to jako opravím, nějak skoriguji, ale vymýšlet, co strašně nerada dělám. Ale jinak by mě to bavilo, kdybych měla nějakého schopného formulanta.
1: Vás třeba nebavilo dělat psát texty třeba písničkám?
2: Nikdy, celý život jsem to neudělala. Až teď poprvé jsem napsala jednu písničku a všichni říkají, že je to bezvadný, ale já jsem to spíš jako přeložila z angličtiny a pak jsem si vymýšlela, dala jsem tomu název kolenovrt a oni zase všichni nevěděli, co to je. Víte, co to je, Honzo, kolenovrt?
1: No, kolenovrt je škudlil takový.
2: Přesně, jo, no, vy jste inteligentní, že jo? Vy nejste natvrdlej.
1: Já znám pár kolenovrtů, tak proto.
2: Tak vás bych vzala do týmu. Tak
1: jo.
2: Kolenovrt, oni říkali, co to je, a to je člověk, který si nechá pro pěťák vrtat koleno, že jo? A o tom jsem napsala písničku, která si myslím, že docela jako vtipná, že se i hezky zpívá, protože na to dbám, ale je první a nevím, jestli není poslední.
1: Ale jo, tak když se vám takhle dařilo, tak třeba přijde...
2: Jako začínám tomu přijít na chuť, ale nejhorší je sestavovat články a ještě horší je sama o sobě, jo? To byste taky těžko
1: To je pravda, sobě, lepší je, když mě chválí někdo cizí.
2: Ano.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: To byla píseň s velice symbolickým názvem Don't Give Up, to znamená nevzdávej to. Myslím si, že to je velmi symbolické pro život, pro mě, tvorbu, ano. Zpěv Zuzany Stěrské. Vy jste daleka toho, že byste něco chtěla vzdávat.
1: Je pravda, že to nedělám ráda.
0: Ale hlavně nemáte důvod, protože řekl bych, že zaťukáme to, se daří. Daří se Fine Gospel Timeu, daří se vám osobně, daří se rodině. Mimochodem, nezmínili jsme třeba úspěchy Lennyho.
1: Jo, Lenny, ano, Leonard Lenny, ten byl trošku opomíjen doposavat, protože on nebyl až tak jako hudebně protěžován, tak jako Rafik trumpetista nebo Sunny harfistka nebo oba dva zpěváci. Ale on mě teď strašně překvapil, protože on v minulém roce byl vybrán pro hlavní roli v nově připravovaném údajně nejdražším seriálu České televize. Něco na způsob Harryho Pottera českého, bude se to jmenovat Špačkovi v síti času. Režie Karel Smyček a Martin Dolenský. A bude se to vysílat až tuším v roce 2012, protože to je velmi triková záležitost. Mm-hmm. A ono už to dotočili, ale teď celý rok dělají ty triky. To je zřejmě nějaká složitá záležitost. No a Lenny tam hraje hlavní roli a jemu se to natolik zalíbilo, že mě oznámil před pár měsíci, že nechce už studovat klarinet na hudebním gymnáziu Jana Nerudy.
0: Nýbrž,
1: že chce zkusit zkoušky na Pražskou konzervatoř na hudebně dramatický obor. A já jsem byla úplně v klidu, protože jsem si zjistila, že tam dělá 140 lidí přijímací zkoušky a berou jich 14. Tak jsem si říkala, Lenny, nedělej si iluze. On se tam dostal, Honzo. Nevím jak, protože já jsem odmítla jakoukoliv protekci, to samozřejmě nepomůže člověk tomu dítku, že jo, když bude neúspěšným, netalentovaným hercem. No ale asi teda v něm něco trošku bude,
0: jestli
1: když ho
0: vzali. Nebude ten talent asi, no.
1: No, mám radost na jednu stranu, na druhou stranu obavy, aby jako nezvlčil na Pražské konzervatoři. Co vlastně vy máte konzervatoře herecké?
0: Nemám konzervatoř. Schválně jsem tam nešel, abych nezvlčil.
1: Právě, a vy vypadáte jako slušný člověk, tak já teď nevím, jak to dopadne. Držte palce.
0: Držím palce, nejenom jemu, ale samozřejmě i vám, aby se dařilo Zuzaně Stěrské jako osobnosti, aby se dařilo Zuzaně jako šéfce Fine Gospel Timeu.
1: To je složitý, že?
0: I šéfce celé rodiny, kterou vedete pevnou, leč demokratickou rukou. Moc vám děkuji, Zuzano, za vaši dnešní návštěvu a ještě jednou, ať se všechno daří.
1: Já vám taky moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Posloucháte pořad Trupte nám trumpety a všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Už nám hrála česká muzika Josefa Charváta, a sice polku Otakara Pohry Kraslickým muzikantům. V Kraslicích se hudební nástroje vždycky vyráběly, takže není divu, že tam jsou i výborní hudebníci. Dokonce velký orchestr Amáty Kraslice získal svého času titul mistrů světa. Česká muzika Josefa Charváta ovšem také hraje pěkně a hned nám to dokáže valčíkem Jaroslava Šestáka Mareše na text Jiřího Appleta Máš v očích déšť. Zaspívá Jiří Staněk a poslouchat budeme my všichni, kterým dechovka dokáže udělat radost.

dohrála česká muzika Josefa Charváta a teď budou hned několik následujících skladeb, tak jak je vybral hudební redaktor Milan Kašpárek, hrát pražští muzikáři Antonína Švehly. Nejprve to bude polka Antonína Borovičky Nejhezčí koutek. Zaspívají Ivana Sajnérová a Josef Opelt. Ivan Trnka pak bude zpívat o tom, jaké to je, když člověk potká tu pravou. To je jistě krásné, ale nesmí se počase ukázat, že ta pravá byla vlastně levá. Ale o takových koncích velkých lásek se zase písničky neskládají. Valčík, když člověk potká tu pravou, zkomponoval na text Miroslava Zikána Josef Charvát. Ale abychom mohli potkat tu pravou, musíme se nejprve vydat na cesty do nejhezčího koutku, což bude docela snadné, protože hudba už hraje.

Pokud jste teď slyšeli valčík, když člověk potká tu pravou, znamená to, že jste si naladili Český rozhlas Vě Praha. Tak pojď. To nikoho nevybízím k úzi, ale ohlašuji další skladbu. Ta se jmenuje Tak pojď, složil ji na text Jiřího Appelta Zdeněk Krotil a zaspívají Svatava Černá a Karel Gold. Pak se dočkáme toho, že bude slunečný den. Opravdu bude, protože tak nazval Bohumil Vošický svůj valčík na text Svatopluka Radešinského. Potom, že nelze poručit větru dešti. Zpívat budou, a proč by nespívali, když bude slunečný den, Irena Číšková a Ivan Trnka. Obě skladby nám opět zahrají pražští muzikáři Antonína Švehly. Tak pěknou pohodu a užijte si sluníčka.

když už jsme měli sluneční den, tak se hned můžeme vydat na Karlův most. Tam je vždycky živo, byť tam teď probíhá rekonstrukce. Procházka po mostě s pohledem na Hradčany a Vltavu, to je zážitek. Proto o tom Karel Vacek složil i polku Karlův most. A víte, kdy byl most založen? To se snadno pamatuje. Jaké je první liché číslo? Jednotka. Druhé? Trojka. Další liché číslo je pětka a nakonec sedmička. A máte rok založení Karlova mostu. Tak vidíte, bavíme se a současně i vzděláváme. Takovou sílu má dechovka. Tak já už se pro dnešek rozloučím a Josef Zíma zaspívá za doprovodu orchestru Karla Vacka mladšího polku Karlův most. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a za týden opět naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, což je pravidelný čas, kdy Český rozhlas Dvojka vysílá tento pořad rozpravy Milana Hajna. Takže hezkou neděli nám všem. Rozhlasoví posluchači ovšem vědí, že tento pořad předtáčíme, takže jim mohu prozradit, že my neprožíváme čtvrtou zářijovou neděli, ale že prožíváme teď společně opravdu vydařené, krásné, prázdninové, červencové, letní, víkendové odpoledne. Takže si zatleskejme, ať nám tohle počasí vydrží. Ano, a řekněme si, že i dnešní rozpravy vysíláme v rámci oslav čtvrt století divadla Ungeld. Ano, naše divadlo slavnostně otevřel 2. října roku 1995 velký český herec Miloš Kopecký. Zpočátku jsme neměli vlastní repertoár a tak jsme si museli půjčit inscenace, které by svým způsobem předznamenaly naši uměleckou pouť, to znamená komorní činohru, protože my se věnujeme především činoherním představením pro 2, maximálně 3 postavy. Vybrali jsme si hru Dobrou noc s mami, tehdy s Květou Fialovou a Janou Brejchovou. Mimochodem tento titul po čtvrtstoletí vrátíme na prkna Ungeltu s Taťánou Medveckou a Luckou Štěpánkovou. No a tím druhým titulem, který jsme si před čtvrtstoletím pro Ungelt půjčili, byla báječná hra Neil Simona, Poslední ze žhavých milenců. Před tím čtvrtstoletím v tomto představení na prknech Ungeltu excelovala a exceluje v něm dodnes náš první host, Simona Stašová.
4: Dobrý den, krásný den vám všem přeju.
3: Takže, pardon, Simonko, usedni. A já hned na scénu pozvu tvého současného jevištního partnera a tím je Petr Nárožný.
5: Hezké odpoledne přeji všem.
3: Tak a vidíte, že jsou tu ještě 2 židle, takže pozvíme další naše hosty. Dalším hostem bude prvotřídní činoherní herečka, která se mimochodem na této letní scéně našeho divadla letos objeví hned ve 3 inscenacích. Nicméně dnes v tomto pořadu se představí jako neméně zajímavá zpěvačka a autorka vlastních písní. Takže přichází Jitka Smutná.
6: Dobrý den, děkuju.
3: Ano, Jitka je autorka svých písní, nicméně sama se nebude doprovázet, proto potřebujeme přivítat také kytaristu Milana Kramaroviče. Takže posluchačům rozhlasu jsem odtajnil, že natáčíme a myslím, že jsem tak úplně přesně neřekl, kde jsme. Ano, my jsme v malebném staropražském zákoutí na Hradčanském Novém Světě, kde je letní scéna našeho divadla. Mimochodem jsme v dekoraci toho představení, protože teď se vlastně hraje seriál Posledních ze žhavých milenců na letní scéně divadla Ungeld, proto jsme všichni i v rámci tohoto natáčení pro Český rozhlas Dvojku usedli do dekorace, kde večer už budete
4: figury
3: královat.
4: Takovou drobnost, abyste věděli, o čem to je. V bytě stařičké maminky si tento pán, majitel rybí restaurace, pozve 3 ženy za sebou, protože chce být poprvé v životě nevěrný svý ženě, kterou miluje a chce zjistit, jaký to je s tou jinou. Že vlastně chce poprvé v životě, jako by se dalo říct, změnit běh svýho života, že chce žít. A za tím účelem si právě pozve tyhle ty 3 ženský a vždycky poučený z jedný vlastně přijde na tu druhou a na tu třetí a nikdy mu to nevyjde a pak si pozve svoji ženu, aby si šli zašpásovat do bytu jeho maminky.
5: Takový vlastně pravdivý příběh ze života. No.
3: Takže nemusíte chodit, už jste zjistili, o čem to je.
4: Ne, to je, ta nádhera je v tom dialogu.
5: Faunovo značně pokročilé odpoledne.
3: Simono, tak ty to skutečně hraješ s
4: 30 let. Oni se všichni chlubějí, všichni mý kolegové se chlubějí, jak hrajou, já nevím, jako 500 reprízu a 300 reprízu. A já si tak říkám, já se nebudu chlubit, ale pod fousy se směju, pať si říkám, kam se na mě hrabete.
3: Nicméně k atmosféře divadelního zážitku na tomto místě určitě přispívá i fakt, že je to letní scéna a že nad námi je nebe. A jak se vám hraje vlastně v přírodě, je to jiné?
4: Fantazie, to je fantazie.
3: Petře.
5: Já nenávidím hraní v přírodě.
3: S vámi bude dobrý dialog, ano.
5: Upřímně ho nenávidím a že jsem jich vymet těch letních kin a těch fotbalových hřiš a cirkusových arén, já si myslím, že divadlo má být Nobel. Že mají být ženský hezky oblečený, mají vonět, chlapi mají mít, já nevím, smokingy, bobleky, naleštěný boty, že to má být takový buržoazně pravicová záležitost. To si myslím já, jako když je swingový koncert, že tam nemá chodit v rozřezaných džínech a takovýhle a potetovaný, ty bych vracel od vchodu. Ale musím říct, a není to proto, že sedí tady vedle jaksi šéf, a který to provozuje už dlouhou dobu a s velkým úspěchem. Musím říct, že tohle je trošku výjimka. Řeknu vám hned v čem, pokud se si to nevšimli sami. Tady je znamenitě vidět, což nebývá většinou v letních kinech. Nebývá. Dobře se tu sedí, o diváky je postaráno, na večerní představení dostanou sedačku a všichni dostanou dokonce, když je takový nepříjemný počasí, nebezpečí, dostanou pláštěnku. A potom, a to je mikroklima tohohle toho prostoru, ono je to, já nevím, možná, že meteorolog by řekl, že to je chladové údolí. I když je 35, tak tady v tomhletom divadle díky té nahloučené zeleně, která je v tímčním kontaktu, díky tomu, že to divadlo je malé a je opravdu v údolí, doprava je kopec, doleva je vlastně taky, takhle jo, no dobrý. Tak lidi dobře vidí, dobře slyší a nejsou umordovaný vedrem. Dokonce, když se někdo oblékne tak, jako vy jste správně oblečený teď na to odpoledne, po 10. hodině už tak jako by snesli i nějakou lehčí takovou bluzičku přes sebe, protože je tu trošku chladno. Pocitově, když tu seděj. Nám se Simonou je teplo, my si zahřejeme, to si obstaráme tím hraním. Takže tohleto divadlo je trochu jiné divadlo letní. Znamená mnoho a mnoha jsem rád od Černý Luky v Ostravě až po Lochotín, kam když jsem byl u Rangers, přišlo 22 tisíc diváků, to asi, co jsem hrál nebo moderoval pro nejvíc lidí. Ale tohleto divadlo je komorní a je, dobře se to hraje, příjemně. Tady je hezký kontakt s jevištěm, můžete si na ty nejbližší dokonce šáhnout. Prostě, že ano, když mu padne kabelka, se skočíte, podáte a hrajete dál. Je to tu prýma.
3: To jsme si nedomluvili, ale je to krásná reklama. Děkujeme, Petře. Pozvánka na letní scénu divadla Ungeld, ale nám se Simonku a myslím i Sítkou vůbec nevadí, že jsou všichni v košilích a jaksi letně a ležerně oblečení, netrváme na tom smokingu. Takže pojďme zahorovat i pro atmosféru rozvolněnosti v rámci letní scény, protože navíc naši diváci mají třeba i šanci, to v normálním divadle nemají logicky, vzít si do hlediště skleničku.
4: No to je fantastický přece. No. To je jakoby, jako divák bych
3: Stašová,
4: to bral.
3: Nárožný a oni si popíjí.
4: Jo, a já taky strašně ráda mám, že vlastně dejchám tady, že ta není klimatizace, to je fantastický. A teďko všechno to, jako ptáčci, když zacvrdlikají a tohleto, když přeletí nějaký letadlo, tak tady Petr Nárožný to bere do hry, jo, hned to okomentuje, takže ne, to je nádherný, já mám prostě letní scény, já miluju.
5: Nedělo.
3: Dělá. Jitko, ty a letní scény, taky jsi už zkušená harcovnice, promiň, v tomhle ohledu.
7: Ta moje první scéna letní byla na Břevčanech, na Shakespeareovských slavnostech a hrála jsem chůvu s Tereskou Brodskou a
8: s Radkem Holubem.
7: S Radkem Holubem, ano.
3: Co by Romem, překvapivým.
7: Tomáš Tepfr to režíroval, moc hezký výklad toho představení měl. A nahoře na tom balkónku, což se dneska už vlastně nedá použít, protože to je vlastně zabraný, to už nepatří k tomu divadlu, tak tam chodila ta Julie a on přicházel tím skalním okýnkem v té zdi kamenný a já jsem sedávala nahoře na takový nějaký cimbuří a koukala jsem na Prahu. Viděla jsem, jak se stmívá, slyšela jsem sanitky, což bylo zvláštní do toho Shakespeara, ale nikdy na to nezapomenu.
4: Nezapomněla jsi text?
7: Ne. No, tak někdy to mohlo být, že já měla jenom Julie, Julinko a to bylo všecko, někdy se to mohlo ozvat později. Ale oni věděli, kde se mají schovat.
4: Ty letní scény mají něco obrovitánského do sebe. Mm. Skutečně, to má to jinou atmosféru, protože v Kamenném divadle večer vlastně vidíme jenom hlavičky. Tady vás vidíme přímo do obličeje. Tady můžeme číst, když prorazíme takzvaně tu čtvrtou stěnu. Má to prostě svůj obrovský půvab. A já to mám teda moc ráda.
3: Pan Nárožný má kamenný výraz.
5: Je, když se někomu do obličeje, on od začátku demonstruje, že vás obtížně snáší. Nádhera pro takového člověka hrát, který se tam takhle posadí.
3: To je němohra, kterou bohužel rozhlasoví posluchači teď nevidí. Pan Nárožný mimicky znázorňuje nevstřícného diváka.
5: Já říkám, ty netušíš, jak je to dlouhý. Dobře, ty tak.
3: Vtipnější než Petr Nárožný nebudeme, takže teďka je Jitko chvíle pro první písničku. Co to bude?
7: Je to písnička, která se jmenuje Řeka.

0: Pravidelnou součástí této naší rozhlasové hodinky je vždycky ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak si ji pozorně poslechněme.
1: Karličko, zastav už tu vodu.
2: Ještě chvilku. Špejličko, pojď sem ke mně.
1: Už ne, už jsem se učesal.
2: Ukáž.
1: No, co?
2: Vypadáš jako čáp, co právě prodělal ekologickou havárii.
1: Já už musím, já pádím, nezlob se. Zamkneš, zhasneš.
2: Jo, bez starosti. A vrátím se domů k manželkovi jako vzorná ženuška. Za půl hodiny už o téhle garzonce nemám ani tušení.
1: To by mě ale mrzelo, lásko.
2: Ale nejspíš pozítří si na ní zase vzpomenu.
1: No a v kolik?
2: Zavolej. Jelinková.
1: Bestie.
2: Haló?
1: Ale slyším tě, tady je Bedrná. Myslíš, že jsem vás neprokouk oba?
2: Co ti to vlítlo na mozek?
1: Poštvala se na mě. Rádo by láska, za účelem vydírání, ale to už tady bylo.
2: Nezlob se, špejličko. Já ti vůbec nerozumím.
1: Prosím tě, Jance, nedělej. Byl tady u mě a teď odešel. Ale pozor, s 200 000 korun. Jo, a důležitá věc, kdyby tě chtěl ošidit, tak se nedej, ty zmije.
2: Tak dost. Kdo u tebe byl?
1: No, kdo asi? Tvůj muž? Jelínek, Adam. Ale parohy tady schodil.
2: A to je nesmysl. Můj muž leží nade mnou, v prvním patře.
1: Cože?
2: Má chřipku jako trám.
1: Cože? Ty, řekni na mou duši.
2: Můžeš se přijít přesvědčit.
1: Karličko, tak promiň. Asi jsem sežral hada. Chtěl bych tě vidět, ale ne až pozítří. Hned. Karličku, hned.
2: Ty jsi mi nevěřil. Víš, to ti neodpustím.
1: Vynahradím ti to.
2: Ne. Urazil jsi mě a mezi námi je konec.
0: Tak zkuste trefit, jak stará je to nahrávka.
3: No hodně stará, já si na to
0: hodně
3: vůbec
0: stará,
3: nepamatuji.
0: Hodně stará, 21 let.
3: 21 let.
0: Patrně šlo o vaši první jaksi spolupráci hereckou, že jo? Před těmi 21 lety. Já to odtajní úplně, název té hry Pistole Lavrentie Pavloviče Berii napsal Miloň Čepelka, režíroval Jan Fuchs a opravdu se psal rok 1999.
3: To je krásný, to je
0: krásný. Stašová nárožní.
4: No a já mám na tohleto jinou vzpomínku. To je z let, kdy existovala v rozhlase redakce Zábavy, možná
3: ano.
4: Ještě.
3: Ano.
4: Ta už dávno není, je zrušená. Tak jaká pak zábava, že jo, jsou jiný starosti. A ta redakce Zábavy natočila, řekl bych, kilometry takových skečů. Na fotbale, u holiče, v tramvaji a tak. Spočívalo to v tom, že v každé pondělí jsme se sešli, 20, taky někdy 30 herců přišlo do rozhlasu. Každý dostal 5-6 scének napsaných takovým autorským týmem, který tenkrát existoval. No my jsme natočili. Většina těch scének nám připadaly, jsou špatný, nedobrý, ale neříkám, že v množství je síla, ale když se to natočí dost, tak přece jenom se ukáže, že něco se stane takzvaně trvalkou. Dneska je to majetek rozhlasu a já, když někdy mě veze taxikář, tak řekne, pane nárožný, celou noc jdou tyhle ty vaše scénky, to furt jde dokola prostě a tak. Já jsem se k tomu chtěl vrátit z jednoduchého důvodu, to je vám řekl jednu věc, na kterou nezapomenu a kterou mám spojenou s těma Pondělkama. Václav Štekl byl postava českého komediálního herectví, hrál v Semaforu jeden čas, v kabaretu, u Fleku, já nevím co. Možná, že si některý vzpomenete, kulatá hlava, tlustík, takový tlouštík, pohotovej, vtipnej, parírovat uměl, šermí slova, jak se říká, ten měl oblíbenou scénku, a kterou provozoval už v hluboké totalitě. Neříkám, že to byl nějaký bojovník proti režimu, ale tohle si dovoloval, nevím, kdo by si to troufnul. On si udělal pár dřepů před tou čekárnou v tom rozhlase, kde byli ty herci. Takže byl zadejchaný, on okamžitě skrevnačil, byl takový červený, kapesník do ruky, otíral se, otevřel ty dveře, řekl, kluci, prosím,

0: vám to dneska, ten rozhlas, tahle zábavná produkce? A děláte rozhlas?
1: Nedělá. Já myslím, že ne. Někdy tu a tam se dělá nahrávka před Silvestrem, že vybrali nějaký herce, zkoušeli natočit, většinou to byly anekdoty, tu a tam nějaká scénka, jeden čas se to dělali v divadle u Asiču, si jaký pamatuju, ale moc ne. Tu dělali dvě režisérky, prostě Eva Sováko, ještě z druhou, na jméno si nespomenu, ty se tam střídali a natočil to rozhlas Kilometry a má obrovský archiv týhle tý zábavy. No.
0: Takže vítejte tady v zábavném rozhlasovém pořadu. No a Simonko, ty a Jitka jako dramatické herečky?
2: Já a rozhlas? Já mám velmi respekt před rozhlasem, protože on veme všecko. On je hrozně, ten mikrofon vám vlastně se dívá do duše. Takže tam je vidět veškerá faleš, slyšet veškerá faleš. Já mám opravdu veliký respekt, takže když dostanu nějakou inscenaci v rozhlase, tak by se dalo říct, že to potom v zápětí budu moct hrát i na jevišti, protože já se to téměř naučím. Nemůžu říct úplně, ale abych mohla mít ten správný pocit, tak to skoro umím. Takže veliký, veliký respekt.
0: Jitka?
3: Tak já jsem hodně dělala v Ostravě rozhlas. Měla jsem ráda poezii, nebo respektive pořady, kde se představovali mladí autoři. To už dneska vůbec není, kde pak se mladý autor domohl rozhlasového pořadu. A teď tak jako sporadicky, pokud mám čas, tak se dostanu k nějaký pohádce, inscenaci. Většinou musím říct, že to dělají výborní režiséři. I mladí a je to zajímavá práce. Určitě mám rozhlas ráda. Ale má pravdu Simona, že to teda chytne všechno.
0: Ano, mikrofon je neúprosný. Mm-hmm. Takže, Jitko, díky. No, Simono, teď při pohledu na tebe, omlouvám se, to je asi standardní a očekávaný dotaz o mamince. Ty jsi měla docela tvrdý odchov. Maminka se nikdy neangažovala v tom smyslu, aby vyčistila cestičku pro dcerušku Simonu, začínající herečku.
2: No, tak to je pravda, ale ono je to dneska úplně něco jiného, než to bylo tenkrát. Já bych nechtěla teďko začínat jako herec, protože dneska ty kontakty jsou strašně důležitý. Tenkrát by se dalo říct, jako že když herec šel třeba na oblast se vyhrát, tak se velmi často vrátil zpátky. Dneska, když nemáš ty známý a někdo na tebe neupozorní a tak, tak byla to trošičku jiná doba. Ona mě opravdu mohla hodit do té studené vody a plav. Nevím, jak by to bylo dneska, kdybych byla mladinká a kdybych začínala, tak jestli by třeba se někde nepřimluvila. Protože dneska je opravdu ta doba trošičku jiná.
0: No ale já směřuju k tomu, jaká byla ta vaše doba. Tedy.
2: Jaká byla tenkrát ta doba?
0: Simony,
2: no tak ne, tak
0: mámy.
2: Já jsem samozřejmě, když jsem dělala zkoušky na konzervatoři, to mám hezkou historku. Já jsem, aby teda bylo jasný, jak to teda ta se mnou ta máma teda jako praktikovala. Tak já jsem dělala v 15 letech zkoušky na konzervatoři a protože jsem chtěla vypadat hodně dobře, tak jsem šla do jejího šatníku a půjčila jsem si její halenku. No, je to neuvěřitelný, máma to zjistila. Vlítla na tu konzervatoř těsně před tím, než tam nebyly ty profesoři, to byly jenom ty děti, které taky dělali ty zkoušky. Ta máma tam vlítla, ty děti se koukaly jako blázni na to, co se děje. Řekla, jdeš se mnou na záchod, přinesla mi jinou halenku, já jsem se musela převlíknout a ona řekla, a takhle nebudeš začínat svoji kariéru. A zase utekla. Takže sice dalo by se říct, že by eventuálně to mohlo být něco, jako že by eventuálně ty profesoři viděli, že jsem její dcera, ale oni to neviděli, to viděli jenom ty, kteří se mnou soutěžili. Takže takhle to se mnou máma dělala.
0: No ale pak se dočkala i velice cenných rad, máma chodila na generálky.
2: Ale jo, ne, tak to já samozřejmě to trošičku chci zlehčit, ale ano, no tak já jsem věděla, že máma je komediální herečka a vždycky jsem si vybírala všechny dramatické role, abych jí pro pána krále nepřipomínala. Takže hned na škole, když jsme dělali etídy,

0: a všechno, tak prostě všechno to bylo, že mě umřel někdo. Jo, prostě já jsem, ano, já jsem furt chtěla plakat a prostě chtěla jsem ukázat ten, jako ten obrovský dramatický rozměr v sobě a stejně se všichni smáli, takže prostě jako stejně to bylo k ničemu. No ale tak máma samozřejmě do dneška chodí na moje generálky a vždycky mi dá takový ty, by se dalo říct, zlatý připomínky. Ono mi třeba říká, nemějte ruce jak kus salámu takhle v řeznictví, ať ti takhle prostě nevisej. Vem si něco do ruky, rekvizitu. Ano, proto já mám ráda rekvizity, jo, protože prostě dneska už s těma rukama umím pracovat. Ale tenkrát prostě jsem byla samá ruka, samá noha a nevěděla jsem jak. Takže takový ty prostě, dalo by se říct, zlatý připomínky, abych šla hlasem níž, protože je to nepříjemný, když je to moc vysoko. A tak dále, a tak dále. A psala si v tichosti si psala, vždycky si napsala hesla, ale pak to zas nemohla vyluštit. Pak zas nemohla říkat, co to tam říkáš. Ale to má do dneška a dám na ní, protože je to samozřejmě profesionál par excellence. A dneska, když jí připomínám v něčem, tak jsem na to pyšná, tak jsem na to hrdá, protože je to bezvadný, že jí připomínám. Jsem ráda, že jí mám.
1: Jak jsi mluvila o tom, že jsi dělala poznámky, které nebyla schopná dešifrovat, tak já jsem byl a jsem na to hrdý a hrdý. Jsem rád, že tomu tak bylo. Byl jsem velký kamarád Lady Svitáčka, zvaného Svítě, báječnýho pána, střední a starší, střední ne, ale starší generace dobře ví, kdo to byl. Báječný, řekl bych takový ten typický druhý muž v českém filmu, který byl velice doved vystavit filmový gag, když si přečel scénář, psal když si filmové kritiky, tím začínal, natočil Konec Jasnovice, rozkošný film s Milošem Kopeckým mladým, pak měl veliké průšvihy prostě a tak, a pak hrál taky s náma v Semaforu, v Zájezovém představení a ten, když byl potom starý pán, tak si a miloval fóry, vtipy, za fór by dal duši, v tomhle jsme byli stejní. A pak už přeci jenom ta paměť, člověk si začne pamatovat takovou tu vybranou, já tomu říkám A1, sadu vtipů, to má každý chlap až do smrti, ale ono jich není mnoho, ono jich je 6-8, ty umí říct kdykoliv a dobře. Ale slyšel jich tisíce, tak aby jen ty nový nezapomněl, tak si je psal. A protože zase byl jiný a ono napsat vtip je obtížný, otrava je to dlouhý, tak si dělal jenom poznámky. Takže já jsem k němu přišel, řekl, sedni si, to se nachechtáš, počkej. Strakonice Budějovice, kráva tchýně. Strakonice Budějovice, no, jinej. Průvočí ve vlaku, voják, Kde mám přistoupit? No, až tam bude ten tchán, tak ten, ale jiný. Takhle mi převyprávěl 6-8 vtipů a říkal, s tebou to ani ne, no, ty se nesměš.
2: Simonko, tu nezdolnou energii, ty ovšem nemáš jen po mámě. Existuje a stále žije, tvůj táta má 92 let, nemýlím-li se?
0: Ano, 1. července. Teď potom měl 92 let.
2: No, potom si také hodně poděděl,
0: no,
2: myslím.
0: No, ano, ne, já jsem vlastně ještě dítě. To je fantastické, 65 a já jsem pořád dítě. Ale nejenom jako, že mám pocitově dítě. Opravdu já jsem dítě, protože oni oba dva na mě rajtujou. A já jsem hrozně ráda, že na mě rajtujou, protože dokud na mě rajtujou, tak je to v naprostém pořádku. Ne, táta je bezvadný, teď jsme to oslavili, byla tam i Jiřinka, byli tam moji synové, Vojta s dívkou. Bylo to prostě nádherný, udělali jsme si krásný. A táta ožil. A táta nám vyprávěl s Jiřinkou, jak se seznámili, což je nádherný. A oba dva to říkali stejně.
2: Což je výjimečné.
0: Což je neuvěřitelné. nesmrtelný, ano, oba dva stejně. A já jsem říkala, a to si neměl jiný, tati? A on říkal, měl, ale Jiřina byla nejvytrvalejší.
2: No. No, kdo je ovšem vytrvalý, a mě to velmi zaskočilo, pokud jde o partnerské vztahy, je po mé levici Petr Náružný. On je celoživotně ženat s jednou ženou. To je v naší branži velmi vzácné. Čím si to zasloužila?
1: To anebo... tak úplně typicky, ale tak podívejte se, Karel Meinlich byl ženatý 9krát. Rozhlasový režisér a báječný pán a na starý kulena říkal, že já mám dem. Teď jsem na to přišel, to byla blbost. Ono vlastně se hned zbláta do louže. Poznámky. Vždycky to ze začátku hezký, ale já jsem říkal, no Karle, vy jste čekal, že tak jak to bude ty první 3 měsíce, že to bude furt, to nejde, to nejde. To
0: mimochodem nejde. Karel Weinlich, fantastický režisér, rozhlasový režisér, pohádkář, báječný, s kterým jsem udělala taky spoustu pohádek, ty taky pochopitelně.
1: Obsazoval svý hry, že vždycky zatelefonoval a řekl, dobrý den, pane Nárožní, Weinlich u aparátu. Doufám, že jste si vydělal jinde hodně peněz, abyste u mě mohl hrát v pohádce.
2: Manželka, předpokládám, není z oboru. To je asi největší výhoda,
1: ne,
2: že?
1: Ne, ne, to je čivil.
0: Proto to vydrželo, že jo?
3: No jo.
2: Mými posledními hosty byli Vilma Cibulková a Martin Písařík a přinesli něco krásného do dražby na záchranu našeho divadla Unglet v této složité době. Takže já jsem požádal i Simonu a Petra, Jitka už nám svůj dárek dala, co přinesli oni, tedy do dražby divadla Unglet. Takže
1: Simi do Petr, mě ťuká, že bych měl začít já.
2: Ano, velmi nenápadně,
0: jo,
2: ano.
0: Jo,
1: dobře,
0: já chci,
1: si začnu já. Milan mě o to požádal a já jsem nepříliš dlouho přemýšlel, jsem se nedávno přestěhoval se svou ženou do trošku menšího bytu, aby jsme ho vytoupili a měli na činži. A tím pádem se ten byt zmenšil a já leta letoucí jsem sbíral sovy. Taková vášeň, exotický sovy. Sova je nejvarírovanější zvíře z celé živočišné oblasti. To je zajímavý. Slon, ale určitě sova. Ta má, ona je tak charakteristická, že namává jedním tahem jako znak, jde vyskládat a jak ji postavíte čelně, tak je to prostě vždycky sova. To je zvláštně. To ostatní zvířata nemají tolik, jako prodávají se nejrůznější, mám od maďarských před egyptský a tak. No a jak ten byt se zmenšil, tak jsem vzal tu největší, kterou mám, kterou žena upřímně leta nenávidí. A byl to trošku její nápad, vezmi tohle. Tak jsem tu velkou sovu vzal, byla dlouhým majetkem a tu bych teda tady rozbalil, ona je hezká, je dřevěná, lehonká, přitom je pírko. Když jsme se z toho, jak jí upadlo ouško, to jsem přilepil dokonce, ona je dřevěná, z balzy, z nějakého takového toho lehonkého dřeva. A je to taky příležitost udělat trošku osvětu. Víte, že lidi neustále tvrdí, že sova vidí dobře jenom v noci, že ve dne je slepá? Je to úplná blbost. Úplná. Vidí skvěle i ve dne, akorát loví v noci. To je celá věc. Prostě ve dne odpočívá, no. Tak je to takový noční pták, ale to oko vidí dokonale i ve dne, i v noci. A je to jeden jediný pták, který lítá úplně neslyšně. Protože má na těch letkách na konci tak zvláštně uspořádaný, takový zvláštní ještě přídavný, to říkám laičky, nejsem žádný ornitolog, takový pírka na těch letkách, který dělají, že to proudění není vůbec slyšet. Normální pták, prostě my to neslyšíme, já neslyším a on slyším autobus, to je jiný. Ale i ten, kdo slyší dobře, tak normální ptáka neslyší, když letí. Zvířata ho samozřejmě slyšej a sovu neslyšej. Ta lítá úplně tiše ve vzduchu díky. Tak, vyndám sovu.
2: Petře, o vás se traduje, že slyšíte špatně, ale co chcete slyšet, že slyšíte dobře.
1: Ne. Víte, ta hluchota je taková zvláštní choroba. Ona vás trošku omezuje, je otravná, ale bohužel je otravná taky pro ty druhy. To je pravda. Ale všimněte si, že je to jediná nemoc, kde vůči těm nemocným, my, který tu nemoc nemáme, jsme neuvěřitelně hrubí. Ten člověk vám třikrát něco řekne a pak dupne do nohou a zařve, hergo, ty jsi snad hluchý. A vy mu tichým katolickým hlasem řeknete, ano, já jsem hluchý. Ježíš, promiň. Jo, a že by někdo někoho zval, ty snad kulháš, ty blbče, prostě chodíš holý, na co si to hraje. On říká, teď nemám nohu, jo. No, to si nedovolí, to nikomu ani nenapadne. Ale hluchý mu vynadá každý. Kam čumíš, neslyšíš, že troubím, já to neslyším.
3: Ukažte tu sovu.
4: Petře,
3: přítomní diváci ji spatří a rozhlasoví posluchači si musí vyhledat Facebook divadla Unger.
4: Petře, tam uvidí sovy prý nosí štěstí. Je to tak?
3: Ale je krásná.
4: Sovy a sloni.
3: Je na aplaus. To je krásný dar, Petře. Tak to je krásný dárek do dražby na záchranu divadla Unger. Já dostávám papír, ano, ať to zazvučí i pro rozhlasové mikrofony. A teď dárek Simony.
0: Ano, tak já jsem taky strašně přemýšlela, co darovat. Jsem si říkala, sakra, to musí být něco speciálního. A přišla jsem na jednu věc, že moje máma v době koronaviru přišla na to, že umí malovat. Já jsem teda, nevím, jestli ona na to přišla, v každém případě já jsem to o ní nevěděla. A ona říkala, přines mi nějakou fotku a já tě namaluju. Tak mě namalovala. Namalovala mě třikrát. A teda s těžkým srdcem, ale jeden z těch obrázků daruju a je to můj portrét. Je pěkný. No. Tak jsem to, je to jasný. Jsem to já.
2: No Simono, teď jsi mě úplně dojela a souhlasí maminka s tím, že to dáváš na záchranu
0: divadla. Já jsem jí zavolala a říkala jsem, poslouchej, ať nedám nějakou pitomost. Můžu jeden z těch tří obrázků, který si mě namalovala mě, každý je jiný, takže mě je to skoro líto. A ona povídá, ale jo, já tě namaluju zase, neboj. Takže takhle mě namalovala, je tam napsáno je 2020, když bude někdo chtít, tak ještě z druhé strany, aby to opravdu bylo jako, že je to Jiřinka Bohdalová, tak jo. Je to ona, ano.
2: Tak to je nádherný dárek. Simonko, moc tobě i paní Jiřince děkujeme.
1: Je to hezký dárek, tak ale já jak znám Jiřinku.
2: Zachrání. Pardon.
1: Já jak znám Jiřinku, je hezký ten dárek. A jak znám Jiřu, tak by si skoro troufal to, že řekla, vem ten v těch zelených šatech, ten se mi nepoved.
0: Ne, je to krásný. A já opravdu, ona už Tereska Brodská, říká, já chci taky. Takže Tereska Brodská je namalovaná, pak umí krásně Jiřínka klauny, takže už klaunů má několik, to je pozor, a to je na plátně, to jenom, aby bylo vidět, že to je na plátně a to jsou ty akrylové barvy. Jo, to je jako opravdu, je to pravý, nefalšovaný, no, na plátně. Já koukám jako blázen.
2: Všichni koukáme a máme radost. Jitko, zpívej.

0: Děkuji.
1: Velký rozruch nedávno vzbudilo dvojalbum nazvané Škoda slova, které padne vedle. Bylo to vlastně živé čtení Petra Nárožného, ale ne klasická autobiografie. Petře, proč to nevyšlo knižně, že jste dal přednost tedy živému mluvenému projevu?
2: Mláďa Menčík to vždycky odbýval slovy, já bych rád i psal, ale to bych bohužel nesměl číst. Vím přesně, jak to myslel, říkal, no bych nesměl číst Čapka a Stefana Zweiga, abych nevěděl, co je to literatura. Řík je to vždycky blbý, nějaký takový příhody a co se stalo na natáčení a lidská paměť a lidská taková historická paměť trvá 20 let. Na 20 už nikdo neví, kdo to byl a o kom píše a tak a je to ve výprodeji za 18 korun tam dole, to leží. A to vždycky tak člověku až líto. Dostal jsem taky pár nabídek, vždycky jsem to odmít, ale pak přišel takový moment, že jsem dělal jednu audiodesku, audioknihu, Černošský pánba, páni Izraelité, nadřel jsem se na tom jako hůl, ale dopadlo to nakonec dobře. A tam jsem dostal nabídku, Lenka Rytířová říkala, nechtěl bys, Petře, ty rád vyprávíš, nechtěl bys něco povědět. Máš nějaký materiál do mě? A já jsem říkal, mám pár příhod a když jsem dokonce pro svý děti před skoro 40 let vám psal sprostou pohádku, takovou, když začali koketovat se sprostými slovy a nevěděli, co to přesně je a jak to funguje, jak jsem napsal takovou velice sprostou pohádku, která vlastně není sprostá. No a napadlo mě to natočit. Tak jsme to natočili, vydali, jmenuje se to Škoda slova, které padne vedle. Jsou to dvě CDčka, no ale pro generaci, která je mladá, tak je to samozřejmě zasažení na internetu ke stažení. Ale já jsem trval na tom, že to musí být i jako CDčko, protože jsem říkal, pozor, já mám stejné publikum jako Eva s Vaškem. 60+. Ty musí mít něco v ruce, co někam vrazej, něco zmáčknou, on to hraje, ne? Ty si stahují maximálně kalhoty, jinak nic nestahují tyhle lidi, jo? Ty moji kamarádi a vrstevníci. Takže jsem na tom trval a oni to vydali. Jedna z těch věcí, protože Milan říkal, ještě než jsme se do tohohle pustili, říkal, hele, ono je něco, než je to mrtvý z desky vyprávění, i když třeba zajímavý, než když to přečteš něco ty. Vybral jsem velice krátkou ukázku. Možná, že si vzpomenete, jsem kdysi moderoval pořad, když jsem měl Zlatíčka, to bylo moje vlastně poslední moderování v televizi. A díky tomu pořadu my jsme trošku koukli pod sukním, jak se to říká, pod sukni tomu, jak často děti vidějí své rodiče. My jsme nikdy k ničemu nenaváděli. Nikdy jsme se nedopustili vůči divákům toho faulu, že bychom řekli, hele, řekni, že se maminka vůbec nemeje. A já se jí poptám, mejete se rád? No jistě, velice peče často. Tu maminka myje se? Vůbec ne. Jo? Tohle to, co dělá ten šprungbret, ten odrazový můstek toho humoru v té televizi. No, ale díky tomuhle tomu, přeci jenom z vyjádření těch dětí a často těch, kdo hráli údajně ty manželky, ty falešny, jsem dospěl k tomu, že by stál za to hodit na papír a napsat 20 takových kardinálních bodů, jak nás muže vlastně naše milované ženy vnímají. A ono se to strašně podobá. Ono to jak přeskopírá. Většinou to udělá radost ženám, mužům ne. Takže je to takový dar spíš pro dámy, je jich tady dneska hodně.
1: No, proč si máme pouštět Nárožného, když ho tu máme na ženu?
2: Jací jsme my muži jako manželé? Za prvé, není s námi žádná zábava. Naším vtipům se nikdo nesmije, doma se jenom válíme nebo spíme. Za druhé, když něco opravím, je to na vyhození. Za třetí, stačí lehká rýma, už se hroutíme. Za čtvrté, v autě prostě nadáváme, moc solíme, jsme nespravedliví, věčně nervózní a žveme na děti. Za páté, u lídla se odvalíme, ani nepoděkujeme. Zase jste příšerně tančíme ještě horší, když se pokusíme o zpěv. Za sedmé, nesnesitelně chrápeme, hlučně jíme, ale také hlučně zíváme, dýcháme, polikáme a hlavně hltavě pijeme. Mimochodem, poznámka k tomu chrápání. V Americe dělali kvůli tomu průzkum a zjistili, aspoň podle prohlášení žen a manželek, že chrápání je třeba oddělit na chrápání chudáka a boháče. Boháč prý chrápe mužně, chlapsky, u chudáka je to nesnesitelné. Za osmé, máme navigaci v mobilu, v autě, mapu, dokonce buzolu a kompas a stejně se nakonec stáme, kde jaké báby na cestě. V noci tajně jíme takzvaný bílý sex z lednicí a také si tajně kupujeme hambaté časopisy. Neumíme zařídit pěknou dovolenou, v cizině si nikde nemluvíme, škudlíme každou korunu. Jsme zapomnětliví, roztržití, denně jsou to brýle, mobil, klíče, peněženka, hledat musí vždycky celá rodina. Když padne na křižovatce zelená, nejedeme a vypadá to, že čekáme, až snad padne ještě zelenější. Když nás někdo z rodiny upozorní, abychom už jeli, je s tou hádka k dalšímu semaforu, kde se to opakuje. Neumíme vybrat dárek, nepamatujeme si svátky dětí ani jejich narozeniny. Patologicky se bojíme zubaře, nemějeme okna, nádobí, vanu, často ani sebe. Pořád všude zhasínáme, v zimě přivídáme topení. Necvičíme, nesportujeme, nečteme, v divadle jsme byli naposledy ze školu, jsme tlustý, nemotorní, bázlivý, nedbáme o pleť, vypadáme špatně, úplně nejhůř, když se svlečeme. Tak, tady jsem prosím nashromážil asi tak 20 typických vlastností a postojů nás mužů a zároveň, pozor, je to asi 20 důvodů, proč si nás naše milé, obětavé, vlídné, pilné, věrné, krásné a samozřejmě moudré, inteligentní a šarmantní manželky vzali za muže.

0: Switch on. Switch off. Switch on. Switch off. Switch on. Switch off.
1: Zpívala nám Jitka Smutná, doprovázel Milan Kramarovič. A dnes se loučíme se Simonou Stašovou.
2: Děkuju a nashledanou v divadle.
1: S Jitkou Smutnou, dnes zpěvačkou.
3: Děkuju vám moc krát.
1: S Petrem Nárožným, inteligentním bavičem.
4: Děkuju. Přeju krásný večer.
1: Loučím se i s Milanem Kramarovičem. A loučím se samozřejmě i já, principál divadla Ungel a průvodce tímto pořadem Milan Hajn. Naslyšenou a naviděnou.
5: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
6: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
7: Pozdravuj

0: Každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás zdravím, vážení a milí posluchači. Tak co jsme pro vás nachystali? Už za malou chvíli příběh jedné opravdu nevšední písně Václava Neckáře, která má název Píseň pro mne. Možná jste ji v minulých dnech už slyšeli. Také vás vybídnu, abyste vymýšleli ten nejlepší předmět, který by si měl sebou do vesmíru vzít český astronaut Aleš Svoboda. A připomeneme vám, že letos v létě začalo očkování našich psích miláčků proti vzteklině spojené s jejich registrací. No a k tomu všemu nám zaspívají Hana Zagorová a Petr Rezek, Eva Pilarová, František Nedvěd a hned teď Karel Gott s Janou Petrů. Tak příjemný poslech.

0: Život někdy píše zvláštní příběhy a často to jsou i příběhy smutné, jako ten, který napsali minulé dny a týdny. V rodině Neckářových je to sotva pár dní, kdy jsme si domluvili rozhovor s muzikantem, s bratrem Václava, Janem Neckářem, abychom popovídali o jejich první společné písni s názvem Píseň pro mne, která se na desítky let ztratila a znovu s původním zpěvem, ovšem v nové aranži, byla uvedena k letošnímu 21. srpnu. Já mám teď Honzu na telefonu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a přeji všem pohodu.
0: A hned já bohužel musím přidat i slova upřímné soustrasti, protože předevčírem odešel Václavův syn Václav Neckář junior. My jsme se ovšem přesto rozhodli, Honzo, viď, tenhle rozhovor uskutečnit, protože Václav junior má na téhle nové nahrávce opravdu zásadní podíl, viď?
1: No, protože to je, zaprvé bych chtěl říct, že Vašík byl skvělý kluk a byla to opora naší rodiny a hlavně bráchy a mě hrozně moc pomohl. Například i přesně tady je v tomto případě, kdy jsme objevili tu původní starou nahrávku z roku 68, což kolik je let?
0: No, skoro 60.
1: Let,
0: no.
1: 58 let, no, no, no. Takže to je dlouhý příběh, který by se měl objevit asi i na připravované knížce o bacilech. A před Vánoci možná vyjde, ale teď se vrátím teda k této písni, která vznikla pravděpodobně někdy po invazi 68 v České televizi, tedy Československé televizi, pro pořad videová kamera, což byl pravidelný nějaký měsíčník nebo nevím, čtvrtletník, ale v každém případě ten se jmenoval v podtitulu Zpráva o stavu mládeže a bylo to vlastně o tom, jak se mladá generace, teda vlastně moje generace, Palachova generace, ano, se vyrovnává s tou situací politickou a vlastně vojenskou, kdy jsme byli obsazeni vojsky Varšavské smlouvy a jak reaguje ta generace a jak studenti, kteří zrovna jsou ve školách nebo maturují nebo se připravují do dospělého života, jak prostě, co je vlastně čeká, co je na mine a jaký osud nám připraví ta vlastně politická situace, že jo.
0: A nebyla náhoda, že si vybrali Václava, protože Vašek, tvůj brácha, byl tenkrát obrovský idol mladých lidí ve svých 24 letech, že?
1: No, vybral si ho Ivo Fischer, tehdy redaktor Československého rozhlasu a je dramaturg České televize a právě byl dramaturgem tady toho pořadu a on vlastně provází brácha v tom pořadu Bereši Ivo Fischera a na závěr tedy přijde tahle ta píseň do provodu Zdeňka Rytíře na kytaru, ale o tom já jsem nevěděl, já jsem byl na vojně, já jsem byl v Milovicích, pak nás celou divizi přistěhovali na Slovensko, rozprášili a to je opravdu dlouhý příběh a takže se zase vrátím k té písni. No a když jsme zjistili, že ta nahrávka vznikla, což já jsem nevěděl, tak jsme si říkali, že je vlastně škoda, že není tak, jak jsem si tenkrát představoval, že by mohla vypadat a že to tedy narychle Zdeněk se výborně doprovodil bráchu, ale přece jenom já jsem měl jinou představu. No a Vašík, protože je velmi zručný technicky a ovládá ve studiu všechno možné a nám pomáhal nahrávat spoustu věcí, tak jsem mu říkal, ale nešlo by to udělat dneska, ta technologie počítačová a umělá inteligence už umí takový různý zázraky, že by mohla se udělat nová nahrávka s tím původním Vaškovým hlasem, že by si ho vytáhl z té nahrávky, tak on našel nějakou tu aplikaci, která tohle to umí a ve studiu jsme to zkoušeli. zkoušeli, jak to dostat, jak je separovat vlastně tu kytaru a ten hlas. No a podařilo se to a tím pádem jsme mohli vytvořit na ten Baškův hlas s pomocí té kytary, aby ten rytmus zůstal stejný a synchron s obrazem, aby taky zůstal, tak jsme to natočili. No, no a tak, takhle vznikla tahle ta věc a jestli teda chcete pustit tu písničku. Tak,
0: chystám se na to, pochopitelně,
1: tak,
0: Honzo.
1: Tak by bylo fajn zároveň, že bychom ji věnovali Vašíkovi. No.
0: Ano, přesně tak.
1: Jako
0: přesně
1: tak. Na něj.
0: Tak Honzo, já ti moc děkuji za tenhle velmi osobní rozhovor pro Pohodové ráno a teď si tedy pustíme píseň bratrů Neckářů a také Václava Neckáře mladšího svým způsobem, když to tak povím, která se jmenuje Píseň pro mne. Honzo, děkuju za rozhovor. Měj se
1: já
0: moc krásně.
1: Já děkuju taky a přeju pohodu.

Tak to byla píseň pro mne Václava Neskáře, smutná píseň, kterou jsme věnovali v dnešním pohodovém ránu, vzpomínce na Vaška Neckáře mladšího. A byla to ta původní verze. Honza Neckář ovšem před malou chvílí mluvil o nové verzi téhle písně, kterou si můžete pochopitelně poslechnout na internetu a kterou určitě uslyšíte i v našem vysílání, tedy na Českém rozhlasu Pohoda. Mimochodem je k ní i také moc hezký a citlivý klip, který režíroval Daniel Hnát.

Veřejnost, tedy třeba vy a nebo já, si může v těchto dnech navrhovat předměty, které by sebou mohl příští rok vzít český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Jeho cesta je součástí projektu Česká cesta do vesmíru, který výzvu spustil na svých webových stránkách. Lidé mohou navrhnout třeba předměty spojené s českou historií, připomínky vědeckého nebo technologického úspěchu naší země, kulturní symboly anebo věci nesoucí sportovní odkaz. Zapojit se lze do 18. září. Ideální by bylo navrhnout malý a lehký předmět, který bude vizuálně zajímavý a ponese pochopitelný odkaz. Důležité je, aby jej bylo možné bezpečně dopravit na ISS. Výhodou také bude možnost využít jej po návratu na Zemi při vzdělávacích akcích, ve školách, v muzeích anebo při dalších příležitostech spojených s českou misí. Návrhy od veřejnosti posoudí odborný tým ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou ESA. Vybrané předměty pro českou misi budou pak představeny v listopadu letošního roku na festivalu kosmických aktivit Czech Space Week 2026, kdy uvidíme, co uspělo. Astronauty na kosmické mise tradičně doprovázejí drobné předměty, připomenu, které vyprávějí příběhy zemí, institucí anebo jich samotných. Americká astronautka Kedy Kolmenová si na oběžnou dráhu třeba vzala 4 flétny. Astronaut Mark Polansky zase do vesmíru vezl plyšového medvěda, připomínajícího příběh člověka, který přežil holokaust. No a americký astronaut Andrew Feusel pak do vesmíru vzal, jak si nejspíš pamatujete, českého krtečka. Tak vymýšlejme, přátelé, já připomenu, že stíhací pilot Svoboda se má stát druhým Čechem v historii, který se vydá do vesmíru. Jeho zařazení do posádky

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jaké počasí nás čeká v 26. srpnový den, to jistě ví meteorolog České televize Michal Žák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: A už jsme moc zvědaví na dnešní předpověď.
2: Dnes nás čeká převážně oblačno až zataženo, to tady teď v ranních a dopoledních hodinách, ale na jihozápadě, respektive v jihozápadní polovině Čech, může být i polojasno. V severní polovině území se ještě budou místy vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, jinde zaprší jen výjimečně. Odpoledne a večer bude oblaků celkově postupně ubývat, takže se častěji dočkáme slunečních paprsků a už jen výjimečně se během odpoledne objeví přehánka. Na Šumavě by to mohla být i ojedinělá bouřka. No a teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Teplej bude v jižní polovině území, tam naměříme maxima mezi 21 a 25 stupni. Na Šumavě bude kolem 19, na ostatních horách pak kolem 14 stupňů. A vítr, ten bude foukat slabý, místy mírný z východních směrů.
1: Tolik o dnešním počasí Michal Žák z Kavčích hor. Tak děkujeme a pěkný den.
2: Krásnou středu a naslyšenou.

0: A Jar nám zpíval na pohodě. A teď mám otázku. Víte, co to je housenice a k čemu může být dobrá? Jde...
1: ...a obsah kyslíku v krvi je dík.

kyní optimální. I jen krátkodobé užívání housenice dodává tělu každodenně potřebné vitamíny B, E, K a dokonce i vzácný vitamín B12. Dále zdraví prospěšné omega-mastné kyseliny a aminokyseliny pro regeneraci buněk. Housenici můžete užívat v kapslích anebo v kapkách.

by ho měli nechat zapsat do centrální evidence. Tahle povinnost začala platit od letošního července. Za chvíli na Pohodě prozradíme, jak celý proces vůbec funguje. Jenom co dospívá Miluška Voborníková.

0: Báječné ráno, tak se jmenovala písnička Milušky Oborníkové. No a já vám pochopitelně přeji, abyste právě dnes měli to nejbáječnější ráno. A aby byla naše rána báječná, tak je také dobré, abychom věděli, co se kolem nás děje a byli informovaní. A tak pokud máte doma pejska, tak teď poslouchejte opravdu pozorně. Zhruba 3,5 tisíce psů zapíšou veterináři každý den do centrální evidence. Registrace odstartovala na začátku července. Má ztížit fungování množíren a pomoct lidem najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a za zapsání účtují poplatek několika stovek korun. Očkování může platit až 3 roky. Proto mají pejskaři na splnění povinnosti čas do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuju své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Je to trošku jaksi zátěž časová. Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Drobné komplikace se objevily, jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres těch majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: Karel Černoch dospíval a než vám pustím Naďu Urbánkovou s Karlem Kahovcem a jejich slečnu Sen, tak bych vám rád pověděl, co vás ještě čeká, respektive co vás čeká v nejbližších hodinách v našem vysílání Na pohodě, protože já se budu za chvíli loučit od po 9:00 to bude tandem Jana Rosáka s hostem kouzelníkem Pavlem Kožíškem. Od 10:00 kavárna Bohemia, Otanuc, Jiří Vejvoda a Arnulf Simon, konzultant v oblasti informačních technologií. Vrátíme se do roku 1999, tak bude moc zajímavé, co si tenkrát povídali o informačních technologiích vzhledem k tomu, jakým rychlým vývojem prošli v dalších letech. No a v 11 se roztočí kolotoč s Martinou Hinkovou Vrbovou. Ještě bych rád pogratuloval všem Luďkům k jejich dnešnímu svátku. No a jinak, vážení, mějte se krásně, opatrujte se a poslouchejte Pohodu.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host se narodil v Hořicích pod Krkonoší a tam chodil i do školy. Ovšem já ho podezřívám, že to je všechno jenom kamufláž. On totiž 100% každý rok v září odjížděl z vlakového nástupiště 9,5 přímo do Bradavic, jinak totiž není možné, aby kouzlil tak dobře. Vítám kouzelníka Pavla Kožíška.
3: Hezký den.
2: Hezky jsem tě uvedl.
3: No úplně nádherně, teda.
2: Pavle, pozor, já jsem taky tak trošičku kouzelník. Hned ti to dokážu. Jenom takhle rukou mávnu směrem k režii. A hned je tady písnička na začátek našeho povídání. No, prosím.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tandemu je opět hostem po nějakém čase kouzelník Pavel Kožíšek a já vím, že u tebe, Pavle, se jeden program, sice ten, který je úspěšný, hraje dost dlouho, ale že máš pořád taky něco nového. Tak prosím tě, za tu dobu zhruba asi 3 let, co jsi tady nebyl,
1: no,
0: to strašně
1: to
0: letí.
1: Utíká,
0: strašně
1: no,
0: to letí. Tak co jsi vyprodukoval, co teď dáváš na scéně třeba?
1: No tak ty povídáš o tom našem pilotním programu, který se jmenuje Magická esa, kde právě i tvoje dcera Zuzka Rosáková úplně od samého začátku. Hele, to už je stálý inventář, protože to už je akorát ona. Hlavní technik, a jinak se tam už celý štáb vyměnil.
0: To jsi mi nemusel říkat, protože ti mi připomínáš, že ona je stará, měla stárnu, všichni
1: ne, tak jsem to samozřejmě vůbec nemyslel, tím jsem naopak chtěl říct, že je úžasná a já se na každý představení s ní strašně moc těším. Tohleto představení už hrajeme 6. rokem. No a od té doby, co jsme se neviděli, jsme udělali další 3 představení. Škola kouzel, to je pro ty naše nejmenší diváky, kde se s dětma hrajeme právě na takovou tu bradavickou školu kouzel, o které ty si vyprávěl na začátku. Potom je to představení s kouzly kolem světa. Tam se zase s většíma dětma hrajeme na to, že letíme kolem celého světa a v každé zemi, kde se zastavíme, si předvedeme nějaké typické kouzlo pro tu danou zemi. No a nyní právě v divadle trénujeme naše nejnovější představení, je to vánoční speciál, který se jmenuje Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek. Ale tak s tím mým příjmením se krásně pracuje. Já mám třeba pořád s Vaškem Vidrou, to je Vidra v novém Kožíšku, nebo s Jirkou Krampolem, to je zase parafráze na Mrazíka. Kožíšek je jako nový, dobře sluší Krampolovi. Takže s tím příjmením se krásně pracuje, že jo. Dřív, když jsem začínal v televizi, tak mě dramaturgové se snažili situovat do takové mystické role, jo, že mě nalíčili, ublízli a říkali, hele, Kožíšek, ono to příliš nezní dálkama, vyštělo by to nějaký jako umělecký pseudonym. A já říkám, ne, prosím vás, to ke mně nejde. Já jsem si to jednou vyzkoušel, jsem úplně začínal v Itálii, to bylo krátce po roce 89 a oni říkali, hele, Kožíšek, to zní příliš tak jako východně, víš. My ti dáme nějaký umělecký jméno. Tak mě dali, že jsem se jmenoval Mistra Pálo. Jo, Pálo, já říkám, Pálo, podívej se na můj obličej, já teda nevypadám příliš jako jižansky, takže jsem jako vystupoval jako Mistr Pálo, no a teďkon já jsem přebíhal do jednoho divadla a italsky se řekne, já jsem kouzelník, se řekne Io sono mago Pálo. Ano, a já jsem vtrhnul do té ředitelské kanceláře toho ředitele divadla, jak jsem pospíchal, tak ze mě vypadlo Io sono Marco Polo. Takže když se mě měli celou dobu potom srandu, říká, a připlná Marco Polo. Takže já se držím toho...
0: Že to mohlo dopadnout hůř ještě, ty si mohl říct Io sono Magor Paolo.
1: Tak to mě nenapadlo. Ale ten Marco Polo mě ještě potom dlouho zůstal. No.
0: Ten je dobrý.
2: Tandem cestuje.
0: No... Pavel Kožíšek je kouzelník. Nevím, jestli jste někdy byli v Líbeznicích v jeho divadle kouzel, ale ke spoustě těch triků potřebuje nesporně techniku. Já nevím, Pavle, dá se s těmi tvými představeními cestovat za diváky taky?
1: Tak máme řadu zájezdových představení, ale ten náš pilotní program, o kterém jsme hovořili v tom předcházejícím vstupu Magická esa, ten je přímo šitý na jeviště divadla kouzel. Některé rekvizity ty už se ani nedají vystěhovat, ty se montovali a svařovali přímo na jevišti. Třeba ty víš, že tam máme takovou obrovskou 4metrovou skluzavku času. No. Tam Zuzka vyleze nahoru, sklouzne se a dole vyjde jako malá holčička.
0: To by teda... si musel vozit kamiony jako Rolling Stones, když je to nějaké vystoupení.
1: Takže v těch našich podmínkách samozřejmě kterými těmi většími kouzly i vystupujeme na zájezdových představeních, ale některá kouzla opravdu diváci uvidí pouze u nás v divadle kouzel v Líbeznicích u Prahy.
0: A když cestuješ, tak často jezdíš za diváky?
1: Jezdíme velice často, zvlášť nyní v tom prosincovém čase hrajeme dvojáky, trojáky, takže opravdu teďkon zaplať pánbůh je velký zájem o živá kouzelnická představení. Psychologové to vysvětlují tím, že tím, jak jsou diváci z počítačových monitorů nebo z filmových pláten zvyklí na všelijaké možné počítačové a filmové triky, takže oni chtějí prožívat pocit okouzlení, pocit iluze na vlastní oči. Jo, je to strašně zajímavý postřeh, ale opravdu funguje to u nás, funguje to i ve světě, kdy se plní živá kouzelnická představení. Jo, takže ten pocit iluze zkrátka chce ten divák dnešní doby prožívat i napřímo, aby se toho mohl dotknout, aby to mohl prožít na vlastní oči.
0: Tím jsi mi teď velice hezky nahrál, protože já jsem se tě zrovna chtěl zeptat na místo, kde je ti dobře, kde je ti nejlíp, a já mám takový pocit, že bych se docela trefil, když bych řekl Líbeznice a tvoje divadlo kouzel. Víš, když si kdysi před léty ten projekt začal uskutečňovat, tak jsem tak trošičku pochyboval o tom, jestli to náhodou není trošičku jaksi přání otce myšlenky, jestli vůbec diváci budou zvyklí nebo si zvyknou chodit za kouzly. A teď se tě musím už po několikátý omluvit, když jsem byl moc krát hostem tvýho divadla Kouzel, je tam prostě plno.
1: Je to neskutečný, ale já teda musím říct jednu věc. Já když jsem to divadlo odevíral, když jsem tenkrát říkal, hele, budu odevírat v Líbeznicích u Prahy divadlo Kouzel, tak ne, prosím tě, ale spousta lidí se zcela oprávněně v tom první moment ťukala na čelo, co se ten Kožíšek zbláznil, kdo mu do nějaký malý vesnice za Prahu bude jezdit na nějaký kouzlička. Ale já jsem to neměl ze svojí vlastní hlavy. Já jsem se inspiroval japonským modelem. Já jsem tam před lety budoval první japonské divadlo Kouzel. To jsme budovali úplně na zelené louce a to bylo založeno vlastně na úplně stejném principu. Tedy, že to japonské divadlo Kouzel není situováno přímo v centru Tokia, kde jsou obrovské problémy s dopravou a s parkovaním, daleko větší než tady u nás v centru Prahy, ale na hlavním silničním tahu za Tokiem. A úplně to stejné jsem udělal já. Líbeznice jsou od Prahy vzdálené 3-4 kilometry. Diváci u nás nemají problémy s dopravou. A naučili se k nám opravdu jezdit, jo. K nám jezdí divadelní zájezdy, protože pracuju s lidmi na jevišti, jak se jich ptám, odkud jste přijal, oni hlásí Ostrava, Brno, Karlovy Vary. Je to neskutečný, ale lidi se k nám našli cestu. Ty první tři sezóny samozřejmě byly takové bolestivější, neříkám, že jsme vždycky hráli před vyprodaným sálem, ale nyní od té páté sezóny se to totálně zhouplo a opravdu my hrajeme trojáky v divadle. My hrajeme třikrát za den, hrajeme dětská představení a dvakrát za den teďka hrajeme magická esa, takže opravdu funguje to naprosto skutečně.
0: Ty si to divadlo musel samozřejmě vybavit spoustou techniky, jak říkáš, některá je dokonce jaksi fixní, čili je nepřenosná. To si taky musel investovat spoustu peněz do toho.
1: No tak samozřejmě Kouzla, to je hodně drahý koníček, hodně drahý biznis a zvlášť my se snažíme ukázat tady vždycky divákům ta nejnovější kouzla zvenku. To znamená, já když někde vidím jako kouzelnice nového, tak okamžitě tuhle tu novinku chci mít, abychom to mohli ukázat i u nás.
0: Kouzelnice ale většinou neradi prozrazují, jak to?
1: No takhle, oni neradi prozrazují, ale kouzla a kouzelnické triky je zboží jako kterékoliv jiné. To znamená, ty když si koupíš princip toho triku, ty si za něj zaplatíš, dostaneš takový certifikát s tím, že máš právo to kouzlo předvádět na veřejnosti nebo případně v televizi.
0: Jo, to no je jasně. Jako trh vlastně
1: no to jasně, ano, protože existuje tým kreativců ve světě, kteří se právě živí vymýšlením nových kouzel nebo třeba aplikují některé starší triky a dělají je v takovém novějším hávu. Samozřejmě třeba takový David Copperfield, ten má takový předkupnější právo, to je samozřejmě ten, aha, jo, tak to máme sáhání pokotníky. Prosím tě, ten odehraje 500 představení ročně, jo. Ten hraje dvojáky, trojáky, denodenně a když cestuje, když není v Las Vegas na jednom místě v divadle, když cestuje, tak má 2-3 party lidí. Úplně stejný jeviště, úplně stejný kamiony, úplně stejný rekvizity, úplně stejný asistenty. A on jenom přelétává letadlem. A ta technika to staví, on letí jenom, oni to zbourají, oni zase v Budapešti.
0: Tak si to ještě daleko nedotáhnu.
1: No hele, to jako to rozhodně na to neaspiruju. Já jsem v Líbeznicích velice spokojený.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Když jsme si povídali s Pavlem Kožiškem před chvilkou o tom, jak je pořád potřeba dělat něco nového, tak mě napadlo, ještě už jsem se ani nestačil zeptat, písnička už se rozjela, jestli pak existuje něco jako třeba, dejme tomu, v automobilovém průmyslu, v elektronickém průmyslu, i v knížkách jsou veletrhy. Existuje něco jako třeba veletrh kouzel?
1: Ano, ano, existuje. Existuje. Jíka byl nedávno v anglickém Blackpoolu, kde bylo spousta dodavatelů různých kouzelnických pomůcek a u nás to funguje i v menší míře. Na různých tuzemských festivalech. Ty víš, taky si předával cenu na jednom z nich, že já pořádám každý rok Mezinárodní festival moderní magie, Velká cena divadla kouzel, kde součástí jsou samozřejmě jednotlivé soutěže, ale také je to takzvaný kouzelnický bazar. Není to tedy bazar, že by se tam prodávali použité věci, to je jenom takový zažitý název. A tam se právě prodávají nová kouzla, nové kouzelnické rekvizity.
0: No a při té příležitosti se dostávám k tobě. Máš ty nějakou novinku, kterou můžeš nabídnout a nejenom tedy kolegům kouzelníkům, ale třeba i veřejnosti?
1: No já si myslím, že spousta dětí hlavně, ale i dospěláků, protože to není kouzelnická kolekce určená jenom pro děti, naleznou některá kouzlička právě i pod vánočním stromečkem za pár dnů, protože my jsme nyní vydali celou kouzelnickou kolekci, která se skládá z jedné sady, ta se jmenuje Moderní magie, tam je 75 různých kouzel, všechny rekvizity jsou tam. Také je tam kouzelná baseballová čepice, pomocí níž se naučíš i sám levitovat. Já vím, jak se díváš nedůvěřivě. Opravdu, nekecám, myslím to smrtelně vážně.
0: Bez cizí pomoci.
1: Bez cizí pomoci
0: položím se
1: opravdu, opravdu na několik málo centimetrů se vzneseš. Ne. Čestný slovo, opravdu se vzneseš nad zem, to je naprostá novinka. To tady ještě nikdo neviděl. Potom tam máme dva speciální karetní sety, které se tváří tedy, že jsou pro větší děti, ale já jsem ti taky přinesl a budeš moc posoudit, že můžeš ukázat takový malý kaprfíl před chlapama, protože jedny karty jsou speciálně cinknutý. Když nevíš, kam se máš dívat, tak to nepoznáš. A ty druhý karty ukážeš jako balíček karet, kde každá karta je jinačí a v rázu je proměníš na balíček, kde jsou všechny karty úplně stejné. Dělej se s tím obrovské zázraky a potom součástí té kolekce, samozřejmě každá ta krabice se dá pořídit zvlášť, je DVDčko

0: tak se stane kouzelníkem, z nás bude celý národ kouzelníků.
1: No a teď ono to funguje i tak, protože my, jak jsme slavili 7. narození divadla Kouzel, tak my jsme ještě navíc tady do těch setů dali jako dárek vstupenku k nám do divadla Kouzel. To znamená, každý, kdo si koupí ten velký set, ještě tam má vstupenku k nám právě na představení Magická esa.
0: A není tam taky nějaký kouzlo, který by trošičku snížilo státní dluh třeba?
1: Já si myslím, že to jsou úplně jinací kouzelníci.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Pavel Kožíšek teď může vykouzlit z našeho archívu klasiků českého humoru někoho, kdo, teď mě napadlo, že to nemusí být ani jaksi někdo, kdo už dávno nežije, i když takové veličiny tam samozřejmě taky máme. Máme i žijící klasiky. Koho si vybereš, žijícího nebo naopak?
1: No já, mě jednou vyprávěl úžasnou story Pepa Dvořák s kartama, tak jestli ji najdete v archivu, tak to bych si strašně moc přál poslechnout ještě jednou.
0: No, tak Pepa Dvořák má takovou příhodu s kartama, ale nikoli nemanipuluje s kartami tak jako ty. Nevadí to, že bude normálně hrát karty? Ne, normálně. U Pepy Dvořáka není nic úplně normální. Tak dobře, jdem na ní.
3: Dámy a pánové, pozor na mě. Člověče, já dokážu věci, ona je to samozřejmě normální náhoda, ale já to vydávám za telepatii. Já jsem vám na kole jednou přijel takhle do Sobotky, chtěl jsem si dát pivo v hospodě a před hospodou seděli kluci, trampíci a hráli karty. A já, protože jsem takový furt do show, a tu si říct, a tu si šťouknul a jsem říkal, hrajete to mizerně. Oni se otočili, poznali mě, říkají, nechte toho, paní Dvořáku. Říkají, jestli je to hrajete mizerně. Přitom podotýkám, že já karty vůbec neumím. Říkají, chcete si zahrát s námi? Já jsem říkal, to byste to museli umět. Provokoval jsem a nevěděl jsem, kam směřuju. Sám, jenom mě to tak baví. Tohle mě baví i na jevišti. Takhle to rozehrá a nevím, kam to půjde. Říkají, jo? A vy umíte hrát karty? Já jsem říkal, výborně. Já jsem v kartách mistr. Jsem říkal, to jsem zvědavej, jak rychle dneska budu umět utíkat. Kaňo, tak si pojďte sednout, jsem říkal, s vámi nikdy. Já vám teď něco předvedu, dávajte pozor. Vyberte si jednoho z vás. Nějakýho hodně šikovnýho. No tak oni vypadali, že ani jeden se toho nechopí. Ale potom jednoho vybrali a jsem říkal, zamíchejte ty karty. Zamíchal, jsem říkal, pořádně zamíchejte. Teď z nich udělejte 10 hromádek. Už to udělal 10 hromádek takhle. V libovolném pořadí si je srovnejte. Si je srovnal. Říkal, teď se otočte a dejte ty karty svýmu kolegovi a ten ať je sejme na kolik chce hromádek. Vy se nedívejte. To udělal. Dejte mu je zpátky. Ten je vzal a říkal, a teď dávajte pozor. Teď počítejte se mnou a 7. karta je 9. kulová. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. kulová. A ona tam byla. Já vím, jak se má člověk v tuhle chvilku zachovat. Já jsem mu akorát, jo pánové, učit.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem volá.
1: Nevím, jestli vy, kteří přicházíte do divadla Kouzel v Líbeznicích u Prahy, víte, že na pódium vstupuje pan doktor. Ne doktor kouzelnictví, ale doktor filozofie. Je to tak, protože Pavel Kožíšek má opravdu titul, protože vystudoval obor, jak se jmenuje ten obor?
2: No, kulturologie, to je shodou okolností, to je úplně ten stejný obor, který má Zuzka. Ona studovala akorát samozřejmě o hodně roku, tedy až po mně.
1: Jo, až takhle, jo.
2: No, jasně.
1: No, tak paní, druhou paní doktorku bychom teď měli mít na drátě, halo?
3: Ano, halo, dobrý den.
1: Ahoj, Zuzko, ano.
3: Ahoj.
1: Na druhé straně drátu je moje dcera. Ovšem, Zuzko, ty dneska nevystupuješ v tomto troji rozhovoru telefonním jako moje dcera, ale jako partnerka Pavla Kožíška. Prosím tě, naučila ses po boku Pavla Kožíška už taky něco opravdu kouzlit?
3: No určitě, naučila jsem se spoustu věcí, především jak zmizet.
1: To se dá velice dobře aplikovat doma.
2: Počkej, kam mě Zuzko vlastně napadlo, umíš ty vlastně nějaký kouzla, abys třeba mohla doma se pochlubit nebo před přáteli? Už jsi šestou sezonu jsi v divadle, viď, prosím tě.
3: No, tak já se tam musím hodně soustředit na to mizení, takže jsem se toho nenaučila, ale jo, tak nějaký jednoduchý kouzlo s kartama bych asi zvládla.
1: Právě to chci říct, protože Zuzka už nás takhle překvapila v rodině, že vytáhla takový nějaký karty a teď na nám, no jistě, teď takový velký karty a hrála na nás teda jaksi takovou habaďuru, že ty karty se mění a oni se opravdu mění, ale já jsem na to přišel, protože jsem jí z titulu z otce jsem jí poručil, aby mě to prozradila.
3: Ano, to musím říct, že táta mi pomáhal, asistoval mi v tom kouzlu, ano. A kdyby mi to pokaždý neskazil, tak to
1: Který kouzlo, Zuzko, tobě se z toho, co Pavel předvádí na scéně, líbí nejvíc? Jako divákovi, myslím.
3: No tak já se musím přiznat, že jsem to ještě úplně neviděla vlastně celku ten program.
1: Jo, ty jsi vlastně vzadu,
2: ale...
1: viď?
2: No, ona to nikdy neviděla.
1: Je to možný, ty jsi jediná.
2: Ona neměla šanci to nikdy vidět, že jo?
3: Ale jinak mám ráda hrozně kouzlo, který se jmenuje Hořící hroty.
1: Co to je?
3: Kdy tam vlastně Pavla propíchneme hořícími hroty.
2: No ano, ano, to se vždycky vyřádí a to teda vždycky je ve mě malá dušička, že by to bylo špatně natajmovaný, tak oni mě opravdu prošpikujou, jako jo, tam to není žádná legrace.
1: A myslíš si, že už by si dokázala Pavla i třeba zastoupit na scéně?
3: Ježíš, to v žádném případě.
1: No, podívej se, Pavel teď vydal ten set kouzelnický, já ti ho koupím jako dáreček Vánocům. Naučí se to a budeme mít takový malý divadlo kouzel v Nížku pod Brdy a budeme Pavlovi konkurovat.
3: Dobře, no.
1: Já myslím, že ne, že každý radši budeme dělat to, co umíme. Zuzko, měj se moc dobře, už jsi dneska vyvenčila pejsky.
3: Teď se chystám za chvíli.
1: Tak to je dobře. Měj se moc hezky, to byla Zuzka Jedi Rosáková, moje
2: ahoj,
1: dcera
2: ahoj, ahoj.
1: A asistentka mého dnešního hosta Pavla Kožíška.
2: Ahoj, Zuzi, v divadle, ahoj.
3: Ahoj, mějte se hezky.
0: Tandem Jana Rosáka. V tandemu s Janem Rosákem.
1: Doufám, že jste nepřeslechli, že jsem v předchozím vstupu, kdy jsme si povídali ještě s mou dcerou Zuzkou, taky paní doktorkou, že jsem zdůraznil, že Pavel Kožíšek je doktor filozofie, obor kulturologie neboli kulturní antropologie. Pavle, to mě vnuklo myšlenku, jestli pak by si mohl se živit taky něčím jiným než kouzelnictvím, i když by to byla velikánská škoda, protože to ti jde. Jo, dokázal bys dělat něco jiného, jako
2: nějaký
1: nabování?
2: No tak samozřejmě, mý ostatní kolegové z ročníku skončili v různých médiích, mediálních agenturách, reklamních agenturách. Zaobírají se kreativitou, výzkumem. Takže jako rozhodně ano, ale já jsem měl to obrovské štěstí, že když já jsem po fakultě stál před rozhodnutím, jestli se budu živit v úzovkách něčím poctivějším.
1: Pořádným.
2: To, co dělají právě oni, nebo jestli budu dělat to, co mě baví, tak já mám to obrovské štěstí, že moje profese je zároveň i mým koníčkem. Takže to je naprosto úžasný samozřejmě.
1: Samozřejmě, že jo. A ty vlastně by si mohl dělat, a taky děláš vlastně, co mohl dělat. Ty to děláš. Přímo i manažerskou práci, protože ty v podstatě svoje divadlo Kouzel řídíš. Čili ty děláš něco, co dělají třeba tvoji spolužáci na různých kulturních institucích. Je to tak?
2: Přesně tak, protože divadlo, to znamená, to je 90% manažerské práce a jenom 10% z toho seš ten kumštýř na place, který vymýšlí, hraje a zkrátka stará se o to představit. postavení jako kumštíře, ale 90% je manažerská práce, kde vlastně teďkon v současné chvíli já už mám v divadle 5 lidí, kteří se mě starají jenom o produkci, protože opravdu teďkon, jak se to rozeběhlo, tak jako nikdo tam nic nestíhá, takže je to o tom, že člověk musí ty lidi řídit a zaplať pánbu, já mám úžasný tým lidí, kteří se o mě starají, jak co se týče té produkce, tak co se týče i kolegů na jevišti, techniku, protože tam je taková malá armáda těch neviditelných techniků, na kterých záleží vlastně úspěch celého našeho představení. Ty víš, jak my to jeviště tam máme, teda spíš to zákulisí, jak je tam úplně poštosováno, jako rekvizity tam štosujeme do komínku, protože tam toho je tak strašně moc. A my trénujeme v divadle i samotné výměny třeba skupin tanečníků a techniků, aby tam nedošlo k nějaké kolizi, protože samozřejmě potom může být průšvih, že jo? Nám se nedávno stal průšvih, máme představení, které se jmenuje Nechte zmizet svého šéfa. A to je vždycky o tom, že nějaký ředitel firmy se chce ukázat před svými ovečkama, že jo, že má taky smysl pro humor, tak odpoledně to s náma nacvičí a večer my ho objevíme. Tak hrajeme. Tak pana ředitele jsme objevili, potlesk, jo, lidi tleskali, pan šéf je úžasný, opona se zavřela, já hraju dál, opona se otevřela a teď jsem viděl, že půlka lidí byla naprosto konsternována a půlka se začala neskutečně chechtat. Proč? Pan ředitel si bohužel stoupil za špatný jevištní výkryt, za špatnou oponu, bohužel ale právě v okamžiku, když mu jeho blondětá mladá sekretářka velmi takovým intimním polibkem gratulovala, jak je to kouzelník. Hele, tý manželce v té přední řadě se to ale vůbec nelíbilo, ta si nás na Facebooku rozhodně mezi fanoušky nepřidala teda. Takže stane se, no.
1: No, takže ty jsi vlastně umělecký šéf, generální šéf a hlavní producent.
2: Ano, ono to strašně hezky zní, to slovíčko principál, ale to je... Já když jsem přijímal svoji první produční, vlastně mě ptala a nezlobte se, já jsem v divadle nikdy nepracovala. Co to znamená být produční? A já říkám, když se neurazíte, holka pro všechno.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jsi jako dlouhý most.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že čeká Pavla Kožíška a jeho divadlo Kouzel možná největší zápřah v celém roce, protože se blíží Vánoce, tak to si asi dokážete představit. Ale možná ani si to nedokážem představit, kolik toho bude.
2: No prosím tě, já opravdu padnu až pod stromečkem, protože my hrajeme každý den, samozřejmě soboty, neděle, tam naopak hrajeme trojáky, v případě, že to jsou dětská představení. Takže já opravdu jedu, já to mám ten program tak natajmovaný, že my jenom přejíždíme. Už mám řidiče, protože to už se ani nedá odšoférovat, jo, který nás akorát převáží z jednotlivého divadla do druhého divadla, nebo samozřejmě k nám do Líbeznic.
1: Máš nějaký speciální vánoční představení?
2: Tak jak jsme už předeslali v tom úplně prvním tuším vstupu, tak teď jsou to Kouzelné Vánoce, a nep já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek, takže to samozřejmě funguje, to má teď velký úspěch, takže na to se děti hodně těší, protože to je úplně nový pořad a hrajeme si tam zkrátka na Ježíška Kožíška.
1: A co prosím tě připravuješ potom nového, protože vím, že ty si nedáš nikdy pokoj.
2: No tak na příští sezónu připravujeme představení, které se bude jmenovat Kouzla letí časem, a to zase bude tak, že budeme začínat vlastně od neandertálců přes různé jakoby historické doby a skončíme až v době jakoby roboti.
1: V Star Treku někde.
2: přesně tak. Takže to je představení, které tedy bude mít premiéru až v září 2011 a jmenuje se Kouzla letí časem.
1: To je neuvěřitelný, jako už tak dopředu musíš plánovat a myslet. No, co se dá dělat? Principál divadla Kouzel prostě musí myslet hodně dopředu, ale samozřejmě, že myslí na vás a přijďte se o tom přesvědčit do divadla Kouzel v Líbeznicích. Stojí to vážně za to. Pavle, moc děkuju za dnešní návštěvu.
2: Já děkuju za velice příjemné povídání, díky moc a přeju všem krásné svátky.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ráno, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: se vlastně rozumí pod slovem konzultant?
1: Jsou dvě vysvětlení. To veselý v Americe říkáme konzultant neboli expert je ten, kdo je v tom momentě nejdále od místa svého bydliště. Toho dělá expert.
2: Ano.
1: Jinak je to slovo, které já osobně nemám příliš mnoho rád, protože z toho vyplývají konotace jako poradenské služby. A ty ani v Americe, ani tady nejsou příliš populární. Po několika letech výsledků poradenství je tady naše hospodářství prakticky bankrotu a jediný, kdo na tom vydělal hodně peněz, jsou konzultační firmy.
2: Ale vy to máte na obou stranách své vizitky.
1: Ne, nemám.
2: Consulting tady máte jednou.
3: Jenom na jedné, promiňte.
1: No tady v té firmě jsem partnerem také.
2: Ano.
1: A to je firma, která byla koupena Fluor Danielem a Fluor Daniel je veliká firma. Má asi 220 tisíc zaměstnanců.
2: Ale to AIS nepochybně značí iniciály vašeho jména.
1: To také značí iniciály mého jména, tak. Ano. Na druhé straně to, co vidíte, je EMS, Effective Management System. To jsou lidé, s kterými pracuji už zhruba 22 let. Hmm. Obvykle na speciálních projektech.
2: V jaké oblasti? Jakého?
1: Informační technologie.
2: Informační technologie, počítače, sítě, ano?
1: Software. My převezmeme zodpovědnost za celý systém. Například jsme dělali pro Boeing, pro Rocketdyne Division. To je ta divize, která dělá raketové motory pro všechny interkontinentální rakety, pro Space Shuttle a tak dále. Paperless office, virtual office. Protože se bojíme, aby nám neutíkaly informace, tak tam prostě žádné papíry nejsou, neexistují. Všechno jde přes obrazovku. Všechno jde přes obrazovku. To je nejmodernější systém na světě. Firma má také činnosti v Japonsku, v Číně, v Evropě, v Německu. Je to špičková firma, Gartner z Connecticutu jako hodnotí číslo jedna. Já rád dělám s chytrými lidmi, protože ono to dělá život jednodušší.
2: Vystudoval jste, pokud vím, strojařinu tady v Československu před rokem 1968, ano? Souhlasím.
1: Já jsem ji nedokončil, protože jsem odjel díky návštěvě z východu do Spojených států. Já už jsem si v květnu požádal o studijní vizum, takže já se nepokládám za emigranta, já jsem emigrantem.
2: Vy jste odjel studovat a dostudoval jste.
1: Já jsem od něčeho neutíkal. Už v květnu mi bylo jasné, že budeme potřebovat lidé s daleko širším rozhledem, nejenom technickým, ale hospodářským, filozofickým. Při první příležitosti, kdy se hranice začaly uvolňovat, jsem vyslal dopis na New Yorkskou univerzitu. Za tři neděle jsem měl odpověď zpátky, abych se dostavil a nechal se zapsat poslední týden srpna, první týden září. No, tak jsem jel přes Itálii, vyzvedl jsem si letenku, chtěl jsem letět, ale kamarádi mi řekli, podívej se na mapu Československa, co se děje okolo, to bylo asi 19. srpna, tak jsem se vrátil.
2: A odešel jste potom?
1: 27. listopadu.
2: Co to vaše jméno Arnulf ve vašem křestním listu, kde se to vzalo? To je severské jméno.
1: To je severské jméno. Po 30-leté válce se tady jeden pradědeček oženil, usadil a všichni první synové jsou Arnulfové. Otec, můj děda, můj praděda a tak dále. A tak dále.
2: I váš syn?
1: I můj syn.
2: A pokud vím, tak teď u vás ve Spojených státech bydlí v ulici Bruce Springsteen, je to tak?
1: To bylo, když jsme bydleli v New Jersey. Bydlíme teď.
2: On se odstěhoval, nebo vy jste
1: ne,
2: se odstěhoval?
1: Bylo tam moc hlučno. Bylo tam hlučno, to je pravda, protože jsme bydleli v krásné vesničce. Byl tam klid, mír a pak se tam přistěhoval, když jsme tam byli asi 15 let, Bruce Springsteen, pak Bon Jovi. Pak se tam ještě přistěhovala Cher, kde chodila s basovým gitaristou od Bon Joviho. Já když jsem se vrátil v 90. roce, tak jsem chtěl klid. To, co jsem zažil tady v prvních třech letech.
2: Po roce 89.
1: Tak jsem chtěl něco čistšího. Tak jsme prodali dům a odstěhovali jsme se do Montány mezi kovboje. Na 2,5 roku a bylo to nádherné. Ale pak když jsem si vyčistil hlavu, jak se říká, tak jsem se vrátil zpátky do civilizace a teď žijeme v Bostonu.
2: Mým hostem je Arnulf Simon, nebo mohu číst Simon, spíš ne.
1: Jak
2: Simon,
1: chcete?
2: V Americe vám ovšem říkají jak?
1: Simon.
2: Simon, vítejte u nás.
1: Děkuji.

0: Jak se díváte na zvláštní postoj Čechů, ale potažmo i Moravanů a Slezanů, ke svým spoluobčanům a možná i kamarádům a spolupracovníkům a sousedům, kteří na rozdíl od nich strávili část svého života v cizině?
1: My jsme jiní. A já jsem rád, že jsem jiný, že nejsem sobecký, že nezávidím. Když se k nám přistěhoval, jak jste říkal třeba Bruce Springsteen, tak na jedné straně nás to mrzelo, že jsme si říkali, no máme poklidu. Ale na druhé straně jsme byli rádi, že se tam přistěhoval Bruce Springsteen. No a to jsme měli třeba prezidenta Prudential Insurance na druhé straně ulice, tak za kopečkem. Ale my máme radost z toho, že naši sousedé jsou úspěšní. My jim to přejeme. Nikdy nikdo nikomu nezávidí. Nikdy se nikdo nestaral, kdokolik vydělává v Americe. Důležité je, že já dostanu za svou práci zaplaceno to, co mi náleží. Ale abych se staral, jestli někdo vydělává 20 milionů nebo 20 dolarů, do toho mi nic není. Ten soukromý život Američana a Švýcara i jiných lidí má úplně jiné parametry než Čechů. Tady se všichni měli mizerně. Tomu rozumíme, tak tomu mohou omlouvat a vysvětlit si to. Ale to neznamená, že to musím přejmout jako krédo života.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak se srovnává člověk vašeho typu, který může, ale hlavně musí neustále konfrontovat svoje životní pocity a svoji zkušenost nabitou v Japonsku, ve Švýcarsku, ve Spojených státech s tím domácím prostředím.
1: Začátky byly těžké, když jsem se přijel už v 88. a 89., že já jsem začal jezdit z Curychu do Prahy. Když jsem dostal nabídku od švýcarského bankovního společenství, abych šel pracovat do Curychu, tak jsem to okamžitě přijel, že se mi z Curychu dojíždělo lépe do Prahy než z New Yorku. No, já jsem tady měl hodně dělat to, co se tady stalo. Vybavil jsem studenty třeba počítačema. Když jsem psal studentský program v noci 17. listopadu, jak jsme to psali na Štrosmajeráku, nějakém bytě a tak dále. Jediné, co se tam ty študáci přidali, že by neměli mít vojenskou službu. Ale jinak to tam vzali, jak jsem jim to dal. Aha. A to bylo v pořádku. Já jsem měl radost z toho, že se to celé mohlo odehrát. A že se to mohlo odehrát bez krve, že to nebylo něco jako maďarská revoluce. Moje žena tady byla, je Američanka, chodila s námi a moc nám přála. Kdybych neměl jí, tak jsem nikde nemohl dělat takový extravagance, jako jsem dělal, že zmizím někam na 3 měsíce nebo na 4 měsíce. Ale ona to přijmula, protože rozuměla, že toto je můj domov. A byla tady zase přes 14 dny. Líbila se jí Praha. Měla zase takovou zkušenost, která potvrdila, že ještě není vše v pořádku. Jela na Hrad se podívat. A i taxík byl 140 korun, a když se jela z Hradu zpátky taxíkem, tak to bylo 850 korun.
0: Podražil mezi tím.
1: Tak řekl, no tak se ten český charakter ještě moc nezměnil. Máš co dělat. Ono to bere s humorem. Mě vadí to, že lidé nechtějí se zvednout nad svoji úroveň. Jak ve vzdělání, ale tak především to, co vyvěrá z lidské činnosti v mezilidských stazích. Nám to neškodí. My tomu rozumíme a můžeme to omluvit. Bolí to. Ale oni si škodí nejvíc sami sobě. To jsem nikdy nepředpokládal v těch letech, kdy jsem žil v Americe nebo ve světě, že až se vrátím domů, že se tady s tím potkám.
0: Po těch zkušenostech, které jste tady udělal, po takovém návratu, nenávratu, vy se vždycky vracíte odtud potom do Spojených států třeba i na pár let, musíte vynakládat hodně energie na to, abyste svoje české okolí přesvědčil o tom, že nejste jenom další výkuk typu Viktor Kožený, který prostě rychle vydělá peníze a přestěhuje se na Bahamy.
1: Když jsme dělali koncert pro všechny slušní lidi 5. prosince 1989, tak já jsem za to zaplatil. Dostal se sem přes své kolegy MTV například. A ty pořadatelé, co to potom organizovali, se mi ptali, kolik za to máš. Jsem říkal, vůbec nic, co blázníš. No, ty za to musíš něco dostat, že přijelo sem MTV. Jsem říkal, pánové, nechápete, že my děláme něco z lásky k vlasti, že to je náš domov. Tomu ty lidi nemohli nikdy pochopit. Druhý případ, který byl ještě daleko horší, přes známé manželky jsme měli možnost něco udělat v aukci u Christie's a původně to měly být 2-3 obrázky, nic víc, jenže já jsem se o to Já jsem tomu nevěnoval, jak jsem měl, protože já jsem přestavoval hydrokrak, tu rafinérii, která vybouchla, díky podvodům také z Omnipolu a jiných českých podniků. No, to je zase jiná historie.
0: Teď se zamotáváme do několika záležitostí.
1: No ale tak jsem neměl z časy ohlídat ty obrázky a pak, když to tam přijelo do New Yorku, šlo to samozřejmě do skladiště Christie, tak se na to podívala Mia Farrell, kurátorka Christie's, a říkala, že to je něco tak úděsného, že já nevím, co s tím dělat. Tam byl pařez, který se měl tvářit jako paroží jelena. A to byly produkty umělecké tvorby českých výtvarníků, které měly jít do Christie's, do aukce. A to by tam oni nikdy nedali. Já jsem byl spíš zneužit, jak mi říká manželka, protože ty si lidem věřil, tak jako my si v Americe věříme. Když mi někdo něco řekne, tak to beru, jak říkáme, on his face, na jeho tvář. A dokud mi někdo nesklame, tak já mu věřím. Ale tady první podmínka lidského kontaktu je nedůvěra. A to je hrozné. Tak to se nedá žít?
0: I vůči vám se projevuje nedůvěra? Setkáváte se s tím?
1: No teď už ne. Už Proč? Se lidi zvykli. Oni už chápou, že já mám v Americe rodinu.
0: Nikoho neohrožujete?
1: Nikoho neohrožuju. Nikdy tady? Jsem tady nebyl nikým placen za ním. Žádné kšefty jsem tady nedělal. To jsem udělal velice svědomitě, i když jsem měl možnost tady se zúčastnit několik obchodů, já jsem to odmítl. Protože já jsem věděl, že tato éra přijde, že jsem viděl v 91. a potom 92. 93. jak se tu dělají obchody.

0: Já když jsem pracoval ve Švýcarsku, tak jenom takovou maličkost, já jsem převezl newyorskou burzu do Evropy. Dokud jsem neudělal ten nájezd na Evropu v roce 1986 a o tom 87, na newyorské burze nebyly žádné evropské akcie. A protože jsem dělal přímo pro předsedu správní rady a prezidenta newyorské burzy, tak jsem měl možnosti dělat věci, které nebyly standardní, ale to je historie mého života. Já jsem vždycky se někam dostal, protože jsem dělal neobvyklé věci a oni mi dávali možnost, abych je dělal. Že jsem tenkrát v Ženevě na Technobance ukázal burzovní systém, který mluvil 4 jazyky na obrazovce. To se samozřejmě Švýcarům líbilo, pak jsem tam udělal pár přednášek o síle dolaru, jak se bude vyvinout trh v Evropě a v Americe. Já jsem předpověděl krach na burze v 87. roce. A tak si toho Švýcaři všimli. Oni prakticky prodali všechny akcie, co vlastně na newyorské burze. A šéf největší švýcarské banky se mi potom pozval na oběd, řekl, co chci. Já jsem řekl nic, ale já přijdu si vyzvednout něco, až budu potřebovat. Tak jsme měli velice krásnou debatu. A když přišel 88. rok, tak jsem zase šel na oběd, že jsem pracoval ve Švýcarech už, proto mi tak mě dali nabídku. A říkal jsem mu, Vánoce budeme slavit v Praze. Říkal, to myslíš vážně. A já jsem říkal, je to na spadnutí a teď do toho jenom musíme strčit. A Alois říkal, po to, co jsem mu vysvětlil, proč to a jak, tak mi řekl větu, kterou nikdy nezapomenu. A prosím, to byl člověk, který vládnul největším kapitálem v Evropě. Je jedné z nejbohatších švýcarských a světových rodin. Říkal, lidsky s tebou souhlasím. Musí se to stát, ale já se bojím, že v důsledku toho, co vy uděláte, se budeme pohybovat do velice nejistého světa. A nevím, jestli to všichni zvládneme. A na to větu nikdy nezapomenu. Teď mi potom říkal, co Balkán. Mluvili jsme o tom, co se bude dít v následujících 10-20 letech. To bylo jak vidět na budoucnosti, když to promítám zpátky. Měl pravdu. My jsme nezvládli to, co mělo následovat po 90. roce. Zbavili jsme se bolševismu. Věděli jsme, proti čemu jsme, proti čemu se musíme postavit, ale velice málo lidí mělo jasný obraz, co musíme chtít. A proto ty problémy třeba na Balkáně. Proto hospodářské problémy v jihovýchodní Asii. Lidstvo na to zapomnělo, co je důležitější. Peníze nejsou skutečně důležitou modlou života. Vůbec ne. A to se tady dalo na pedestál.
1: Jak tomu rozumím, byl jste od roku 1989 nebo 90 v téhle zemi do 92. vidíte? Mm-hmm. A potom jste odjel zpátky do Spojených států. Proč?
0: Tady byly dva argumenty k tomu. Za prvé, já jsem žil vždy ze svých peněz. Tím druhým důvodem bylo, že jsem věděl, že dojde ke krizi. Že hospodářská krize, to zúčtování musí přijít, protože lidé, kteří se najednou stávali majiteli výrobních zařízení, to byli stejní lidé, kteří byli členové nomenklatury předtím. V 99%. A mě bylo záhadou, proč si někdo myslel, že tato skupina, která zhuntovala socialistické hospodářství,
1: vybuduje kapitalismus,
0: by najednou měla být úspěšná v pseudokapitalistickém hospodářství. Tak jsem si říkal, no, zásoby jsou natolik let, finanční zdroje jsou natolik let, a když se to protáhne, tak v 99. musí přijít krize. Tak jsem tady byl loni na jaře, udělal jsem si audit české společnosti, který potom špatně okopírovala sociálně demokratická strana, protože tam dali jenom to, co se jim hodilo. Ten můj byl daleko ostřejší. No a říkal jsem ještě brzo, počkám na příští rok. No a teď jsem tady už od prosince, protože je to tady. Teď se konečně snad dá něco dělat.
1: Co vám vyšlo, k tomu se vrátíme, k této větě, co vám vyšlo nejkritičtější v tom vašem auditu, kdy jste zanalyzoval českou společnost?
0: Je to nepochopení, co jsou důležité faktory lidského života. Tady si lidé myslí, že peníze jsou to důležité, ale nejsou.
1: Ještě připouštějí, že informace, no to je přece váš obor.
0: No, informace, ale co s nimi dělám? To je důležité. Jak jich použiji? Použiji k tomu, abych se obohatil, nebo je použiji k tomu, aby se lidská společnost pozvedla. Já jsem přesvědčen, že když se člověk stará o společnost a investuje do společnosti, nemyslím peníze, svoji energii, své myšlenky, takže společnost mu to vrátí zpátky a dokáže dělat věci, které by jinak nikdy nemohl udělat. Pro mě bylo obrovské otevření očí, třeba když jsem v druhém semestru na univerzitě slyšel profesora Boyleho. Já jsem měl také štěstí, že jsem začal o Otisu, což byla stará americká společnost. Já se toho moc na papír nepsal, ale co někdo řekl, tak zatím stáli všichni. Tam měl člověk zaměstnání od té doby, kdy tam vstoupil, až když šel do důchodu a tak dále. Lifetime employment, jak se tomu říkalo. To byla rodina. Cokoliv se událo v rodině, Jestli to bylo příjemné, tak se o to rodina dělila, zaměstnanci, jestli to bylo nepříjemné, tak společnost přejímala zodpovědnost. Syn, dcera, jakéhokoliv zaměstnance, to mohl být někdo, kdo jezdil s ještěrkou, když se dostali na Harvard, na MIT, na Stanford, tak společnost platila jejich školné a veškeré náklady. A to nebyl žádný socialismus, ale to byla lidská stránka společnosti. Profesor Boyle nám říkal, tyto podniky jsou kořenem a páteří americké společnosti, protože my víme, že máme zodpovědnost nejen k zaměstnancům, ale také v obci, v které ta továrna je nebo ten podnik je, k okolí, protože my najímáme lidi, kteří vyšli z místních škol, používáme talent a investice, které byly z veřejných prostředků placeny ve školství, my máme zodpovědnost vracet tyto investice zpět. To je něco, co tady vůbec neexistuje.
1: No tady by to bylo považováno za jakési humanistické žvásty.
0: No Klaus by tomu tak řekl, to vím, to jsem si naprosto jistý, ale on taky nikdy nerozuměl, co je důležité v životě. On nikdy nic nestvořil. On je něco jiného vozit a něco jiného je stavět katedrály. A tady jich moc není, moc architektů společnosti. Nejsou to. Byli a byli dobří. A možná, že ještě jsou, ale bojí se zvednout hlavu.

0: Základ šťastného života tvoří čestné lidské vztahy, které jsou už ve starém zákonu dokumentovány desaterem. A na tom Amerika budovala svoji společnost. My Američané máme právo si budovat svůj život tak, aby jsme nikdy nežili na úkor někoho jiného a abychom byli šťastní. To znamená, že máme větší radost z toho, když dáváme třeba dárky o Vánocích, než z toho, co my přijímáme. Samozřejmě, že to potěší člověka, ale to je úplně jiná kultura, úplně jiná mentalita, která už existuje 200 let. A Evropa se k tomu jenom dopracovává velice těžko. V Evropě je stále kastovní systém. To v Americe neexistuje. Když je člověk schopný a čestný a slušný, tak vypluje nahoru jako smetana. Když ne, může být třeba schopný, technicky nadaný, ale v tom případě se nedostane až nahoru, velice brzy někde zadrhne, že společnost ho zastaví.
1: Jak se docílilo toho, že americká společnost je tak nastavená na výkon?
0: Ze dvou důvodů. Americká společnost si uvědomila velice brzy, že jsou základní potřeby života, které se musí splnit. To je mít slušný byt, proto každý Američan má svůj dům. Ne proto, že by lidé odmítali bydlet třeba v bytech. V panelákách bych rozhodně nebydlali Američani, to ne. Ale protože když je člověk v tom městečku, a to je suburbia, tak zná svého souseda a jeho souseda a lidé žijí společně. Život v krysí krabici, jak se Maslow definoval, tam neexistuje. To je tady, v panelácích. Tedy lidi žijí v jednom domě, jich tam třeba 20, 40 partí a oni je sen ani neznají. A jenom se koušou, když se potkají ve výtahu. To v Americe neexistuje. My se máme rádi. A ne, že se všim souhlasíme vždycky, to rozhodně ne. A jdeme si to odvolit jednou za čas a tím politika končí. A když se nám nelíbí ten, co tam je nahoře, tak tam holt bude jiný. Ale jinak to je jeho práce, to za to platíme v daních a tím to končí. Potom máme svoji práci, kterou děláme. On takový kolos potom jede svojí cestou, když se tam někdo objeví nahoře, kdo dělá nějaké pitomosti. To se taky stane. Může to tolerovat takového člověka, jako jak Dan Quayle, který toho moc mezi ušima neměl. Ale to je zase výhoda Ameriky. Proč se tam pracuje tak těžce? Protože lidé chtějí vydělat, aby šli brzy do důchodu, aby mohli jet na dovolenou, kam chtějí a strávit ty peníze, jak chtějí. A každý se uvědomuje, že to je jeho osobní zájem přispívat do společnosti. A samozřejmě potom se musí taky postavit toto, aby to dostal zpátky.
1: Čili ten dům je v jaké souvislosti s touhle tendencí?
0: Rodina potřebuje zázemí. Matka by měla zůstat u dětí, dokud děti nejdou do školy. Mateřská školka, popeliště před panelákem, není příjemné prostředí pro děti.
1: Já se potom dostanu k otázce, co je z toho odvoditelné pro Evropu a nebo pro nás tady z té americké skutečnosti, ale samozřejmě Amerika je rozsáhlá země, kde si každý může dovolit mít svůj domek a kolem toho zahradu. Kdyby v České republice uplatnil každý tento nárok, tak se musíme rozšířit do Polska nebo do Rakouska. Prostě jinak to nejde. Tady není tolik půdy.
0: Já se domnívám, že je. Není zapotřebí stavět 20-patrové paneláky, že tak jako to udělali Švýcaři, kteří tomu velice rychle porozuměli. Tam jsou 3-patrové, 4-patrové domky.
1: 7-10-poschodový panelák je samozřejmě zrůdnost, ale vede skutečně k těm sociálně-psychologickým jevům, o kterých jste tady hovořil. Ale přesto ještě mi z toho nevyplývá, proč ta Amerika produkuje tak jako dobře namazaný stroj.
0: Pracujeme jeden pro druhého. Samozřejmě, že člověk má svůj vlastní zájem, ale také jsme si vědomi, že v krizi musíme táhnout dohromady za jeden pro vás. Ono se to třeba objeví v tom, že když všichni Američané třeba nesouhlasí s tím, co dělá Clint,

0: Ale udělal to je prezident, tak srazí kufry a jdou.
1: A teď ta kardinální otázka. Vy jste tady, vidíte to americkýma očima, celý ten zauzlovaný politicko-ekonomický problém. Máte na to nějaké řešení? Věděl byste, odkud to klubko rozvinout, od které nitě?
0: Věděl bych.
1: Věděl byste nebo víte?
0: Vím. Já jsem přesvědčen, že nepotřebujeme a nemusíme mít masivní nezaměstnanost. Co teď chce dělat vláda, že budeme mít zaměstnaneckou politiku vlády, je další nesmysl. Mám z toho trochu strach, protože my jsme bojovali celý svůj život o to, aby se Československo konečně dostalo tam, kam patří. A to je ne do periferie, ale do středu západní civilizace. A tito lidé to stále strkají za Ural, jako Gregor a podobně. Já jsem velice nešťastný z té cesty, která se odehrála na východ. Já nevím, co tam hledali, ale my patříme na západ. Myšlenkově, filozoficky, naše chování před bolševizací bylo americké, nám říkali Yankees of Europe. A já bych rád, aby jsme si uvědomili jako národ, kam patříme. Aby jsme se vrátili ke svým hodnotám. S tím se musí začít. To je první krok k návratu lidskosti.
1: Tím se přece nedá odblokovat politický systém a ekonomika země.
0: Tím se musí začít. Jestliže nebudeme mít takové styky, mezilidské styky, aby jsme si mohli věřit jeden druhému v obchodních jednáních, jak se dá vůbec nastartovat hospodářství. Bez toho se to nedá udělat. Buď to lidé to dělají z vnitřního přesvědčení, anebo tady musí být zákonodárný systém, který bude posilovaný, tak aby se morálka ustanovila trestem. Ale potom to není morálka.
1: Já s vámi souhlasím až potud, že se nedomnívám, že tohle může být jakýsi hybný motiv.
0: To je proces, který musí nastat. Cílem je lidská společnost. To bylo cílem Masaryka, to bylo cílem našich myslitelů a těch lidí, kteří obětovali svůj život. Tak si říkám, no proč to obětovali? Za to, aby Kožený vykradl republiku a stal se národním hrdinou? Protože být podvodník a nebýt chycen je pokládáno dneska za něco velice úspěšného. To staví všechno na hlavu. Všechny lidské hodnoty, které český národ tak draze zaplatil, jsou najednou smeteny se stolu.

0: Promiňte, a jak tedy touto krásnou vizí zproduktivnit český průmysl?
1: No ještě se vrátím k jednomu. Demokracie je stavěna na cnostech a my jsme zatím nepostavili jednu cnost jako základní kámen české nové společnosti. Diktatura a šlendrián se staví na neřestech. Musíme začít těmi cnostmi. To je proces, který bude trvat dvě generace. Pak se můžeme také zajímat o tom, jak budovat naše hospodářství, aby bylo zajímavé, pokud je o výrobky, které budeme produkovat pro civilizovaný svět. Nechápu, proč bychom se měli dívat na trhy někde v Tadžikistánu, v Asii, kde hodnota z vykonované práce anebo přidaná hodnota je velice nízká, jestliže tam budeme vyvážet energetické celky. To už dneska nikdo ve světě prakticky nedělá. V civilizovaných, vysoce vyspělých průmyslových zemích děláme vývoj a prodáme výkresy a myšlenky. A pak, ať to udělá Jižní Korea. Ale my už to neděláme v Americe, my už to nestavíme, ani Francie to nestaví. To je, kam by se mělo česká země podívat. Jak prodat své myšlenky? My nemáme suroviny. A to, co máme, za moc nestojí. Ale co se dnes ve světě velice dobře prodává a kapitalizuje, jsou mozky. Tak budujme myšlenkovou činnost a prodávejme ji.
0: Ano, to všechno jde dohromady s tím, co říkáte, to znamená dvě generace. Mm-hmm. Ale i ta dnešní generace, i ta příští, než nastoupí ta třetí, musí z něčeho žít.
1: Jistě. Jenom vyjdeme tady na ulice a podíváme se, co tam je. Tam je takové práce. Jenom uklidit naší zemi bude znamenat obrovský úkol. Já vím, že to jsou kacířské myšlenky, co tady říkám, ale ono to bez nich nepůjde. Jestliže se chceme pohnout, tak musíme změnit kulturu jednání mezi lidmi, to znamená kulturu bydlení. Budeme muset odlidnit Prahu. Z Prahy musí odejít přinejmenším 500 000 lidí. Musíme obnovit infrastrukturu, dopravu, silnice, dálnice, komunikace a tak dále.
0: To jsou ta příjmová stránka rozpočtu mě zajímá.
1: To je ta příjmová stránka. My se na to nepotřebujeme půjčovat peníze. Jak to udělali Japonci? Jak to udělal Singapur? Jak to udělal Tajsko? Všechny tyto země, jak to udělala Amerika? To se dělá vnitřním dluhem. A ono se to vrátí, protože jakmile se peníze začnou cirkulovat. A já jsem o tom měl debatu s Klausem Tvrdou, kdy jsem mu vysvětloval, co to je multiplier a jak se to vrátí zpátky. To je mimo něho. Já se nechci zase nad tím rozčilovat, ale abych to pověděl to, co jste říkal, no co jste se ptal. Kultura bydlení, kultura života musí být základem. Nemá přeci smysl, aby jsme dnes živili tři mamutí mrzáky, Škodovka, ČKD, Vítkovice a Třinecké železárny. Když se podíváte na tyto tři podniky a na jejich historii, tak tam měli jakž takž důvod existenci za Rakouska-Uhersko, protože Rakousko-Uhersko mělo válečné námořnictvo, jsme nějaké křižníky, které za moc nestály, a kde to vybavit, tak se to vybavovalo ve Škodovce a v ČKD. Ale dělám, co dělám, na naší mapě nevidím žádné moře. A co jsme měli, tak to Kožený stejně prodal. Dnes, když vezmu 1 kilo počítače a půjdu ho prodat, anebo programu, tady bude ještě lehčí, protože bude na CDčku, a teď to budu chtít měřit proti rafinérii nebo chemickému celku nebo proti klikovému hřídli, který sám o sobě jistě je zajímavý. A to byl můj strýc, byl šéf konstruktorem ve Škodovce. On vymyslel ty lisy. A toho to hrozně mrzelo, když jsem s ním naposledy mluvil, než umřel, to je asi před 5 lety, tak si říkal, Američané měli jednu chybu. Oni se trefili do té nové Škodovky místo do té staré. Oni to měli všechno zbombardovat a dneska už jsme měli pokoj a úplně jiné technologie.
0: Promiňte, považujme tohle za jeden z významných detailů. Já jsem si přečetl, že americko-švýcarská investiční banka Credit Suisse First Boston chce vést ozdravný program Škodovky.
1: Já znám, co chtějí dělat. Oni chtějí jenom Škoda Transport, to znamená trolejbusy a tramvaje. To je jediné, co bych z té Škodovky udržel. No samozřejmě, že se to musí udělat tak, aby nové technologie se také uplatnily v dopravní technice. To nechci diskutovat, to je zase jiná debata, ale to má smysl.
0: To má smysl, ano, lecos má smysl z toho, co stojíte.
1: To je jediná doprava. Zbytek Škodovky by se měl zavřít. No, podívejte, není tam uhlí, není tam koks, není tam železná ruda, všechno se musí dovážet a jediné, co tam je dobrá voda, ale z té by se mělo vařit dobré pivo a vyvážet, ne aby se to ruinovalo kvůli nějakému generálnímu řediteli.
0: Dobře, vy si například vážíte ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly a ten přichází s ozdravovacím programem pro nezaměstnanost, pro vzrůstající nezaměstnanost. V okamžiku, jakmile by se postupovalo striktně podle vašich představ zavřít Škodovku, tak se ten program musí zákonitě zhroutit.
1: Ne, to jsem neřekl. Já jsem řekl, že se musí konsolidovat výroba těžkého průmyslu tam, kam patří. ČKD v Praze, v hlavním městě, těžké strojírenství také nemá smysl. Dejme to tam, kde jsou zdroje, surovinové zdroje. A ty jsou v Ostravě, nejsou tady. Kapacitně, když z RVHP sem přicházely objednávky na dodávky do Asie, do Jižní Ameriky, všem spřáteleným zemím takzvaně, jsme na to všichni dopláceli. Proč máme pokračovat v této pochybené obchodní filozofii i za těchto časů? Tomu nerozumím. Jenom proto, aby jsme udělali pár generálních ředitelů šťastnými. A co zbytek národa? V Americe by tohle už dávno bylo vyřešené. Dostali by jsme i půjčky. To se bohužel teď bude dělat daleko hůře, ale dělat to musíme. My jsme měli v prosinci 89. roku 400 milionů dluhů na západ, asi 2 miliardy aktiv, mimo přes 50 miliard aktiv v Moskvě, které stejně nikdy nedostaneme, to jim Dlouhý štědře odepsal. Ale dneska máme 27 miliard dluhů vůči západu. Kam to šlo? Do těch jogurtů, do těch BMW, do Mercedesu. Budeme muset začít znova, bude to horší, ale musíme začít. Jinak se hospodářství nenastartuje a i když si říkám, že Špidla je hodný a slušný člověk, setkal jsem se s ním, tak politika nezaměstnanosti nikam nepovede. Jenom k hlubšímu zadlužení a pak zúčtování bude o to horší. My musíme začít vyrábět pro domácí trh to, co je tady zapotřebí.

0: Kde se tady stala chyba? V tom přesvědčení, že když se nastolí prosté tržní vztahy, to znamená mám peníze, koupím, mám zboží, prodám, že všechno se automaticky vyřeší?
1: Já neznám zemi ve světě, kde tržní hospodářství, anarchistické tržní hospodářství à la Klaus, by bylo modelem života. To nikde není. Každá země má svou průmyslovou policy, industrial policy, a policy není politika. Policy je koncept, program, ale nikdy to není politika. Koncept musí mít život. To se neudělalo v 90. roce. Politické vedení státu to nebylo schopné pochopit.
0: Kde vy byste viděl těžiště té hospodářsko-politické, kulturní koncepce, ta vize této společnosti, v čem spočívá podle vás?
1: Kdekoliv jsem byl ve světě, když jsem tam někde narazil na Čechy, inženýry, tak ti vždycky byli nahoře velice rychle. Že máme velice kreativní mysl. Že jsme někdy tady nebyli bohatým státem, tak jsme se museli naučit myslet, jak něco udělat. A já bych postavil budoucnost české země, českého národa, na naší kreativitě. My jsme tady měli za bolševika textilní stroje, bezbolestné vrtačky, čočky pro oči, Akademie Wichterle, motocykly, automatické spojky. To bych mohl takhle pokračovat. Letecký průmysl. Od 90. roku se zastavily investice do vývoje, do výzkumu. My dnes gradujeme daleko víc MBAs než inženýrů. A to si pamatuju zase jednoho profesora z Harvardu, kolegu, který mi říkal, když jsme se bavili, jak nejlépe porazit Japonsko hospodářsky, říkám, tak tam otevřeme pár MBA programů a za 10 let jsou na dně. Tragédie, kterou my také máme tady, že tu u nás nejsou investiční bankéři. Ti ekonomové, kteří gradují z vysoké školy ekonomické, jsou glorifikovaní účetní všichni. Já jsem pracoval na Wall Streetu, pracoval jsem v Profidelity Investment 2 roky, než jsem teďka asi před 3 lety dělal jsem tam speciální programy. A což je největší investiční fond na světě. Ale když potkáte investičního bankéře v Bostonu, což je zase bankerská šlechta, podobně jako ve Švýcarsku, ty mají úplně jiné myšlení. Pro ně peníze nic neznáme jinak. To je, jako máte 1000 metrů v kilometru, tak to je pro ně bankovka, která má $1000 hodnotu, ale peníze pro ně vůbec nic neznáme. To je jenom měřítko. Je to hodnota, která se vytváří pro společnost z nápadů. To je pro ně směrodatné. A tady ty šmudlové, jak jim říkám, počítají blbě. A neví vůbec, proč tam vlastně jsou. Od samého začátku měla se okamžitě uvést privatizace českých bank. S tím, že zahraniční banky by měly jenom 30% podíl. A to by stačilo, protože oni by sem poslali investiční bankéře. A pak by ten výběrový proces privatizace vypadal úplně jinak. Pak by jsme tam nedali lidi z nomenklatury, ale ty lidi, kteří měli schopnost, a to se ví, že člověk někdy padne a každý podnikatel zbankrotuje obvykle jednou, dvakrát, než se mu to po třetí povede. To není nic neobvyklého, nikdo se nad tím nepozastavuje. To by se jeden divil, kdyby to se mu to nestalo. Z 10 investičních projektů 9 zkrachuje, ale ten 10. na tom vydělá tolik, jako Microsoft, že zaplatí za těch 9, a z nich se postupně časem uživí, vypracuje, protože obvykle to trvá 10 let, než se z ideje stane praktický výrobek, který je najednou na pultě nebo někde se používá. Na to jsme si všichni zvykli a tak to také myslíme, ale tady ne. Tady se jenom hrabe, co nejrychleji, a nemyslí se na budoucnost. Neinvestuje se do budoucnosti. Takže ta česká schopnost vyvíjet, konstruovat, se musí bezpodmínečně podpořit. Otevřít školy, strojařinu, elektroniku, chemii. To je náš talent, to je jediné, co můžeme prodat. Aby jsme dováželi písek, anebo štěrk, jako to dělal Klaus, no tak co, a co potom, až budeme mít štěrkoviště prázdná.

0: Možná, že všechno bylo důsledkem toho, že jsme před 10 lety nebo před 9 lety měli moc velké oči a že rychle se chtělo a ten potenciál jednoduše tady nebyl.
1: Potenciál tady byl lidský, ale tady byl politický faktor. Tady bylo nutné lidi z nomenklatury, já mám dojem, že bylo asi 270 tisíc, nějak zajistit. A tak byli koupeni privatizačním procesem a dostali ty prebendy, které dostali. Ale nikoho nenapadlo, že ředitelé jsou neschopní manažeři a že ten podnik dovedou zu grund a že to pohřbí. Je velice málo podniků, které se povedly a většinou mají západní účast. Jeden z lidí, který se například opravdu povedl, a to se mi ohromně líbí, je Andrej Barčák. To je báječný kapitalista, on má místo, které jsem měl mít já, protože když jsem Eaton přijel, tak on chtěl, abych ve General Motors. Ale já měl jiné věci na mysli, protože já jsem se nemohl uvázat na General Motors. Ale Andrej se povedl. Je to náhoda, ale taky si ho dobře vyklasifikovali. My jsme o něm věděli všechno, od čísla po nožek, až pak to dostal, tu nabídku. Andrej je schopný člověk. Kdyby tady bylo víc takových Andrejů, tak to vypadalo dnes jinak. Ale oni to byli jenom babinský, jak říká jeden můj přítel advokát. Všichni tyhle stáli u silnice, jenom loupili. Takhle to vypadá teď.
0: Vy se asi považujete hodně za Američana. Z kolika procent a z kolika jste Čech?
1: Já jsem 100% Američan a 100% Čech. Teď já nevím, jak se to složíte, ale...
0: A jste pragmatický člověk, nebo máte také některé takové idealistické tendence? Čtete možná poezii potají, ne?
1: Já jsem velice pragmatický člověk a když tu poezii, tak ji nečtu potají. Doma mám velikou knihovnu, do které mi teď děti dělají invazi, což je velice dobře, proto ji mám. Já to měl doma taky od mých rodičů. Člověk může být i pragmatik a mít i určité principy, které nakonec ho vedou celý život. Víte, teď jste mi něco připomněl. Já jsem byl jako kluk v Junáku, u kostelíčka na Pangráci jsme byli, když zakázali scouting a Junák a dělal se poslední táborák, který byl také zakázaný, a přesto se to stalo. Táta tam se mnou šel a šli jsme tam a zpívali jsme písničky a já nikdy nezapomenu na Nebeské jezdce, které jsme si tam odspívali a potom oni to zhasli, že tam přišli policajti a táta mi říkal, nikdy nezapomeň na ty vedoucí, že to jsou hrdinové, ty budou teď do kriminálu, ale nikdy na to nezapomeň na jejich statečnost. Ti lidé věřili v principy. Tady byl potom třeba film Vyšší princip. To jsou pár knih od Kiplinga If. To jsou takové stopy, které mám do duše napíše život. A já jsem vděčný za to, že mi tyto možnosti byly dány, protože já věřím, že mi dali vnitřní klid. Když se děje, co děje, tak mi už dneska nic nerozhází, protože vím, kam patřím, kde svět je a kam jdu.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Rádo se stalo.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezkou středu vám přeji a jsem ráda, že jste si naladili kolotoč, se kterým se dnes vydáme do Plzně a prohlédneme si originální muzeum panenek. Podle receptu našich prababiček připravíme hrachové lívance. V jazykovém koutku se dozvíte, co je to takzvané vycpávkové slovo. A bylinkářka Radka Svatošová se s námi ráda podělí o rady, jak správně sušit letní bylinky.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Tak, Rosomák v podání kapely Olympic a teď se společně vydáme do Plzně a budeme si tak trochu hrát. V Purkyňově ulici je totiž nevšední muzeum panenek. Nakoukneme tam teď v reportáži kolegyně Kateřiny Dobrovolné.
1: Tak holky, jak se jmenujete?
2: Markétka.
3: Adélka.
1: Markétko a Adélko, co se vám tady nejvíc líbí v muzeu panenek?
2: Panenky, tahle a ta druhá.
3: Mně všechno.
1: Všechno. A přeci jen, která nejvíc?
3: Ta šípková růženka se mi líbí.
1: Vy jste tady poprvé?
4: Ano, poprvé. S Ústí nad Labem jsme. Člověk se vrátí do dětství.
1: Já už si tady začnu povídat s Jiřinou Havlovou, majitelkou muzea panenek v Plzni.
5: Stojíme tady v expozici panenek, které jsou z mnoha materiálů, od mnoha výrobců a jich tady na 400.
1: A také pocházejí z různých dob. Tady například jste mi před chvilkou říkala, že máte nejstarší panenku, kdy byla vyrobena.
5: V roce 1890 je kloubová a jmenuje se Armanda Marsaya.
1: Tato expozice má tyto dvě místnosti, je to tak?
5: Ano, jsou to dvě místnosti, zhruba vlastním třeba 500 panenek, ale je samozřejmě, že sem by se nevešly, takže vždycky jednou za 3 měsíce tady tu expozici celou vyměním.
1: Které panenky tady tak nejvíce zaujmou, ať už malé návštěvníky nebo ty větší?
5: No, dá se říct, že nejvíc zaujmou ty největší. Máme tady právě panenky, které jsou největší na světě. Jsou veliký jako lidi nebo jako děti. A jsou to panenky, které se dokážou hejbat, sedět. Jsou opravdu vyrobený z vinu, sice jsou modernější, ale většina návštěvníků se s nimi vždycky fotí. Nyní se díváme na pokojíček, který je rustikální a se jim malý linkaté panenky. Opravdu musím říci, že návštěvníci do detailu zkoumají třeba, jaký tam má porcelán, protože je třeba i vídeňský, je nádherně malovaný.
1: Je to ten známý plaváček, to na co se dívám? Podle čeho vlastně vznikl ten název? Opravdu plave?
5: Ano, ano, je to plaváček. Tyhle ty panenky dostaly název plaváčci, protože jsou opravdu lehký a jsou tak lehký jako pírko, takže když se dají na hladinu, tak opravdu plavou.
1: Která panenka je vaše nejoblíbenější?
5: Moje panenka, kterou bych nikdy nechtěla přijít, je panenka, ke který mám svůj osobní samozřejmě vztah, protože je od mé babičky, která mi ji v 90. letech dala. Mám ji i teda v muzeu a uchovávám si ji jako takový poklad a vzpomínku. Je to panenka, která má žluté vlásky. Je to také plaváček, ale vyráběl se hrozně málo. Jmenuje se Arko.
1: A tady vidím i panenky, které vypadají staře. Tady ta je dokonce šedovlasá.
5: Panenky se dělají nejenom jako klasický panenky do kočárku, ale vidíte tady i babičku, že jo? A tahle ta panenka má i vrásky.
1: Co byste tady zmínila jako opravdu to nejzajímavější?
5: Právě teďkon porcelánové panenky, které vypadají jako princezny. A zrovna teďkon jsme u jedné, která má vyšívaný šetičky korálkama. Opravdu je nádherná. Je to něco mezi Barbie, sběratelskou panenkou, ale není to panenka na hraní, jenom jich je 20 kusů na světě.
1: Takže když sem přijde například skupinka školní nějakých dětí, mohou si i pohrát s nějakou panenkou, anebo je to skutečně raději jen na dívání?
5: Určitě nejsou tady všechny panenky na hraní, ale dávám možnost dětem si tady zapůjčit i kostým, že se třeba můžou převlíknout právě jako nějaká princezna. Máme tady úžasný křesílko, který je takový zámecký, takže do toho si posadí a většinou se vždycky tady s nima fotí, protože to chtějí mít určitě na památku.
0: Říká majitelka muzea panenek v Plzni Jiřina Havlová. Do Purkyňovy ulice, kde muzeum sídlí, se za ní vypravila redaktorka Kateřina Dobrovolná.

0: Dáme plavcům za pravdu, láska je věc kouzelná. No a teď jedna otázka. Víte, co je to takzvané vycpávkové slovo? Právě takovému výrazu se věnuje dnešní jazykový koutek, který připravil kolega Stanislav Jurík s odborníkem na naši mateřštinu.
1: A ve chvilce s češtinou vítám doktora Zbyňka Holuba. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máme tu posluchačský dotaz, pane doktore. Paní Marie Smutná z Březové se nás ptá, zda se dnes nadměrně nepoužívá spojení víceméně a nicméně na úkor spojky ale. Můžeme proto určit nějaká pravidla? Existují vůbec taková pravidla?
2: No tento dotaz, ten uvedený, je zajímavý už tím, že je zaměřen na slova dnes složená. V jednom případě jde o důslednou složeninu, nicméně ve druhém případě mohou existovat varianty obě. Forma víceméně psaná dohromady i více méně, kdy jsou obě části odděleny mezerou, tedy každá část je psaná zvlášť.
1: Dobrá, ale to pořád nevysvětluje, kdy použít spojky ale a kdy spojení víceméně nebo nicméně.
2: No z hlediska soudržnosti textu se opravdu někdy používá jistých vyjádření spíše módně, zvláště v politických a žurnalistických textech. Někdy dokonce pojmenování funguje jako tzv. Vycpávkové slovo. Než se mluvčímu podaří vyjádřit myšlenku, potřebuje k tomu získat čas. No a podvědomě si vypomůže podobným, dnes už vlastně nadbytečným výrazem.
1: A jak tedy poznáme, kdy můžeme uvedených složenin nebo spojení slov použít a kdyby jejich použití působilo rušivě, takže je lepší užít spojky ale?
2: No především budeme muset vyjít z významu obou složením, pane redaktore. V květnu loňského roku jsme v jazykovém koutku hovořili o spřežených spojeních a o hranicích slov. A to je právě tento případ.
1: Tak chápu-li váš výklad dobře, tedy si obě spojení rozložíme na části, abychom zjistili, zda současný význam spojení odpovídá spojení významu obou dílčích částí, je to tak?
2: Ano, je tomu tak. Ta kombinace víceméně psáno dohromady i více méně psáno zvlášť spojuje příslovce více a méně, tedy dvě protikladná vyjádření druhého stupně základního množství, vyjádření větší a menší míry. Jejich spojení tedy naznačuje neurčitý odhad, hodnotu, která může být do jisté míry větší nebo menší než ta hodnota základní. Není to tedy synonymní význam s významem spojky ale a mělo by se ho užívat skutečně jen k určitému omezení daného vyjádření. Máme to víceméně jisté. Odporovací význam spojky ale toto spojení nahradit nemůže, i když se o to někteří žurnalisté dnes pokoušejí. Ani na stránkách Českého národního korpusu, kde starší podobu současného jazykového úzu zachycuje korpus SYN 2000, nepřevažují užití tohoto příslovce, která by spojku ale nahrazovala.
1: A jaký je tedy rozdíl mezi užitím složeného slova víceméně a samostatným užitím obou slov, tedy víceméně?
2: To složené slovo víceméně obvykle chápeme jako pravidelné spojení. Vyjadřuje spíše onu neurčitost, do určité míry, více či méně, synonymicky pak zhruba, přibližně, skoro, zatímco samostatné užití obou slov klade větší důraz na význam každého z nich, ve smyslu více nebo méně a nijak jinak vlastně. Doplním ještě, že ve zmíněné veřejné části Českého národního korpusu je uvedeno 1981 výskytů složeniny víceméně psáno dohromady a jen 521 výskytů spojení slov více a méně.
1: Tak to bychom měli víceméně a jak je to se složeným slovem nicméně?
2: No, slovník spisovného jazyka českého tu uvádí význam přesto, přece však, ale přece, avšak. Význam tohoto slova je tedy spojce ale nepochybně blízký. Obě slova proto lze zaměňovat jako synonyma. Příslovce nicméně se však vyznačuje příznakem knižnosti. Původním významu neuvádím nic menšího než toto, nebo o nic méně a podobně, ale nemělo by se ho tedy užívat nadbytečně.
1: Takže jeho užívání může působit i rušivě.
2: Ano, jistě. Nadměrné užívání příslovce nicméně místo spojky ale bývá v některých případech odrazem snahy mluvčího budit dojem vzdělanosti, tedy vyšší komunikační úrovně, ale též projevem ustáleného návyku, který může z původní intelektuální snahy mluvčího pramenit. Pokud tedy mluvčí podobné slovo často opakuje, působí pak užívání příslovce nicméně ve funkci spojky, ale i příslovce víceméně rušivě. Ta slova jsou vnímána jako balastní, podobně jako slova hodně, jasně a podobně. Časté užívání obou pojmenování během rozhovoru může vést i k dojmu, že mluvčí nedisponuje dostatečnou slovní zásobou.
1: Říká náš dnešní host doktor Zbyněk Holub v jazykovém koutku. Vysvětlili jsme význam slova víceméně i nicméně a odpověděli jsme na další posluchačský dotaz. Děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Víceméně se dá říct, že je dnešní jazykový koutek u konce a loučí se i jeho autor Stanislav Jurík. Jste na Pohodových vlnách a za chvíli se dozvíme něco o tom, jak naši předci vařili. A tak se vás zeptám, jestli víte, k čemu sloužil dršlák. Pokud nevíte, za pár minut nám to řekne etnoložka a milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová.

0: Mezi dobroty, na které se snad každý těšil v dětství, patřily babičiny lívance. Dnešní inspirace z kuchyní našich předků nabídne jinou variantu, která vás asi překvapí. Ale nejdřív nám etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření přiblíží jedno zajímavé tehdejší náčiní – dršlák.
1: V našem povídání o kuchyni našich babiček dnes ještě přidáme jedno jídlo z hrachu a budeme k tomu potřebovat dršlák. Dnes asi málo kdo ví, co to je. Nádoba, která se, pokud vím, už u nás neprodává, ale v dobách našich babiček byla běžnou součástí vybavení vesnických i městských domácností.
2: V řadě muzeí jej ale najdeme v expozicích a depozitářích v mnoha podobách.
1: Nejstarší typy těchto polokulovitých nádob s malými otvory po celém těle se vyráběly z kameniny, která byla obvykle glazovaná hnědou či okrovou glazurou. Ty novější byly vyráběné z plechu. Dršlák byl opatřený dvěma uchy, to aby se při pasírování zeleniny i ovoce dal pevně chytit. To bylo nutné při pasírování luštěnin, ale taky povidel, ty se v dršláku taky pasírovaly, proto se taky tomuhle děravému hrnci někdy říká povidlák. Dršlák je prostě takový cedník, jen má větší otvory, které sloužily k odvodu tekutin. V některých případech tyhle otvory naopak vodu přiváděly, například když byl dršlák použit v haltýři na uskladnění potravin v tekoucí vodě. Voda protékala otvory a potraviny tak byly chráněny před nežádoucími vetřelci.
2: My dnes budeme pasírovat v dršláku hrách na hrachové lívanečky podle starého receptu z Českodubska.
1: Uvař půl litru hrnku hrachu, rozetři ho a protlač skrze dršlák. Utři čtvrt kila másla, dej do něho propasírovaný hrách a půl ostrouhané v mléce namočené vymačkané žemle. Dobře to rozetři, dej do toho dvě celá vejce a dva žloutky,

0: tomu 15 deka tlučeného cukru, 5 deka oloupaných drobně rozkrájených mandlí nebo ořechů, trochu to osol a je-li to husté, přidej k tomu ještě jeden žloutek a dobře to umíchej. Peč z toho v důlkovém plechu lívanečky, pak je posyp cukrem a dej je teplé na stůl.
1: Hrachové lívanečky jsou hotové a my za recept děkujeme etnoložce Vladimíře Jakoubějové. Posloucháte Středeční pohodu a v následující Dobré radě se budeme věnovat tomu, co stačí k vyřízení reklamace. No a do té doby nám zaspívá Iveta Simonová a taky Petr Spálený.
2: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.
3: Tisíce světel tu svítí,

0: 6 minut po půl dvanácté posloucháte Pohodu a v Dobré radě dnes Josef Černý řekne, co stačí k reklamaci. Na upřesnění se ptáte v následujícím e-mailu.
1: Dnešní dotaz je od prodejce majitele e-shopu. Zákazník u nás reklamoval bez předchozího upozornění výrobek, ovšem reklamace nebyla vyplněna na předepsaném formuláři. Jsme povinni mu ji uznat? Pane posluchači, samozřejmě, protože kupující nemá povinnost prodávajícího předem upozornit, že se chystá něco reklamovat, zákon mu rovněž neukládá vyplňovat jakýkoliv formulář. Stačí tady dodat prodající výrobek z doklady a klidně pouze ústně oznámit úmysl reklamovat a proč.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. Víte, jak sestavit devatero letních bylin a jak je správně usušit? Zeptali jsme se na to bylinkářky Radky Svatošové a o své osvědčené rady se s námi ráda za chvíli podělí.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Letničky vhodné ke sběru stále kvetou. Naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou zajímalo, jak sestavit devatero letních bylin a jak svazky správně usušit. Oslovila proto zkušenou bylinkářku Radku Svatošovou a o její osvědčené tipy se ráda rozdělí v pravidelné hobby rubrice.
1: Za mě heřmánek určitě patří mezi těch devatero bylin. Pak bych tam ráda zařadila dobromysl. Dobromysl roste na některých loukách v nížinách, ale i na horách. A je to nádherně vonící bylina.
2: Ale jinak pravda má je taky ta... svoji zahradní formu.
1: Samozřejmě, že? No. V podstatě i ta luční se může pěstovat na zahrádkách. A co tam patří určitě, to je peliněk černobíl. To je prostě tradiční bylina našich předků. A ten černobíl vždycky sbíráme a s ženama si třeba i tvoříme vykuřovací svazky, které nasušíme potom a používáme je na očistu.
2: A jinak peliněk na žaludek, hořkost.
1: Jasně, je to hořčina, takže na trávení, ale i ženská bylina. Zemně se dá použít zase naložený ve formě olejčku, takže velmi univerzální bylina a já ho mám ze všech peliňků nejraději, ten náš obyčejný černobíl.
2: No tak pěkně nám to jde, heřmánek, peliněk, dobromysl, třezalka, růže. Ještě nám tam možná něco málo chybí.
1: Určitě jetelíček, takový ten luční růžový jetel, kterému se říká červený jetel taky někdy. A to je bylinka magická a vhodná nejenom pro ženy. A stejně tak kontryhel. Kontryhel stále kvete už od jara. A zase platí, že to je bylinka, o které si myslíme, že je čistě ženská, ale není to tak. Ona je omlazující i pro muže. A kdo jenom trošku může, tak ať si ráno vyběhne někam ven na trávník, projde se v rose a pokud najde třeba i tu rosu na kontryhelu, tak ať se omije, opláchne si obličej, promije si oči a bude krásný a omlazený celý rok.
2: No a jak to sušíš, to jenom opravdu na půl minutky, co se nejvíc osvědčilo ohledně heřmánku a těch bylinek, o kterých jsme si tady povídali.
1: Tak na půl minutky, rozhodně. Ono je to téma na hodinu, ale rozhodně preferuju sušící sítě. Dají se i koupit takové skládací závěsné v houbařských e-shopech a v jiných. Nebo třeba šikovní muži dokážou vyrobit nějaké sušící sítě, které se zasouvají nad sebou. No a je potřeba bylinky sušit na vzdušném místě, při stálé teplotě, ne na přímém sluníčku, kromě výjimek. A potom je velmi dobře hlavně uskladnit, takže žádné bavlněné nebo látkové sáčky, ale opravdu do šroubovacích sklenic a někam do tmy.
0: Pokud jsou vám rady bylinkářky Radky Svatošové blízké, můžete se začíst i do její bylinkové knížky, kde se věnuje například výrobě zdraví prospěšných prostředků z bylin. Tady je Pohoda. Hezké dopoledne přejeme.

0: Lidi v Kroměříži na konci letních prázdnin pobaví a poučí rozměrné modely miniaturních živočichů. Na Velkém náměstí je uvidí zítra, tedy ve čtvrtek 27. srpna od 15 hodin. Až 6-metrové nasvícené modely představí zájemcům podobu bakterie E. coli, želvušky a roztoče. Nevšední podívanou připravuje Dům kultury v Kroměříži ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou. Například bakterii E. coli diváci uvidí zvětšenou v měřítku 3 milionů ku jedné. Maketa roztoče, který patří mezi nejrozšířenější živočichy na naší planetě, je ve srovnání s reálným předobrazem zvětšena zhruba v měřítku 5000 ku jedné. Pořadatelé připravují i další doprovodný program. Návštěvníci náměstí budou mezi 16. a 18. hodinou moci pozorovat slunce speciálním dalekohledem s odborným výkladem hvězdáře. Celý program je zdarma, tak pokud zítra budete v Kroměříži, nenechte si tuto zajímavou akci ujít. Pěkný den a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: toho či onoho důvodu bylo toho večera v Šmíráckém divadle plno a tlustý židovský ředitel, který uvítal lorda Henryho Wotna, malíře Bezila Howarda a Doriana Greye u dveří, zářil mastným úsměvem. S jakousi nabubřelou ponížeností je doprovodil do nejlepší lóže. V sále bylo vyčerpávající vedro, takže obsluha pokoutního výčepu měla na pilnu. Periférie Londýna se přišla bavit na Shakespeareovu tragédii Romeo a Julie.
1: Doriane, příteli, v jakém to místě může člověk objevit Boha?
2: Ano, tady jsem objevil Sibylu. A mezi všemi živými bytostmi je to v skutku Boha. Až bude hrát Julie, zapomenete na všechno. Tihle obyčejní drsní lidé s hrubými tvářemi a neurvalými gesty se docela změní, když ona je na jevišti.
1: Vaše hvězda, slečna Vejnová, jen pokračujte.
2: Sedí tiše a dívají se. Pláčou a smějí se, jak ona si přeje. Její zásluhou jsou citliví jako housle. Jsem rád, že jste přijali moje pozvání. Snad pochopíte, proč jsem se s tou okouzelnou dívkou zasnul.
3: Jestli to děvče dovede vnuknout duši těm, kteří žijí bez duše. Jestli dovede vzbudit smysl pro krásu v těch drsných lidech, život je smutný a propůjčit jim slzy pro zármutky, jež nejsou jejich vlastními zármutky, pak je hodna všeho vašeho zbožňování. Pak je hodna, aby zbožňoval celý svět.

0: našeho Justy Doriane.
1: Je docela v pořádku.
2: Děkuji, Bezile.
1: Zprvu jsem si to nemyslel, ale teď to připouštím. Bozi stvořili Sibylu Vejnovou pro vás. Bez ní byste byl neúplný.
2: Díky, Bezile. Já věděl, že vy mi porozumíte. Lord Henry je takový cynik, že mě až děsí. Bezile, až se zvedne opona, uvidíte mladou ženu, které dám celý svůj život. Dávám jí všechno, co je ve mně dobrého.
3: Hra začala. Na scéně byla síň domu Capuletů a začal maškarní rej. Vstoupil Romeo v poutnickém převleku s Mercuciem a ostatními svými přáteli. Začal tanec. Tu se objevila Sibyla.
2: Láska.
3: V zástupu neohrabaných, uboze oblečených herců proplouvala Sibyla Vejnová jako stvoření z jiného, dokonalejšího světa.
4: Na pohled je rozkošná, je to jedno z nejpůvodnějších stvoření, které jsem viděl.
2: Moje Julie, moje Sibyla.
5: Žasnící oči připomínají mladou laňku.
6: Původné, to souhlasí.
5: Křivky jejího hrdla jsou křivky bílé lilie.
4: Ale je nějak divně netečná, co?
3: Správný postřeh. Dialogu s Romeem chyběl cit a láska.
7: Když nehodnou svou dlaní, znesvěcují tvou svatou ruku. Chci to odčinit. Rty zrudlí poutníci se připravují pokorným polibkem ten přečin smí.
8: Poutníku, velmi křivdíš svojí dlaní. Poznala jsem, jak něžná umí být. Světice uctívá se dotýkáním, poutník už s tiskem ruky políbí.
7: Rty mají tedy oba zbytečně.
8: Těm Bůh dal přece úkol modlit se.
7: Merty se k tobě modlí. Vyslyš je, dovolím to, co dlani světice.
8: Svatí vše splní, aniž prstem hnou.
7: Nehýbej se a z prozeb splň tu mou. Teď žádný hřích už na mých ústech není.
8: Za to však na mých rtech teď zůstal hřích.
7: Z mé viny přiznávám a rád to změním. Dej mi hřích zpátky.
8: Líbáš jako sůl.
3: Co se to stalo se Sibylou, Doriane? Takhle špatně hrát si ještě neviděl. Jak je to možné?
2: Bezile ani Henry nic neříkají.
3: Hledají k tomu odvahu, jsou ohleduplní. U lorda Wotna je to až neobvyklé. Čekají ještě na balkonovou scénu. Ta je průbířským kamenem každé Julie. Zklameli si byla i tam.
2: Ne.
8: Ach, Romeo, proč? Proč si Romeo? Zřekni se otce, zavrhni své jméno. Nebo když nechceš, stačí tvůj slib lásky a já se zřeknu jména Capuletů.
3: V měsíčním světle vypadá půvabně, bez zesporu.
2: A proč dělá tak nemožně vyumělkovaná a teatrální gesta?
7: Beru tě za slovo. Jen co mi řekneš, že jsem tvá láska, budu nově pokřtěn. A nechci být už nikdy Romeo.
8: Kdo jsi, že ukryt nocí nasloucháš, co si tu říká? Nejsi ty Romeo? A nejsi on?
7: Ten ani ten, když oba nemáš ráda.
8: Jak se to stalo, že jsi tady? Proč?
7: Přehoupl jsem se přes zeď. Nesem lásku.
8: Víš sám, že mi tvář skrývá maska noci. Jinak bych zrudla studem za všechno, co si v té noci vyslechl z mých úst. Chci, jak se sluší, popřít svoje slova. Chtěla bych, ale s Bohem způsobnosti. Miluješ mě? Vím, jistě řekneš ano.
7: Přísahám při měsíci, co tu kropí z nebeské výše korony všech stromů, ta, kterou miluji.
8: Ne, nepřísahám. vztahem si moje radost, ale z úmluvy, k níž došlo, radost nemám. Je tak náhlá, nerozvážná a prudká jako blesk. Jen zhasne dřív, než řekneš blízko se. Dobrou noc, než se příště setkáme, možná, že letní vzduch to poupě lásky promění v krásný květ. Už dobrou noc.
3: Třeba je jen nervózní, Doriane, před tebou.
2: Ne, ovládá se dokonale. Je to prostě špatný výkon. Indispozice.
7: Jdu k otci Lorencovi šťastnou noc mu vylíčit a žádat o pomoc.
6: Je tu ze krásná, Doriane, ale hrát nevím. Pojďme pryč.
2: Já chci vidět celé představení. Je mi to hrozně líto, že jste kvůli mě promarnil večer, Henry, ale... Omlouvám se vám oběma.
6: Já myslím, milý Doriane, že seš nevěděl vlastně o to. Můžeme se některý jiný večer. Dneska to není vydařené představení.
2: Kéž by nebylo dobře. Mně se zdá, že je prostě studená, že nic necítí. Úplně se změnila. Včera večer to byla veliká umělkyně a dnes... Dnes je to obyčejná podprůměrná hračka. Šmíra.
6: Takhle nemluvte o někom, koho milujete. Láska je podivuhodnější než pohledná. Obojí je jenom jistou formou napodobení. Ale pojďme, Doriane, tady už nesmíte zůstat. Pojďte se mnou a s Bezilem do klubu. Zakouříme si a budeme pít. Na krásu Sibyly Vejnové. Krásná je. Co více si můžete přát?
2: Jděte pryč, Henry. Bezile, co pak nevidíte, jak mi je? Já chci být sám.

0: pastka noci. Jinak bych zhrubla studem za všechno, co si v té noci vyslechl z mě. Chci, jak se sluší, popřít svoje slovo. Chtěla bych, ale s Bohem způsobnosti. Miluješ mě? Vím, jistě řekneš ano.
1: Ty se šťastně usmíváš, Sibylo.
2: To jsem dnes hrála špatně, Doriane. Já to vím.
3: To manželství je docela v pořádku, Doriane. Bozi stvořili Sibylu Vejnovou pro vás. Bez ní byste byli neúplný přítel.
4: Při jaké příležitosti jste pronesl slovo sňatek? Možná, že jste to už zapomněl, co? Ach, Doriane.
2: Doriane.
1: Bylo to děsné. To tě není dobře? Nemáš ani ponětí, jaké to bylo, co jsem vytrpěl?
2: Doriane, měl si to pochopit. Ale teď už to víš, proč...
1: Co? No co? Co mám pochopit, Sibylo? No,
2: proč jsem dnes byla tak špatná? Proč už budu vždycky špatná? Proč už nikdy nebudu dobře hrát?
1: Ale když ti dnes není dobře, tak si prostě neměla hrát. Zesměšňuješ se. Moji přátelé se nudili a já jsem se styděl, že vůbec se mnou přišli.
2: Doriane, má lásko, když jsem poznala tebe, bylo pro mě divadlo jedinou životní skutečností. Jedině na jevišti jsem žila, myslela jsem si, že všechno na něm je pravdivé. Radost Beatričina byla mou radostí a zármutek Cordelien byl i mým zármutkem. Všemu jsem věřila. Malované kulisy znamenaly pro mne svět. Neznala jsem nic, jen přeludy a myslela jsem si, že je to skutečnost. Pak si přišel ty, miláčku můj krásný, a poučil si mě, co je to skutečná skutečnost. Dnes večer jsem si poprvé uvědomila, že Romeo v našem divadle je ojezdný a starý a zmalovaný. Že měsíční svit v Sagě není pravý a slova, která musím říkat, jsou neskutečná, že to nejsou moje slova. Ty jsi mi přinesl něco vyššího, čeho je umění pouhým odrazem.
1: Prosím, Sibylo, ale proč tohle to říkáš? Měla si prostě hrát dobře jako jindy.
2: Můj miláčku, princi z pohádky, mám dost přeludů. Ty pro mě znamenáš víc, než pro mě může znamenat všechno umění. Slyšela jsem, jak lidé syčí a usmívala jsem se. Co mohu vědět o lásce, jako je naše? Odveď mě odtud, Doriane. Odveď mě s sebou někam. Někam, kde můžeme být docela sami.
1: Sibylo, prosím tě.
2: Divadlo se mi teď hnusí. Mohla bych napodobit vášeň, kterou necítím. Ale tu, která mě spaluje jako oheň, napodobovat nemohu.
1: Měla jsi rád poctivě, Sibylo.
2: Chápeš už, co to znamená? I kdybych to dovedla. Považovala bych to za znesvěcení, kdybych hrála, že jsem zamilovaná. Doriane, tou zásluhou jsem to poznala.
1: Zabila jsi mou lásku.
4: Je krásná, Doriane, co víc si můžete přát?
5: Co vlastně chceš? Ta dívka klečí před tebou, tiskne si kertum tvoje ruce, pláče. Slyšíš, Doriane?
6: Když se mne Sibyla jen dotkne, zapomínám na vás, Henry. Je to to jediné, co jsem po celý život hledal.
1: Ano, zabila jsi mou lásku. Miloval jsem tě, protože jsi byla skvělá, protože jsi měla nadání a ducha. Ty jsi uskutečňovala sny velikých básníků a dávala podobu a obsah uměleckým dílům a proto jsem si tě zamiloval, ale je to pryč.
6: Jsi byl jsem jiný, než jakého mě znáte vy, Lorde Henry.
1: Jsi mělká, hloupá, prostě nemožná. Teď už pro mě neznamenáš nic, já tě už nechci nikdy vidět, ani na tebe myslet, nechci už ani vyslovit tvé jméno.
2: Lásko.
1: Jak asi málo víš o lásce, když říkáš, že maří tvůj výkon. Bez svého umění nejsi nic. Já bych tě byl proslavil, mohla jsi být skvělá, úžasná. Svět by tě byl zbožňoval, byla bys nosila moje jméno. Co jsi teď? Herečka třetího řádu s hezkou tvářičkou v ubohém šmíráckém sále.
2: To nemyslíš vážně, Doriane. Hraješ se mnou kruté divadlo.
1: Divadlo? To přenechám tobě, ty to přece tak dobře umíš. Já jdu pryč, já končím.
2: Neodcházej, Doriane. Je mi líto, že jsem nehrála.
1: Nedotýkej se mne! Já to nechci.
2: Po celý ten čas jsem myslela jenom na tebe. Ale budu se snažit, opravdu se budu snažit. Zachvátilo mě to znenadání, jako láska k tobě. Nebyla bych ji pocítila, kdybys mě nebyl políbil. Kdybychom se nebyli políbili. Nechoď ode mne pryč, prosím tě, nechoď. Nechoď pryč, miláčku. Můj bratr, ne, on to tak nemyslel, miláčku. Ale ty, já měla jsem se projevit víc jako umělkyně, já vím, bylo to ode mne hloupé. Ale když jsem si nemohla pomoci, neopouštěj mě, prosím, neopouštěj mě, miláčku. Můj princis pohádky.
1: Je ubohá, nemožně melodramatická. Přehrává, je to komediantka.
5: Vždycky je cosi směšného v citových výlevech těch, jež jsme přestali milovat. Ach, Doriane Grayi, ztratil jsi iluze? Nebo je to ješitnost nezralého mládí?
1: Sibylo, já odcházím. Nechci ti ublížit, ale vidět už se nemůžeme. Zklamala jsi mě. S Bohem. Navždy.

0: Dorian Gray bloudil nejasně osvětlenými ulicemi, míjel ponuré klenuté průchody plné černých stínů a ošklivě vyhlížející domy. Volali za ním ženy s ochraptělými hlasy a drsným smíchem. Motali se tam opilci, kteří kleli a povídali si sami pro sebe, podobně obrovským opicím. Viděl pitvorné děti přikrčené na schůdcích před domovními dveřmi a z pochmurných dvorů slyšel křik a nadávky. Když se začal rozednívat, uvědomil si, že je nedaleko Covent Garden. Temnota se zvedla a obloha uzarděla matnými plameny se vydula jako dokonalá perla. Ohromné káry plné kývajících se lilií pomalu rachotily lesknoucí se prázdnou ulicí na tržiště. Ve vzduchu byla těžká vůně květin a Dorian měl pocit, jako by mu jejich krása podávala lék utěšující bolest.
1: Já, hlupák, tolik jsem jí věřil. Co si teď myslí Lord Henry, aby si Hovard? Já jsem jim k smíchu.
0: Šel dále a pozoroval muže skládající na trhu náklad z vozů. Defilovala před ním dlouhá řada chlapců, kteří nesli koše pruhovaných tulipánů a žlutých i rudých růží a razili si cestu mezi ohromnými kupami zeleniny, zelenými jako nefrit. V podloubí s šedými sluncem vybělenými sloupy lelkovala skupina otrhaných prostovlasých děvčat, čekajících na lacinější zbytky zboží po dražbě. Všude pobíhali holuby s duhovými náprsenkami a růžovými nožkami a zobali zrní. Po chvilce si Dorian najal drožku a jel do svého bohatého domu. Ve vstupní hale dosud zářilo plápolavé světlo v ohromné benátské lampě. Zhasil ji, odhodil klobouk a pláštěnku na stůl a prošel knihovnou ke dveřím ložnice. Když bral zakliku, padl jeho pohled na portrét, který mu namaloval Basil Hallward. Prudce ucouvl, jako by ho něco překvapilo. Pak s trochu zmateným výrazem vstoupil do ložnice. Posléze se znovu vrátil do knihovny, zamířil k obrazu a prohlížel si jej. V matném světle, jež se prodírá skrze závěsy, se zdá, že obličej portrétu je trochu pozměněn do pochmurného výrazu.
1: V těch ústech je najednou něco krutého. Jak je to možné? Měl jsem tak jasný přirozený výraz. Nebo se mýlím?
2: Třeba se ti to jenom zdá v šerositu místnosti, Doriane. Rozhrn závěsy.
1: Teď jsou ty rýhy kolem úst ještě zřetelnější.
2: Jakoby ses po nějakém hrůzném činu díval do zrcadla. Viď?
1: Ano, zrcadlo. Kde je?
2: Leží na stole, orámované nižnými amorky ze slonoviny. Pěkný dárek od Lorda Henryho.
1: Moje tvář zůstala stejná.
2: Co to asi znamená?
1: Malba na portrétu není rozpraskaná. Jsou to všechno původní tahy štěrce. Ale můj obličej má jiný výraz. Proč?
2: Jak je to smutné. Já budu jednou starý, strašný, příšerný, ale tenhle obraz nebude nikdy starší než v tom památném červnovém dni. Kdyby to tak mohlo být opačně, kdyby stárnul jen tenhle obraz, za to bych dal všecko. V celém světě není nic, co bych za to nedal. Dal bych za to svou vlastní duši.
1: To ne. To přece není možné. Něco takového se nemůže stát.
2: A přece máš teď před sebou portrét s rysy krutosti kolem úst.
1: Co pak jsem se zachoval sudově? Vinule se Sibyla, ne já. Snil jsem o ní jako o úžasné herečce. Věnoval jsem jí svou lásku. Ona mě zklamala. Je mělká bezcena. Snad jsem jí na celá léta poradil, ale ona mi za jeden večer zničila život. Bezil a hlavně Henry nikdy nepochopí, proč jsem se zasnoubil s takovým stvořením. A co? Ženy prý jsou lépe způsobilé snášet zárnutek než muži. Žijí jen ze svých vznětů. A když si opatřují milence, dělají to jen proto, aby měli někoho, komu mohou dělat scény. Ano, to je přesné.
3: A to ti řekl Henry Wotton, co?
1: Ano, Lord Henry ví, jaké ženy jsou.
3: Ale co ten obraz? Doriane?

0: budoucnosti.
1: Změním svůj život. A už nikdy se nesejdu s lordem Henrym. Budu se věnovat hudbě, budu cestovat, poznávat krásy světa a umění.
0: Ale co jsi byla?
1: Jsi byla. Vrátím se k ní. Všechno ji vynahradím. Ožením se s ní. Budu se snažit ji znovu milovat. Ano, zaslouží si to.
2: Člověk, který by jí mohl ublížit, by byl zvíře. Bezcitné zvíře. Nedovedu pochopit, že někdo může uvrhnout do hamby toho, koho miluje.
0: To jsi řekl, Doriane.
1: Ubohé dítě. Byl jsem k ní sobecký, krutý. Ano. To okouzlení, které ve mně vyvolávala, to se zase vrátí. Jsi bylo. Odpusť. Přijdu k tobě.
3: Dorian se zvedl z křesla a přisunul před portrét širokou zástěnu. Nemohl se na obraz dívat. Když vkročil v zahradě do trávy, zhluboka se nadechl. Svěží raní vzduch, jako by z něho vypudil všechny chmurné vášně. Myslil jen na Sibylu Vejnovou. Opakoval si stále její jméno. Zdálo se mu, že ptáci zpívající ve zrosené zahradě vyprávějí květům o dívce, kterou nesmí ztratit.

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pohádky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Dřív než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na té louce zelený

0: čem asi svět chybuje, od ní pán dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. Aj!

klivrk, zikrk, strč prst, skrskrk, skrskrk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to na

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Kdo to v trávě hrá? Do i v kůži.

0: Hitová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíční z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvěme hned naše dva milé dnešní hosty. Jsou jimi výjimečná, všestranná, kreativní ženská bytost, především režisérka, ale také kreativní producentka, scénáristka Tereza Kopáčová a pozoruhodný mladý herec Filip Březina. Takže co pojí ty dva, předpokládám, většina z vás ví určitě. To vědí všichni, kteří sledovali bravurní, řekl bych, televizní seriál Smysl pro tumor. Tereza jej. Ano, necháme si zatleskat, nebo oni si nechají zatleskat.
4: Děkujeme, děkujeme.
3: Tereza jej režírovala, Filip sehrál hlavní roli. Ten seriál se ovšem nezrodil u nás, to byl původně belgický seriál. Matěj Podzimek jej přepsal do české podoby, nebo dal tomu jaksi českou verzi. Jak se k tomu dostala Kopáčová? Ty jsi byla přizvaná jako režisérka?
4: No, takhle by se to asi dalo říct. Ve skutečnosti to bylo tak, že mě televizní šéfové, do dneška si nemůžeme vzpomenout, který z nich to byl, buď to byl Reitler nebo Maxa, teď nevíme. Ale mi poslali tenhle ten seriál, teda tu belgickou verzi, jestli bych to nechtěla dělat pro Čechy. A já jsem tak jako první díl jsem se smála a jsem se vyděsila, jako emočně teda. Druhý díl jsem začala trochu plakat a když jsem někdy okolo 4., 5. dílu už přes slzy neviděla, tak jsem si řekla, že by to asi stálo za to udělat pro Čechy, protože to je prostě výjimečně pojatý velký téma, který u nás bylo do velký míry tabu a bylo to pojatý tak, že jsem si říkala, tohle je ta cesta. My jsme chtěli, jako už dlouho předtím s těma televizníma šéfama jsme chtěli dělat téma rakoviny a vlastně jsme nepřišli na klíč. A tady ten klíč najednou přistál ve velkolepý podobě.
3: Takže Matěj Podzimek, myslíš, objevil jako první ten belgický seriál?
4: Ne, Matěj určitě ne. Právě říkám, byl to buď Michal Reitler, tehdy kreativní šéf České televize, a nebo Honza Maxa, ředitel vývoje tenkrát.
3: A ty jsi shledla ten seriál v originále? Hloupý dotaz, to bylo ve francouzštině.
4: Ne, ve vlámštině, nebo co, co oni to mají. Ne, anglicky, oni s tím velmi uspěli po Evropě a měli k tomu samozřejmě anglické titulky. Oni dostali Grand Prix, velkou evropskou cenu.
3: Ano, takže takhle se vlastně začal pozvolna rodit ten seriál a pokud...
4: Já musím říct, že úplně jako největší spouštěcí moment, kdy jsem si říkal, že do toho musím jít, je když se tam zjevila postava takového postaršího, moudrého glosátora s velkým nadhledem a...
3: Ano, Bartošku.
4: A já jsem si říkal, oni to napsali pro Bartošku, jenom to nevědí. Jako to prostě, já musím obsadit Bartošku, tak jsem šla za Jirkou, říkala jsem, jestli by do toho šel. A on, když jsem mu říkal, hele, je to role pro tebe, skoro tam jako se nezvedneš z postele. A on říkal, no tak do toho jdu okamžitě, ani nečet scénáře. A tak jsem zavolala do té televize, že fakt jo.
3: Tak to bylo velmi určující pro tebe, že máš Bartošku. No a hlavní mužská role, ovšem nebyl Bartoška, to se posléze zrodil Filip Březina, to byl asi velký konkurs kamerové zkoušky, viď? Znala jsi Březinu vůbec?
4: Neznala vůbec. A myslím, že jsme viděli skoro všechny kluky v tomhle věku, který připadali v úvahu. A Filip z toho vyšel prostě jako nejlepší, no. Se nedalo přehlídnout.
3: No a věděl Filip Březina, o jaký počin se jedná? Hned si tušil, že to bude životní role a stál si o to tu získat?
5: Jo, určitě jako... jsem o to stál. Já taky jako asi podobně jako Tereza, když jsem si přečet první dva díly, které mi poslali, tak se mi to strašně líbilo. A to jako z mnoha důvodů, že jsem takovýhle scénář tady asi jakoby ani nečet vlastně ještě, který mi byl nabídnut, protože ten styl je hodně konkrétní vlastně. A pak samozřejmě to byla obrovská příležitost pro mě, protože takovouhle postavu jakoby asi herec chce hrát.
3: Měl jsi trému?
5: Měl jsem trému.
3: Před kamerukama asi určitě.
5: Já mám vždycky
3: trému. A věděl jsi, kdo dál kandiduje na tu roli? Potkávali jste se tam?
5: Vlastně ani moc ne.
3: No tak Tereza to nebude prozrazovat, to se v naší branži nedělá.
4: Říkám, že všichni.
5: takže všichni, no.
4: Nebo kromě těch, co jsem znala, věděla jsem, že se na to nehodějí.
3: Ty jsi měl k tomu tématu z nějakého důvodu blízko?
5: A vlastně jo, protože mě zemřel děda na rakovinu, pak i strejda, takže to téma by mi bylo vlastně blízké.
3: Mimochodem, stále se angažuješ, jak jsem se někde dočet, ve prospěch onkologických pacientů, což je chvályhodné.
5: No ano, snažím se něco dělat dál, ať to nevymizí, ať se to pořád připomíná, protože se to tak znovu může tabuizovat vlastně něčem. Ale pro mě jako to téma smrti je vlastně takové, fascinuje mě to vlastně v něčem.
3: Ano, to se mu mluví, když je mu 28 nebo kolik. Měla jsi nějakého odborného poradce, teď přece jenom nepocházíš z lékařského prostředí, konzultovala jsi s nějakým odborníkem, jaksi prostředí neurochirurgie?
4: Jasně, taky na ty scénáře jsme měli odborný poradce, protože dobrá zpráva pro pacienty, špatná zpráva pro nás, ono se to od toho belgického scénáře, nebo od doby, kdy byl belgický scénář napsán, respektive kdy to třeba ten hlavní hrdina, protože to napsal kluk, který to celý prožil, tak od té doby, co on to prožil, se medicína strašně posunula, čímž nám zrušila některé zápletky, které jako nám ty doktoři řekli, hele, tohle my už máme vyřešený, tohle prostě tady jako nemůžete tu scénu takhle dramatizovat, protože my už to máme dávno vyřešený a ty pacienti neblinkají a to zdaleka nebyla jediná komplikace. I u způsobu léčení to bylo všechno jinak, takže s náma jeli ty scénáře velmi pečlivě. A dost se to zrovna v těchto bodech měnilo, v ostatních za stolik ne, protože se ukázalo, že Belgičani jsou nám psychologicky velmi podobní, i ta země je tak podobně veliká a mají jako podobný způsob života, takže vlastně v těch příbězích se nemuselo tolik měnit, nebo skoro nic, to nechci říkat, abych tady Matějovi Podzimkovi nesnižovala jeho zásluhy, ale muselo se to dost měnit v těch medicínských věcech. A pak, protože když přijdete na plac a jedná se teda o jakýkoliv lékařský úkon, tak my samozřejmě víme prd, herci, pardon, může se v Českém rozhlase takhle mluvit.
3: Prd se tak, říct dá. Dobře. Ano.
4: Tak, my víme prd, přes veškerou přípravu prostě nevíme milion věcí, herci nevědí ani, jak se oblíknou do těch plášťů nebo do těch chirurgických úborů, neurochirurgických, natož jako jakýkoliv další úkon. Takže to s náma byli na place taky doktoři, dokonce jsme měli teda primáře přednostu neurochirurgické kliniky. A ten tam vlastně hrál, jako jeho ruce nám tam hrajou, on tam hraje.
3: To se nenatáčelo v Praze, takže to byl asi přednosta kliniky Hradci
4: Králové. No, museli jsme, každý krok nám museli vlastně jako říkat, jak se dělá, aby jsme byli aspoň jako, ne třeba úplně přesný, ale aby jsme byli aspoň věrohodný.
3: Přátelé, já mám, myslím, velké překvapení. Velkým fandou Ungeltu bude příští rok už 30 let a je s námi od začátku, chodí na všechny naše premiéry. Je asi nejvýznamnější český neurochirurg, můj dlouholetý kamarád Vladimír Beneš. A on by měl být teď napřímo, pokud neselže rozhlasová technika. Vláďo, slyšíme se?
6: Slyšíme, technika neselhala.
3: Vladimír Beneš! Vladimíre, slovo do pranice, viděl jsi smysl pro tumor?
6: Viděl jsem části, neviděl jsem to celé. A vím, že to bylo udělané výborně a že tam profesorální chyby nebyly.
3: No to je teda slovo. No, mě fascinovalo, že vlastně tohle velmi závažné téma nebránilo tvůrcům v tom, že tam občas byl i humor. To bylo opravdu výjimečné. Tak to ti asi taky konvenovalo, protože ty seš člověk s výjimečným smyslem pro humor.
6: No jasně. On humor je v každém zaměstnání, akorát ten náš humor není moc přenosný.
3: Chce se třeba Tereza nebo mladý neurochirurg, tedy herecký Filip, pana profesora, na něco zeptat?
5: asi na jedinou otázku, kterou bych se zeptal, už odpověděl, tak jsme to udělali bez chyby prostě, no.
4: Já vás moc zdravím, protože vás celý život strašně obdivuju, takže jsem moc ráda, že jsme se aspoň takhle setkali.
3: To říkala už Vláďo v zákulisí, byl si mimochodem stejně jako já, hostem v Krásných ztrátách v televizi, které Tereza režírovala, takže tam jste se z oka do oka tenkrát potkali. Vláďo, my ti moc děkujeme, že jsi našel čas a že jsi pozdravil Ungel.
6: Já taky děkuju.
3: Děkujeme, ahoj.
6: Děkuju.
3: Tak to byl profesor Vladimír Beneš, opravdu už 30 let stálý návštěvník našeho divadla. Mimochodem, to je neuvěřitelná dynastie neurochirurgů. Nedávno odešel jeho otec, který se dožil více jak 100 let. Vladimír už je taky dlouho na světě. No a už má syna a to je přednosta neurochirurgie v Motole. A vstoupil trošku do naší rodiny, protože nedávno operoval mou sestru Martu Skarlantovou. Takže ať žijí neurochirurgové Benešovi. Tak a teď zazní písnička, kterou nám následně okomentuje Filip Březina.

0: Tak Filipe, komentuj.
1: Tak tohle byla píseň z muzikálu Elefantazie, který napsal David Drábek a hudbu Darek Král a slova složil Tomáš Belko. A hlavní roli tam hraje Tomáš Havlínek, ten hraje Sloního muže a druhou hlavní roli tam má Tomáš Klus.
0: A teprve pak Filip Březina?
1: A teprve, no někde na konci, no, někde na konci. To je taková jako taškařice docela muzikálová, no. My tomu říkáme činokál, protože jsme činoherci a děláme muzikál a to moc jako dohromady nejde. Mám pocit někdy.
0: Mimochodem jsem se dočet někde velice vybavený muzikantský, hráč na spoustu nástrojů a vokál není zrovna tvoje síla, zpěv?
1: No tak je to herecký zpěv, není to jako zpěv asi, který by měl někdo poslouchat. Já si nejradši zpívám v autě, když řídím a jsem tam sám.
0: Takže teď jsi pěl ve sboru, jo?
1: Teď jsem tam byl ve sboru, přesně tak. Ano, ano. A já tam hraju Franka Lentiniho, což je vlastně reálná historická postava a měl tři nohy, protože my tam děláme takové panoptikum cirkusové v podstatě kolem toho Sloního muže. A mě to jako baví vlastně, no. Akorát teda teďka v prosinci už to bude mít derniéru, takže nám zbývají podle mě poslední dvě reprízy. Takže kdybyste chtěli, tak pokud to není vyprodané, tak vás se zvu.
2: Já jsem to viděla, je to moc hezký představení.
0: No. Pozval tě, aktér?
2: Ne, ten mě nezve nikam, ale já jsem poprosila Havlínka, který mu jsem nikdy neobsadila, ale ten mě zve.
0: Terezo, ale ty, když jsi mluvila teď o divadle, když režíruješ televize, tak to nebývá častým zvykem. Organizuješ dokonce čtené zkoušky a ty scény se zkouší, jako než připustíš tedy kameru.
2: Jo, ne, že bychom úplně zkoušeli scény, jako že se tam herci nepohybují, ale aspoň si přečteme scénář, dělám to u sebe doma většinou a jde mi hlavně o to, aby se jednak ty herci poznali, aby naskočili na nějakou jako společnou chemii, aby jsme si jasně řekli, jsou tam právě takový ty Matěje Podzimky a tak, aby jsme si řekli vlastně, o čem točíme, co ty jednotlivé scény znamenají. A dost využívám i herecký inteligence při této příležitosti, protože jakmile ty herci se začnou jako nořit do té své postavy, tak dost často přijdou na věci, které my třeba nevidíme, jako scenárista a režisérka, nám třeba nedojdou a oni už jsou tak jako bytostně tou postavou, vlastně to stihnou hrozně rychle, že nám jako najednou třeba řeknou, hele, ale tohle je divný, proč se chová takhle? A přicházíme třeba i na nějaký chyby, který se dají ještě opravit tu chvíli, anebo si to naopak musíme vyjasnit, jestli víme, co děláme. Je to hrozně užitečný.
0: Teď zvlášť vyspovídám Terezu a pak tebe, tak vydrž chvilku, ale vstupuj do toho, budeš-li mít pocit, že chceš něco dodat.
1: Dobře.
0: Ale ty asi nevíš.
2: Ještě dodám, vlastně, že tyhle ty čtené zkoušky byly strašně důležitý proto, aby se Filip skamarádil se svojí teda televizní partnerkou Alžbětou.
0: Podařilo se?
2: Myslím, že dost. Já jsem ho dokonce pak nutila, aby šli i na rande. Poslechli.
0: Mě to se podařilo.
1: Ano, to proběhlo a dokonce jsme tam společně hráli Rumikub, což je ta hra, kterou tam hrajeme v nemocnici, jako oblíbená hra postavy pana Bartošky.
2: Ne, a myslím si, že kdo viděl teda Smysl pro tumor, tak mi musí dát za pravdu, že ta chemie mezi nima opravdu funguje, jako mimořádně, což je strašný vlastně, strašný klad toho, co vnesli do seriálu, protože...
0: Jste kamarádi dodnes?
1: Jsme kamarádi dodnes, ano, přesně tak.
0: Teresko, tak pojďme k tobě. Ty pocházíš z filmařské rodiny. Táta byl věhlasný dokumentarista. Byl dokumentarista, nicméně stále je. Táta, promiň, už bude...
2: 96 let, teď mu bude 97.
0: To je na aplaus. Ať nás poslouchá.
2: Nutno dodat plném zdraví a mentální kondici.
0: Takže ti pořád mluví do tvých projektů?
2: Jo,
0: je to velký konzultant?
2: To není konzultant, to je absolutní kritik největšího typu. Jako je nekompromisní. Já jsem vlastně ještě neudělala nikdy nic dobře. Má i dost černý humor, protože teď třeba jsem mu tak jako ve snaze, aby mě konečně jednou pochválil, jsem mu říkal, že se mi podařil poprvé. Já jsem uváděna jako scénáristka, ale v životě jsem žádný scénář nenapsala, je to jenom chyba, která se mnou táhne celý život. Teda, teď už jsem to opravila, protože jsem podle knihy se mi podařilo napsat nenapsatelný scénář, tak jsem se tomu tátovi pochlubila. A táta, protože čet knihu, čet ten základ, tak mi na to řekl, no doufám, že se té premiéry nedožiju.
0: No, Teresko, ty jsi velmi atraktivní žena. Tebe nikdy nelákalo být herečkou? Ty jsi zproducírovala v mládí, nějaký výrazový tanec si provozovala? Takže tě to nesvedlo na prkna?
2: Ne,
0: definitivně.
2: Tak s mým obličejem já bych potřeba tak širokouhlý formán, že to ne, to fakt ne. Já mě za tou kamerou dobře, naopak před ní hrozně nerada lezu.
0: No takže, jak se přihodilo, že jsi začala studovat FAMU? Napřed si třeba fotografovala, nebo jsi psala nějaké scénáře?
2: Ne, vůbec. Já jsem dělala jiný druhy umění, a jak říkáš, ten tanec a hudbu a malování, dejme tomu, a tak jako jsem měla ráda prostě všechny druhy umění a nic z toho jsem nedělala tak, abych si řekla a tomu se budu věnovat profesionálně, tak jsem potřebovala najít nějaký obor, který by to propojil, který by ty kousky z toho, co umím, který nebyly třeba úplně marný, ale nebylo na tu solovou dráhu, tak abych to nějak jako propojila a nějak mi došlo zcela nezávisle na otcovi, že by to mohl propojit dokumentární film, tak jsem se přihlásila na dokumentární film.
0: S jeho vědomím?
2: No, tak musela jsem mu to oznámit a tatínek mi na to řekl, a to je, on mě miluje a jsem středobodem jeho života, ale na tohle mi řekl, že dítě, který si vybere profesi svého rodiče, je asi dementní.
0: No takže tahle dementní dcera přesto začala studovat FAMU. Kdo tě vyučoval? Doma jsi měla Zdeňka Kopáče, ale někdo tě učil na FAMU.
2: Tam mi řekl nějaký základní věci, které se pak ukázaly, že opravdu neplatí. Asi mi to udělal schválně, ale já jsem nastoupila na FAMU v roce 89 a po měsíci takového jako koketování s tou školou jsme udělali revoluci. To můžu takhle říct, protože jsem opravdu exekutivně tady vykonávala revoluci. Jezdili jsme prostě po vesnicích okolo Prahy a přemlouvali jsme zemědělce, aby do toho šli s náma, a dělníky v Praze, v ČKD, aby do toho šli s náma. Já jsem ten, kdo natočil, nebo jedna z těch kamer, jsem režírovala jednu z těch kamer, která natočila takový ten nejslavnější moment revoluce, kdy Štěpán říkal dělníkům ČKD, že se nebudou poslouchat děti, a dělníci začali řvát, že nejsou žádný děti. A to jsme věděli, že jsme vyhráli. To bylo veliký.
0: Mimochodem, já jsem byl reportérem občanského fóra v televizi a Filip Březina zdaleka nebyl na světě.
2: No, takže potom říkám to proto, že pak jsme si tu školu vlastně vyrobili, celou FAMU jsme si vyrobili k obrazu svému, vyházeli jsme ty kantory, co tam byly do té doby, a přivedli jsme si vlastní. A já jsem si, nebo my jsme si přivedli na dokument Jiřího Věrčáka, s kterým jsem pak já 12 let žila, takže já jsem si to vyrobila vyloženě jako pro sebe, celou tu školu.
0: Ty jsi velmi obratná. No a tak s kým jsi chodila třeba do ročníku? Jak si někdo se srovnatelně prosadil jako Kopáčová?
2: Nemůžu vám říct jediný jméno, který byste jako vylovili z paměti, zabrali. Bohužel ne. Byla jsem tam největší hvězda, prostě pojďme si to říct takhle.
0: Ano, řekla skromná Tereza Kopáčová. A to byl absolventský film o té partě spolužaček, to byl...
2: Ne, to bylo dávno po škole, nebo nedávno, ale bylo to vlastně dlouho po škole, no.
0: No taky se tam 89. rok významně objevil.
2: No spíš jako v tom, že jsem tvrdila, že jsme první generace žen, která si může zcela svobodně vybrat život, jako žít život může, protože jsme vlastně dospěli s tou revolucí.
0: No jinak pak si velmi střídala i profesní zájmy, byla dokonce šéf-redaktorkou časopisu Story, tuším. To byla před Pavlovskou nebo po Pavlovské, nebo to jste se jako tak
2: Ne, to jsem byla po Pavlovský a po Výborný.
0: Ano.
2: To se přihodilo tak, že publisherka velkého vydavatelství věděla, že mám ráda společnost a že mě zajímají slavní lidé, protože já jsem do té doby točila s jeden... medailonek, nebo tenkrát se tomu říkalo geny. Za druhým, a vždycky jsem si vybrala ty jako absolutně nejslavnější, protože mě nějak zajímal hrozně ten manuál na jako opravdický úspěch.
0: Tak a cituj, koho jsi točila?
2: Já jsem točila úplně Gota, jako ne. První, samozřejmě jsem si jako prvního no, jsem
0: no,
2: si vybrala Karla Gota.
0: Začít a Kopáčová točila Gota, ano?
2: Pak jsem teda si vzala Honzu Železnýho, abych se nepohybovala pořád jenom v tom showbizu. Pak Pavla Nevidvěda a Lucku Bílou. No a tak jako věděli, že prostě jsem v té pražské společnosti jak ryba ve vodě a že zároveň umím nějaký řemeslo, ten dokument, který může být teoreticky ty novinařině docela blízko. Ve skutečnosti jsem se to musela jako z gruntu učit, protože nejenom novinařina, ale celý to vydavatelství a vydávání časopisu, komerčního časopisu, tenkrát teda byla Story relativně chytrý časopis, nebo jsme to tak jako se snažili dělat, což je u Bulváru už tenkrát bylo trochu protimluv, dneska je to úplně neuvěřitelný, ale já jsem tam měla jako vlastně intelektuály v redakci, tak jsme zas tak pak jako už moc neprodávali. Ale bylo to řemeslo, který jsem ráda...
0: To je jediné hledisko. Prodávat.
2: Samozřejmě. Jako, ale pro mě to byla úžasná zkušenost v tom, že právě protože hlavní hledisko je prodávat za každou cenu, to po vás samozřejmě ten vydavatel chce, tak my jsme například kvůli tomu dělali každý čtvrt roku takzvaný fokusky, to znamená, že se jezdí po republice, kde si holky nad tím časopisem říkají, co je tam zajímá, co je baví, co naopak jako vlastně jako přecházejí. A já jsem díky tomu poznala vlastně národ. Musím říct, že ty, jako my žijeme v nějaký tady pražský bublině, ale já tím neustálým kontaktem s těma lidma, teda oni nevěděli, že se na ně koukáte, to se na ně koukáte přes polopropustní zrcadlo, ale najednou jsem je nějak načetla a 5 let jsem jakoby vlastně dělala něco pro ně, tak, aby oni je to zajímalo, což mě naučilo ten národ znát tak dobře, že z toho vlastně vznikly vlastně soukromí pasti, protože jsem přesně věděla, co vlastně chtějí za témata. Režim.
0: No, dokumentaristické cítění si uplatnila také v projektech jako Cestománie, to si taky dělala. No a pak se objevila, tam jsme se potkali v těch krásných ztrátách, to byla taková čistá studiová práce. Co tě na tom lákalo? Tam není moc režírování.
2: Není úplně z dnešního pohledu, ale zase je to potkávání se zajímavýma lidma a já jsem vlastně ten pořad, mě bavilo tenkrát ty pořady jako z gruntu postavit, že prostě říct, jak to bude vypadat, co se tam bude dít. Tohle jsme dělali teda, jasně, tam jsem byla úplně od nuly, dokonce, že se to jmenuje Krásný ztráty, je moje práce, mělo se to jmenovat Hospoda na věčnosti. Hrozný, ne? Hrozný.
0: Tak to je naprd, ano.
2: Že já Hospodu na věčnosti točit nebudu teda. A tak jsem musela přesvědčit Michala Prokopa a Honzu Lacinu velmi chytrýma argumentama, proč to mají být krásné ztráty. A tím se i určilo, o čem jsou, protože já jsem to dělala, že krásné ztráty má každý člověk ve svém životě, i kdyby měl jenom přijít o iluze. A že to je velký jako společenský

0: Jako dostal se na nějaký festival, myslím, že cenu nedostal. Cenu dostala tatínková holčička, kterou já jsem nerežírovala. Já jsem tam byla na celých těch všech vlastně sériích televizních filmů, který jsem dělala vlastně dlouho, asi 10 let pod různými názvy, tak jsem vždycky byla kreativní producentka. A původně jsem si myslela, že to režírovat nebudu vůbec. Režírovala jsem vlastně poprvý hranou věc úplně omylem, protože jsem nějak jako zjistila, že režisérka, který jsem to svěřila, to dělat nemůže. A nebyl, kdo by to převzal, tak jsem právě v shodou okolností, teda to bylo s Jirkou Bartoškou, jsem volala úplně spocená Bartoška, říkala jsem, jako vysvětlila jsem mu situaci a zeptala jsem se, jestli by do toho se mnou šel, kdybych to převzala já, což je blbost, protože jsem dokumentaristka, že to neumím, ale a on řekl, že jo, že prostě, protože neměl rád tu režisérku, co tam měla být předtím, tak říkal, že daleko lepší někdo, kdo to neumí. Ale no tak jsem skočila do vody a začala jsem točit vlastně hraný filmy a pak jsem si přidělovala čím dál tím víc těch filmů z těch
1: jako
0: sérií.
1: Jako kreativní producentka sobě.
0: Jsem si sobě jako přidělovala čím dál tím víc filmů, a jsem si říkala, že už to je jako nevkusný, no, a že radši budu režírovat.
1: Kreativní producentku.
0: No, teď zrovna mám období, jako, kdy chci režírovat a nedělat kreativní producentku.
1: Mimochodem, tahle všestranná Kopáčová, jak se mi uvedl na začátku, zrežírovala i videoklip a bravurně. My si tu písničku teď poslechneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, v divadle Ungeld běží právě rozprava Milana Hajná, mými hosty jsou Tereza Kopáčová a Filip Březina. Dozněla píseň Kráva, jak se k tomu Kopáčová dostala?
1: Bára Poláková, když ještě nebyla zpěvačkou, mě oslovila, jestli bych nenatočila takovou písničku z divadelního představení, ale protože to divadelní představení se věnovalo takový hrozný levicový političce, tak jsem řekla, že nepřipadá v úvahu, že nebudu stavět pomník žádný takovýhle osobě, ale že protože v tu dobu zahrála krávu na nějakým malostranský besedě, na takovém pořadu barování, jsem říkala,

0: To je tak geniální písnička, že já ti natočím krávu. Normální klip prostě. Pojďme udělat klip z krávy. Udělali jsme u ní v kuchyni, za dopoledne jsme udělali klip tak jako z legrace. Ona nebyla zpěvačkou, já jsem to taky nebral moc vážně. Jenomže to strašně zafungovalo na YouTube.
1: Na sociální síti.
0: Takže...
2: Viděl to Březina.
3: Samozřejmě, já vím, že to byl velký boom. Jako, že to hodně poslouchalo, dokonce se jako hodně repetitivně koukalo i na ten klip.
0: No, protože ta písnička je prostě sladká. Takže pak jsme natočili i na Frněnou, to už měla asi 60 milionů zhlédnutí. Ale já jsem točila spoustu klipů, já jsem i tomu Karlovi Gotovi natočila úplně příšerný klip. Tak hrozný. Na Bahama. Nebo jsem točila velikánský klip, strašně drahý v Americe. Jako pro český projekt, který nikdy pak se neuspěl. Ale ten klip byl velký.
2: Necháme tě, Teresko, teď vydechnout. Ty si mimochodem, když běžela písnička, říkala, už mluv s Březinou, teď se stane, jo? Takže, Filipe, ty pocházíš z Ostravy, já jsem z Hranic na Moravě, takže jsme takřka sousedé, a z velmi početné rodiny. Čtyři sourozenci, no, vy jste čtyři dohromady, že?
3: Ano, ano, já mám tři sourozence.
2: Nejmladší, nejstarší já je Březina tenhle.
3: Já jsem druhý nejstarší. Mám bráchu, který je starší o 2 roky, pak jsem já, pak 4 roky nic, pak je sestra a pak 2 roky nic a nejmladší brácha. Že to je v rozmezí vlastně 8 let.
2: Rodiče stále existují, pro boha, když jsi mladý kluk. V Ostravě Filip za něma dojíždí, že jo?
3: Ano, občas.
2: A všichni ostatní zůstali v Ostravě, pouze Filip dezertoval do Prahy.
3: Ne, tak to není, tak to není. To ještě dezertovala sestra, protože ta je baletka, ta byla podle mě 3 roky v Ústí a teďka je v Liberci. A mimochodem jsem tam byl teďka na premiéře na Sněhovou královnu, na Tančí Gerdu, hlavní roli. A bylo to krásné, takže Liberčáci, běžte.
2: No tak v Ostravě si mimochodem studoval i konzervatoř, ale co tě znavigovalo k téhle životní cestě? Filip Březina recitoval hezky, pokud vím, tak tvůj hlavní zájem byl sport, takže co tě vedlo k herectví?
3: No já nevím, jako asi nějaká...
2: Jsi exhibicionista, rád se
3: předvádíš? Nebo možná jsem byl jako dítě, ale pak jsem se dost uzavřel vlastně. Ale spíš to byla nějaká jako potřeba napodobovat lidi jako kolem mě a zkoušet si, jak chodí, jak se tváří a tak.
2: No, ale o tom herství moc není, ale chápu, že ty to...
3: tak člověk musí někde začít přece, že jo?
0: Ještě bylo... Herectví, že Filip to má postavený na tomhle.
3: Jo, já hodně napodobuju vlastně, no. No, nebo mám aspoň tu představu, že napodobuju. Ono to pak možná z toho ven leze úplně něco jiného, ale já tu představu tam mám.
0: Ne, umí to skvěle. A třeba Jima Carreyho, to se nedá v rozhlase teda úplně rozjet, ale Jima Carreyho umí úplně nejlíp
2: no,
0: na světě.
3: Ne, já jsem to teďka dělal, to se můžete podívat na České televizi. V show Luce je výborné, jsem to tam to dělal, takže si to můžete pustit na i vysílání zpětně, klidně.
0: Já myslím, že to tam není.
3: Já jsem to viděl, já jsem se sám na sebe koukal samozřejmě.
2: A rád.
0: Tak to vystřelit, já jsem si na to včera koukala a neviděla jsem to. Vlastně tě celýho.
3: Fakt? No ono to je úplně na konci, takže ty jsi to nekoukala do konce, ten díl.
0: To jsem nevydržela, byla noc a už jsem se musela vyspat na tvůj pořad, ne?
3: A já myslím, že jsi koukala schválně jenom na mě.
2: No a na konzervatoři tě učil kdo mimochodem? Já to tam znám v Ostravě.
3: Na konzervatoři mě
2: Klimšetě neučil?
3: Ne, Martin František a Anička Cónová.
2: Ano.
3: Mě učili, no.
2: A zahostoval jsi třeba v nějakém ostravském divadle během studia?
3: No moje první úplně hostování v divadle bylo, když mi bylo 16. A byla to muzikál Balada pro banditu v Národním divadle Moravskoslezském. A tam jsem hrál toho malého bratra Nikoli Šuhaje, Juru Šuhaje. A já jsem to měl strašně rád, mně se to strašně líbilo. Protože jsem nemusel chodit do školy a byl jsem v divadle a zkoušeli jsme. Což bylo super. A pak se to hrálo 4 roky a bylo to jako pořád vyprodané.
2: A rodiče nedivadelníci byli pyšní na tebe?
3: No tak samozřejmě, moji rodiče jsou moji největší fanoušci. To je základ.
2: No ještě tvoje sestry, tak chodí i na ty balety patrně, že jo?
3: No to rodiče? Já chodím na... No jasně.
2: Rodině, společně.
3: Fandíte. No tak doufám, že jsme tak na stejnou s tou sestrou. Neli, já možná trošku víc. Doufám.
2: Po konzervatoři už se rozhodl, že Ostrava stačí a že zkusíš Damu v Praze. Přesně měl si volbu buď Brno nebo Prahu, Březina se rozhodl pro Prahu.
3: No já jsem si samozřejmě podal přihlášku jak na Damu, tak i na Jamu, ale a já jsem si podával přihlášku i na Hamu, na pantomimu. Kam jsem...
2: A to tyhle je to napodobování, víš?
3: Právě, přesně, protože my jsme na konzervatoři samozřejmě jako měli i pantomimu, jevištní pohyb, tanec a všechno. A mě to vlastně jako bavilo, protože to má v něčem blízko k tomu sportu, že to je hodně jako fyzická věc, nebo vlastně úplně fyzická věc. A ty přijímačky na tu pantomimu byly asi o 3 měsíce dřív než na Činohru na Damu. A já jsem se tam dostal, takže vlastně na přijímačky na Činohru na Damu už jsem měl s tím, že se určitě budu stěhovat do Prahy. Takže jsem byl o trošku klidnější. A přijímačky na Jamu, tak tam už jsem vůbec nejel, protože už jsem byl přijatý na Činohru na Damu.
2: Jestli pantomima anebo činoherectví ses musel pak rozhodnout už ty.
3: Jo, no a mně došlo, že by mi chybělo asi to slovo. A zároveň jsem se na Hamu necítil tak dobře jako na Damu. Takže jsem dal na nějakou vnitřní intuici a pocit a myslím, že jsem udělal správně.
2: My si to myslíme taky. Takže pojďme na Damu. Patrně se tě týkal studentský život. Jako chlapec z Ostravy si bydlel asi na kolejích. Tam bylo rušno, viď?
3: Ne, já jsem bydlel na bytě už. No, my už jsme koleje moc nejeli. A jako ty priváty byly trošku lepší.
2: Rušno, nebylo tam rušno?
3: Na privátě u nás? No? Ne, ani ne. Ne. My jsme právě do krásných strát chodili na pivo. Ať se to trošku propojí.
2: Po skončení Damu si vstoupil do městských divadel pražských záhy, no a tam jsem tě viděl jako Čeplina, to bylo opravdu bravurní. Tak tam si mimochodem, jak si ty mimické schopnosti velmi zúročil.
3: Ano, ale ona to byla taková jako pro mě hrozně, hrozně těžká inscenace vlastně, protože já všude říkám, že jako mám rád sport a fyzickou námahu, ale tohle to už bylo trošku moc i na mě. Takže se s tím potom jako táhly nějaké moje kolapsy a já jsem byl vlastně pak ve výsledku rád, že už to skončilo.
2: No to nezní dvakrát povzbudivě, ale pro nás diváky to byl velký zážitek.
3: No to
2: pro
3: doufám,
2: tebe
3: když
2: strašná
3: to tolik stálo.
2: Fuška.
3: No jasně, byla to strašná fuška, no. A já už jsem potom z toho měl takový...
2: Viděla
3: jako...
2: Tereza? Ne.
3: Já jsem z toho už měl takový jako psychický blok potom, no. Když jsem jako tam skolaboval, tak už se mi to jako nehrálo lehce a ono k tomu došlo, když to byla podle mě předpremiéra, takže já jsem pak jako to musel zase jako znovu mít začít rád a bylo to takové jako náročné docela, no, pro mě.
2: No, v městských divadlech si toho odehrál mnohem víc, nicméně pak ses rozhodl městská divadla opustit a důvodem, pokud se nemýlím, byl právě smysl pro tumor, protože byly lehké komplikace s uvolněním Filipa Březiny pro to natáčení a Filip o smysl pro tumor velmi stál, Teresko, a opustil angažmá.
3: Přesně tak to je, ale ono to naštěstí vyšlo tak, že já jsem vlastně nedával výpověď, jenom skončila smlouva vlastně, takže jsem nemusel nic jako oznamovat nějak jako brutálně, ale jako podle mě to bylo správné rozhodnutí, protože jsem potřeboval udělat to, aby vlastně ta Česká televize byla na prvním místě a ne právě ta smlouva s tím angažmá, aby si mohl vlastně jako diktovat časové podmínky já.
2: A dnes máš jasno, jestli stojíš o pevné divadelní angažmá a nebo si chceš vybírat včetně příležitostí na jevišti či před kamerou.
3: No já nevím.
2: Teď jsi bez angažmá, hostuješ v Národním.
3: Teď jsem bez angažmá a hostuju v Národním divadle. Já nevím, mně se to tak jako střídá, ono je takové fluidní, ono je to právě podle toho, jako kolik má člověk práce, no. Tak když člověk práci nemá, tak bírá to angažmá, a když práci má, tak je trošku na obtíž, no. Že se to jako špatně vyvažuje vlastně.
2: No a tvoje zkušenosti tedy s kamerou ještě před smyslem pro tumor?
3: No jako já jsem...
2: Jsi byl jako polodítě objeven přece.
3: Jako tohle,
2: před kamerou, že jo?
3: No polodítě, já nevím, já jsem chodil právě ještě v Ostravě, to jsem byl podle mě v 9. třídě na základní škole. No, tak...
2: Téměř dítě. Promiň.
3: Téměř dítě. To už jsem byl muž dospělý, samozřejmě skoro. Tak já jsem šel na casting a to bylo, protože jsem o tom castingu jsem se dozvěděl díky dramatickému kroužku, kam jsem chodil. A šel jsem na ten casting a získal jsem roli spolužáka číslo 3. V seriálu 14. A byl to v podstatě kompars. Ale mě to hrozně bavilo, protože jsem jako nakouk vlastně za oponu toho, jak to vůbec vzniká. A celé mi to přišlo vlastně jako hrozně zajímavé, že tam jsem pochopil, jak je to vlastně, jaké je to mraveniště vlastně celý ten štáb, jak to všechno navazuje na sebe a jak to musí být kompaktní, aby to jako fungovalo, co mi strašně líbilo.
2: Takže to byla tvoje první zkušenost, no ale pochlub se dalšími projekty, ty jsi hrál dokonce i v Čedrovečerní televizní pohádce, tam tě viděli všichni.
3: Hrál.
2: Jak se jmenovala?
3: Klíč svatého Petra. No ono s tou pohádkou je to jako takové ošemetné, jo? Já jsem totiž nikdy v pohádce moc hrát nechtěl, ale moje babička o to hrozně stála, prosila mě, že by se jí líbilo, kdyby hrál prince, protože já jsem předtím hrál vždycky jako epizodní role nějakých vrahů nebo nějakých uchyláků. A ona vždycky, když se na to dívala, tak mi říkala, že by nejradši tomu režisérovi dala pěstí, že co mi to dává za role, že já jsem takový hodný kluk. a chtěla po mně, abych prostě jako hrál v pohádce Prince. A shodou okolností asi měsíc na to mi volali z České televize, že je casting
2: Prince.
3: Na pohádku, tak jsem si řekl, babi, pro tebe.
2: Nejkrásnější štědrý den,
3: babičky.
2: Já jsem
3: si jako
2: babičky,
3: říkal, že tam jako půjdu a zkusím to, a ono to vyšlo prostě, no, tak už jsem to pak musel dělat. Ne, já jsem to dělal rád samozřejmě, tak to byl takový jako vánoční dárek pro moji babičku.
2: No a další herecké disciplíny, kromě jeviště a televizní kamery, film si tě zatím tak výrazně nevšiml, tam na velkou životní šanci teprve čekáš. Co rozhlas? Vysíláme rozhlasový pořad.
3: No s tím zas takové zkušenosti nemám. Teďka jsem točil v rozhlase takovou rozhlasovou hru, jmenuje se to Smečka, a tam to by zase babička nebyla ráda, tam jsem hrál násilníka.
2: Grázla, jo?
3: No, grázla, takovou jako... Takovou, nebo byl jsem jako v rámci skupiny, která znásilnila jednu holku prostě, že to je podle reálného případu ze Španělska, tak doufám, že se to babička neposlechne, protože zase budu poslouchat řeči, ale bavilo mě to. Je to zase úplně něco jiného, no.
2: Vraťme se na vteřinku k tvé rodině, to už jsme řekli, že seš ze 4 dětí, ale nějaký cirkusový původ jsem se někde dočetl. Babička zmiňovaná?
3: Ne, to je ta druhá.
2: To je ta druhá.
3: No, to už nebožka.
2: Protože
3: bohužel.
2: Ty, jak si holduješ i akrobaci, tak to asi souvisí s tím cirkusem, ne?
3: No to já nevím, jestli to souvisí s tímhle jako přímo, jo. Nebo já to mám od mamky teda zakázané, protože to je z mamčiny strany, tak to mám zakázané jako kdekoliv říkat. Jo, ale já jsem to někde řekl. Zákaz přišel až potom.
2: Aha.
3: Takže no.
2: Vždyť to je krásné, to jsou kolegové cirkus. Horníček,
3: no.
2: Horníček vždycky říkal, jestli hraje někdo Hamleta nebo dělá Salta v cirkuse, všichni jsme na jedné lodi komediantů. A je to tak.
3: No,
2: takže ty
3: jo,
2: máš lehce cirkusový původ.
3: No asi jo, já nevím, no. Jako...
2: My mu tleskáme. Tak a teď si poslechneme zase písničku a ty pochopíš, že zase s tím Filipem Březinou souvisí.

0: Tak nám ozřejmě, jak to s tebou souvisí. Znáš tu písničku?
1: Tuhle tu písničku jsem v životě neslyšel. Nebo teď jsem ji slyšel poprvé v životě a souvisí se mnou maximálně tím, že ji zpívá a nejspíš asi i složila Berenika Kohoutová, se kterou jsme točili právě zmiňovanou pohádku Klíč svatého Petra.
0: Kohoutová s tebou opravdu hrála v té štědrovečerní pohádce. A jste taky kamarádi, ty jsi dobrý kamarád se svými hereckými partnerkami?
1: Jo, tohle je to tabu, jo, dobře. No tak jako kamarádíme se samozřejmě, nebo ne, jako potkal jsem ji asi před 14 dny v kavárně úplně náhodou, tak jsme si popovídali a ona měla ještě velké břicho, ale už porodila a přejeme, ať jsou všichni šťastní a zdraví.
0: Přejeme taky. Pořad vysíláme poslední neděli v listopadu, takže ta příští neděle už bude adventní, vlastně vánoční, takže ty se nezatvářila nadšeně. Ty a Vánoce nejste kamarádi?
2: Ne, jenom mě ještě, já jsem teďka cestovala trochu a mám ještě léto, takže mě vyděsilo, že už jsou Vánoce. To... No, ale tak dobře, já se s ním nějak srovnám a hned začnu pít.
0: Tak ale nahrála jsi mi, cestovala se svou dcerou, té je 15, tuším. A vy jste jaksi velmi srostlá dvojka a většinu věcí jak si absolvujete ve dvou. Ona už jako s mámou toho zažila hodně.
2: To je pravda, no. Já ji od malinka tahám tak jako vlastně po všech možných zážitcích od toho cestování. To bylo teda dřív míň, ale třeba i právě po divadlech a operách a filmech. A vychovala jsem z ní jako velmi zdatného kritika uměleckého. A po výstavách, všechno možný. A je pravda, že jsem si z ní v tomhle směru trošku udělala parťáka, až tak moc, že jsem jako vlastně i radši zrušila muže ve svém životě, protože mi to s ní přijde zajímavější. Pardon.
0: Já jsem ale... přišel, co jsi zrušila muže ve svém životě, no. To lze?
2: No tak jasně.
0: My nezanikneme.
2: Ve svým životě, ano. Ne, na světě to bych nerada, ano, ne, jako. Spolupracuju s nima mimořádně ráda, ale doma jen mít už nemusím.
0: Že je to škoda?
1: Je to převeliká škoda. Muži jsou super.
2: To já ale vůbec nepopírám, jenom nemusí být u mě doma.
0: No a kde jste byli teď? Teď to byla velká exotika, myslím, že jo?
2: No tak zas tak ne, je to
0: turistické. Potápění, delfíni.
2: Ano, nejdřív jsme se potápili s delfíny asi strašně zajímavou partičkou chytrých lidí. S nimi jsme vedli hovory o neurovědách, takže to se trošku vracím obloukem k smyslu pro tumor, respektive vědomí a tomu, co se nám v tom mozku děje nebo co se nám tam může stát. A pak, když už jsme byli v Egyptě, tak já jsem se rozhodla, že jí ukážu Egypt, který já znám dobře, ale jak to tak bývá, tak když cestuju s ní, tak vlastně pozoruju tu zemi z jiných, trošku jiným pohledem, jejím pohledem a zavedla jsem jí i na místa, kde já jsem nikdy nebyla. Můžu říct, že Bílá a Černá poušť v Egyptě jsou strhující, spali jsme tam i a pak, aby se z toho zpamatovala, protože jí ten arabský svět nedělal úplně dobře, tak jsme se odjeli tak jako zcivilizovat, zkulturnit do Lisabonu.
0: Tam je taky krásně, zase úplně jinak. A odhaduju, nevím, dcera asi studuje gymnázium a pak zamíří na nějakou vysokou školu. Obávám se
2: samozřejmě, ano, obávám se úplně správně. Asi před 2 lety přišla na to, že byť...
0: Chce být herečka?
2: Ne, byť doma domů chodím 15 let, obtěžuju s tím, jak dělám příšernou profesi, která je nesmírně stresující, úplně na prd, je všechno špatně, tak samozřejmě jako před 2 lety jsem mi přiznala, že se nedá nic dělat, ale že bude muset dělat režii. No.
0: Tak, to je budoucnost tvé dcery. Když jsem zmínil blížící se Vánoce, tak jistě s dcerou, ale patrně i s prarodiči tvá dcera, prožijete společné
2: taky,
0: Vánoce. Bez muže po tvém boku. To z toho
2: tak
0: vyplývá.
2: Já nevím, jestli se nestane něco jako zázračného, vánoční zázrak,
0: no
2: ale
0: zatím na Vánoce to... ho ještě vyne.
2: Zatím to tak vypadá.
0: Filipe, tvoje Vánoce asi v Ostravě v široké rodině, máš děvče stále, vezmeš své děvče do rodiny. No, nemusí být stále a i tak může do rodiny.
1: Tentokrát tam pojedu sám.
0: Aha.
1: Tentokrát tam pojedu sám, no. Ale my to máme samozřejmě v širokém rodinném kruhu, protože jsme 4 děti a vždycky se tam všichni sjedem. A...
0: Kde bydlíte v Ostravě, prosím tě?
1: Ve Staré Bělé.
0: Jo.
1: No,
0: to máme, zabírám.
1: Máme domeček a už jako, když se tam sjedem všichni, tak už i ten domek je nám malý, protože brácha má 2 děti a bydlí vlastně ve spodním patře. Ale já to mám rád, protože tam se pak pořád, jako když tam si jdem všichni, tak se pořád něco děje. Buď to tam řvou děti, což teda nemám moc rád, ale pořád nějaký program, pořád se jako jezdí na výlety
0: ale
1: a tak.
0: Ale plánuješ, že jednou budou řvát i tvoje děti, že jo?
1: Moje děti nebudou řvát.
0: Ale plánuješ své děti.
1: Asi jo, já nevím. To je ve hvězdách. To je asi něco podobného jako s tím mužem. Se nechám překvapit.
0: Takže ty prožiješ Vánoce tedy v Ostravě, ty v Praze. No a těší vás vůbec ty vánoční rituály? Rozbalujete dárky u vás?
2: Jo, děláme a jsou to překvapením. Ještě všechno. I lejeme olovo a opravdu mám 11 druhů cukroví, když to stihnu, když zrovna netočím. A vlastně i když točím, tak to po nocích nakonec nějak domatlám, aby to bylo těch 11 druhů, který máme rádi. Jo, dělám všechno plním, stromeček je výstavní, kouzlo Vánoc funguje, kouzlí.
0: Ty se nějak podílíš na přípravě Vánoc v té Ostravě?
1: No já právě jako vlastně moc ne, protože já občas, nebo no právě, já se dostavím až třeba 23., protože do 22. musím být v Praze, tak jako já mám docela rád přijet do hotového. Nemuset nic dělat a už tam jenom tak jako sedět, dát si vaječňák a jenom
0: tak ať
1: sedět.
0: Se vám Vánoce vydaří, ale chci se zeptat ještě na vaše koníčky. Terezo, máš koníčky vůbec při své pracovní vytíženosti v napojení na dceru, s kterou cestuješ? Tebe nepodezírám, že bys třeba vyšívala nebo pletla a takhle.
2: To se zrovna pletla. Já miluju ruční práce, moc často se k ním nedostanu právě, protože furt prostě pracuju, ale když, tak to úplně zbožňuju, takže umím plíz, háčkovat, šít všechno, zdobím si byt, jsem jako velká hospodyňka, ale z koníčků stíhám akorát zimně lyže a teď jsem se v létě, jako jsem si zkusila freedive a to je výborný, že si potápíš bez masky, jenom na nádech.
0: Povalovat u moře, to není pro tebe.
2: To ani ne. No.
0: A co zahrádka a chalupa,
2: zahradu
0: to taky ne?
2: Zahradu mám velkou, to musím, takže chalupu jsem teďka opravila, protože jsem taky musela. Hele, to je furt tolik práce, že jako...
0: No pak nezbývá na toho na muže. Ano,
2: přesně tak, přesně.
0: Filipe, co ty a tvoje koničky, tak asi pořád ten sport, ale to nebylo hned běhání, co tomu předcházelo? To byly i jiné
1: jako
0: disciplíny.
1: Všechny různé sporty, já jsem hrál hlavně florbal teda.
0: A... No teď počkej, tatínek byl velký fotbalista.
1: Florbal. S hokejkou a míčkem, ne fotbal.
0: Aha, no tak to Halinku lhá, dobře.
1: No protože nás tam bylo hodně dětí prostě a táta jako si řekl, že by to chtělo asi s náma něco dělat, tak založil florbalový klub v Ostravě a z toho třeba vzešly jako hvězdy Vítkovic.
0: Že založil fotbalový klub.
1: Ne,
0: a to je
1: tam,
0: ten omyl.
1: Ještě tam je to L, no.
0: Ano.
1: A R.
0: Takže tomu zholdoval a teďka to je časově náročné a pravidelné, na to nemáš kdy,
1: no to
0: tak si
1: ne,
0: propad tomu běhu. A kde běhá tady v Praze, ten Březina?
1: No, teďka jsem, nebo když jsem trénoval na ten maraton a půlmaraton, tak jsem běhal vlastně jenom jako Braník z Braslav, a protože to chtělo rovinku a asfalt, takže tam jsem chodil trénovat 4x týdně, ale pak už mě to začalo dost štvát, protože to je strašně monotónní a teďka
0: to
1: běhám...
0: To sám?
1: No, sám, ano. Sám. Já mám chytré hodinky a tam jsem si stáhl, mám takovou aplikaci na to, takže mi to přesně hlídá jako trénink, přesně mi to hlídá kilometry, hlídá mi to tempo. Takže
0: jsem... Máš si žádost dosahovat stále lepších časů?
1: Docela jo. No mě to baví jako pokořovat vlastně sám sebe tak nějak, jako zlepšovat se v tom. A hlavně mi to čistí jako hlavu, že to je jako nějaká psychická hygiena, duševní hygiena vlastně. A teďka jsem zase od té roviny, tak jsem zase začal běhat jako kopečky. Zase zpátky, protože předtím jsem chodil hodně na hory a běhal jsem hory. Pak jsem si řekl, že si chci zkusit tu placku, ten maraton, tak jsem si to zkusil a teďka už zase zpátky. A to jezdím do Zbraslavy a tam je takový kopeček, nebo u Zvole to je podle mě. A tam je to hezké, takové, jako mám to 20 minut autem, tam si zajedu, zaběhám si třeba 10 kilometrů.
0: Jak jsem zmiňoval ten cirkusový původ, tak s tím souvisí taktéž zmiňované akrobatství tvoje a tak tomu je konec. Akrobat už nejseš.
1: No já nevím, já tak jsem, jako už mám větší strach teďka to asi dělat.
0: Jo.
1: No, protože teď, jako když mi bylo třeba 17, tak jsem takový strach neměl, ale hlavně já to teďka třeba, byl jsem nedávno si zaskákat na trampolínkách, jo, v takové té jump aréně, no já jsem jako týden nemohl pořádně chodit, protože mi bolely záda z toho. Hrozně, ale a předtím se to nedělo. Já už musím na sebe být opatrný. Protože jako po 30 už to půjde jenom z kopce. Já se na to musím připravit.
2: Můžeš nám o tom chvíli povídat.
0: Ano.
1: Je to tak, ne?
0: Nevím, jako ne? Mě to vydrželo díl, skoro se to začalo jít později.
1: Okay.
0: No děti, to bylo krásné setkání s váma.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Takže loučí se s námi Tereza Kopáčová. Děkujeme.
2: Děkuji moc.
0: Loučí se Filip Březina.
1: Děkuju.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce touto rozhlasovou hodinkou Milan Hein. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme zpěvačkou se silným, nádherně zabarveným hlasem a dobrým jazzovým cítěním. Bohužel neslýcháme ji často a neprávem. Už 20 let není mezi námi Laďka Kozderková.

Laďka Kozderková dospívala titulní píseň muzikálu Johna Kendra a Freda Eba Kabaret. Zbývá dodat, že autorem českého textu je Ivo Havlů a že hrál orchestr Karla Vlacha. Teď si poslechneme píseň, jejímž autorem je známý herec a režisér. Méně už se ví, že i skladatel úspěšných písní Charlie Chaplin. Sarah Vaughan nám zaspívá píseň Eternally z jeho posledního hollywoodského filmu Světla ramp.

Dospívala Saravon a ve studiu už máme připraveno album Antonína Gondolána, které je nazváno podle úvodní písně Čekej a neplakej. Pamětníci si možná vzpomenou, že tato píseň byla hitem už koncem 60. let. Prodalo se jí na dnešní dobu neuvěřitelné číslo 150 000 gramodesek. Antonín Gondolán a Čekej a neplakej.

0: Dohrála skupina Antonína Gondolána a my si teď poslecháme americkou zpěvačku Kim Carnes. Narodila se ve 44. roce v Hollywoodu. Psala hudbu k reklamám a když jí bylo 27, seznámila se se skladatelem Davidem Ellingsonem. Spolu pak vytvořili autorskou dvojici, která uměla napsat opravdové hity.
1: Just look at you.

Kim Carnes společně s Kenny Rogersem dospívala vlastní píseň Don't Fall in Love with a Dreamer. Vy je určitě znáte s textem Vladimíra Poštulky pod názvem S tím bláznem si nic nezačínej, tak jak ji zpívají Marie Rotrová a Pavel Bobek. A když už jsme ty dva ošedili uvedením originální verze, poslechněme si teď každého z nich samostatně. Marie Rotrová zaspívá šanson Gilberta B. Koda s textem Jiřiny Fikejzové Půlnoční pláž. Možná i vám se vybaví vzpomínka na letní dovolenou.

se zážitkem z půlnoční pláže se svěřila Marie Rotrová a já jsem slíbil i Pavla Bobka. Tak tady je v takové bilancující písni stárnoucího pána. Inu i on už má víc let, než sám si přizná.

Bývá zvykem uvést v hudebních delikatesách jednu orchestrální skladbu. Dnes jsem na závěr vybral píseň I've Got Rhythm z muzikálu Girl Crazy George Gershwina. Hrát bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. S přáním hezkého zbytku víkendu se loučí Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju zase laďba, tyjo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Dnešní schůzka je 360. a my budeme během ní pátrat po tom, co zbylo po pozoruhodné osobnosti velkého formátu, muži jménem Jehuda Liva ben Becalel, zvaném též Vysoký rabín Lev. Na tomto úsilí se budou podílet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Dále je nutno jmenovat fyzicky nepřítomného Petra Horu Hořejše, autora knižní inspirace Toulek českou minulostí, jakož i
4: Jaromíra Ostrého,
1: který tento pořad v Českém rozhlase režíruje.
5: Rabbi Liva je veliký učitel, koruna moudrých, div našeho pokolení, k jehož světlu jdou všechny národy a z jehož vod pijí všichni rozptýlení Izraele. On je ten, který sepsal knihu Lvíče, jež je předmluvou k Tóře, knihu Mocné činy Boží, knihu Cesta života a poučení otců a ještě mnoho jiných knih, které spatřit jsme dosud nebyli hodni. Byl hlavou vysoké talmudické školy Ješívy a vrchním rabínem celé země moravské asi 20 let. Pak přišel sem do svaté obce pražské, kde vychoval mnoho žáků a založil poradní dům učenců, veliké a proslulé učiliště, které se nazývá Klaus, a v něm šířil učení 11 let a potom ještě 4 roky. Nechť Bůh prodlouží jeho dny a roky a naše oči nechť uzří krále v jeho kráse a nechť soudí národy podle práva.
1: Napsal o svém rabínovi pražský vědec a kronikář David Gans, jinak také nazývaný Husa.
0: Sám rabín Jehuda ben Becalel, zvaný Lev, svou osobu v knihách, které napsal, naprosto opomíjí.
3: Historikové mohou vycházet jenom z několika málo pramenů.
0: Například z nápisu na jeho náhrobním kameni na starém židovském hřbitově.
3: Ale ani z něj se toho moc o jeho životních osudech nedozvíme.
1: Třeba kdy a kde se narodil?
3: Třeba, protože jedni tvrdí, že se tak stalo v roce 1512.
0: Další, že ne, že platí rok 1513.
3: A ještě tu máme třetí možnost, že to bylo v roce 1520.
0: Podle jedné verze přišel na svět ve Wormsu v německém Porýní.
3: Podle druhé v polské Poznani.
0: Možná, že z toho Wormsu pocházel jeho dědeček Chajím.
3: Každopádně oné noci, kdy mělo dítě přijít na svět.
0: A měla to být noc Pesachová, tedy nedlouho před křesťanskými Velikonocemi.
3: Se odehrála událost, která mohla nejen jeho život zásadně poznamenat.
1: My tento příběh známe z podání spisovatele Eduarda Petišky.
5: Když se snesla Pesachová noc, zasedli všechny židovské rodiny ke stolu, aby oslavili podle prastarého zvyku vysvobození z egyptského zajetí. Na slavnostně prostřeném stole mělo všechno svoje místo a účel. Byly tu hořké byliny jako památka na trpký život v Egyptě, strouhané jablko připomínající hlínu, ze které židé vyráběli pro Egypťany cihly, červené víno připomínalo faraonovu krutost, když potrestán malomocenstvím se koupal v krvi židovských dětí, aby se uzdravil. Slaná voda stála na stole jako památka vln Rudého moře, které se před prchajícími židy rozestoupily, ale nad egyptskými pronásledovateli se zavřely. Tak jako tenkrát, když v chvatu opouštěli židé Egypt a nezbyl čas upéci kvašený chléb, jedli i nyní o Pesachové hostině chléb nekvašený. Okna v židovském městě zářila. Na prostřených stolech hořely slavnostní svíce a stěnami domů pronikal do ulic zpěv žalmů. I v rodině rabína Becalela oslavovali Pesach. Uprostřed sváteční, slavné chvíle navštívili rodičku bolesti a čeleď Becalelova domu vyběhla ven pro bábu, která rodičkám pomáhala v těžké chvíli. V tu dobu, když čeleď běžela po ulici, plížil se tudy podezřelý muž s pytlem. Jakmile zahlédl proti sobě běžící lidi, vzal nohy na ramena, jako by měl špatné svědomí. Noční hlídka obcházející městem se domnívala, že muž někde něco ukradl a že ho čeleď pronásleduje. Zastoupili mu cestu, jali ho a rozvázali mu pytel. U Ukázalo se, že v pytli nesl mrtvého člověka. Muž, který pytel nesl, se bránil, že není vrah, a označil ty, kdo mrtvého měli na svědomí. On prý měl mrtvého jenom odnést do židovského města, aby ze smrti křesťana byli viněni Židé. Panovala tehdy mezi prostým lidem pověra, že k přípravě pesachových chlebů potřebují Židé křesťanskou krev. Mrtvý křesťan v židovském městě o svátku Pesach by byl způsobil nebezpečné pobouření. Proto se Židé radovali, když hlídka muže s pytlem odvedla do vězení.
3: Mezitím se Becalelově ženě narodil chlapec.
0: A všichni měli pochopitelnou radost.
3: Nejenom z toho, že přišlo na svět dítě.
0: Ale také za jakých podmínek.
3: Všichni věřili, že chlapcův příchod přinesl pro následovanému národu mír a klid.
0: Nad kolébkou svého syna pak promluvil šťastný otec, zbožný a vysoce ctěný rabín Becalel ben Chaim, potomek Rava Hayi Gaona, v mužské linii pocházející z rodu krále Davida.
5: Narodil se, aby nám přinesl útěchu, aby nás posílil a utěšil. Při jeho zrození se rozsvítila šťastná hvězda. Pomůže nám tam, kde se jiným bude zdát pomoc nemožná. Jeho jméno buď Juda, neboť stojí psáno, Juda je mladý lev.
0: A tak začali říkat novorozenci Juda, syn Becalelův.
2: Neboli Jehuda ben Becalel.
3: Podle dalších zpráv.
0: Ale oni to jsou spíš pověsti, než skutečně důvěryhodné informace.
3: Se měl rabínův syn odebrat do Prahy.
0: Ve skutečnosti se sem dostal zřejmě až jako 60letý, ale na rozdíl od suché děje praví je legenda daleko životaschopnější.
3: A byl-li v Praze jako mladík, tak ta pražská zastávka nebyla věru dlouhá.
5: Ve Wormsu?
2: Nebo možná taky v Poznaní, my prostě nevíme, jak se jmenovalo jeho rodiště, ale totéž, co se dozvíme o Wormsu, může platit i o Poznani.
5: Ve Wormsu bylo tehdy jistě dost příležitostí osvojit si rabínské učení.
2: Vysvětluje svoji hypotézu historik Václav Vladivoj Tomek.
5: Bylo však zvykem, aby židovští chlapci poslušní slov otců odcházeli do daleké ciziny, aby žízeň povědění ukojili u slavných učitelů a mistrů. Sotva Jehuda vyrostl v mládence, odebral se do Prahy.
2: Tak tedy jsme spolu s Jehudou, neboli Judou v Praze, na krátké zastávce. Proč ta zastávka byla krátká?
5: V Praze tehdy žil bohatý a zbožný Reb Samuel ben Jakob, zvaný Šmelke nebo Déš Reich, což znamená bohatý, představený židovské obce.
2: To je odpověď na mou otázku nebo pokračování příběhu?
3: Obé nerušit.
2: Jenom maličkost. Kdo to byl Reb?
3: Učený a zbožný muž. To slovo nemuselo nutně znamenat rabína.
5: Když se rozhodl zasnoubit svou mnoha ctnostmi obdařenou dceru Perl, padla jeho volba na Léva. Tak byl podle tehdejších mravů sotva 15-letý Jehuda zasnouben s Perl. Na přání Reba Reicha odešel Lév brzy do Polska, do slavné rabínské školy v Lublinu, kterou vedl rabín Šelomo Luria, tehdy hlava celé diaspory, nejjasnější hvězda zářící na nebi židovské učenosti.
0: Jako skoro u všeho, co se týká Jehudova života, i u místa polského působiště tu máme ještě jednu možnost, totiž, že neodešel do Lublina, ale do Přemýšlu.
2: Zpátky ke Šmelkému bohatému. On byl nejenom tchánem našeho milého Jehudy, ale i jakýmsi sponzorem, dá se to tak říct?
0: Dá.
3: Jenomže to se pokazilo.
2: Jak?
3: Šmelke přišel nešťastnými obchody o své jmění a nebyl z to, aby...
5: zapravil slíbené věno a výbavu.
2: Co teď?
3: Napsal Lévovi.
0: Který zrovna dovršil 18. rok věku svého.
3: Napsal mu dopis, ve kterém sděloval, že není schopen vyplatit dceři věno a že tedy Léva zprošťuje zásnubního slibu.
5: Odpouštím ti a dovoluji ti vstoupit ve svazek manželský s jinou ženou.
2: Měli to tenkrát starosti, vidíte.
0: Úplně jiného druhu než dnešní snoubenci.
2: Pokud ovšem termíny snoubenci a manželé dnešním mladým ještě něco říkají.
0: Jehuda Lév měl nadchánu v dopis odpovědět těmito slovy.
3: Věřím v boží pomoc a budu čekat, dokud vám nepomůže zajistit věno a vypravit svatbu.
2: Že by ale na věno rezignoval?
0: No to vůbec nepřipadlo v úvahu.
3: Nad to budu pokládat zasnoubení za zrušené teprve tehdy, až dceru vyvdáte.
2: Zlepšily se majetkové poměry Reba Šmelkého?
0: Bohužel nikoli. Proto si jeho dcera Pearl zařídila krám se solí, chlebem a dalšími potravinami, aby rodičům ve finanční nouzi vypomohla.
2: Dnes je to jinak. Dnes naopak rodiče, nacházející se v nouzi, vypomáhají svým dětem v nouzi se nenalézajícím.
0: A tak uběhlo 10 let.
3: Lév zůstal své snoubence věrný, neoženil se a věnoval se výhradně studiu.
0: I vypráví se příhoda, která přišla Šmelkého rodina opět k majetku.
5: Jednoho dne táhli Prahou vojenské oddíly. S nimi jel vysoký důstojník na koni. Když projížděl kolem Perly na krámku, nabodl kordem velký bochník chleba, který byl vystaven venku. Perl se lekla a vykřikla. Rychle se však vzpamatovala a požádala důstojníka, aby jí nebral chléb bez placení, neboť musí ze svého ubohého krámku živit staré rodiče. Jezdec sňal z koně sedlo, hodil je do krámku a řekl:
3: mám hlad, ale nemám peníze, abych zaplatil chléb. Vezmi si tedy místo nich sedlo.
5: Jak nesmírně byla Pearl překvapená, když vzala sedlo do rukou a objevila v něm veliké množství zlatých dukátů. Rychle běžela domů a plačíc rodičům vyprávěla o pokladu, který získala tak podivuhodným způsobem. Tu viděl Reb Šmelke, že důstojník nebyl nikdo jiný než prorok Eliáš a že se o štěstí, které jim znovu zasvítlo, zasloužil jeho zeď. I hned sdělil Lévovi, že mu nebe pomohlo zázrakem a vyzval ho, aby bez meškání přijel do Prahy a slavil svatbu. Lév přijel do Prahy a oženil se se zbožnou Pearl. Netrvalo dlouho a byl povolán na místo rabína do Poznaně.
2: Není mi sice jasné, jakou dedukcí Reb Šmelke klasifikoval dukáty v sedle jako dílo proroka Eliáše, a taky nechápu, jakou zásluhu měl na tom všem náš Jehuda Liva, syn Becalelův, ale budiš.
0: No, jsou věci mezi nebem a zemí.
2: No, něco tam bude. Kdo mi ale vysvětlí, proč, když už se konečně mohl oženit, tak nezůstal v Praze?
0: To je složitá historie.
2: Slibuji, že ji pochopím.
0: Najít takové rabínské místo nebylo jednoduché.
3: Tuto situaci v Becalelově rodině dobře znali, protože kromě Jehudy i další 3 starší bratři byli rabíni.
0: Když se rozhodovalo o místě vrchního rabína, byl odmítnut.
2: Proč?
0: Navzdory své proslulosti a stále vzrůstající učenosti se příliš netěšil všeobecným sympatiím ze strany pražského židovstva.
2: Ještě jednou, proč?
0: Svou roli tu sehrály vážné incidenty a spory uvnitř géta.
3: A hlavně k tomu přispěly vysoké morální nároky rabího Léva.
2: Ano, s těmi našinec častokrát narazí i dnes.
3: Jakož i jeho reformní snahy narušující zaběhlé normy tehdy poklidné židovské obce.
2: Takže šel raději z Prahy pryč.
3: Vrátil se do Poznaně.
2: Možná do své rodné Poznaně.
3: A když tam pobyl nějaký čas? Namířil si to do Mikulova.
2: Do toho na hranicích s Rakouskem?
3: Zrovna ten to byl. Chvilku se tu zdržel.
2: Jaká to byla chvilka?
3: Nepatrná, tedy z hlediska věčnosti. Tak 20 let.
5: V letech 1553 až 1573 byl Jehuda Liva ben Becalel zemským rabínem a školním rektorem v Mikulově na Moravě.
2: Ano. A dál?
3: Co dál?
2: No, tak 20 let je 20 let, ty se nedají odbít jednou větou.
3: Ale dají.
2: Z pohodlnosti?
3: Z nedostatku informací. Neboť my o Jehudově 20-letém působení v Mikulově na Moravě víme opravdu jenom to, že tam v skutku působil a v jaké funkci.
5: Po ukončení studií se ve svých 32 letech Jehuda s 28-letou Pearl oženil a měli spolu jednoho syna, Šarifa, a 6 dcer, Leu, Fogele, Gitale, Ráchel, Tyle a Reále. Do Prahy přišel v roce 1573, tedy ve svých 60 letech. Založil zde vysokou talmudickou školu Ješívu při Klausové synagóze a byl současně jejím rektorem. Svůj pobyt v Praze několikrát na pár let přerušil. Poprvé od roku 1584. na 4 léta, po druhé Prahu opustil v roce 1592. a tehdy se stal školním rektorem v Poznani a zemským rabínem říše Velkopolské.
2: Proč zase musel z Prahy?
0: Ty též důvody jako předtím.
2: Neměl sympatie?
0: Neměl jich dostatek, aby získal místo vrchního rabína.
3: Když se do Prahy vrátil naposledy, tak už jí zůstal věrný až do konce svého života.
0: Jenomže vrchním pražským rabínem se stal až na sklonku svého života v roce 1597.
2: Pokud dobře počítám, mohl mít 77 až 85 let.
3: Pražská obec si jej vážila a uctívala jej.
0: Byl pokládán za člověka vysoce moudrého a spravedlivého.
3: Jeho současníci mu říkali
5: Maharal Miprak,
2: což znamená
5: náš učitel pražský.
0: Bydleli v ghetu, neboli pražském židovském městě v Pinkasově ulici, což je dnes ulice Široká, v domě číslo 36.
3: Nad dveře svého domu dal vytesat lva s hroznem vína na znamení svého původu.
0: Měl ještě jednu přezdívku.
5: Hehe, rabi, vysoký rabín.
2: Jakože byl velkou osobností.
0: Skutečně vypovídala o velikosti jeho srdce a ducha.
3: Ale i o tom, že byl opravdu vysoké postavy.
0: Napsal celkem 15 až 17 tiskem vydaných knih, všechny filozoficko-náboženského charakteru.
3: Z toho 3 kázání a pamětní řeči.
2: Čili poměrně slušně rozsáhlé dílo.
3: Navzdory tomu, že začal publikovat 60, neli až ve svých 70 letech.
2: Bývalá ředitelka státního židovského muzea, doktorka Hana Volavková, o rabínu Lévovi jako spisovateli napsala.
0: Ve svých spisech se jeví jako neobyčejně logický myslitel, znalec filozofie. Jako soudce a rozhodčí zastával názor, že zákon vyžaduje nestranné uplatnění, i když se soudce kloní na stranu obžalovaného. Chce zákon striktně uplatňovat, ale má pochopení i pro viníky. Útočí svými formulacemi spíš na city čtenářů, než na jejich rozum. Je výtečným vypravěčem a používá s úspěchem kontrastu. Rád staví proti sobě učenost spekulativní, jejímž cílem je poznání, a proti ní moudrost ústící v dobrý čin.
3: K tomu dobrému činu neměl Jehuda Liva ben Becalel nikdy daleko.
2: I když to chtělo někdy chvilku přemýšlet.
3: To rabínovi problémy nedělalo.
0: Což dokázal i v kritické chvíli.
3: Do Prahy tehdy přicházelo hodně židovských přistěhovalců z Ruska a z Balkánu.
0: Město se stalo i útočištěm uprchlíků ze Španělska a Portugalska. Hledali tu záchranu před inkvizicí.
3: Přicházeli i obyčejní kolonisté z německých měst, v neposlední řadě slavní talmudisté.
0: Židovskému obyvatelstvu hrozilo zase jednou vypovídání z města. Proto se rabín vypravil na hrad, aby se objednal k císařské audienci.
3: Jenže proniknout k hlavě státu bylo prakticky vyloučeno.
2: Ano, to lze potvrdit. To platí za každého režimu.
3: Nešlo to ani přes komorníky a tajemníky.
0: A tak si rabín Lév musel najít originální cestu.
5: Císař Rudolf II. Jezdíval v některých dnech z Malostranského břehu na Staroměstskou stranu po Kamenné mostě. Rabín Lév znal ty dny. O nejbližším z nich se vmísil do houfu zvědavců, kteří na místě postávali a čekali na podívanou. Někteří tu stáli už o hodinu dřív, jen aby nezmeškali. Jak se kočár blížil, letěla o tom zpráva od úst k ústům a lidé císaře zdravili a tlačili se, aby lépe viděli. Hluku a zmatku využil rabín Lév. Protáhl se mezi diváky a zastoupil kočáru cestu.
3: Z cesty!
5: Volali lidé okolo rabína. Ten ale stál uprostřed mostu jako kámen vsazený do dlažby. Kočár se rychle přibližoval, ale rabín se ani nehnul.
3: Z cesty, uhni!
5: Někteří diváci zvedali kamení a kusy z tvrdlého bláta a házeli je po Lévovi, aby ho zahnali. Ale kamení i bláto se ve vzduchu proměňovalo a k rabínovým nohám dopadaly květiny.
2: Tato informace není historicky příliš důvěryhodná, ale berme ji jako básnickou licenci.
5: Císař zaslechl neobvyklý křik a vyhlédl z kočáru. V tom se koně prudce zastavili, jako by před nimi vyrostla zeď. Zarazili se těsně před rabínem Lévem. Rabín sněl z hlavy čepici, hluboce se uklonil a žádal císaře o slyšení. Ten, překvapen, čeho byl svědkem, milostivě přislíbil, že rabína přijme. Ať vyčká 7 dní a 7. dne nechť se nevzdaluje z domu.
2: Má ta pověst ještě pokračování?
3: Má, ale není to pověst, protože ke schůzce pražského rabína Léva a císaře Rudolfa II. Skutečně došlo.
0: Stalo se tak 23. února roku 1592 v císařově paláci na Hradčanech.
3: A jedinou zprávu nám o tom zanechal rabínův žák, matematik a astronom David Gans ve své kronice. Podle něj
5: hovořili rabi a císař mezi 4 očima jako přítel s přítelem.
3: Přítomen byl ovšem i Lévův zeď.
5: Načež císař vyjádřil nakonec přání, aby byl obsah rozhovoru zachován v tajnosti.
2: Což je naše smůla, protože tím pádem o jejich jednání nic nevíme.
3: To bychom však ani nebyli v našem království, kdyby přece jenom něco neprosáklo.
2: Což platí v české politice dodnes, že se totiž poví i to, o čem se neví. V tomto případě se ovšem vědělo. A to přímo z první ruky. Z rukopisu, který zanechal zeď rabína Lévova, Jicchak Katz-Kohen.
5: Dnes v neděli 10. adaru 5332. roku po stvoření světa.
2: Podle našeho počítání je to 23.2.1592.
5: Byl dán knížetem Berthierem rozkaz císařův, že můj tchán rabí Lév má se dostavit na hrad. Na tento rozkaz se tam vydal provázen svým bratrem, rabím Sinajem a mnou. Kníže Berthier uvedl tchána do jiné místnosti, kde ho posadil na čestné místo, zatímco on sám usedl naproti. Kníže s ním hovořil o tajemných věcech, mluvil však tak nahlas, že jsme mohli všechno slyšet. Bylo to proto, aby císař, který stál za záclonou, mohl slyšet celou rozmluvu. Záclona se pak náhle rozhrnula a císař vystoupil a položil mému tchánovi několik otázek vztahujících se k rozhovoru.
3: Ještě se tě na něco zeptám. Jestli dobře odpovíš, vezmu vás židy do ochrany. Řekni mi, jsou židé vinni ukřižováním Krista, nebo nejsou?
2: Těžká otázka a v té době i nebezpečná.
0: Ale rabín se nedal.
5: Císařská výsosti, dovolte mi, abych odpověděl podobenstvím. Jeden mocný král měl syna a ten syn měl spoustu nepřátel. Princovi nepřátelé pomluvili prince u krále, že prý ho chce svrhnout z trůnu. Král si dal syna předvolat, ale syn, ačkoliv byl nevinný, nepromluvil ani slova. Proto byl postaven před soud. Princ ani nemusel mluvit, bylo dost svědků z řad nepřátel. Soudci proto prince odsoudili ke ztrátě hrdla. Teprve když katovi pacholci vedli prince na popraviště, obrátil se princ k místu, kde sedal při popravách král a prosil, aby od něho odvrátil utrpení a smrt. Ale král mlčel a princ byl popraven. Kdo byl víc vinen? Soudci nebo král?
3: Rozumím ti. A spolehni se na mou pomoc.
2: V rukopisné zprávě ještě rabínův zeď dodává.
5: Dnes 11. adaru oznámil kníže, že císař měl rozmluvu s mým tchánem, který našel v očích císaře zvláštní přízeň. Nechť se neskonale dobrotivé srdce císaře a jeho rádce k lidu Izraele jen k dobrému obrací. A nechť je císaři ještě mnoho let štěstí a požehnání darování.
0: Když se rabín vrátil domů, měl údajně říct.
5: Přivezl jsem císařův slib, že se židům nesmí činit žádné příkoří. Kdokoliv z křesťanů by měl něco proti některému židovi, předstoupí se svou obžalobou před řádný soud. Pro vinu jednoho žida nesmí být trestána celá židovská obec. Ode dneška půjde s obžalovaným židem k soudu i rabín a zástupce židů.
0: Tato slova mezi židy vyvolala radost. Zdálo se, že pro ně nastává věk klidu a spravedlnosti. Vzhlíželi k vysokému rabínovi s vděčnou úctou a velebili ho slovy starého zákona.
3: Pohleďte, člověka čistého srdce miluje Hospodin a muži příjemných rtů je přítelem král.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host se narodil v Hořicích pod Krkonoší a tam chodil i do školy. Ovšem já ho podezřívám, že to je všechno jenom kamufláž. On totiž 100% každý rok v září odjížděl z vlakového nástupiště 9,5 přímo do Bradavic, jinak totiž není možné, aby kouzlil tak dobře. Vítám kouzelníka Pavla Kožíška.
3: Hezký den.
2: Hezky jsem tě uvedl.
3: No úplně nádherně teda.
2: Pavle, pozor, já jsem taky tak trošičku kouzelník. Hned ti to dokážu. Jenom takhle rukou mávnu směrem k režii. A hned je tady písnička na začátek našeho povídání. No, prosím.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tandemu je opět hostem po nějakém čase kouzelník Pavel Kožíšek a já vím, že u tebe, Pavle, se jeden program, sice ten, který je úspěšný, hraje dost dlouho, ale že máš pořád taky něco nového. Tak prosím tě, za tu dobu zhruba asi 3 let, co jsi tady nebyl,
1: no,
0: to strašně
1: to
0: letí.
1: Utíká, no,
0: strašně to letí. Tak co jsi vyprodukoval, co teď dáváš na scéně třeba?
1: No tak ty povídáš o tom našem pilotním programu, který se jmenuje Magická esa, kde právě i tvoje dcera Zuzka Rosáková úplně od samého začátku. Hele, to už je stálý inventář, protože to už je akorát ona. Hlavní technik, a jinak se tam už celý štáb vyměnil.
0: To jsi mi nemusel říkat, protože ti mi připomínáš, že ona je stará, měla stárnu, všichni
1: ne, tak jsem to samozřejmě vůbec nemyslel, tím jsem naopak chtěl říct, že je úžasná a já se na každý představení s ní strašně moc těším. Tohleto představení už hrajeme 6. rokem. No od té doby, co jsme se neviděli, jsme udělali další 3 představení. Škola kouzel, to je pro ty naše nejmenší diváky, kde se s dětma hrajeme právě na takovou tu bradavickou školu kouzel, o které ty si vyprávěl na začátku. Potom je to představení S kouzly kolem světa. Tam si zase s většíma dětma hrajeme na to, že letíme kolem celého světa a v každé zemi, kde se zastavíme, si předvedeme nějaké typické kouzlo pro tu danou zemi. No a nyní právě v divadle trénujeme naše nejnovější představení, je to vánoční speciál, který se jmenuje Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek. Ale tak s tím mým příjmením se krásně pracuje. Já mám třeba pořád s Vaškem Vidrou, to je Vidra v novém Kožíšku, nebo s Jirkou Krampolem, to je zase parafráze na Mrazíka. Kožíšek je jako nový, dobře sluší Krampolovi, takže s tím příjmením se krásně pracuje, že jo. Dřív, když jsem začínal v televizi, tak mě dramaturgové se snažili situovat do takové mystické role, jo, že mě nalíčili, ublízli a říkali, hele, Kožíšek, ono to příliš nezní dálkam a vyštělo by to nějaký jako umělecký pseudonym. A já říkám, ne, prosím vás, to ke mně nejde. Já jsem to jednou vyzkoušel, jsem úplně začínal v Itálii, to bylo krátce po roce 89 a oni říkali, hele, Kožíšek, to zní příliš tak jako východně, víš, my ti dáme nějaký umělecký jméno. Tak mě dali, že jsem se jmenoval Mr. Pálo. Jo, Pálo, já říkám, Pálo, podívej se na můj obličej, já teda nevypadám příliš jako jižansky, takže jsem jako vystupoval jako Mr. Pálo. No a teďkon já jsem přebíhal do jednoho divadla a italsky se řekne, já jsem kouzelník, se řekne Io sono mago Pálo. Ano, a já jsem vtrhnul do té ředitelské kanceláře toho ředitele divadla, jak jsem pospíchal, tak ze mě vypadlo Io sono Marco Polo. Takže ty se mě měli celou dobu potom srandu, říká, a připlná Marco Polo. Takže já se držím toho...
0: Že to bylo dopadnout hůř ještě, ty si mohli Io sono Magor Paolo.
1: Tak to mě nenapadlo. Ale ten Marco Polo mě ještě potom dlouho zůstal.
0: No. Ten je dobrý.
2: Tandem cestuje.
0: No... Pavel Kožíšek je kouzelník. Nevím, jestli jste někdy byli v Líbeznicích v jeho divadle kouzel, ale ke spoustě těch triků potřebuje nesporně techniku. Já nevím, Pavle, dá se s těmi tvými představeními cestovat za diváky taky?
1: Tak máme řadu zájezdových představení, ale ten náš pilotní program, o kterém jsme hovořili v tom předcházejícím vstupu Magická esa, ten je přímo šitý na jeviště divadla kouzel. Některé rekvizity ty už se ani nedají vystěhovat, ty se montovali a svařovali přímo na jevišti. Třeba ty víš, že tam máme takovou obrovskou 4metrovou skluzavku času. No. Tam Zuzka vyleze nahoru, sklouzne se a dole vyjede jako malá holčička.
0: To by si musel vozit kamiony jako Rolling Stones, že to mělo vystoupení. No.
1: Takže v těch našich podmínkách samozřejmě kterými těmi většími kouzly i vystupujeme na zájezdových představeních, ale některá kouzla opravdu diváci uvidí pouze u nás v divadle kouzel v Líbeznicích u Prahy.
0: A když cestuješ, tak často jezdíš za diváky?
1: Jezdíme velice často, zvlášť nyní v tom prosincovém čase hrajeme dvojáky, trojáky, takže opravdu teďkon zaplať pámvu je velký zájem o živá kouzelnická představení. Psychologové to vysvětlují tím, jak jsou diváci z počítačových monitorů nebo z filmových pláten zvyklí na všelijaké možné počítačové a filmové triky, takže oni chtějí prožívat pocit okouzlení, pocit iluze na vlastní oči. Jo, je to strašně zajímavý postřeh, ale opravdu funguje to u nás, funguje to i ve světě, kdy se plní živá kouzelnická představení. Jo, takže ten pocit iluze zkrátka chce ten divák dnešní doby prožívat i napřímo, aby se toho mohl dotknout, aby to mohl prožít na vlastní oči.
0: Tím jsi mi teď velice hezky nahrál, protože já jsem se tě zrovna chtěl zeptat na místo, kde je ti dobře, kde je ti nejlíp, a já mám takový pocit, že bych se docela trefil, když bych řekl Líbeznice a tvoje divadlo kouzel. Víš, když si kdysi před léty ten projekt začal uskutečňovat, tak jsem tak trošičku pochyboval o tom, jestli to náhodou není trošičku jaksi přání otce myšlenky, jestli vůbec diváci budou zvyklí nebo si zvyknou chodit za kouzly. A teď se tě musím už po několikátý omluvit, když jsem byl moc krát hostem tvýho divadla Kouzel, je tam prostě plno.
1: Je to neskutečný, ale já teda musím říct jednu věc. Já když jsem to divadlo odevíral, když jsem tenkrát říkal, hele, budu odevírat v Líbeznicích u Prahy divadlo Kouzel, tak ne, prosím tě, ty, ale spousta lidí se zcela oprávněně v ten první moment ťukala na čelo, co se ten Kožíšek zblázil, kdo mu do nějaký malý vesnice za Prahu bude jezdit na nějaký kouzlíčka. Ale já jsem to neměl ze svojí vlastní hlavy. Já jsem se inspiroval japonským modelem. Já jsem tam před lety budoval první japonské divadlo Kouzel, to jsme budovali úplně na zelené louce a to bylo založeno vlastně na úplně stejném principu. Tedy, že to japonské divadlo Kouzel není situováno přímo v centru Tokia, kde jsou obrovské problémy s dopravou a s parkováním, ještě daleko větší než tady u nás v centru Prahy, ale na hlavním silničním tahu za Tokiem. A úplně to stejné jsem udělal já. Líbeznice jsou od Prahy vzdálené 3-4 kilometry. Diváci u nás nemají problémy s dopravou. A naučili se k nám opravdu jezdit. Jo? K nám jezdí divadelní zájezdy, protože pracuju s lidmi na jevišti, jak se jich ptám, odkud jste přijal, oni hlásí Ostrava, Brno, Karlovy Vary. Je to neskutečný. Ale lidi se k nám našli cestu. Ty první tři sezóny samozřejmě byly takové bolestivější. Neříkám, že jsme vždycky hráli před vyprodaným sálem, ale nyní od té páté sezóny se to totálně zhouplo a opravdu my hrajeme trojáky v divadle. My hrajeme třikrát za den, hrajeme dětská představení a dvakrát za den teďka hrajeme magická esa. Takže opravdu funguje to naprosto neskutečně.
0: Ty si to divadlo musel samozřejmě vybavit spoustou techniky, jak říkáš, některá je dokonce jaksi fixní, čili je nepřenosná. To si taky musel investovat spoustu peněz do toho.
1: No tak samozřejmě Kouzla, to je hodně drahý koníček, hodně drahý biznis a zvlášť my se snažíme ukázat tady vždycky divákům ta nejnovější kouzla zvenku. To znamená, já když někde vidím jako kouzelnice nového, tak okamžitě tuhle tu novinku chci mít, abychom to mohli ukázat i u nás.
0: Kouzelnice ale většinou neradě prozrazují, jak to?
1: No takhle, oni neradě prozrazují, ale kouzla a kouzelnické triky je zboží jako kterékoliv jiné. To znamená, ty když si koupíš princip toho triku, ty si za něj zaplatíš, dostaneš takový certifikát s tím, že máš právo to kouzlo předvádět na veřejnosti nebo případně v televizi.
0: Jo, to no, je jasně, jako trh vlastně
1: no, jasně, ano, protože existuje tým kreativců ve světě, kteří se právě živí vymýšlením nových kouzel nebo třeba aplikují některé starší triky a dělají je v takovém novějším hávu. Samozřejmě třeba takový David Copperfield, ten má takový předkupnější právo, to je samozřejmě ten, že jo, tak to máme sahamaní pokudníky. Prosím tě, ten odehraje 500 představení ročně, jo. Ten hraje dvojáky, trojáky, denodenně. A když cestuje, když není v Las Vegas na jednom místě v divadle, když cestuje, tak má 2-3 party lidí. Úplně stejný jeviště, úplně stejný kamiony, úplně stejný rekvizity, úplně stejný asistenty. A on jenom přelétává letadlem. A ta technika to staví, on letí jenom, oni to zbourají, on je zase v Budapešti.
0: Takhle si to ještě daleko nedotáhnu.
1: No hele, to jako to rozhodně na to neaspiruju. Já jsem v Líbeznicích velice spokojený.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Když jsme si povídali s Pavlem Kožiškem před chvilkou o tom, jak je pořád potřeba dělat něco nového, tak mě napadlo, ještě už jsem se ani nestačil zeptat, písnička už se rozjela, jestli pak existuje něco jako třeba, dejme tomu, v automobilovém průmyslu, v elektronickém průmyslu, i v knížkách jsou veletrhy. Existuje něco jako třeba veletrh kouzel?
1: Ano, ano, existuje. Existuje. Jíka byl nedávno v anglickém Blackpoolu, kde bylo spousta dodavatelů různých kouzelnických pomůcek a u nás to funguje i v menší míře na různých tuzemských festivalech. Ty víš, taky si předával cenu na jednom z nich, že já pořádám každý rok Mezinárodní festival moderní magie, Velká cena divadla kouzel, kde součástí jsou samozřejmě jednotlivé soutěže, ale také je to takzvaný kouzelnický bazar. Není to tedy bazar, že by se tam prodávali použité věci, to je jenom takový zažitý název. A tam se právě prodávají nová kouzla, nové kouzelnické rekvizity.
0: No a při té příležitosti se dostávám k tobě. Máš ty nějakou novinku, kterou můžeš nabídnout a nejenom tedy kolegům kouzelníkům, ale třeba i veřejnosti?
1: No já si myslím, že spousta dětí hlavně, ale i dospěláků, protože to není kouzelnická kolekce určená jenom pro děti, naleznou některá kouzlička právě i pod vánočním stromečkem za pár dnů, protože my jsme nyní vydali celou kouzelnickou kolekci, která se skládá z jedné sady, ta se jmenuje Moderní magie, tam je 75 různých kouzel, všechny rekvizity jsou tam. Také je tam kouzelná baseballová čepice, pomocí níž se naučíš i sám levitovat. Já vidím, jak se díváš nedůvěřivě. Opravdu, nekecám, myslím to smrtelně
0: bez
1: vážně.
0: Bez cizí pomoci.
1: Bez cizí pomoci položím se opravdu, do opravdu na několik málo centimetrů se vzneseš. Ne. Čestný slovo, opravdu se vzneseš nad zem, to je naprostá novinka. To tady ještě nikdo neviděl. Potom tam máme dva speciální karetní sety, které se tváří tedy, že jsou pro větší děti, ale já jsem ti taky přinesl a budeš moc posoudit, že se můžeš ukázat takový malý kaprfíl před chlapama, protože jedny karty jsou speciálně cinknutý. Když nevíš, kam se máš dívat, tak to nepoznáš. A ty druhý karty ukážeš jako balíček karet, kde každá karta je jinačí a v rázu je proměníš na balíček, kde jsou všechny karty úplně stejné. Dělej se s tím obrovské zázraky a potom součástí té kolekce, samozřejmě každá ta krabice se dá pořídit zvlášť, je DVDčko Škola kouzel a magie, kde je 35 kouzel, ale zase tohleto DVDčko je na tom principu, že nebudeš k tomu potřebovat žádné složité a speciální kouzelnické rekvizity, jako jsou v těch předcházejících sadách, protože se vším, s čím čarujeme, si všechno najdeš zkrátka doma nebo si snadno obstaráš a můžeš se ukázat jako obrovský kouzelník.
0: Kolik jsi říkal, že je tam těch kouzel?
1: V tom DVDčku 35 a v té sadě s tou čepicí jich je 75.
0: Prosím tě, to znamená, že jestliže si tak pořídím ten tvůj set, no, tak já klidně tím můžu bavit společně, já můžu vystupovat.
1: No, můžeš to hostovat potom.
0: A hodinový program, člověče.
1: No to určitě, to určitě.
0: Je to možný, no to znamená, že kdo si pořídí tvůj set, tak se stane kouzelníkem, z nás bude celý národ kouzelníků.
1: No a teď ono to funguje i tak, protože my, jak jsme slavili 7. narození divadla kouzel, tak my jsme ještě navíc tady do těch setů dali jako dárek vstupenku k nám do divadla kouzel. To znamená, každý, kdo si koupí ten velký set, těm tam má vstupenku k nám právě na představení Magická esa.
0: A není tam taky nějaký kouzlo, který by trošičku snížilo státní dluh třeba?
1: Já si myslím, že to jsou úplně jinací kouzelníci.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Pavel Kožíšek teď může vykouzlit z našeho archivu klasiků českého humoru někoho, kdo, teď mě napadlo, že to nemusí být ani jaksi někdo, kdo už dávno nežije, i když takové veličiny tam samozřejmě taky máme. Máme i žijící klasiky. Koho si vybereš, žijícího nebo naopak?
1: No já, mě jednou vyprávěl úžasnou story Pepa Dvořák s kartama, tak jestli ji najdete v archivu, tak to bych si strašně moc přál poslechnout ještě jednou.
0: No, tak Pepa Dvořák má takovou příhodu s kartama, ale nikoli nemanipuluje s kartami tak jako ty. Nevadí to, že bude normálně hrát karty? Ne, normálně. U Pepy Dvořáka není nic úplně normální. Tak dobře, jdem na ní.
3: Dámy a pánové, pozor na mě. Člověče, já dokážu věci, ona je to samozřejmě normální náhoda, ale já to vydávám za telepatii. Já jsem vám na kole jednou přijel takhle do Sobotky, chtěl jsem si dát pivo v hospodě a před hospodou seděli kluci, trempíci a hráli karty. A já, protože jsem takový furt do show, a tu si říct, a tu si šťouknul a jsem říkal, hrajete to mizerně. My se otočili, poznali někaj, nechte toho paní Dvořáku. A jestli to hrajete mizerně. Přitom podotýkám, že já karty vůbec neumím. Tak chcete si zahrát s námi? Já jsem říkal, to byste to museli umět. provokoval jsem a nevěděl jsem, kam směřuju. Sám, jenom mě to tak baví. Tohle mě baví i na jevišti. Takhle to rozehrá a nevím, kam to půjde. Hej. Jo? A vy umíte hrát karty? Já jsem říkal, výborně. Já jsem v kartách mistr. Jsem říkal, to jsem zvědavej, jak rychle dneska budu umět utíkat. Kaňo, tak si pojďte sednout. Já jsem říkal, s vámi nikdy. Já vám teď něco předvedu, dávajte pozor. Vyberte si jedno z vás. Nějakýho hodně šikovnýho. No tak oni vypadali, že ani jeden se toho nechopí. Ale potom jednoho vybrali, já jsem říkal, zamíchejte ty karty. Zamíchal, já jsem říkal, pořádně zamíchejte. Teď z nich udělejte 10 hromádek. Už to udělal 10 hromádek takhle. Já v libovolném pořadí si je srovnejte. Si je srovnal. Říkal, teď se otočte. A dejte ty karty svýmu kolegovi a ten ať je sejme na kolik chce hromádek. Vy se nedívejte. On to udělal. Dejte mu je zpátky. Ten je vzal a říkal, a teď dávajte pozor. Teď počítejte se mnou a 7. karta je 9 kulová. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 kulová. A ona tam byla. Já vím, jak se má člověk tuhle chvilku zachovat. Já jsem mu akorát, jo pánové, učit, učit.
2: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: FM volá.
1: Nevím, jestli vy, kteří přicházíte do divadla Kouzel v Líbeznicích u Prahy, víte, že na pódium vstupuje pan doktor. Ne doktor kouzelnictví, ale doktor filozofie. Je to tak, protože Pavel Kožíšek má opravdu titul, protože vystudoval obor, jak se jmenuje ten obor?
2: No, kulturologie, to je shodou okolností, on je úplně ten stejný obor, který má Zuzka. Ona studovala akorát samozřejmě o hodně roku, tedy až po mně.
1: Jo, až takhle, jo.
2: No, jasně.
1: No, tak paní druhou paní doktorku bychom teď měli mít na drátě, haló?
3: Ano, haló, dobrý den.
1: Ahoj, Zuzko, ano.
3: Ahoj.
1: Na druhé straně drátu je moje dcera. Ovšem, Zuzko, ty dneska nevystupuješ v tomto troji rozhovoru telefonním jako moje dcera, ale jako partnerka Pavla Kožíška. Prosím tě, naučila ses po boku Pavla Kožíška už taky něco opravdu kouzlit?
3: No určitě, naučila jsem se spoustu věcí, především jak zmizet.
1: To se dá velice dobře aplikovat doma.
2: Počkej, jak mě Zuzko vlastně napadlo, umíš ty vlastně nějaký kouzla, abys třeba mohla doma se pochlubit nebo před přáteli? Už jsi šestou sezonu jsi v divadle, viď, prosím tě.
3: No, tak já se tam musím hodně soustředit na to mizení, takže jsem se toho nenaučila, ale jo, tak nějaký jednoduchý kouzlo startem, abych asi zvládla.
1: Právě to chci říct, protože Zuzka už nás takhle překvapila v rodině, že vytáhla takový nějaký karty a teď na nám, no jistě, teď takový velký karty. A hrála na nás teda jaksi takovou habaďuru, že ty karty se mění a oni se opravdu mění, ale já jsem na to přišel, protože jsem jí z titulu z otce jsem jí poručil, aby mě to prozradila.
3: Ano, to musím říct, že táta mi pomáhal, asistoval mi v tom kouzlu, ano. A kdyby mi to pokaždý neskazil, tak to bylo.
1: Který kouzlo, Zuzko, tobě se z toho, co Pavel předvádí na scéně, líbí nejvíc? Jako divákovi, myslím.
3: No tak já se musím přiznat, že jsem to ještě úplně neviděla vlastně celku ten program.
1: Jo, ty jsi vlastně vzadu,
2: ale...
1: viď?
2: No, ona to nikdy neviděla.
1: Je to možný, ty jsi jediná.
2: Ona neměla šanci to nikdy vidět, že jo?
3: Ale jinak mám ráda hrozně kouzlo, který se jmenuje Hořící hroty.
1: Co to je?
3: Kdy tam vlastně Pavla propíchneme hořícími hroty.
2: No ano, ano, to se vždycky vyřádí a to teda vždycky je ve mě malá dušička, takže když by to bylo špatně natajmovaný, tak oni mě opravdu prošpikujou, jako jo, tam to není žádná legrace.
1: A myslíš si, že už by si dokázala Pavla i třeba zastoupit na scéně?
3: Ježíš, to v žádném případě.
1: No, podívej se, Pavel teď vydal ten set kouzelnický, já ti ho koupím jako dáreček Vánocům. Naučí se to a budeme mít takový malý divadlo kouzel v Nížku pod Brdy a budeme Pavlovi konkurovat.
3: Dobře, no.
1: Já myslím, že ne, že každý radši budeme dělat to, co umíme. Zuzko, měj se moc dobře, už jsi dneska vyvenčila pejsky.
3: Teď se chystám za chvíli.
1: Tak to je dobře. Měj se moc hezky, to byla Zuzka Jedi Rosáková, moje
2: ahoj,
1: dcera
2: ahoj, ahoj.
1: A asistentka mého dnešního hosta Pavla Kožíška.
2: Ahoj, ahoj. Zuzi, v divadle, ahoj.
3: Ahoj, mějte se hezky.
0: Tandem Jana Rosáka. V tandemu s Janem Rosákem.
1: Doufám, že jste nepřeslychli, že jsem v předchozím vstupu, kdy jsme si povídali ještě s mou dcerou Zuzkou, taky paní doktorkou, že jsem zdůraznil, že Pavel Kožíšek je doktor filozofie, obor kulturologie neboli kulturní antropologie. Pavle, to mě vnuklo myšlenku, jestli pak by si mohl se živit taky něčím jiným než kouzelnictvím, i když by to byla velikánská škoda, protože to ti jde. Jo, dokázal bys dělat něco jiného? Jako
2: no tak samozřejmě, mý ostatní kolegové z ročníku skončili v různých médiích, mediálních agenturách, reklamních agenturách. Zaobírají se kreativitou, výzkumem. Takže jako rozhodně ano, ale já jsem měl to obrovské štěstí, že když já jsem po fakultě stál před rozhodnutím, jestli se budu živit v úzovkách něčím poctivějším.
1: Pořádným.
2: To, co dělají právě oni, nebo jestli budu dělat to, co mě baví, tak já mám to obrovské štěstí, že moje profese je zároveň i mým koní. Takže to je naprosto úžasný samozřejmě.
1: Samozřejmě, že jo. A ty vlastně by si mohl dělat, a taky děláš vlastně, co mohl dělat. Ty to děláš. Přímo i manažerskou práci, protože ty v podstatě svoje divadlo Kouzel řídíš, čili ty děláš něco, co dělají třeba tvoji spolužáci na různých kulturních institucích. Hmm.

0: profesích. Je to tak?
1: Přesně tak, protože divadlo, to znamená, to je 90% té manažerské práce a jenom 10% z toho seš ten kumštýř na place, který vymýšlí, hraje a zkrátka stará se o to představení jako kumštýř. Ale 90% je manažerská práce, kdy vlastně teď v současné chvíli já už mám v divadle 5 lidí, kteří se mě starají jenom o produkci, protože opravdu teď, jak se to rozeběhlo, tak jako nikdo tam nic nestíhá. Takže je to o tom, že člověk musí ty lidi řídit a zaplať pánbu, já mám úžasný tým lidí, kteří se o mě starají, jak co se týče té produkce, tak co se týče i kolegů na jevišti, techniku, protože tam je taková malá armáda těch neviditelných techniků, na kterých záleží vlastně úspěch celého našeho představení. Ty víš, jak my to jeviště tam máme, teda spíš to zákulisí, jak je tam úplně poštosováno, jako rekvizity tam štosujeme do komínku, protože tam toho je tak strašně moc. A my trénujeme v divadle i samotné výměny třeba skupin tanečníků a techniků, aby tam nedošlo k nějaké kolizi, protože samozřejmě potom může být průšvih, že jo? Nám se nedávno stal průšvih, máme představení, které se jmenuje Nechte zmizet svého šéfa. A to je vždycky o tom, že nějaký ředitel firmy se chce ukázat před svými ovečkama, že jo, že má taky smysl pro humor, tak odpoledne to s náma nacvičí a večer my ho objevíme. Tak hrajeme. Tak pana ředitele jsme objevili, potlesk, jo, lidi tleskali, pan šéf je úžasný, opona se zavřela, já hraju dál, opona se odevřela, a teď jsem viděl, že půlka lidí byla naprosto konsternována, a půlka se začala neskutečně chechtat. Proč? Pan ředitel si bohužel stoupil za špatný jevištní výkryt, za špatnou oponu, bohužel ale právě v okamžiku, když mu jeho blondětá mladá sekretářka velmi takovým intimním polibkem gratulovala, jak je to kouzelník. Hele, tý manželce v té přední řadě se to ale vůbec nelíbilo, ta si nás na Facebooku rozhodně mezi fanoušky nepřidala teda. Takže stane se, no.
0: No, takže ty jsi vlastně umělecký šéf, generální šéf a hlavní producent.
1: Ano, ono to strašně hezky zní, to slovíčko principál, ale to je... Já když jsem přijímal svoji první produční, vlastně mě ptala, a nezlobte se, já jsem v divadle nikdy nepracovala, co to znamená být produční? A já říkám, když se neurazíte, holka pro všechno.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že čeká Pavla Kožíška a jeho divadlo Kouzel možná největší zápřah v celém roce, protože se blíží Vánoce, tak to si asi dokážete představit. Ale možná ani si to nedokážem představit, kolik toho bude.
2: No prosím tě, já opravdu padnu až pod stromečkem, protože my hrajeme každý den, samozřejmě soboty, neděle, tam naopak hrajeme trojáky, v případě, že to jsou dětská představení. Takže já opravdu jedu, já to mám ten program tak natajmovaný, že my jenom přejíždíme. Už mám řidiče, protože to už se ani nedá očoférovat, jo, který nás akorát převáží z jednotlivého divadla do druhého divadla, nebo samozřejmě k nám do Líbeznic.
1: Máš nějaký speciální vánoční představení?
2: Tak jak jsme už předeslali v tom úplně prvním tuším vstupu, tak teďkon jsou to Kouzelné Vánoce a já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek, takže to samozřejmě funguje, to má teďkon velký úspěch, takže na to se děti hodně těší, protože to je úplně nový pořad a hrajeme si tam zkrátka na Ježíška Kožíška.
1: A co prosím tě připravuješ potom nového, protože vím, že ty si nedáš nikdy pokoj.
2: No tak na příští sezónu připravujeme představení, které se bude jmenovat Kouzla letí časem a to zase bude tak, že budeme začínat vlastně od neandertálců přes různé jakoby historické doby a skončíme až v době jakoby roboti.
1: V Star Treku někde.
2: přesně tak. Takže to je představení, které tedy bude mít premiéru až v září 2011 a jmenuje se Kouzla letí časem.
1: To je neuvěřitelný, jako už takhle dopředu musíš plánovat a myslet. No, co se dá dělat? Principál divadla Kouzel prostě musí myslet hodně dopředu, ale samozřejmě, že myslí na vás a přijďte se o tom přesvědčit do divadla Kouzel v Líbeznicích. Stojí to vážně za to. Pavle, moc děkuju za dnešní návštěvu.
2: Já děkuju za velice příjemné povídání, díky moc a přeju všem krásné svátky.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Právě vám, milovníkům dechovky, věnoval svoji polku Áda Školka a také dirigoval Budvarku, kterou jsme teď slyšeli. Tak si myslím, že naše dnešní setkání uvedené titulkem Trubte nám trumpety jsme zahájili docela úspěšně. Snad nám to vydrží po celou půl hodinku. Dneska nás hudební redaktor Milan Kašpárek výběrem písniček pozve na cesty. To se docela hodí. Je doba dovolených a pro mnohé je to i doba cestování. Ovšem, není to nic nového. Po světě se jezdilo odjakživa, což nám doloží lidový valčík Jede formánek po světě. Zaspívají Aleš Blišcein a Jiří Škvára, hrát bude krajanka Václava Hlaváčka. No, formánek jede po světě, ale my můžeme spokojeně sedět a poslouchat. A to také není špatné.

teď tady došlo k výměně kapel. Po krajence Václava Hlaváčka nastoupila Vltavanka, kterou vede Václav Šimek. Díky CDčkům sice tahle výměna proběhla docela rychle a bez hluku, žádné vrzání a šoupání židlí tady nebylo, ale pro další minuty bude určitě pohodlnější, když necháme Vltavanku chvíli hrát a nebudeme kapely tak často měnit. Slíbil jsem v úvodu, že budeme cestovat. Tak vás teď s Vltavankou pozvu do Libně. Komu se to zdá málo romantické, ať si vzpomene na texty Bohumila Hrabala. Není důležité, kde jste, ale s kým tam jste. Nám bude zpívat Alena Moravcová a Ivan Trnka. Libeňská polka je dílem Václava Vokála a Miloše Bárty. Tak jsem vám všechno pověděl a už hrajeme.

Nevím, jak se to zdá vám, ale já mám dojem, že polka je na léto zbytečně rychlá. Člověk se potom lehce opotí, pokud zrovna neprší. Chtělo by to něco pomalejšího, něco na ochlazení. A protože cestujeme, můžeme se snadno vydat někam na sever do oblasti sněhu a ledu. Myslím si totiž, že právě tam by trávila letní dovolenou Sněhurka. A Sněhurka se jmenuje i další písnička, kterou nám zahraje Vltavanka. Hudbu složil Miroslav Císař na text Marty Adamcové a zaspívá nám Karel Gold. A protože jsem toužil po skladbě, která by byla pomalejší než polka, Sněhurka je mazurka. A mazurku já tančím moc rád. Hlavně proto, že se zbytečně nezadýchám. Poslouchejte, že mám pravdu.

Mazurka dozněla, možná, že pro někoho byla až zbytečně pomalá. To záleží na kondici, tedy pokud se tancuje. My, co zrovna jenom posloucháme, si ovšem nestěžujeme. Pro ty mladší teď Vltavanka zahraje polku. To jsem byl jednou gratulovat k 90. jedné paní, bydlela ve druhém poschodí. Já pojím, paní, jak sem jednou polezete, až budete stará? A ona mě docela uzemnila prohlášením, že jí schody nevadí, protože cvičí jógu. A že začala s jógou hned, když oslavila 60. Já povídám, to znamená ještě za mlada. A ona 90letá paní se rozesmála, že mám vlastně pravdu. Takže polka teď čeká na každého, kdo se na svůj věk moc neohlíží. A protože cestujeme, bude to sázavská. Složili Antonín Borovička na text Františka Soukupa a zpívat bude Ivan Trnka za doprovodu Vltavanky. To ale má také logiku, protože do Vltavy se sázava vlévá. Alespoň jsme se to tak učili ve škole a já to nakonec také viděl na vlastní oči. Tak prosím, sázavská začíná.

Stále posloucháte Český rozhlas Praha, kde jinde by vám také tak pěkně hráli. Slyšeli jsme sázavskou polku, hrála nám ji Vltavanka a už jsem zdůraznil, že Sázava se do Vltavy vlévá. Tak opět volám na pomoc železnou logiku. Kde pramení Vltava? Na Šumavě. Tomáš Sak upravil celou směs lidových písniček a nazval ji Šumavské kvítí. A tak se teď díky písničkám vypravíme na Šumavu. Už se těším, já mám Šumavu moc rád, byť jsem tam mnohokrát promokl až na kůži. Ovšem, když je tam hezky, tak je hezky. No, když budeme poslouchat Vltavanku vedenou Václavem Šimkem, tak určitě nezmokneme. Zpívat budou Alena Moravcová, Blanka Tumová, Ivan Trnka a Karel Gult. Tak pozor, vyrážíme na Šumavu. Slyšíte? Už šumí. Nebo že by to šuměla deska?

Dohrála Vltavanka, ale už čeká Moravanka Jana Slabáka. A ze Šumavy jsme rázem na Moravě. Není nad takhle pohodlné cestování. Poslechneme si lidový verbuňk nedaleko od Kyjova. Tedy, aby bylo jasno, nebudeme poslouchat nedaleko od Kyjova, ale nedaleko od Kyjova se jmenuje slíbená písnička. Tak a já s novým cestováním se s vámi už loučím. Mějte se pěkně a užívejte léta. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a Moravanka už hraje. Teď a tady, byť to bude, nedaleko od Kyjova.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: se vlastně rozumí pod slovem konzultant?
1: Jsou dvě vysvětlení. To veselý v Americe říkáme konzultant neboli expert je ten, kdo je v tom momentě nejdále od místa svého bydliště. To toho dělá expert.
2: Ano.
1: Jinak je to slovo, které já osobně nemám příliš mnoho rád, protože z toho vyplývají kanotace jako poradenské služby.
2: Ano.
1: A ty ani v Americe, ani tady nejsou příliš populární. Po několika letech výsledků poradenství je tady naše hospodářství prakticky bankrotu a jediný, kdo na tom vydělal hodně peněz, jsou konzultační firmy.
2: Ale vy to máte na obou stranách své vizitky.
1: Ne, nemám.
2: Consulting tady máte jednou.
3: Aha, ne, ne, jenom na jedné, promiňte.
1: No tady v té firmě jsem partnerem také.
2: Ano.
1: A to je firma, která byla koupena Fluor Danielem a Fluor Daniel je veliká firma. Má asi 220 tisíc zaměstnanců.
2: Ale to AIS nepochybně značí iniciály vašeho jména.
1: To také značí iniciály mého jména, tak. Ano. Na druhé straně to, co vidíte, je EMS, Effective Management System. To jsou lidé, s kterými pracuji už zhruba 22 let. Hmm. Obvykle na speciálních projektech.
2: V jaké oblasti? Jakého?
1: Informační technologie.
2: Informační technologie, počítače, sítě, ano?
1: Software. My převezmeme zodpovědnost za celý systém. Například jsme dělali pro Boeing, pro Rocketdyne Division. To je ta divize, která dělá raketové motory pro všechny interkontinentální rakety, pro Space Shuttle a tak dále. Paperless office, virtual office. Protože se bojíme, aby nám neutíkaly informace, tak tam prostě žádné papíry nejsou, neexistují. Všechno jde přes obrazovky. Všechno jde přes obrazovku. To je nejmodernější systém na světě. Firma má také činnosti v Japonsku, v Číně, v Evropě, v Německu. Je to špičková firma, Gartner z Connecticutu jako hodnotí číslo jedna. Já rád dělám s chytrými lidmi, protože ono to dělá život jednodušší.
2: Vystudoval jste, pokud vím, strojařinu tady v Československu před rokem 1968, ano?
1: Já jsem ji nedokončil, protože jsem odjel díky návštěvě z východu do Spojených států. Já už jsem si v květnu požádal o studijní vizum, takže já se nepokládám za emigranta, já jsem emigrantem.
2: Vy jste odjel studovat a dostudoval jste.
1: Já jsem od něčeho neutíkal. Už v květnu mi bylo jasné, že budeme potřebovat lidé s daleko širším rozhledem, nejenom technickým, ale hospodářským, filozofickým. Při první příležitosti, kdy se hranice začaly uvolňovat, jsem vyslal dopis na New Yorkskou univerzitu. Za 3 neděle jsem měl odpověď zpátky, abych se dostavil a nechal se zapsat poslední týden srpna, první týden září. No tak jsem jel přes Itálii, vyzvedl jsem si letenku, chtěl jsem letět, ale kamarádi mi řekli, podívej se na mapu Československa, co se děje okolo, to bylo asi 19. srpna, tak jsem se vrátil.
2: A odešel jste potom?
1: 27. listopadu.
2: Co to vaše jméno Arnulf ve vašem křestním listu, kde se to vzalo? To je severské jméno.
1: To je severské jméno. Po 30-leté válce se tady jeden pradědeček oženil, usadil a všichni první synové jsou Arnulfové. Otec, můj děda, můj praděda a tak dále. A tak
2: i
1: dále.
2: Váš syn?
1: I můj syn.
2: A pokud vím, tak teď u vás ve Spojených státech bydlí v ulici Bruce Springsteen, je to tak?
1: To bylo, když jsme bydleli v New Jersey. Bydlíme teď.
2: On se odstěhoval, nebo vy jste
1: ne,
2: se odstěhoval?
1: Bylo tam
2: moc hlučno.
1: Bylo tam hlučno, to je pravda, protože jsme bydleli v krásné vesničce. Byl tam klid, mír a pak se tam přistěhoval, když jsme tam byli asi 15 let, Bruce Springsteen, pak Bon Jovi. Pak jsem ještě přistěhovala Cher, kde chodila s basovým gitaristou od Bon Joviho. No, když jsem se vrátil v 92. roce, tak jsem chtěl klid. To, co jsem zažil tady v prvních 3 letech...
2: Po roce 89,
1: tak jsem chtěl něco čistšího. Tak jsme prodali dům a odstěhovali jsme se do Montány mezi kovboje. Na 2,5 roku a bylo to nádherné. Ale pak, když jsem si vyčistil hlavu, jak se říká, tak jsem se vrátil zpátky do civilizace a teď žijeme v Bostonu.
2: Mým hostem je Arnulf Simon, nebo mohu číst Simon, spíš ne.
1: Jak
2: Simon, v Americe vám ovšem říkají jak?
1: Simon.
2: Simon. Vítejte u nás.
1: Děkuji.

0: Jak se díváte na zvláštní postoj Čechů, ale potažmo i Moravanů a Slezanů, ke svým spoluobčanům a možná i kamarádům a spolupracovníkům a sousedům, kteří na rozdíl od nich strávili část svého života v cizině?
1: My jsme jiní. A já jsem rád, že jsem jiný, že nejsem sobecký, že nezávidím. Když se k nám přistěhoval, jak jste říkal třeba Bruce Springsteen, tak na jedné straně nás to mrzelo, že jsme si říkali, no máme poklidu. Ale na druhé straně jsme byli rádi, že se tam přistěhoval Bruce Springsteen. No a to jsme měli třeba prezidenta Prudential Insurance na druhé straně ulice, tak za kopečkem. Ale my máme radost z toho, že naši sousedé jsou úspěšní. My jim to přejeme. Nikdy nikdo nikomu nezávidí. Nikdy se nikdo nestaral, kdokolik vydělává v Americe. Důležité je, že já dostanu za svou práci zaplaceno to, co mi náleží. Ale abych se staral, jestli někdo vydělává 20 milionů nebo 20 dolarů, do toho mi nic není. Ten soukromý život Američana a Švýcara i jiných lidí má úplně jiné parametry než Čechů. Tady se všichni měli mizerně. Tomu rozumíme, tak tomu mohou omlouvat a vysvětlit si to. Ale to neznamená, že to musím přejmout jako krédo života.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak se srovnává člověk vašeho typu, který může, ale hlavně musí neustále konfrontovat svoje životní pocity a svoji zkušenost nabitou v Japonsku, ve Švýcarsku, ve Spojených státech s tím domácím prostředím.
1: Začátky byly těžké, když jsem se přijel už v 88. a 89., že já jsem začal jezdit z Curychu do Prahy. Když jsem dostal nabídku od švýcarského bankovního společenství, abych šel pracovat do Curychu, tak jsem to okamžitě přijel, protože se mi z Curychu dojíždělo lépe do Prahy než z New Yorku. No, já jsem tady měl hodně dělat, to, co se tady stalo. Vybavil jsem studenty třeba počítačema. Když jsem psal studentský program v noci 17. listopadu, jak jsme to psali na 8. ráku nějakém bytě a tak dále. Jediné, co se tam ty študáci přidali, že by neměli mít vojenskou službu. Ale jinak to tam vzali, jak jsem jim to dal. Uh-huh. A to bylo v pořádku. Já jsem měl radost z toho, že se to celé mohlo odehrát. A že se to mohlo odehrát bez krve, že to nebylo něco jako maďarská revoluce. Moje žena tady byla, je Američanka, chodila s námi a moc nám přála. Kdybych neměl jít, tak jsem nikde nemohl dělat takový extravagance, jako jsem dělal, že zmizím někam na 3 měsíce nebo na 4 měsíce. Ale ona to přijmula, protože rozuměla, že toto je můj domov. A byla tady zase před 14 dny. Líbila se jí Praha. Měla zase takovou zkušenost, která potvrdila, že ještě není vše v pořádku. Jela na Hrad se podívat. A je taxík byl 140 korun, a když se jela z Hradu zpátky taxíkem, tak to bylo 850 korun.
0: Podražil mezi tím.
1: Tak řekl, no tak se ten český charakter ještě moc nezměnil. Máš co dělat. Ono to bere s humorem. Mě vadí to, že lidé nechtějí se zvednout nad svoji úroveň. Jak ve vzdělání, ale tak především to, co vyvěrá z lidské činnosti v mezilidských vztazích. Nám to neškodí. My tomu rozumíme a můžeme to omluvit. Bolí to. Ale oni si škodí nejvíc sami sobě. To jsem nikdy nepředpokládal v těch letech, kdy jsem žil v Americe nebo ve světě, že až se vrátím domů, že se tady s tím potkám.
0: Po těch zkušenostech, které jste tady udělal, po takovém návratu, nenávratu, vy se vždycky vracíte odtud potom do Spojených států třeba i na pár let, musíte vynakládat hodně energie na to, abyste svoje české okolí přesvědčil o tom, že nejste jenom další výkuk typu Viktor Kožený, který prostě rychle vydělá peníze a přestěhuje se na Bahamy.
1: Když jsme dělali koncert pro všechny slušní lidi 5. prosince 1989, tak já jsem za to zaplatil. Dostal se sem přes své kolegy MTV například. A ty pořadatelé, co to potom organizovali, se mi ptali, kolik za to máš. Já říkal, vůbec nic, co blázníš. No, ty za to musíš něco dostat. Přijelo jsem MTV. Jsem říkal, pánové, nechápete, že my děláme něco z lásky k vlasti, že to je náš domov. Tomu ty lidi nemohli nikdy pochopit. Druhý případ, který byl ještě daleko horší, přes známé manželky jsme měli možnost něco udělat v aukci u Christie's. A původně to měly být 2-3 obrázky, nic víc. Jenže já jsem se o to Já jsem tomu nevěnoval, jak jsem měl, protože já jsem přestavoval hydrokrak, tu rafinérii, která vybouchla, díky podvodům také z Omnipolu a jiných českých podniků. No, to je zase jiná historie.
0: Teď se zamotáváme do několika záležitostí.
1: No ale tak jsem neměl z časy ohlídat ty obrázky a pak, když to tam přijelo do New Yorku, šlo to samozřejmě do skladiště Christie, tak se na to podívala Mia Farrell, kurátorka Christie's, a říkala, že to je něco tak úděsného, že já nevím, co s tím dělat. Tam byl pařez, který jsem měl tvářit jako paroží jelena. A to byly produkty umělecké tvorby českých výtvarníků, které měly jít do Christie's, do aukce. A to by tam oni nikdy nedali. Já jsem byl spíš zneužit, jak mi říká manželka, protože ty si lidem věřil, tak jako my si v Americe věříme. Když mi někdo něco řekne, tak to beru, jak říkáme, on his face, na jeho tvář. A dokud mi někdo nesklame, tak já mu věřím. Ale tady první podmínka lidského kontaktu je nedůvěra. A to je hrozné. Tak to se nedá žít?
0: I vůči vám se projevuje nedůvěra? Setkáváte se s tím?
1: No teď už ne. Už
0: proč?
1: Se lidi zvykli. Oni už chápou, že já mám v Americe rodinu.
0: Nikoho neohrožujete?
1: Nikoho neohrožuju. Nikdy tady? Jsem tady nebyl nikým placen za ním. Žádné kšefty jsem tady nedělal. To jsem udělal velice svědomitě, i když jsem měl možnost tady se zúčastnit několik obchodů, já jsem to odmítl. Protože já jsem věděl, že tato éra přijde, že jsem viděl v 91. a potom 92. 93. jak se tu dělají obchody.

0: Já když jsem pracoval ve Švýcarsku, tak jenom takovou maličkost. Já jsem převezl newyorskou burzu do Evropy. Dokud jsem neudělal ten nájezd na Evropu v roce 1986 a o tom 87, na newyorské burze nebyly žádné evropské akcie. A protože jsem dělal přímo pro předsedu správní rady a prezidenta newyorské burzy, tak jsem měl možnosti dělat věci, které nebyly standardní, ale to je historie mého života. Já jsem vždycky se někam dostal, protože jsem dělal neobvyklé věci a oni mi dávali možnost, abych je dělal. Že jsem tenkrát v Ženevě na Technobance ukázal burzovní systém, který mluvil 4 jazyky na obrazovce. To se samozřejmě Švýcarům líbilo, pak jsem tam udělal pár přednášek o síle dolaru, jak se bude vyvinovat trh v Evropě a v Americe. Já jsem předpověděl krach na burze v 87. roce. A tak si toho Švýcaři všimli. Oni prakticky prodali všechny akcie, co vlastnili na newyorské burze. A šéf největší švýcarské banky se mi potom pozval na oběd, řekl, co chci. Já jsem řekl nic. Ale já přijdu si vyzvednout něco, až budu potřebovat. Tak jsme měli velice krásnou debatu. A když přišel 88. rok, tak jsem zase šel na oběd, že jsem pracoval ve Švýcarech už, proto mi tak mě dali nabídku. A říkal jsem mu, Vánoce budeme slavit v Praze. Říkal, to myslíš vážně. A já jsem říkal, je to na spadnutí a teď do toho jenom musíme strčit. A Alois říkal, po to, co jsem mu vysvětlil, proč to a jak, tak mi řekl větu, kterou nikdy nezapomenu. A prosím, to byl člověk, který vládnul největším kapitálem v Evropě. Je jedné z nejbohatších švýcarských a světových rodin. A říkal, lidsky s tebou souhlasím. Musí se to stát, ale já se bojím, že v důsledku toho, co vy uděláte, se budeme pohybovat do velice nejistého světa. A nevím, jestli to všichni zvládneme. A na to větu nikdy nezapomenu. Teď mi potom říkal, co Balkán. Mluvili jsme o tom, co se bude dít v následujících 10-20 letech. To bylo jak vidět na budoucnosti, když to promítám zpátky. Měl pravdu. My jsme nezvládli to, co mělo následovat po 90. roce. Zbavili jsme se bolševismu. Věděli jsme, proti čemu jsme, proti čemu se musíme postavit. Ale velice málo lidí mělo jasný obraz, co musíme chtít. A proto ty problémy třeba na Balkáně. Proto hospodářské problémy v jihovýchodní Asii. Lidstvo na to zapomnělo, co je důležitější. Peníze nejsou skutečně důležitou modlou života. Vůbec ne. A to se tady dalo na pedestál.
1: Jak tomu rozumím, byl jste od roku 1989 nebo 90 v téhle zemi do 92. vidíte? Mm-hmm. A potom jste odjel zpátky do Spojených států. Proč?
0: Tady byly dva argumenty k tomu. Za prvé, já jsem žil vždy ze svých peněz. Tím druhým důvodem bylo, že jsem věděl, že dojde ke krizi. Že hospodářská krize, to zúčtování, musí přijít, protože lidé, kteří se najednou stávali majiteli výrobních zařízení, to byli stejní lidé, kteří byli členové nomenklatury předtím. V 99% a mě bylo záhadou, proč si někdo myslel, že tato skupina, která zhuntovala socialistické hospodářství,
1: vybuduje kapitalismus,
0: by najednou měla být úspěšná v pseudokapitalistickém hospodářství. Tak jsem si říkal, no, zásoby jsou natolik let, finanční zdroje jsou natolik let, a když se to protáhne, tak v 99. musí přijít krize. Tak jsem tady byl loni na jaře, udělal jsem si audit české společnosti, který potom špatně ukopírovala sociálně demokratická strana, protože tam dali jenom to, co se jim hodilo. Ten můj byl daleko ostřejší. No a říkal jsem ještě brzo, počkám na příští rok. No a teď jsem tady už od prosince, protože je to tady. Teď se konečně snad dá něco dělat.
1: Co vám vyšlo, k tomu se vrátíme, k této větě. Co vám vyšlo nejkritičtější v tom vašem auditu, kdy jste zanalyzoval českou společnost?
0: Je to nepochopení, co jsou důležité faktory lidského života. Tady se lidé myslí, že peníze jsou ty důležité, ale nejsou.
1: Ještě připouštěj, že informace, no to je přece váš obor.
0: No, informace, ale co s nimi dělám? To je důležité, jak jich použiji. Použiji k tomu, abych se obohatil, nebo je použiji k tomu, aby se lidská společnost pozvedla. Já jsem přesvědčen, že když se člověk stará o společnost a investuje do společnosti, nemyslím peníze, svoji energii, své myšlenky, takže společnost mu to vrátí zpátky a dokáže dělat věci, které by jinak nikdy nemohl udělat. Pro mě bylo obrovské otevření očí, třeba když jsem v druhém semestru na univerzitě slyšel profesora Boyleho. Já jsem měl také štěstí, že jsem začal o Otisu, což byla stará americká společnost. Já se toho moc na papír nepsalo, ale co někdo řekl, tak zatím stáli všichni. Tam měl člověk zaměstnání od té doby, kdy tam vstoupil, až když šel do důchodu a tak dále. Lifetime employment, jak se tomu říkalo. To byla rodina. Cokoliv se událo v rodině, Jestli to bylo příjemné, tak se o to rodina dělila, zaměstnanci, jestli to bylo nepříjemné, tak společnost přejímala zodpovědnost. Syn, dcera, jakéhokoliv zaměstnance, to mohl být někdo, kdo jezdil s ještěrkou, když se dostali na Harvard, na MIT, na Stanford, tak společnost platila jejich školné a veškeré náklady. A to nebyl žádný socialismus, ale to byla lidská stránka společnosti. Profesor Boyle nám říkal, tyto podniky jsou kořenem a páteří americké společnosti, protože my víme, že máme zodpovědnost nejen k zaměstnancům, ale také v obci, v které ta továrna je nebo ten podnik je, k okolí, protože my najímáme lidi, kteří vyšli z místních škol, používáme talent a investice, které byly z veřejných prostředků placeny ve školství, my máme zodpovědnost vracet tyto investice zpět. To je něco, co tady vůbec neexistuje.
1: No tady by to bylo považováno za jakési humanistické žvásty.
0: No Klaus by tomu tak řekl, to vím, to jsem si naprosto jistý, ale on taky nikdy nerozuměl, co je důležité v životě. On nikdy nic nestvořil. On je něco jiného vozit a něco jiného je stavět katedrály. A tady jich moc není, moc architektů společnosti. Nejsou to. Byli a byli dobří. A možná, že ještě jsou, ale bojí se zvednout hlavu.

0: Základ šťastného života tvoří čestné lidské vztahy, které jsou už ve starém zákonu dokumentovány desaterem. A na tom Amerika budovala svoji společnost. My Američané máme právo si budovat svůj život tak, aby jsme nikdy nežili na úkor někoho jiného a abychom byli šťastní. To znamená, že máme větší radost z toho, když dáváme třeba dárky o Vánocích, než z toho, co my přijímáme. Samozřejmě, že to potěší člověka, ale to je úplně jiná kultura, úplně jiná mentalita, která už existuje 200 let. A Evropa se k tomu jenom dopracovává velice těžko. V Evropě je stále kastovní systém. To v Americe neexistuje. Když je člověk schopný a čestný a slušný, tak vypluje nahoru jako smetana. Když ne, může být třeba schopný, technicky nadaný, ale v tom případě se nedostane až nahoru, velice brzy někde zadrhne, že společnost ho zastaví.
1: Jak se docílilo toho, že americká společnost je tak nastavená na výkon?
0: Ze dvou důvodů. Americká společnost si uvědomila velice brzy, že jsou základní potřeby života, které se musí splnit. To je mít slušný byt, proto každý Američan má svůj dům. Ne proto, že by lidé odmítali bydlet třeba v bytech. V panelákách bych rozhodně nebydlali Američani, to ne. Ale protože když je člověk v tom městečku, a to je suburbia, tak zná svého souseda a jeho souseda a lidé žijí společně. Život v krysí krabici, jak se Maslow definoval, tam neexistuje. To je tady, v panelácích. Tady lidi žijí v jednom domě, jich tam třeba 20, 40 partí a oni je sen ani neznají. A jenom se koušou, když se potkají ve vítahu. To v Americe neexistuje. My se máme rádi. Ne, že se všim souhlasíme vždycky, to rozhodně ne. A jdeme si to odvolit jednou za čas a tím politika končí. A když se nám nelíbí ten, co tam je nahoře, tak tam holt bude jiný. Ale jinak to je jeho práce, to za to platíme v daních a tím to končí. Potom máme svoji práci, kterou děláme. On takový kolos potom jede svojí cestou, když se tam někdo objeví nahoře, kdo dělá nějaké pitomosti. To se taky stane. Může to tolerovat takového člověka, jako jak Dan Quayle, který toho moc mezi ušima neměl. Ale to je zase výhoda Ameriky. Proč se tam pracuje tak těžce? Protože lidé chtějí vydělat, aby šli brzy do důchodu, aby mohli jet na dovolenou, kam chtějí a strávit ty peníze, jak chtějí. A každý se uvědomuje, že to je jeho osobní zájem přispívat do společnosti. A samozřejmě potom se musí taky postavit toto, aby to dostal zpátky.
1: Čili ten dům je v jaké souvislosti s touhle tendencí?
0: Rodina potřebuje zázemí. Matka by měla zůstat u dětí, dokud děti nejdou do školy. Mateřská školka, popeliště před panelákem, není příjemné prostředí pro děti.
1: Já se potom dostanu k otázce, co je z toho odvoditelné pro Evropu a nebo pro nás tady z té americké skutečnosti, ale samozřejmě Amerika je rozsáhlá země, kde si každý může dovolit mít svůj domek a kolem toho zahradu. Kdyby v České republice uplatnil každý tento nárok, tak se musíme rozšířit do Polska nebo do Rakouska. Prostě jinak to nejde. Tady není tolik půdy.
0: Já se domnívám, že je. Není zapotřebí stavět 20-patrové paneláky, že tak jako to udělali Švýcaři, kteří tomu velice rychle porozuměli. Tam jsou 3-patrové, 4-patrové domky.
1: 7-10 poschodový panelák je samozřejmě zrůdnost, ale vede skutečně k těm sociálně-psychologickým jevům, o kterých jste tady hovořil. Ale přesto ještě mi z toho nevyplývá, proč ta Amerika produkuje tak jako dobře namazaný stroj.
0: Pracujeme jeden pro druhého. Samozřejmě, že člověk má svůj vlastní zájem, ale také jsme si vědomi, že v krizi musíme táhnout dohromady za jeden pro vás. Ono se to třeba objeví v tom, že když všichni Američané třeba nesouhlasí s tím, co dělá Clinton, ale udělal to je prezident, tak srazí kufry a jdou.
1: A teď ta kardinální otázka. Vy jste tady, vidíte to americkýma očima, celý ten zauzlovaný politicko-ekonomický problém. Máte na to nějaké řešení? Věděl byste, odkud to klubko rozvinout, od které nitě?
0: Věděl bych.
1: Věděl byste nebo víte?
0: Vím. Já jsem přesvědčen, že nepotřebujeme a nemusíme mít masivní nezaměstnanost. Co teď chce dělat vláda, že budeme mít zaměstnaneckou politiku vlády, je další nesmysl. Mám z toho trochu strach, protože my jsme bojovali celý svůj život o to, aby se Československo konečně dostalo tam, kam patří. A to je ne do periferie, ale do středu západní civilizace. A tito lidé to stále strkají za Ural, jako Gregor a podobně. Já jsem velice nešťastný z

0: Jednáních, jak se dá vůbec nastartovat hospodářství. Bez toho se to nedá udělat. Buď to lidé to dělají z vnitřního přesvědčení, ano. Anebo tady musí být zákonodárný systém, který bude posilovaný, tak aby se morálka ustanovila trestem. Ale potom to není morálka.
1: Já s vámi souhlasím až potud, že se nedomnívám, že tohle může být jakýsi hybný motiv.
0: To je proces, který musí nastat. Cílem je lidská společnost. To bylo cílem Masaryka, to bylo cílem našich myslitelů a těch lidí, kteří obětovali svůj život. Tak si říkám, no proč to obětovali? Za to, aby Kožený vykradl republiku a stal se národním hrdinou? Protože být podvodník a nebýt chycen je pokládáno dneska za něco velice úspěšného. To staví všechno na hlavu. Všechny lidské hodnoty, které český národ tak draze zaplatil, jsou najednou smeteny se stolu.

0: Promiňte, a jak tedy touto krásnou vizí zproduktivnit český průmysl?
1: No ještě se vrátím k jednomu. Demokracie je stavěna na cnostech a my jsme zatím nepostavili jednu cnost jako základní kámen české nové společnosti. Diktatura a šlendrián se staví na neřestech. Musíme začít těmi cnostmi. To je proces, který bude trvat dvě generace. Pak se můžeme také zajímat o tom, jak budovat naše hospodářství, aby bylo zajímavé, pokud je o výrobky, které budeme produkovat pro civilizovaný svět. Nechápu, proč bychom se měli dívat na trhy někde v Tadžikistánu, v Asii, kde hodnota z vykonávání

0: Moje práce anebo přidaná hodnota je velice nízká, jestliže tam budeme vyvážet energetické celky. To už dneska nikdo ve světě prakticky nedělá. V civilizovaných, vysoce vyspělých průmyslových zemích. Děláme vývoj a prodáme výkresy a myšlenky. A pak ať to udělá Jižní Korea. Ale my už to neděláme v Americe, my už to nestavíme, ani Francie to nestaví. To je, kam by se mělo česká země podívat. Jak prodat své myšlenky? My nemáme suroviny. A to, co máme, za moc nestojí. Ale co se dnes ve světě velice dobře prodává, kapitalizuje, jsou mozky. Tak budujme myšlenkovou činnost a prodávejme ji.
1: Ano, to všechno jde dohromady s tím, co říkáte, to znamená dvě generace.
0: Mm-hmm.
1: Ale i ta dnešní generace, i ta příští, než nastoupí ta třetí, musí z něčeho žít.
0: Jistě. Jenom vyjdeme tady na ulici a podíváme se, co tam je. Tam je takové práce. Jenom uklidit naší zemi bude znamenat obrovský úkol. Já vím, že to jsou kacířské myšlenky, co tady říkám, ale ono to bez nich nepůjde. Jestliže se chceme pohnout, tak musíme změnit kulturu jednání mezi lidmi, to znamená kulturu bydlení. Budeme muset odlidnit Prahu. Z Prahy musí odejít přinejmenším 500 000 lidí. Musíme obnovit infrastrukturu, dopravu, silnice, dálnice, komunikace a tak dále.
1: To jsou ta příjmová stránka rozpočtu mě zajímá.
0: To je ta příjmová stránka. My se na to nepotřebujeme půjčovat peníze. Jak to udělali Japonci? Jak to udělal Singapur? Jak to udělal Thajsko? Všechny tyto země, jak to udělala Amerika? To se dělá vnitřním dluhem. A ono se to vrátí, protože jakmile se peníze začnou cirkulovat. A já jsem o tom měl debatu s Klausem Tvrdou, kdy jsem mu vysvětloval, co to je multiplier a jak se to vrátí zpátky. To je mimo něho. Já se nechci zase nad tím rozčilovat, ale abych to pověděl to, co jste říkal, no co jste se ptal. Kultura bydlení, kultura života musí být základem. Nemá přeci smysl, aby jsme dnes živili tři mamutí mrzáky, Škodovka, ČKD, Vítkovice a Třinecké železárny. Když se podíváte na tyto tři podniky a na jejich historii, tak tam měli jakž takž důvod existenci za Rakouska-Uhersko, protože Rakousko-Uhersko mělo válečné námořnictvo, jsme nějaké křižníky, které za moc nestály, a kde to vybavit, tak se to vybavovalo ve Škodovce a v ČKD. Ale dělám, co dělám, na naší mapě nevidím žádné moře. A co jsme měli, tak to Kožený stejně prodal. Dnes, když vezmu 1 kilo počítače a půjdu ho prodat, anebo programu, který bude ještě lehčí, protože bude na CDčku, a teď to budu chtít měřit proti rafinérii nebo chemickému celku nebo proti klikovému hřídli, který sám o sobě jistě je zajímavý. A to byl můj strýc, byl šéf konstruktorem ve Škodovce, on vymyslel ty lisy. A toho to hrozně mrzelo, když jsem s ním naposledy mluvil, než umřel, to je asi před 5 lety, tak si říkal, Američané měli jednu chybu. Oni se trefili do té nové Škodovky místo do té staré. Oni to měli všechno zbombardovat a dneska už jsme měli pokoje, úplně jiné technologie.
1: Promiňte, považujme tohle za jeden z významných detailů. Já jsem si přečetl, že americko-švýcarská investiční banka Credit Suisse First Boston chce vést ozdravný program Škodovky.
0: Já znám, já vím, co chtějí dělat. Oni chtějí jenom Škoda Transport, to znamená trolejbusy a tramvaje. To je jediné, co bych z té Škodovky udržel. No samozřejmě, že se to musí udělat tak, aby nové technologie se také uplatnily v dopravní technice. To nechci diskutovat, to je zase jiná debata. Ale to má smysl.
1: To má smysl, ano. Ale lecos má smysl z toho, co stojí.
0: To je jediná doprava. Zbytek Škodovky by se měl zavřít. No, podívejte, není tam uhlí, není tam koks, není tam železná ruda, všechno se musí dovážet a jediné, co tam je dobrá voda. Ale z té by se mělo vařit dobré pivo a vyvážet, ne aby se to ruinovalo kvůli nějakému generálnímu řediteli.
1: Dobře, vy si například vážíte ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly a ten přichází s ozdravovacím programem pro nezaměstnanost, pro vzrůstající nezaměstnanost. V okamžiku, jakmile by se postupovalo striktně podle vašich představ zavřít Škodovku, tak se ten program musí zákonitě zhroutit.
0: Ne, to jsem neřekl. Já jsem řekl, že se musí konsolidovat výroba těžkého průmyslu tam, kam patří. ČKD v Praze, v hlavním městě, těžké strojírenství také nemá smysl. Dejme to tam, kde jsou zdroje, surovinové zdroje. Ty jsou v Ostravě, nejsou tady. Kapacitně, když z RVHP sem přicházely objednávky na dodávky do Asie, do Jižní Ameriky, všem spřáteleným zemím takzvaně, jsme na to všichni dopláceli. Proč máme pokračovat v této pochybené obchodní filozofii i za těchto časů? Tomu nerozumím. Jenom proto, aby jsme udělali pár generálních ředitelů šťastnými. A co zbytek národa? V Americe by tohle už dávno bylo vyřešené. Dostali by jsme i půjčky. To se bohužel teď bude dělat daleko hůře, ale dělat to musíme. My jsme měli v prosinci 89. roku 400 milionů dluhů na západ, asi 2 miliardy aktiv, mimo přes 50 miliard aktiv v Moskvě, které stejně nikdy nedostaneme, to jim Dlouhý štědře odepsal. Ale dneska máme 27 miliard dluhů vůči západu. Kam to šlo? Do těch jogurtů, do těch BMW, do Mercedesu. Budeme muset začít znova, bude to horší, ale musíme začít. Jinak se hospodářství nenastartuje a i když si říkám, že Špidla je hodný a slušný člověk, setkal jsem se s ním, ta politika nezaměstnanosti nikam nepovede. Jenom k hlubšímu zadlužení a pak zúčtování bude o to horší. My musíme začít vyrábět pro domácí trh to, co je tady zapotřebí.

0: Kde se tady stala chyba? V tom přesvědčení, že když se nastolí prosté tržní vztahy, to znamená mám peníze, koupím, mám zboží, prodám, že všechno se automaticky vyřeší?
1: Já neznám zemi ve světě, kde tržní hospodářství, anarchistické tržní hospodářství à la Klaus, by bylo modelem života. To nikde není. Každá země má svou průmyslovou policy, industrial policy, a policy není politika. Policy je koncept, program, ale nikdy to není politika. Koncept musí mít život. To se neudělalo v 90. roce. Politické vedení státu to nebylo schopné pochopit.
0: Kde vy byste viděl těžiště té hospodářsko-politické kulturní koncepce, ta vize této společnosti, v čem spočívá podle vás?
1: Kdekoliv jsem byl ve světě, když jsem tam někde narazil na Čechy, inženýry, tak ti vždycky byli nahoře velice rychle. Že máme velice kreativní mysl. Že jsme někdy tady nebyli bohatým státem, tak jsme se museli naučit myslet, jak něco udělat. A já bych postavil budoucnost české země, českého národa, na naší kreativitě. My jsme tady měli za bolševika textilní stroje, bezbolestné vrtačky, čočky pro oči, akademie Wichterle, motocykly, automatické spojky. To bych mohl takhle pokračovat. Letecký průmysl. Od 90. roku se zastavily investice do vývoje, do výzkumu. My dnes gradujeme daleko víc MBAs než inženýrů. A to si pamatuju zase jedno profesora z Harvardu, kolegu, který mi říkal, když jsme se bavili, jak nejlépe porazit Japonsko hospodářsky, říkal, no tak tam otevřeme pár MBA programů a za 10 let jsou na ní. Tragédie, kterou my také máme tady, že tu u nás nejsou investiční bankéři. Ti ekonomové, kteří gradují z vysoké školy ekonomické, jsou glorifikovaní účetní všichni. Já jsem pracoval na Wall Streetu, pracoval jsem v Profidelity Investment 2 roky, než jsem teďka asi před 3 lety dělal jsem tam speciální programy. A což je největší investiční fond na světě. Ale když potkáte investičního bankéře v Bostonu, což je zase bankerská šlechta, podobně jako ve Švýcarsku, ty mají úplně jiné myšlení. Pro ně peníze nic neznáme jinak. To je, jako máte 1000 metrů v kilometru, tak to je pro ně bankovka, která má $1000 hodnotu, ale peníze pro ně vůbec nic neznáme. To je jenom měřítko. Je to hodnota, která se vytváří pro společnost. Z nápadů. To je pro ně směrodatné. Ale tady ty šmudlové, jak jim říkám, počítají blbě. A neví vůbec, proč tam vlastně jsou. Od samého začátku měla se okamžitě uvést privatizace českých bank. S tím, že zahraniční banky by měly jenom 30% podíl. A to by stačilo, protože oni by sem poslali investiční bankéře. A pak by ten výběrový proces privatizace vypadal úplně jinak. Pak by jsme tam nedali lidi z nomenklatury, ale ty lidi, kteří měli schopnost, a to se ví, že člověk někdy padne a každý podnikatel zbankrotuje obvykle jednou, dvakrát, než se mu to po třetí povede. To není nic neobvyklého, nikdo se nad tím nepozastavuje. Aby se jeden divil, kdyby to, se mu to nestalo. Z 10 investičních projektů 9 zkrachuje, ale ten 10. na tom vydělá tolik, jako Microsoft, že zaplatí za těch 9, a z nich se postupně časem uživí, vypracuje, protože obvykle to trvá 10 let, než se z ideje stane praktický výrobek, který je najednou na pultě nebo někde se používá. Na to jsme si všichni zvykli a tak to také myslíme, ale tady ne. Tady se jenom hrabe, co nejrychleji, a nemyslí se na budoucnost. Neinvestuje se do budoucnosti. Takže ta česká schopnost vyvíjet, konstruovat, se musí bezpodmínečně podpořit. Otevřít školy, strojařinu, elektroniku, chemii. To je náš talent, to je jediné, co můžeme prodat. Aby jsme dováželi písek, anebo štěrk, jako to dělal Klaus, no tak co, a co potom, až budeme mít štěrkoviště prázdná.

0: Možná, že všecko bylo důsledkem toho, že jsme před 10 lety nebo před 9 lety měli moc velké oči a že rychle se chtělo a ten potenciál jednoduše tady nebyl.
1: Potenciál tady byl lidský, ale tady byl politický faktor. Tady bylo nutné lidi z nomenklatury, já mám dojem, že bylo asi 270 tisíc, nějak zajistit. A tak byli koupeni privatizačním procesem a dostali ty prebendy, které dostali. Ale nikoho nenapadlo, že ředitelé jsou neschopní manažeři a že ten podnik dovedou zugrund a že to pohřbí. Je velice málo podniků, které se povedly a většinou mají západní účast. Jeden z lidí, který se například opravdu povedl, a to se mi ohromně líbí, je Andrej Barčák. To je báječný kapitalista, on má místo, které jsem měl mít já, protože když jsem Eaton přijel, tak on chtěl, abych ve General Motors. Ale já měl jiné věci na mysli, protože já jsem se nemohl uvázat na General Motors. Ale Andrej se povedl. Je to náhoda, ale taky si ho dobře vyklasifikovali. My jsme o něm viděli všechno, od čísla po nože, každý pak to dostal, tu nabídku. Andrej je schopný člověk. Kdyby tady bylo víc takových Andrejů, tak to vypadalo dnes jinak. Ale oni to byli jenom babinský, jak říká jeden můj přítel advokát. Všichni tyhle stáli u silnice, jenom loupili. Takhle to vypadá teď.
0: Vy se asi považujete hodně za Američana. Z kolika procent a z kolika jste Čech?
1: Já jsem 100% Američan a 100% Čech. Teď já nevím, jak se to složíte, ale...
0: A jste pragmatický člověk, nebo máte také některé takové idealistické tendence? Čtete možná poezii potají, ne?
1: Já jsem velice pragmatický člověk a když tu poezii, tak ji nečtu potají. Doma mám velikou knihovnu, do které mi teď děti dělají invazi, což je velice dobře, proto ji mám. Já to měl doma taky od mých rodičů. Člověk může být i pragmatik a mít i určité principy, které nakonec ho vedou celý život. Víte, teď jste mi něco připomněl. Já jsem byl jako kluk v Junáku, u kostelíčka na Pankráci jsme byli, když zakázali scouting a Junák a dělal se poslední táborák, který byl také zakázaný, a přesto se to stalo. Táta tam se mnou šel a šli jsme tam a zpívali jsme písničky a já nikdy nezapomenu na Nebeské jezdce, které jsme si tam odspívali a potom oni to zhasli, že tam přišli policajti a táta mi říkal, nikdy nezapomeň na ty vedoucí, že to jsou hrdinové, ty budou teď do kriminálu. Ale nikdy na to nezapomeň na jejich statečnost. Ti lidé věřili v principy. Tady byl potom třeba film Vyšší princip. To jsou pár knih od Kiplinga If. To jsou takové stopy, které mám do duše napíše život. A já jsem vděčný za to, že mi tyto možnosti byly dány, protože já věřím, že mi dali vnitřní klid, že až se děje, co děje, tak mi už dneska nic nerozhází, protože vím, kam patřím, kde svět je a kam jdu.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Rádo se stalo.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: toho či onoho důvodu bylo toho večera v Šmíráckém divadle plno a tlustý židovský ředitel, který uvítal lorda Henryho Wotna, malíře Bezila Howarda a Doriana Greye u dveří, zářil mastným úsměvem. S jakousi nabubřelou ponížeností je doprovodil do nejlepší lóže. V sále bylo vyčerpávající vedro, takže obsluha pokoutního výčepu měla na pilnu. Periférie Londýna se přišla bavit na Shakespeareovu tragédii Romeo a Julie.
1: Doriane, příteli, v jakém to místě může člověk objevit Boha?
2: Ano, tady jsem objevil Sibylu. A mezi všemi živými bytostmi je to v skutku Boha. Až bude hrát Julie, zapomenete na všechno. Tihle obyčejní drsní lidé s hrubými tvářemi a neurvalými gesty se docela změní, když ona je na jevišti.
1: Vaše hvězda, slečna Vejnová, jen pokračujte.
2: Sedí tiše a dívají se. Pláču a smějí se, jak ona si přeje. Její zásluhou jsou citliví jako housle. Jsem rád, že jste přijali moje pozvání. Snad pochopíte, proč jsem se s tou okouzelnou dívkou zasnul.
3: Jestli to děvče dovede vnuknout duši těm, kteří žijí bez duše. Jestli dovede vzbudit smysl pro krásu v těch drsných lidech, život je smutný, propůjčit jim slzy pro zármutky, jež jsou jejich vlastními zármutky, pak je hodna všeho vašeho zbožňování. Pak je hodna, aby zbožňoval celý svět.

0: toho vaše manželství, Doriane. Je docela v pořádku.
1: Děkuji, Bezile.
0: Zprvu jsem si to nemyslel, ale teď to připouštím. Bozi stvořili Sibylu Vejnovou pro vás. Bez ní byste byl neúplný.
1: Díky, Bezile. Já věděl, že vy mi porozumíte. Lord Henry je takový cynik, že mě až děsí. Bezile, až se zvedne opona, uvidíte mladou ženu, které dám celý svůj život. Dávám jí všechno, co je ve mně dobrého.
2: Hra začala. Na scéně byla síň domu Capuletů a začal maškarní rej. Vstoupil Romeo v poutnickém převleku s Mercuciem a ostatními svými přáteli. Začal tanec. Tu se objevila Sibyla.
1: Sibyla, moje láska.
2: V zástupu neohrabaných, uboze oblečených herců proplouvala Sibyla Vejnová jako stvoření z jiného, dokonalejšího světa.
3: Na pohled je rozkošná, je to jedno z nejpůvodnějších stvoření, které jsem viděl.
1: Moje Julie, moje Sibyla.
4: Žasnící oči připomínají mladou laňku.
5: Původné, to souhlasí.
4: Křivky jejího hrdla jsou křivky bílé lilie.
3: Ale je nějak divně netečná, co?
2: Správný postřeh. Dialogu s Romeem chyběl cit a láska.
6: Když nehodnou svou dlaní, znesvěcují tvou svatou ruku. Chci to odčinit. Rty zrudlí poutníci se připravují pokorným polibkem ten přečin smí.
7: Poutníku, velmi křivdíš svoji dlaní. Poznala jsem, jak něžná umí být. Světice uctívá se dotýkáním, poutník už s tiskem ruky políbí.
6: Rty mají tedy oba zbytečně.
7: Těm Bůh dal přece úkol modlit se.
6: Merty se k tobě modlí. Vyslyš je, dovolím to, co dlani světice.
7: Svatí vše splní, aniž prstem hnou.
6: Nehýbej se a z prozeb splň tu mou. Teď žádný hřích už na mých ústech není.
7: Za to však na mých rtech teď zůstal hřích.
6: Z mé viny přiznávám a rád to změním. Dej mi hřích zpátky.
7: Líbáš jako sůl.
2: Co se to stalo se Sibylou, Doriane? Takhle špatně hrát si ještě neviděl. Jak je to možné?
1: Bezil ani Henry nic neříkají.
2: Hledají k tomu odvahu, jsou ohleduplní. U lorda Watna je to až neobvyklé. Čekají ještě na balkonovou scénu. Ta je průbířským kamenem každé Julie. Zklameli si byla i tam.
1: Ne, ne.
7: Ach, Romeo, proč? Proč si Romeo? Zřekni se otce, zavrhni své jméno. Nebo když nechceš, stačí tvůj slib lásky a já se zřeknu jména Capuletů.
2: V měsíčním světle vypadá půvabně, bezesporu.
1: A proč dělá tak nemožně vyumělkovaná a teatrální gesta?
6: Beru tě za slovo. Jen co mi řekneš, že jsem tvá láska, budu nově pokřtěn. A nechci být už nikdy, Romeo.
7: Kdo jsi, že ukryt nocí nasloucháš, co si tu říká? Nejsi ty Romeo? A nejsi Julie?
6: Ten ani ten, když oba nemáš ráda.
7: Jak se to stalo, že jsi tady? Proč?
6: Přehoupl jsem se přes zeď. Nesem lásku.
7: Víš sám, že mi tvář skrývá maska noci. Jinak bych zrudla studem za všechno, co si v té noci vyslechl z mých úst. Chci, jak se sluší, popřít svoje slova. Chtěla bych, ale s Bohem způsobnosti. Miluješ mě? Vím, jistě řekneš ano.
6: Přísahám při měsíci, co tu kropí z nebeské výše koruny všech stromů, ta, kterou miluji.
7: Ne, nepřísahám. drahej, jsi moje radost, ale z úmluvy, k níž došlo radost nemá. Je tak náhlá, nerozvážná a prudká jako blesk. Jen zhasne dřív, než řekneš blízko se. Dobrou noc, než se příště setkáme, možná, že letní vzduch to poupě lásky promění v krásný květ. Už dobrou noc.
2: Třeba je jen nervózní, Doriane, před tebou.
1: Ne, ovládá se dokonale. Je to prostě špatný výkon. Indispozice.
6: Duk oci Lorencovi, šťastnou noc mu vylíčit a žádat o pomoc.
5: Je tu ze krásná, Doriane, ale hrát nevím. Pojďme pryč.
1: Já chci vidět celé představení. Je mi to hrozně líto, že jste kvůli mě promarnil večer, Henry, ale... Omlouvám se vám oběma.
5: Já myslím, milý Doriane, že slečně věnuje vlastně. Můžeme se některý jiný večer. Dneska to méně vydařilo představit.
1: Kežby nebylo dobře. Mně se zdá, že je prostě studená, že nic necítí. Úplně se změnila. Včera večer to byla veliká umělkyně a dnes... Dnes je to obyčejná podprůměrná hračka.
5: Šmír. Takhle nemluvte o někom, koho milujete. Láska je podivuhodnější. Obojí je jenom jistou formou napodobení. Ale pojďme, Doriane, tady už nesmíte zůstat. Pojďte se mnou a s Bezilem do klubu. Zakouříme si a budeme pít. Na krásu Sibyly Vejnové. Krásná je. Co více si můžete přát?
1: Jděte pryč, Henry. Bezile, copak nevidíte, jak mi je? Já chci být sám.

0: skrývá maska noci. Jinak bych zhrubla studem za všechno, co si v té noci vyslechl z mě. Chci, jak se sluší, popřít svoje slovo. Chtěla bych, ale s Bohem způsobnost. Miluješ mě? Vím, jistě řekneš mě.
1: Ty se šťastně usmíváš, Sibylo.
2: To jsem dnes hrála špatně, Doriane. Já to vím.
3: To manželství je docela v pořádku, Doriane. Bozi stvořili Sibylu Vejnovou pro vás. Bez ní byste byli neúplný přítel.
4: Při jaké příležitosti jste pronesl slovo sňatek? Možná, že jste to už zapomněl, co? Ach, Doriane.
2: Doriane.
1: Bylo to děsné. To tě není dobře? Nemáš ani ponětí, jaké to bylo, co jsem vytrpěl?
2: Doriane, měl si to pochopit. Ale teď už to víš, proč...
1: Co? No co? Co mám pochopit, Sibylo?
2: Proč jsem dnes byla tak špatná? Proč už budu vždycky špatná? Proč už nikdy nebudu dobře hrát?
1: Ale když ti dnes není dobře, tak si prostě neměla hrát. Zesměšňuješ se. Moji přátelé se nudili a já jsem se styděl, že vůbec se mnou přišli.
2: Doriane, má lásko. Když jsem poznala tebe, bylo pro mě divadlo jedinou životní skutečností. Jedině na jevišti jsem žila, myslela jsem si, že všechno na něm je pravdivé. Radost Beatričina byla mou radostí a zármutek Cordelien byl i mým zármutkem. Všemu jsem věřila. Malované kulisy znamenaly pro mne svět. Neznala jsem nic, jen přeludy a myslela jsem si, že je to skutečnost. Pak si přišel ty, miláčku můj krásný. A poučil si mě, co je to skutečná skutečnost. Dnes večer jsem si poprvé uvědomila, že Romeo v našem divadle je ojezdný a starý a zmalovaný. Že měsíční svět v Sagě není pravý a slova, která musím říkat, jsou neskutečná, že to nejsou moje slova. Ty jsi mi přinesl něco vyššího, čeho je umění pouhým odrazem.
1: Prosím, Sibylo, ale proč tohle to říkáš? Měla jsi prostě hrát dobře jako jindy.
2: Můj miláčku, princi z pohádky, mám dost přeludů. Ty pro mě znamenáš víc, než pro mě může znamenat všechno umění. Slyšela jsem, jak lidé syčí a usmívala jsem se. Co mohu vědět o lásce, jako je naše? Odveď mě odtud, Doriane. Odveď mě s sebou někam, kde můžeme být docela sami.
1: Sibylo, prosím tě.
2: Divadlo se mi teď hnusí. Mohla bych napodobit vášeň, kterou necítím. Ale tu, která mě spaluje jako oheň, napodobovat nemohu.
1: Měla jsi hrát poctivě, Sibylo.
2: Chápeš už, co to znamená? I kdybych to dovedla, považovala bych to za znesvěcení, kdybych hrála, že jsem zamilovaná. Doriane, tvou zásluhou jsem to poznala.
1: Zabila jsi mou lásku.
4: Je krásná, Doriane, co víc si můžete přát?
5: Co vlastně chceš? Ta dívka klečí před tebou, tiskne si kertum tvoje ruce, pláče. Slyšíš, Doriane?
1: Když se mne Sibyla jen dotkne, zapomínám na vás, Henry. Je to to jediné, co jsem po celý život hledal. Ano, zabila jsi mou lásku. Miloval jsem tě, protože jsi byla skvělá, protože jsi měla nadání a ducha. Ty jsi uskutečňovala sny velikých básníků a dávala podobu a obsah uměleckým dílům a proto jsem si tě zamiloval, ale je to pryč.
6: Jsi byl jsem jiný, než jakého mě znáte vy, Lorde Henry.
1: Jsi mělká, hloupá, prostě nemožná. Teď už pro mě neznamenáš nic, já tě už nechci nikdy vidět, ani na tebe myslet, nechci už ani vyslovit tvé jméno.
2: Lásko.
1: Jak asi málo víš o lásce, když říkáš, že maří tvůj výkon. Bez svého umění nejsi nic. Já bych tě byl proslavil, mohla jsi být skvělá, úžasná. Svět by tě byl zbožňoval, byla bys nosila moje jméno. Co jsi teď? Herečka třetího řádu se svou tvářičkou v ubohém šmíráckém sále.
2: To nemyslíš vážně, Doriane. Hraješ se mnou kruté divadlo.
1: Divadlo? To přenechám tobě, ty to přece tak dobře umíš. Já jdu pryč, já končím.
2: Neodcházej, Doriane. Je mi líto, že jsem nehrála.
1: Nedotýkej se mne! Já to nechci.
2: Po celý ten čas jsem myslela jenom na tebe. Ale budu se snažit, opravdu se budu snažit. Zachvátilo mě to znenadání, jako láska k tobě. Nebyla bych ji pocítila, kdybys mě nebyl políbil. Kdybychom se nebyli políbili. Nechoď ode mne pryč, prosím tě, nechoď. Nechoď pryč, miláčku. Můj bratr, on to tak nemyslel, miláčku. Ale ty, já měla jsem se projevit víc jako umělkyně, já vím, bylo to ode mne hloupé. Ale když jsem si nemohla pomoci, neopouštěj mě, prosím, neopouštěj mě, miláčku. Můj princis pohádky.
1: Je ubohá, nemožně melodramatická. Přehrává, je to komediantka.
5: Vždycky je cosi směšného v citových výlevech těch, jež jsme přestali milovat. Ach, Doriane Grayi, ztratil jsi iluze? Nebo je to ješitnost nezralého mládí?
1: Sibylo, já odcházím. Nechci ti ublížit, ale vidět už se nemůžeme. Zklamala jsi mě. Sbohem. Navždy.

0: Dorian Gray bloudil nejasně osvětlenými ulicemi, míjel ponuré klenuté průchody plné černých stínů a ošklivě vyhlížející domy. Volali za ním ženy s ochraptělými hlasy a drsným smíchem. Motali se tam opilci, kteří kleli a povídali si sami pro sebe, podobně obrovským opicím. Viděl pitvorné děti přikrčené na schůdcích před domovními dveřmi a z pochmurných dvorů slyšel křik a nadávky. Když se začal rozednívat, uvědomil si, že je nedaleko Covent Garden. Temnota se zvedla a obloha uzardělá matnými plameny se vydula jako dokonalá perla. Ohromné káry plné kývajících se lilií pomalu rachotily lesknoucí se prázdnou ulicí na tržiště. Ve vzduchu byla těžká vůně květin a Dorian měl pocit, jako by mu jejich krása podávala lék utěšující bolest.
1: Já, hlupák, tolik jsem jí věřil. Co si teď myslí Lord Henry, aby byl Howard? Já jsem jim k smíchu.
0: Šel dále a pozoroval muže skládající na trhu náklad z vozů. Defilovala před ním dlouhá řada chlapců, kteří nesli koše pruhovaných tulipánů a žlutých i rudých růží, a razili si cestu mezi ohromnými kupami zeleniny, zelenými jako nefrit. V podloubí s šedými sluncem vybělenými sloupy lelkovala skupina otrhaných prostovlasých děvčat, čekajících na lacinější zbytky zboží po dražbě. Všude pobíhali holuby s duhovými náprsenkami a růžovými nožkami a zobalí zrní. Po chvilce si Dorian najal drožku a jel do svého bohatého domu. Ve vstupní hale dosud zářilo plápolavé světlo v ohromné benátské lampě. Zhasil ji, odhodil klobouk a pláštěnku na stůl a prošel knihovnou ke dveřím ložnice. Když bral za kliku, padl jeho pohled na portrét, který mu namaloval Basil Hallward. Prudce ucouvl, jako by ho něco překvapilo. Pak s trochu zmateným výrazem vstoupil do ložnice. Posléze se znovu vrátil do knihovny, zamířil k obrazu a prohlížel si jej. V matném světle, jež se prodírá skrze závěsy, se zdá, že obličej portrétu je trochu pozměněn do pochmurného výrazu.
1: V těch ústech je najednou něco krutého. Jak je to možné? Měl jsem tak jasný, přirozený výraz. Nebo se mýlím?
2: Třeba se ti to jenom zdá v šerosvitu místnosti, Doriane. Rozhrn závěsy.
1: Teď jsou ty rýhy kolem úst ještě zřetelnější.
2: Jakoby ses po nějakém hrůzném činu díval do zrcadla. Viď?
1: Ano, zrcadlo. Kde je?
2: Leží na stole, orámované nižnými amorky ze slonoviny. Pěkný dárek od Lorda Henryho.
1: Moje tvář zůstala stejná.
2: Co to asi znamená?
1: Malba na portrétu není rozpraskaná. Jsou to všechno původní tahy štěrce. Ale můj obličej má jiný výraz. Proč?
2: Jak je to smutné. Já budu jednou starý, strašný, příšerný, ale tenhle obraz nebude nikdy starší než v tom památném červnovém dni. Kdyby to tak mohlo být opačně, kdyby stárnul jen tenhle obraz, za to bych dal všecko. V celém světě není nic, co bych za to nedal. Dal bych za to svou vlastní duši.
1: To ne. To přece není možné. Něco takového se nemůže stát.
2: A přece máš teď před sebou portrét s rysy krutosti kolem úst.
1: Co pak jsem se zachoval sudově? Vinu nese Sibyla, ne já. Snil jsem o ní jako o úžasné herečce. Věnoval jsem jí svou lásku. Ona mě zklamala. Je mělká bezcena. Snad jsem jí na celá léta poradil, ale ona mi za jeden večer zničila život. Bezil a hlavně Henry nikdy nepochopí, proč jsem se zasnoubil s takovým stvořením. A co? Ženy prý jsou lépe způsobilé snášet zárnutek než muži. Žijí jen ze svých vznětů. A když si opatřují milence, dělají to jen proto, aby měli někoho, komu mohou dělat scény. Ano, to je přesné.
3: A to ti řekl Henry Wotton, co?
1: Ano. Lord Henry ví, jaké ženy jsou.
3: Ale co ten obraz? Dorian?
1: To je jen přelud podrážděných smyslů. Po té strašné noci, kterou jsem prožil, tu zbyly přízraky. Ten obraz se nezměnil. A bylo by bláznoství si něco takového myslet.
3: Ale přece jen. Zírá na tebe krásná, poničená tvář, krutý úsměv. Světlé vlasy září v časném slunci, ale modré oči hledají tvoje.
1: Co pak se po každém mém hříchu zhyzdí krásná podoba? To se pak obraz stane viditelným symbolem mého svědomí. Bezil přece své nejlepší dílo namaloval poctivými barvami.

0: Bojíš se budoucnosti?
1: Změním svůj život. A už nikdy se nesejdu s Lordem Henrym. Budu se věnovat hudbě, budu cestovat, poznávat krásy světa a umění.
0: Ale co jsi byla?
1: Sibyla. Vrátím se k ní. Všechno ji vynahradím. Ožením se s ní. Budu se snažit ji znovu milovat. Ano, zaslouží si to.
2: Člověk, který by jí mohl ublížit, by byl zvíře. Bezcitné zvíře. Nedovedu pochopit, že někdo může uvrhnout do hamby toho, koho miluje.
0: To jsi řekl, Doriane.
1: Ubohé dítě. Byl jsem k ní sobecký. Krutý. Ano. To okouzlení, které ve mně vyvolávala, to se zase vrátí. Sibylo, odpusť. Přijdu k tobě.
3: Dorian se zvedl z křesla a přisunul před portrét širokou zástěnu. Nemohl se na obraz dívat. Když vkročil v zahradě do trávy, zhluboka se nadechl. Svěží raní vzduch, jako by z něho vypudil všechny chmurné vášně. Myslil jen na Sibylu Vejnovou. Opakoval si stále její jméno. Zdálo se mu, že ptáci zpívající ve zrosené zahradě vyprávějí květům o dívce, kterou nesmí ztratit.

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte Hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme zpěvačkou se silným, nádherně zabarveným hlasem a dobrým jazzovým cítěním. Bohužel neslýcháme ji často a neprávem. Už 20 let není mezi námi Laďka Kozderková.

Laďka Kozderková dospívala titulní píseň muzikálu Johna Kendra a Freda Eba Kabaret. Zbývá dodat, že autorem českého textu je Ivo Havlů a že hrál orchestr Karla Vlacha. Teď si poslechneme píseň, jejímž autorem je známý herec a režisér. Méně už se ví, že i skladatel úspěšných písní Charlie Chaplin. Sarah Vaughan nám zaspívá píseň Eternally z jeho posledního hollywoodského filmu Světla ramp.

Dospívala Sara Vaughan a ve studiu už máme připraveno album Antonína Gondolána, které je nazváno podle úvodní písně Čekej a neplakej. Pamětníci si možná vzpomenou, že tato píseň byla hitem už koncem 60. let. Prodalo se jí na dnešní dobu neuvěřitelné číslo 150 000 gramodesek. Antonín Gondolán a Čekej a neplakej.

0: Dohrála skupina Antonína Gondolána a my si teď poslechneme americkou zpěvačku Kim Carnes. Narodila se ve 44. roce v Hollywoodu. Psala hudbu k reklamám a když jí bylo 27, seznámila se se skladatelem Davidem Ellingsonem. Spolu pak vytvořili autorskou dvojici, která uměla napsat opravdové hity.
1: Just look at you.

Kim Carnes společně s Kenny Rogersem dospívala vlastní píseň Don't Fall in Love with a Dreamer. Vy je určitě znáte s textem Vladimíra Poštulky pod názvem S tím bláznem si nic nezačínej, tak jak ji zpívají Marie Rotrová a Pavel Bobek. A když už jsme ty dva ošedili uvedením originální verze, poslechněme si teď každého z nich samostatně. Marie Rotrová zaspívá šanson Gilberta Bécoda s textem Jiřiny Fikejzové Půlnoční pláž. Možná i vám se vybaví vzpomínka na letní dovolenou.

se zážitkem z půlnoční pláže se svěřila Marie Rotrová a já jsem slíbil i Pavla Bobka. Tak tady je v takové bilancující písni stárnoucího pána. Inu i on už má víc let, než sám si přizná.

Bývá zvykem uvést v hudebních delikatesách jednu orchestrální skladbu. Dnes jsem na závěr vybral píseň I've Got Rhythm z muzikálu Girl Crazy George Gershwina. Hrát bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. S přáním hezkého zbytku víkendu se loučí Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

sarebbe Cleclona Porrasce non sen. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc samoz těšit. Takže pro začátek já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolal Jarda, tentokrát je z Kladna. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte já pocit, když se, no, když se
1: díváte. No, já vidím i ti mladí, i malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živení. No. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to výdles, jo. Já nevěřím na nějaký sportování, prášky, injekce. Protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo. Všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což jsem byl skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, no, ale pak jsem cítil stafilokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No, začalo moje turné po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo. No a mně se to usídlilo v krční páteři. No. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 funglonový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to vzejmují odkud, jo. A tak mládež, že je tady oběd, a mě v tu chvíli opustila chuť i vlád. A když jsem to nazvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak si to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako přestal. Já říkám, ta umělina, co dostávám na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši vybil nějaký ten balený sýr. No a věříte mi, že jsem od té doby dostával normální maslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, takhle se udrží šílá linie. Tak.
0: No tak něco na tom může být, ale na druhou stranu.
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat, no. Je to úplně jiná situace, no. Že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem, to je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování, těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak potom to není taky, no. No.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu pořídit ani sousto, já nevím.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16 a půl minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém právě, záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle toho jsou chutě neovladatelný a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde ledaco s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace. Ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jedno z lidí, který ty výjimečné situace má za režimním pořádku.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jako fakt je to špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: Mně to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se olizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly dvě děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže
0: Tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není tak ono, to je pravda. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování, se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu u

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

Paříž četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší kávě

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: on při mě stál.
1: Jaromír Nohavica, Mám je zvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
2: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
1: Mm-hmm.
2: Tím začnu. No a teďka k tématu.
1: No.
2: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
1: Jo.
2: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak co bude kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku,
1: mm-hmm.
2: takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
1: Takže jste vynechal a sladké limonády. Dalo by se říct, jo.
2: No, já se vyhýbám matonkom.
1: Mm-hmm.
2: Kecám, jsem
1: já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
2: Jo, že to pytel cukru v podstatě.
1: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
2: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, mm-hmm. monterky a teď je dopnu.
1: Mm-hmm. No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
2: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
1: No tak jasná věc.
2: Jednému nesedět druhému.
1: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
2: Tak ono je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, to mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
1: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
2: Hmm. A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladký
1: uh-huh.
2: a pak si chci dát slany, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsem už
1: ano.
2: jako že opatrnější.
1: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Robert, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
2: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože je nezdravý, je to dokonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma.
1: Mm-hmm.
2: No a jako maso si dám, ale všecko s rozumem, já musím vždycky
1: mírně.
2: Uvažovat mm-hmm. kolika, jak a tak dál.
1: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co jo. si dáte, když je hlad. I. Nejenom když je chuť, jo?
2: Ano.
1: Dobře.
2: Jsem se chtěl... Jinak jsem ještě teda závěrem pozdravovat paní Ludmilu.
1: Dobře.
2: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino.
1: Mm-hmm.
2: Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
1: Děkujeme.
2: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může i AI. Jo. A vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, to mi vždycky, to je prostě i AI. Ten, komu volá, ten odpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
1: Jo.
2: A za to vy nemůžete.
1: Za to opravdu já nemohu. Ano, přesně tak. Děkuju za uznání.
2: Mějte hezky.
1: Taky, Roberte.
2: Všechny pozdravujte.
1: Hezký večer vám přeju a děkuju za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
2: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
1: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po půl dvanácté pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko, poblíž Hodonína. Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou, tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší vejšku třeba postavu dost, nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo za těch 7-8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, slivovica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst, ale dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako
0: jo, trochu.
1: Jakože jsou syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střízmostí, odbora ten alkohol, ne
0: že
1: úplně.
0: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krás.

0: krásně a všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdem, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
1: Ano. No. A jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
0: Normálně po každém jídle si dám desert.
1: Ano.
0: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. Mhm. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
1: No tak vy jste opravdu střídmý jedlík, to zas musím říct, že jo.
0: To stačí, ano, fakt.
1: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak je chvilku předspaný a je to k ničemu.
0: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou.
1: Ano, ano.
0: Ale sním jenom kousek.
1: Jo.
0: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
1: Kousek vyndáte.
0: Můžu to jezdat i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
1: Jasně.
0: A chleba.
1: Ano.
0: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 82 letech. Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A susím boží.
1: No dobře. Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
0: No, dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
1: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
0: Je to jednoduché.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
1: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal? Já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vás zdravím, Hituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny. Mm-hmm.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak jen příjemně. Jako dneska jsem měla bramory s tvarohem a kompot, no. Mm-hmm. Já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Mm-hmm, prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napadla jsem se vody, a to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo, spláchlo vodou. No jo?
1: No. To si říká, co teda, ty už to nedělám. Ale no, bylo mi těžko, no.
0: Mm. Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi...
1: No, to nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. No, ano, přesně. Přesně, no. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, já jako bych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže... To taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: To ne, ale to jo, no ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce přibuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Hmm. Klidně bez masa. Vajíčko bez brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, takový lehký jídlo, no.
0: Lehčí jídlo, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nadspat. A je, Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a Jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer. Děkuji. Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuji za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Uh-huh. To bylo tím, že jsme byli pracovně do zaneprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Uh-huh. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. Ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. A přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu, k nedlu, zelo, uh-huh. Ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. Tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. A ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. Tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, anebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. A protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další řešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně, když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. Prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. Pocit, že lidé neumí jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. A při nějakých sezeních
0: no.
1: A u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: Myslím, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Mm-hmm. Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru. Teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdniny. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit no, a no. Tak rozumím.
1: Kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejítý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano.
0: Popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd, v pátek dva. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí, no a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit, ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si jej užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídmě. Znáte úsloví jest do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Jitřiško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel teď z práce.
0: Mm-hmm.
1: A vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se to hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si teda dám oběd,
0: mm-hmm,
1: nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu, prostě já bez zeleniny bych si.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří tagetnický guláš,
0: jo,
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem,
0: mm-hmm,
1: tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Hospice, no. Tak asi udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no, a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nacpete?
1: Určitě, protože já si udržuji, tak, no, udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: A když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce segedin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Říkal, že lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se goš, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil segedinský guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Takový vylížte, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel.
0: Mm-hmm.
1: A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu. No vidíte to, tak to je poklona jako hrom.
1: To byla velká podstava, protože jsem svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí, ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já je miluji, Poláky, jako jo, já jedním hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se bude něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: To. Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím kousek od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jedu do Polska ke známým, tak nadělám doma knedlíky k masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: Když to máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem z toho normálně sračku. Opravdu,
0: nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám, jsem vděčná.
0: Budu ráda.
1: Jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Hrdítučko, hodně vás zdravím.
0: Nápodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdraví.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v Jeseníku, kde pracuji a v Javorníku prší.
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tučko, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to? A velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9. půl desáté, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám, už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak to tělo chce. Já nejíždím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepociťuju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeného takové velké hrnec polivky. A tu jedno, teď jsem dojedla dýňovou polivku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerst. No, vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polisku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abyste nám měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo. A i tu polišku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Já vám závidím, že to umíte.
1: A ten je kamarád, se taky ho upeču. A on jí taky tak strašně chutná.
0: Tak
1: si udělám 2 bochníky. No a ten mě vydrží dlouho. A ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za 2 dny presně.
0: To máte pravdu.
1: A mě to mrzí.
0: Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně. No.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám. Takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je, jak s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem, to tak s ním.
0: Ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to ten můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane,
1: jo. Tak s sádlem. A já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty 2 sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, to se dávám i to kakao. To si
0: Karob?
1: Tam taky 2 Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou tak dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to je jaký svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě. A až to mám svařený, tak to si vždycky to taky naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, ani kanadávají, mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďkom slavila ty svoje narozeniny, tak jsem udělala tlačenku. Pak se mi říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkové je to. No, panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak, to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak, přeju,
1: ať... Sama si ho nedám, ale byla jsem pro děcka.
0: Jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože za mladá jsme to dělávám.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat, takže, Eliško.
1: Takže já se stravuju tu školu.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se.
0: Dobrou noc. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teďkon té poslední paní, jaký ona má ten jídelníček. Já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo,
1: no,
0: jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já ráno stanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďkom nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubeňor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho, jsem pracoval, tak vím, jaké to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodí, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní, tam ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navářit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa. To. Nebo ryby jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: Tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ju radši rozporcovala a dala si do mrazáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídání je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídání nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den.

0: a myslím si, že mi to prospíva takto, akože moje maminka veľmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila sa skoro stovky a říká sa, nikdy nelítuj, že si málo jesť. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
1: Není to ideální, no.
0: V noci, také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned snít, bo to prostě také je pustý.
1: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
0: Já vám taky.
1: Ať vám chutná, samozřejmě.
0: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak vždycky říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
1: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání. A teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc
1: krát. Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenalo flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračovat dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, chlup, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na Intru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela kousek buchty schovat, protože jinak všechno. A to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já jsem seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. Takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotní jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu,
0: jenom
1: kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: S tou dietou, ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla, Já jsem ty horka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Taky dieta v úvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla ne, vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že si můžete zkusit to i to.
1: Maminka. Tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: To je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv, jo?
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám.
0: A zase příště v Noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Dnešní schůzka je 360. a my budeme během ní pátrat po tom, co zbylo po pozoruhodné osobnosti velkého formátu, muži jménem Jehuda Liva ben Becalel, zvaném též Vysoký rabín Lev. Na tomto úsilí se budou podílet
0: Ivana Valešová,
2: František Gerfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Dále je nutno jmenovat fyzicky nepřítomného Petra Horu Hořejše, autora knižní inspirace Toulek českou minulostí, jakož i
4: Jaromíra Ostrého,
1: který tento pořad v Českém rozhlase režíruje.
5: Rabbi Liva je veliký učitel, koruna moudrých, div našeho pokolení, k jehož světlu jdou všechny národy a z jehož vod pijí všichni rozptýlení Izraele. On je ten, který sepsal knihu Lvíče, jež je předmluvou k Tóře, knihu Mocné činy Boží, knihu Cesta života a poučení otců a ještě mnoho jiných knih, které spatřit jsme dosud nebyli hodni. Byl hlavou Vysoké talmudické školy Ješívy a vrchním rabínem celé země moravské asi 20 let. Pak přišel sem do svaté obce pražské, kde vychoval mnoho žáků a založil poradní dům učenců, veliké a proslulé učiliště, které se nazývá Klaus, a v něm šířil učení 11 let a potom ještě 4 roky. Nechť Bůh prodlouží jeho dny a roky a naše oči nechť uzří krále v jeho kráse a nechť soudí národy podle práva.
1: Napsal o svém rabínovi pražský vědec a kronikář David Gans, jinak také nazývaný Husa.
0: Sám rabín Jehuda ben Becalel, zvaný Lev, svou osobu v knihách, které napsal, naprosto opomíjí.
3: Historikové mohou vycházet jenom z několika málo pramenů.
0: Například z nápisu na jeho náhrobním kameni na starém židovském hřbitově.
3: Ale ani z něj se toho moc o jeho životních osudech nedozvíme.
1: Třeba kdy a kde se narodil?
3: Třeba, protože jedni tvrdí, že se tak stalo v roce 1512.
0: Další, že ne, že platí rok 1513.
3: A ještě tu máme třetí možnost, že to bylo v roce 1520.
0: Podle jedné verze přišel na svět ve Wormsu v německém Porýní.
3: Podle druhé v polské Poznani.
0: Možná, že z toho Wormsu pocházel jeho dědeček Chajím.
3: Každopádně oné noci, kdy mělo dítě přijít na svět.
0: A měla to být noc Pesachová, tedy nedlouho před křesťanskými Velikonocemi.
3: Se odehrála událost, která mohla nejen jeho život zásadně poznamenat.
1: My tento příběh známe z podání spisovatele Eduarda Petišky.
5: Když se snesla Pesachová noc, zasedli všechny židovské rodiny ke stolu, aby oslavili podle prastarého zvyku vysvobození z egyptského zajetí. Na slavnostně prostřeném stole mělo všechno svoje místo a účel. Byly tu hořké byliny jako památka na trpký život v Egyptě, strouhané jablko připomínající hlínu, ze které židé vyráběli pro Egypťany cihly, červené víno připomínalo faraonovu krutost, když potrestán malomocenstvím se koupal v krvi židovských dětí, aby se uzdravil. Slaná voda stála na stole jako památka vln Rudého moře, které se před prchajícími židy rozestoupily, ale nad egyptskými pronásledovateli se zavřely. Tak jako tenkrát, když v chvatu opouštěli židé Egypt a nezbyl čas upéci kvašený chléb, jedli i nyní o Pesachové hostině chléb nekvašený. Okna v židovském městě zářila. Na prostřených stolech hořely slavnostní svíce a stěnami domů pronikal do ulic zpěv žalmů. I v rodině rabína Becalela oslavovali Pesach. Uprostřed sváteční slavné chvíle navštívili rodičku bolesti a čeleď Becalelova domu vyběhla ven pro bábu, která rodičkám pomáhala v těžké chvíli. V tu dobu, když čeleď běžela po ulici, plížil se tudy podezřelý muž s pytlem. Jakmile zahlédl proti sobě běžící lidi, vzal nohy na ramena, jako by měl špatné svědomí. Noční hlídka obcházející městem se domnívala, že muž někde něco ukradl a že ho čeleď pronásleduje. Zastoupili mu cestu, jali ho a rozvázali mu pytel. U Ukázalo se, že v pytli nesl mrtvého člověka. Muž, který pytel nesl, se bránil, že není vrah, a označil ty, kdo mrtvého měli na svědomí. On prý měl mrtvého jenom odnést do židovského města, aby ze smrti křesťana byli viněni Židé. Panovala tehdy mezi prostým lidem pověra, že k přípravě pesachových chlebů potřebují Židé křesťanskou krev. Mrtvý křesťan v židovském městě o svátku Pesach by byl způsobil nebezpečné pobouření. Proto se Židé radovali, když hlídka muže s pytlem odvedla do vězení.
3: Mezitím se Becalelově ženě narodil chlapec.
0: A všichni měli pochopitelnou radost.
3: Nejenom z toho, že přišlo na svět dítě.
0: Ale také za jakých podmínek.
3: Všichni věřili, že chlapcův příchod přinesl pronásledovanému národu mír a klid.
0: Nad kolébkou svého syna pak promluvil šťastný otec, zbožný a vysoce ctěný rabín Becalel ben Chaim, potomek Rava Hayi Gaona, v mužské linii pocházející z rodu krále Davida.
5: Narodil se, aby nám přinesl útěchu, aby nás posílil a utěšil. Při jeho zrození se rozsvítila šťastná hvězda. Pomůže nám tam, kde se jiným bude zdát pomoc nemožná. Jeho jméno buď Juda, neboť stojí psáno, Juda je mladý lev.
0: A tak začali říkat novorozenci Juda, syn Becalelův.
2: Neboli Jehuda ben Becalel.
3: Podle dalších zpráv.
0: Ale oni to jsou spíš pověsti, než skutečně důvěryhodné informace.
3: Se měl rabínův syn odebrat do Prahy.
0: Ve skutečnosti se sem dostal zřejmě až jako 60letý, ale na rozdíl od suché děje praví je legenda daleko životaschopnější.
3: A byl-li v Praze jako mladík, tak ta pražská zastávka nebyla věru dlouhá.
5: Ve Wormsu?
2: Nebo možná taky v Poznaní, my prostě nevíme, jak se jmenovalo jeho rodiště, ale totéž, co se dozvíme o Wormsu, může platit i o Poznani.
5: Ve Wormsu bylo tehdy jistě dost příležitostí osvojit si rabínské učení.
2: Vysvětluje svoji hypotézu historik Václav Vladivoj Tomek.
5: Bylo však zvykem, aby židovští chlapci poslušní slov otců odcházeli do daleké ciziny, aby žízeň povědění ukojili u slavných učitelů a mistrů. Sotva Jehuda vyrostl v mládence, odebral se do Prahy.
2: Tak tedy jsme spolu s Jehudou, neboli Judou v Praze, na krátké zastávce. Proč ta zastávka byla krátká?
5: V Praze tehdy žil bohatý a zbožný Reb Samuel ben Jakob, zvaný Šmelke nebo Déš Reich, což znamená bohatý, představený židovské obce.
2: To je odpověď na mou otázku nebo pokračování příběhu.
3: Obé nerušit.
2: Jenom maličkost. Kdo to byl Reb?
3: Učený a zbožný muž. To slovo nemuselo nutně znamenat rabína.
5: Když se rozhodl zasnoubit svou mnoha ctnostmi obdařenou dceru Perl, padla jeho volba na Léva. Tak byl podle tehdejších mravů sotva 15-letý Jehuda zasnouben s Perl. Na přání Reba Reicha odešel Lév brzy do Polska, do slavné rabínské školy v Lublinu, kterou vedl rabín Šelomo Luria, tehdy hlava celé diaspory, nejjasnější hvězda zářící na nebi židovské učenosti.
0: Jako skoro u všeho, co se týká Jehudova života, i u místa polského působiště tu máme ještě jednu možnost, totiž, že neodešel do Lublina, ale do Přemýšlu.
2: Zpátky ke Šmelkému bohatému. On byl nejenom tchánem našeho milého Jehudy, ale i jakýmsi sponzorem, dá se to tak říct?
0: Dá.
3: Jenomže to se pokazilo.
2: Jak?
3: Šmelke přišel nešťastnými obchody o své jmění a nebyl z to, aby...
5: zapravil slíbené věno a výbavu.
2: Co teď?
3: Napsal Lévovi,
0: který zrovna dovršil 18. rok věku svého.
3: Napsal mu dopis, ve kterém sděloval, že není schopen vyplatit dceři věno a že tedy Léva zprošťuje zásnubního slibu.
5: Odpouštím ti a dovoluji ti vstoupit ve svazek manželský s jinou ženou.
2: Měli to tenkrát starosti, vidíte.
0: Úplně jiného druhu než dnešní snoubenci.
2: Pokud ovšem termíny snoubenci a manželé dnešním mladým ještě něco říkají.
0: Jehuda Lév měl nad chánu v dopis odpovědět těmito slovy.
3: Věřím v boží pomoc a budu čekat, dokud vám nepomůže zajistit věno a vypravit svatbu.
2: Že by ale navěno rezignoval?
0: No to vůbec nepřipadlo v úvahu.
3: Nad to budu pokládat zasnoubení za zrušené teprve tehdy, až dceru vyvdáte.
2: Zlepšily se majetkové poměry Reba Šmelkého?
0: Bohužel nikoli. Proto si jeho dcera Pearl zařídila krám se solí, chlebem a dalšími potravinami, aby rodičům ve finanční nouzi vypomohla.
2: Dnes je to jinak. Dnes naopak rodiče, nacházející se v nouzi, vypomáhají svým dětem v nouzi se nenalézajícím.
0: A tak uběhlo 10 let.
3: Lév zůstal své snoubence věrný, neoženil se a věnoval se výhradně studiu.
0: I vypráví se příhoda, která přišla Šmelkého rodina opět k majetku.
5: Jednoho dne táhli Prahou vojenské oddíly. S nimi jel vysoký důstojník na koni. Když projížděl kolem Perly na krámku, nabodl kordem velký bochník chleba, který byl vystaven venku. Perl se lekla a vykřikla. Rychle se však vzpamatovala a požádala důstojníka, aby jí nebral chléb bez placení, neboť musí ze svého ubohého krámku živit staré rodiče. Jezdec sňal z koně sedlo, hodil je do krámku a řekl:
3: mám hlad, ale nemám peníze, abych zaplatil chléb. Vezmi si tedy místo nich sedlo.
5: Jak nesmírně byla Pearl překvapená, když vzala sedlo do rukou a objevila v něm veliké množství zlatých dukátů. Rychle běžela domů a plačíc rodičům vyprávěla o pokladu, který získala tak podivuhodným způsobem. Tu viděl Reb Šmelke, že důstojník nebyl nikdo jiný než prorok Eliáš a že se o štěstí, které jim znovu zasvítlo, zasloužil jeho zeď. I hned sdělil Lévovi, že mu nebe pomohlo zázrakem a vyzval ho, aby bez meškání přijel do Prahy a slavil svatbu. Lév přijel do Prahy a oženil se se zbožnou Pearl. Netrvalo dlouho a byl povolán na místo rabína do Poznaně.
2: Sice jasné, jakou dedukcí Reb Šmelke klasifikoval dukáty v sedle jako dílo proroka Eliáše, a taky nechápu, jakou zásluhu měl na tom všem náš Jehuda Liva, syn Becalelův, ale budiš.
0: No, jsou věci mezi nebem a zemí.
2: No, něco tam bude. Kdo mi ale vysvětlí, proč, když už se konečně mohl oženit, tak nezůstal v Praze?
0: To je složitá historie.
2: Slibuji, že ji pochopím.
0: Najít takové rabínské místo nebylo jednoduché.
3: Tuto situaci v Becalelově rodině dobře znali, protože kromě Jehudy i další 3 starší bratři byli rabíni.
0: Když se rozhodovalo o místě vrchního rabína, byl odmítnut.
2: Proč?
0: Navzdory své proslulosti a stále vzrůstající učenosti se příliš netěšil všeobecným sympatiím ze strany pražského židovstva.
2: Ještě jednou, proč?
0: Svou roli tu sehrály vážné incidenty a spory uvnitř géta.
3: A hlavně k tomu přispěly vysoké morální nároky rabího Léva.
2: Ano, s těmi našinec častokrát narazí i dnes.
3: Jakož i jeho reformní snahy narušující zaběhlé normy tehdy poklidné židovské obce.
2: Takže šel raději z Prahy pryč.
3: Vrátil se do Poznaně.
2: Možná do své rodné Poznaně.
3: A když tam pobyl nějaký čas? Namířil si to do Mikulova.
2: Do toho na hranicích s Rakouskem?
3: Zrovna tento byl. Chvilku se tu zdržel.
2: Jaká to byla chvilka?
3: Nepatrná, tedy z hlediska věčnosti. Tak 20 let.
5: V letech 1553 až 1573 byl Jehuda Liva ben Becalel zemským rabínem a školním rektorem v Mikulově na Moravě.
2: Ano. A dál?
3: Co dál?
2: No, tak 20 let je 20 let, ty se nedají odbít jednou větou.
3: Ale dají.
2: Z pohodlnosti?
3: Z nedostatku informací. Neboť my o Jehudově 20-letém působení v Mikulově na Moravě víme opravdu jenom to, že tam v skutku působil a v jaké funkci.
5: Po ukončení studií se ve svých 32 letech Jehuda s 28-letou Pearl oženil a měli spolu jednoho syna, Šarifa, a 6 dcer, Leu, Fogele, Gitale, Ráchel, Tyle a Reále. Do Prahy přišel v roce 1573, tedy ve svých 60 letech. Založil zde vysokou talmudickou školu Ješívu při Klausové synagóze a byl současně jejím rektorem. Svůj pobyt v Praze několikrát na pár let přerušil. Poprvé od roku 1584. na 4 léta, podruhé Prahu opustil v roce 1592. a tehdy se stal školním rektorem v Poznani a zemským rabínem říše Velkopolské.
2: Proč zase musel z Prahy?
0: Ty též důvody jako předtím.
2: Neměl sympatie?
0: Neměl jich dostatek, aby získal místo vrchního rabína.
3: Když se do Prahy vrátil naposledy, tak už jí zůstal věrný až do konce svého života.
0: Jenomže vrchním pražským rabínem se stal až na sklonku svého života v roce 1597.
2: Pokud dobře počítám, mohl mít 77 až 85 let.
3: Pražská obec si jej vážila a uctívala jej.
0: Byl pokládán za člověka vysoce moudrého a spravedlivého.
3: Jeho současníci mu říkali
5: Maharal Miprak,
2: což znamená
5: náš učitel pražský.
0: Bydleli v ghetu, neboli pražském židovském městě v Pinkasově ulici, což je dnes ulice Široká, v domě číslo 36.
3: Nad dveře svého domu dal vytesat lva s hroznem vína na znamení svého původu.
0: Měl ještě jednu přezdívku.
5: Hehe, rabi, vysoký rabín.
2: Jakože byl velkou osobností.
0: Skutečně vypovídala o velikosti jeho srdce a ducha.
3: Ale i o tom, že byl opravdu vysoké postavy.
0: Napsal celkem 15 až 17 tiskem vydaných knih, všechny filozoficko-náboženského charakteru.
3: Z toho 3 kázání a pamětní řeči.
2: Čili poměrně slušně rozsáhlé dílo.
3: Navzdory tomu, že začal publikovat 60, neli až ve svých 70 letech.
2: Bývalá ředitelka státního židovského muzea, doktorka Hana Volavková, o rabínu Lévovi jako spisovateli napsala.
0: Ve svých spisech se jeví jako neobyčejně logický myslitel, znalec filozofie. Jako soudce a rozhodčí zastával názor, že zákon vyžaduje nestranné uplatnění, i když se soudce kloní na stranu obžalovaného. Chce zákon striktně uplatňovat, ale má pochopení i pro viníky. Útočí svými formulacemi spíš na city čtenářů, než na jejich rozum. Je výtečným vypravěčem a používá s úspěchem kontrastu. Rád staví proti sobě učenost spekulativní, jejímž cílem je poznání, a proti ní moudrost ústící v dobrý čin.
3: K tomu dobrému činu neměl Jehuda Liva ben Becalel nikdy daleko.
2: I když to chtělo někdy chvilku přemýšlet.
3: To rabínovi problémy nedělalo.
0: Což dokázal i v kritické chvíli.
3: Do Prahy tehdy přicházelo hodně židovských přistěhovalců z Ruska a z Balkánu.
0: Město se stalo i útočištěm uprchlíků ze Španělska a Portugalska. Hledali tu záchranu před inkvizicí.
3: Přicházeli i obyčejní kolonisté z německých měst, v neposlední řadě slavní talmudisté.
0: Židovskému obyvatelstvu hrozilo zase jednou vypovídání z města. Proto se rabín vypravil na hrad, aby se objednal k císařské audienci.
3: Jenže proniknout k hlavě státu bylo prakticky vyloučeno.
2: Ano, to lze potvrdit. To platí za každého režimu.
3: Nešlo to ani přes komorníky a tajemníky.
0: A tak si rabín Lév musel najít originální cestu.
5: Císař Rudolf II. Jezdíval v některých dnech z Malostranského břehu na Staroměstskou stranu po Kamenné mostě. Rabín Lév znal ty dny. O nejbližším z nich se vmísil do houfu zvědavců, kteří na místě postávali a čekali na podívanou. Někteří tu stáli už o hodinu dřív, jen aby nezmeškali. Jak se kučár blížil, letěla o tom zpráva od úst k ústům a lidé císaře zdravili a tlačili se, aby lépe viděli. Hluku a zmatku využil rabín Lév. Protáhl se mezi diváky a zastoupil kočáru cestu.
3: Z cesty, z cesty!
5: Volali lidé okolo rabína. Ten ale stál uprostřed mostu jako kámen vsazený do dlažby. Kočár se rychle přibližoval, ale rabín se ani nehnul.
3: Z cesty, uhni!
5: Někteří diváci zvedali kamení a kusy z tvrdlého bláta a házeli je po Lévovi, aby ho zahnali. Ale kamení i bláto se ve vzduchu proměňovalo a k rabínovým nohám dopadaly květiny.
2: Tato informace není historicky příliš důvěryhodná, ale berme ji jako básnickou licenci.
5: Císař zaslechl neobvyklý křik a vyhlédl z kočáru. V tom se koně prudce zastavili, jako by před nimi vyrostla zeď. Zarazili se těsně před rabínem Lévem. Rabín sňal z hlavy čepici, hluboce se uklonil a žádal císaře o slyšení. Ten, překvapen, čeho byl svědkem, milostivě přislíbil, že rabína přijme. Ať vyčká 7 dní a 7. dne nechť se nevzdaluje z domu.
2: Má ta pověst ještě pokračování?
3: Má, ale není to pověst, protože ke schůzce pražského rabína Léva a císaře Rudolfa II. Skutečně došlo.
0: Stalo se tak 23. února roku 1592 v císařově paláci na Hradčanech.
3: A jedinou zprávu nám o tom zanechal rabínův žák, matematik a astronom David Gans ve své kronice. Podle něj
5: hovořili rabi a císař mezi 4 očima jako přítel s přítelem.
3: Přítomen byl ovšem i Lévův zeď.
5: Načež císař vyjádřil nakonec přání, aby byl obsah rozhovoru zachován v tajnosti.
2: Což je naše smůla, protože tím pádem o jejich jednání nic nevíme.
3: To bychom však ani nebyli v našem království, kdyby přece jenom něco neprosáklo.
2: Což platí v české politice dodnes, že se totiž poví i to, o čem se neví. V tomto případě se ovšem vědělo. A to přímo z první ruky. Z rukopisu, který zanechal zeď rabína Lévova, Jicchak Katz-Cohen.
5: Dnes v neděli 10. adaru 5332. roku po stvoření světa.
2: Podle našeho počítání je to 23.2.1592.
5: Byl dán knížetem Berthierem rozkaz císařův, že můj tchán, rabí Lév, má se dostavit na hrad. Na tento rozkaz se tam vydal provázen svým bratrem, rabím Sinajem a mnou. Kníže Berthier uvedl tchána do jiné místnosti, kde ho posadil na čestné místo, zatímco on sám usedl naproti. Kníže s ním hovořil o tajemných věcech, mluvil však tak nahlas, že jsme mohli všechno slyšet. Bylo to proto, aby císař, který stál za záclonou, mohl slyšet celou rozmluvu. Záclona se pak náhle rozhrnula a císař vystoupil a položil mému tchánovi několik otázek vztahujících se k rozhovoru.
3: Ještě se tě na něco zeptám. Jestli dobře odpovíš, vezmu vás židy do ochrany. Řekni mi, jsou židé vinni ukřižováním Krista, nebo nejsou?
2: Těžká otázka a v té době i nebezpečná.
0: Ale rabín se nedal.
5: Císařská výsosti, dovolte mi, abych odpověděl podobenstvím. Jeden mocný král měl syna a ten syn měl spoustu nepřátel. Princovi nepřátelé pomluvili prince u krále, že prý ho chce svrhnout z trůnu. Král si dal syna předvolat, ale syn, ačkoliv byl nevinný, nepromluvil ani slova. Proto byl postaven před soud. Princ ani nemusel mluvit, bylo dost svědků z řad nepřátel. Soudci proto prince odsoudili ke ztrátě hrdla. Teprve když katovi pacholci vedli prince na popraviště, obrátil se princ k místu, kde sedal při popravách král a prosil, aby od něho odvrátil utrpení a smrt. Ale král mlčel a princ byl popraven. Kdo byl víc vinen? Soudci nebo král?
3: Rozumím ti. A spolehni se na mou pomoc.
2: V rukopisné zprávě ještě rabínův zeď dodává.
5: Dnes 11. adaru oznámil kníže, že císař měl rozmluvu s mým tchánem, který našel v očích císaře zvláštní přízeň. Nechť se neskonale dobrotivé srdce císaře a jeho rádce k lidu Izraele jen k dobrému obrací. A nechť je císaři ještě mnoho let štěstí a požehnání darování.
0: Když se rabín vrátil domů, měl údajně říct.
5: Přivezl jsem císařův slib, že se židům nesmí činit žádné příkoří. Kdokoliv z křesťanů by měl něco proti některému židovi, předstoupí se svou obžalobou před řádný soud. Pro vinu jednoho Žida nesmí být trestána celá židovská obec. Ode dneška půjde s obžalovaným Židem k soudu i rabín a zástupce Židů.
0: Tato slova mezi Židy vyvolala radost. Zdálo se, že pro ně nastává věk klidu a spravedlnosti. Vzhlíželi k vysokému rabínovi s vděčnou úctou a velebili ho slovy starého zákona.
3: Pohleďte, člověka čistého srdce miluje Hospodin a muži příjemných rtů je přítelem král.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Haló?
2: Haló? Haló, c'est moi. Bonjour, oui, je suis seul. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
1: Je ne comprends pas en français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlepte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
2: Pardon.
1: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, vesny vracím zklamáno. Někdo z nás to

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herec, komik, dramatik, spisovatel a autor literatury pro děti, všechny tyto profese spojovalo jméno Julius Satinský. Právě v těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z nejvýraznějších slovenských umělců můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Škola života. Kurz pro začátečníky i pokročilé. Tak to byl svého času rozhlasový cyklus pánů Milana Lasici a Julia Satinského. Točilo se bez větší přípravy, okamžitá improvizace, kdy další slovo a nápady rozvíjely ty předešlé. Jeden z dílů Školy života jsme zařadili i do dnešního vysílání Pohody.